0: taky čelíš, to je coxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
1: Tak P, pilný syn pílil na lesní pych.
0: No, no není, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky. V, v, no po, to v.
1: V. Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
0: Třeba.
1: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
0: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
1: Pilný syn cílil na lesní pych.
0: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. Te cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Víte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
1: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
0: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
1: Ano, všimla.
0: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo.
1: Kolegyně. Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
0: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první, prosím.
2: Tak, vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel, tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím. Pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar, který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas, já jsem ho protáhl po těch hospodách. Byli jsme u Očku a ve Venuši, Jirka tam byl taky. A u Meče jsme byli a mu chutnal moc bešerovka. Bešerovka a myklivec. Všichni přátelé se s ním připíjeli s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinče, to tady máme krásný před Vánocema. A to jsme. Tak jsme pili, pak jsme přišli domů. Tam byli nějací kamarádi, hosté, známí. Zase se ještě pilo a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne, a možná málo koho z vás. On říkal, člověče, celou noc mi bylo tak špatně. Já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil a teď jsem vracel, co jsem vypil a opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu. Říká, pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo, základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu, jsme se tam shromáždili, vy jste tam byli taky, pánové, já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromáždovat. Teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Není to prostě, dám to kladívo. Zastavte mě! Krucifix! Mají to těžký ti poklepávači. Jednoduše je to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde stuha, šampaňský na provaze a loď pluje dál. Vyplouvá. To je krásný šutr. Do toho by se dalo tesat něco chytrého, co? Třeba. Hej, víš, co myslím? No to by se tesat nedalo. Nebo... To bych ani nepsal. To bych tě ani nevytetoval, nenechal. To bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. jemný for. Co? No, tak. Tak, nebudeme zdržovat, představíme toho hosta. Pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař, silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek. Františku. Tak. Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru. Je to ledvinový kámen, už to mohu říct. Ledvinový kámen neznámého obra. Asistent zasloužilý mistr sportu, národní sportovec Krejčí, druhý asistent Kocman, neuvěřitelný výkon. Franto, opravdu klobouk dolů. Klobouk dolů. A pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský. Chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
3: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky pro kysnu.
2: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Frančku.
3: Kdo mám špicový hajfy na sícnách?
2: Vidím na židlích krásné dívky. Špicový hajfy.
3: Krásné. A láčový kalousci, co přištrejchali, no, hodí kalousci, čučku.
2: Já nevím, co je láčový kalousek, ale.
3: No, betálný kořeň.
2: Láčový kalousek je betálný kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
3: Co přištrejchali, hodí čučku, jsem na plac.
2: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodit čučku, se podívat, jsem na plac, jsem k nám. Tak, to je ještě ruka. Je, brněnština, brněnsky, tady ta hantýrka, vlastně já jsem byl několikrát svědkem, když se ten jazyk vyvíjí, byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu, proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, vím to přes kopírok, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu, prostě, jo. No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hybner říká, jenom to bych ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněvadž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně a když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. A on říká, kdo je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka polivku hledáme. A on říká, a co mu chcete? Co jsi takový? No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v komedii dell'arte. On hrál kapitána, já jsem hrál
4: Arlecchino.
2: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Inkabříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbirda udělal. Můžete odzkoušet, je to opravdu

On vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibrík.

0: Vážení cestující, vítá vás kapitán letounu Airbus A300. Letíme v letové hladině 11 000 metrů nad zemí. Okolní teplota je minus 50 stupňů, teplota v letadle 23 stupňů. Přeji vám příjemný let.
1: Ježíš, co děláme v letadle? A všichni?
2: A když to vymyslel, tak co se divíš?
1: No, tak jsem to vymyslel, tak jo.
2: Je, čekal nás Bush.
1: Jo, my letíme do Bushe, africký.
2: Ne, Bush, George, v USA.
1: Teď já mám letenku jenom do Vršovic.
2: A ve Vršovicích je bouřka, ale nepřijímají. Aspoň si vyzvedneme nový uniformy ve FBI, když ona tolik stojí.
1: No, to je FBI, tyhle. Hele, ale až uvidí Maňase, tak rychle zjistí, že takovou uniformu nemají. Zase mu jí bude šít ten dědek, co dělá plachty na Avie.
3: Ne, já jsem zhubnul.
1: Jo, a kde ty vole, když jsi skrmený jak prase?
2: Tož když mu chutná, ze žrádla je živej, ne?
4: Já využiju té chvilky před přistáním a půjdu prozkoumat odvod exkrementů z letounu. Mohl bych to pak využít třeba na chalupě.
1: Jo, ty máš chalupu 11 000 metrů nad zemí, jo?
4: Ovšem, že ano.
1: Co to mele?
2: Ne, on to stavěl na moři noze kvůli mně. Já mu slíbil, že ho s brachama vyčurujeme tak, že to ještě neviděl.
3: Hele, letušk a veze pití.
1: Říká se letuška.
3: To je pán letušk.
1: No, tak to není letušk, ale steward. Palubní steward.
4: Dáte si whisky?
1: No to si píš, draku.
4: A vy?
2: Tuž. Ale mě se ani neptej, lemplej a nalejvej.
3: Můžu s váma mluvit?
1: No, proč bys nemohl? Mluv.
3: Ale o samotě.
1: Jo, a kde? Na záchodě za prvé je Prouza, který studuje, jak padají kajmani a vidry z letadla, a za druhý, i kdyby tam nebyl, nechci, aby si ze mě až do USA všichni utahovali, že jsem homokláda a že si vodím na hajzlích šamstra a ještě takhle hnusnýho.
3: Tak půjdeme aspoň ke kuchynkám.
1: Ježíš Maria, no tak co je?
3: Já jsem normální.
1: Jo, tak to je bezvadný, viď? No, tak já si jdu sednout zase, nazdar.
3: Ne, já
4: jsem fakt normální, jsem agent protiteroristické brigády. Hrál jsem blbce, abych se dozvěděl víc.
1: Sáňky borový, těprsk. A o co jde?
4: Ten šejk, co sedí přes uličku, je zbrožek v převleku. Ale nevíme, co přesně chystá.
1: Že on chce zase rozmlátit mekáče.
4: No to asi ne, chystá něco většího.
5: Hledáte něco?
1: Ne, hajzlík je obsazený, tak jsme tady v kuchyňce, protože jsme homoklády. Hledáme něco k pití.
5: Tak si jděte sednout, já vás obsloužím.
1: Dobrý, tak jo, my ho oťukneme, pojď k Sindla. Stuarte, tady je to u suchánku, jo, jako nebo...
5: Ještě si dáte whisky?
1: Jasně. Hele, já to neplatím, páč, je to zadarmo, jo, tak nalej všem i dětem, ať si zvykají.
5: Whisky, pane?
6: Ne, díky, já nechci, já nemohu. Vy budete mít za chvíli hodně starostí a já půjdu asi řídit.
5: A něco k jídlu?
6: Ne, mám něco v kapsách, takže radši jděte dál, voli.
1: Haleluja. Hele, šejk, neznáme se náhodou?
6: No, známe se, voli, a moc dobře.
1: Jo, známe se. A známe se všichni dobře, co jsme tady?
6: No,

0: Velmi dobře, Vili. Tak teď se soustřeď, Jake. Poslední otázka. Nejsi náhodou zbrožek? Jsem, jak jste mě poznali? Tomu se říká redukce a policejní čuch, vole, kam pak? No tak, mám takový tajný plán, který vám nemohu prozradit. Jediné, co mohu... No? Mohu vám všem požehnat, vole. Haleluja.
1: Ne, já ti můžu dát do držky zase.
0: To mi nevadí, já ti ještě nastavím druhou tvář. A teď vám radím, vole. Jděte ode mě dál. Mám leda, co po kapsách, vole. Jo, to asi těžko. Páč by tě v hale naprášili reflektory kovu.
1: Ale neříká si náhodou detektorí?
0: Asi jo, drž hubu. Hele, zbružek, postav se k tomu čelem a ne prdelí, přemýšlej. Odsud nikam nezdrhneš. Navíc, seš obklíčený. Za tebou sedí Holcman a Drahoč, před tebou já a Demeter, hajzlík hlídá Prouza a na křídle chodí z ho... Ježíš, no jo, na křídle chodí z Horný, ten je šikovné, hej.
1: Hele, a proč chodí po křídli?
0: No, protože se v letadle bojí, tak letí venku na křídle. No, já nevím, čemu se divíš.
2: Přátelé, čural jsem jako obvykle a Rakousko už hlásí podivně žlutavé krupobytí. Aha, kolega zbrožek.
0: Prouza, ty mazej hlídá hajzlík. A ne, že by bombarduješ Vídeň, opatrně.
3: Promluví k vám kapitán letadla.
1: Čiže toho jsem se obával už od startu. Teď nám nahlásí, že máme poruchu obou motorů. Pak řekne, abychom se podívali z okýnek. A nakonec nás uklidní, že to nejsou obláčky, ale padáky a tímto se s námi posádka letadla loučí.
0: Ale nesejčkuj.
1: Ne, to by nevadilo, já měl brachu upadat tu šístu.
0: No, tak pokračuj, my víme, co myslíš.
1: A tam je učili, že když vypadnou bez padáku, musí mávat rukama a říkat sem jestřab, sem jestřab. Tož to a pomáhá to. No, jednou vyskočil s paratušistama jenom s baťohem, ne? Jo, a rozplácnu se. Ne, mával rukama, pak ještě rychlejc a pak nejrychlejc jak moh, jako.
0: Jo, a co?
1: Ne, musel doletět to letadlo a zeptat se velitele, protože zapomněl, jak se ten pták jmenuje.
0: A ty kecáš.
1: Ne, ať umřu a zem mě vyhodí, jestli kecám. Já mu věřím.
0: Ale nehraj, debila, ty.
4: Hele, no nic, no. Já si skočím převlíknout, pomodlím se a půjdeme na to.
0: No tak, převlíknout se snad může, ne? Padej.
3: Vážení cestující, hovoří kapitán letadla.
1: A jejda, čověče, oblášky.
5: Vážení cestující, podle sdělení řídící věže, máme na palubě nebezpečného pasažéra. Pokuste se jej, prosím, odhalit a eliminovat.
0: Sáďky borový, tak nevím, co je horší, jestli letadlo bez posádky nebo šílenec v letadle. Kdo to může být?
1: Hele, a nemyslej z Hornýho, pořád mašíruje po křídle sem a tam.
0: Ne, o něm vědí, on to má dovolený.
1: Já myslím.
0: No ty nemyslí a nehraj debila, nebo se eliminuju tebe, ty.
1: Tož není to ten steward?
0: Hele, to se čte steward za prvé a za druhý, proč zrovna on?
1: Tož nejprvná zožere to visku, pak si s náma bude dělat, co bude chtít. To už jsem zažil na vinobraní. Náš kapelník od cymbálu mě ožral a pak mě ve stodole dvakrát.
0: Ježíš, mě je blbě.
1: Hej, i kdybych věděl, kdo to je, tak mi to nebude nic platný. Já nevím, co je eliminovat.
0: No to máš dát někomu do držky, takže se nehne.
1: Jo, přes držku je latinsky eliminovat, jo.
2: Přátelé, tak jsem se lekl, že mi uvízla dvoukilová puma v trenkách. Zbrožek se převleká v kuchyňce do maskáčů.
0: Fofrem, jdeme ho se eliminovat. Sáňky borový, Ježkovi brejle, ten mentál si tady rozdělal oheň.
1: Čiže já se na to vyfíknu. Vypadá jako nedvěd na Strahově, Češi, maskáči, klobouk se šiškama.
4: Táborák plápli, táborák jasi.
0: Co je, co jako, což je, nebo co?
4: Já jsem vám říkal, že mám ledace v kapsách. V jedné kapse sýrky a větvičky a ve druhé špekačky, vole, halleluja.
1: To jsi ty oburta aspoň odtoť, už je černý jako šuvix. Ne, jde mi kousnout, ne, já neměl bušta ani nepamatuju. A nebo chceš radši se eliminovat, jako?
2: Tady by to chtělo trochu rozhořet. Mám náhodou sebou měch ke grilu.
1: a já si opeču brambory v popelu.
0: Hele, říkám ti, nehraj debila, nebo si je taky opeču a ve tvým popelu. Hele, nezdá se vám, že malinkou padáme jako nebo co?
2: Přesně tak, pánové. Podle sdělení pilota prý kvůli tomu táboráku padáme.
0: No jo, hele, z horní visí na křídle. Ne, tak ne, z horní padá. Ježišmarja. A padá k zemi letadlo. Trala, trala, tralala.
1: Hele, ono, činá tím místo hoří, tak tím rychleji spadáme.
0: Pánové, hasíme, rychle vyndejte fougly a kropte táborák.
1: Tož.
0: Furt málo, všichni. Maňa skropí, ale nezamořuje, prosím tě.
1: Bono somu.
0: A padá k zemi letadlo. Trala, tralalalala. Zavři písk, blázne. Tak, honem. No, dělej, Holtzmann, krop.
1: Počuji, to není jen tak, já než najdu to svý 2-centimetrový hovado. Jo, mám, tak. A pojď, tak.
0: Ježíš, já už vidím baráky. Ježíšku v nebíčku, krop, dělej. Jo.
6: Co to děláš?
0: Cože? Ježíš, matko, nechte mě spát, pro boha. Co bych dělal? Mám divoký sny? Vám se nikdy nezdálo nic divokýho, nebo asi cože, nebo co?
6: Nezdálo, ale vždycky jsem šla včas.
0: Kam?
6: No na záchod asi. A ne, že to udělám do peřina, ještě budu řvát krop, dělej krop.
0: Ježíš, Maria, jsou 3 ráno, já teď nebudu řešit pár kapek v posteli, no.
6: Pár kapek, když je to louže až do světnice.
0: No, tak jsem si ucvrknul 6 litrů, no, zpěte, matko.
6: No, pokud ty seš takový prase.
0: No, asi po vás, máti. Dobrou.
7: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
8: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
7: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
8: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
7: Ale co do jména? Jak říká Shakespeare, že ano? Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
8: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
7: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Hmm? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
8: Zajisté, zajisté, pane...
7: Ale Moravec, já
8: pane, jsem... Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
7: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
8: To vynechme.
7: Prosím.
8: Adrien.
7: Prosím?
8: Adrien. K věci.
7: Ach tak.
8: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
7: Ano, tedy abych začal up ovo.
8: Prosím?
7: Tedy od začátku jaksi.
8: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
7: Ano.
8: Nejlépe je začít od začátku.
7: Ano.
8: No pokračujte, prosím.
7: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
8: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
7: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
8: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
7: Je, to jsem...
8: A zdárně.
7: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
8: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
7: Prosím.
8: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
7: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
8: No.
7: Já miluji.
8: Prosím?
7: Pane doktore, já miluji.
8: No to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
9: Ano.
8: No dobře, ale jak si dál?
9: Pane doktore, já miluji vášnivě.
8: Ano?
9: Vášnivě a z celého srdce ženu.
8: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
9: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
8: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
9: Ano.
8: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
9: Ano.
8: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
9: Boh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
8: Vy si ji nechcete vzít?
9: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
8: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
9: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
8: Co já?
9: Vetrené.
8: Vetrené?
9: Ano.
8: Co to je?
9: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
8: Aha. Je italsky?
9: Ne, francouzsky.
8: Tak je to vetrán.
9: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Ano. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
8: Patrně něco tuž.
9: Snad, ano. On je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
8: No prostě primitiv.
9: Primitiv, ano, on jí kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
8: Ale to známe, to všechno známe. To je bohapustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méně cenosti.
9: Ano, často plně oprávněné.
8: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
9: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
8: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
9: To ano.
8: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco,
9: ano.
8: Co si koupili. Ano. To trapné, to velmi
9: No to je velice trapné. Trapné.
8: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
9: Moravé.
8: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne?
9: No,
8: co já v té věci mohu dělat?
9: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. Rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
8: No, to
9: ona totiž přichází na schůzky, naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Ano?
8: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
9: No, jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano. tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
8: Vám.
9: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
8: To bude velmi těžké.
9: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
8: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
9: Ne, bedna to není.
8: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
9: Ano.
8: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového, takového mameluka.
9: To tedy máme.
8: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
9: Ano.
8: A kdo je ta žena?
9: Ano.
8: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
9: Vaše paní.
8: Kudrnová.

0: Kudrnová.
1: Haló.
0: Kudrnová.
1: Něco v tom praská, Hergo.
0: Promiňte, já jim kneke brod.
1: No. Odpuste to se.
0: Kdo volá?
1: Paní Kudrnová, tady je Pažitka. Pažitka, vzpomínáte si, byli jsme spolu v Lázních. Ve Smrdákách. Pažitka. Říkávala jste mi šnitlík.
0: Aha, takový menší,
1: no.
0: Hubenoučký.
1: No, tak.
0: Hugo, tuším, co?
1: No, Čenda, taky jsem přibrala vyrost trošku. Ale hlavně, že jste si vzpomněla, paní Kudrnová, to jsem rád.
0: No to je ale od vás hezký, pane Petrželka, že jste se ozval. A co byste rád?
1: Ale já bych vás chtěl vylákat z vašeho toho hnízdečka, paní Kudrnová.
0: Ano.
1: Rozumíte, já jsem bral nějaký prémie, tak mám takovou představu. Ano. Hezká vinárna, my dva, šampaňský, omeleta s překvapením, dva, tři, čtyři gruziňáčky bez překvapení.
0: Ano, a pane Cibulka, vy myslíte dneska?
1: Tedy pažitka, a to nevadí, dneska, paní Kudrnová, no tak ne hned, za hodinku, takže byste ne, na sebe něco hodila.
0: Pane Kopr, já půjdu kdykoliv, jenom ne dneska.
1: A proč ne dneska, paní Kudrnová?
0: No tak co pak vy nevíte, co je dneska večer v televizi?

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Šťastné a veselé Vánoce, příjemné Hromnice, radostný 1. máj.
1: Co to je?
0: No, to je komplexní pozdrav, vzhledem k tomu, že neznáme datum vysílání, velmi výhodný.
1: Podle mě by úplně stačilo. Dobrý večer.
0: Vážení a milí přátelé, vítáme vás na přehlídku artistického umění, zpívání a... Kolegyně, promiňte, mě to ruší trošku. Artistického umění, zpívání a tance a věříme, že se v příštích 90 minutách nebudete ani minutu nudit. S váma bude dneska legrace zase.
1: Ne, to, já jsem jenom chtěla říct, že mám bratrance Evžena, víte, a že ten zásadně zdravý tchýni, dobrý večer.
0: No tak no. Máte zdvořilý příbuzenstvo, no. Fajn.
1: No, jenom, že on jí zdraví dobrý večer i v poledne. Tchýni, rozumíte? To je...
0: Bratranec.
1: Jo. On tvrdí, že kdykoliv ji vidí, tak se mu zatmí před očima.
0: Tedy kolegyně, to se styďte. Vtipy na tchyně, to je úroveň teda. A ještě na začátku, když ještě žádná neusnula. Máte aspoň doma zimu?
1: Ale to mám proč?
0: Můj vám totiž tchyně zatopěj, víte. A to máte štěstí, že ještě nemají vlastní svaz.
1: No a proč já? Co já? Můžu já snad za bratrance Evžena? A nemyslete si, on se náhodou ke svý tchýni chová velmi hezky.
0: No tak, velmi tak hezky. O tom povídejte.
1: No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá: Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením. A víte, co na to Evžen? Evžen povídá: jaký pak v obtěžování má ti, pro mě je to přímo požitek.
0: Já jsem vás varoval, důrazně. Vážené a milé tchyně, doufám, že jste si povšimli, že já jsem o vás neřekl křivého slůvka. Naopak, drahé tchyně a matky naše druhé...
1: Vy jste se nerozbrečili.
0: Já si vás velice vážím a na důkaz toho si vám dovolím věnovat první dvě čísla našeho dnešního pořadu.
1: No, je to taky zadarmo, tak proč ne?
0: Ostatně mou kolegyni stihne zasloužený trest. Bude z ní totiž taky tchyně.
1: Jak jste na tohle to přišel? Proč by ze mě měla být tchyně?
0: Proč? No. Pač pijete pořád ten tonik.
1: No a?
0: A v tom je tchyný. Já bych vám teď předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No,
0: můžu,
1: prosím,
0: jo?
1: Prosím, no.
0: To je taková maličkost, ale hezká.
1: Aj, je.
0: Vy máte něco proti kartám?
1: Ale no tak nic zvláštního, akorát, že dědeček prohrál v žolíkách mlejn. A maminka, no, jak ta se natrápila, že tatínek neumí mariáš.
0: Promiňte, ale proč se maminka trápila, že tatínek neumí mariáš?
1: Protože on ho hrál.
0: No jo, no tak to, jak se z karet stane vášeň, no. To nikdy nevede k dobrým koncům. Ne. To já mám známýho jednoho inženýra, jak ten vám má pokopaný nohy, to je modřina vedle modřiny.
1: Tak počkejte, to má snad z fotbalu, ne?
0: Ne, z kanasty, on hraje s manželkou proti sousedům.
1: Aha, a oni si dávají...
0: No, tak no já bych vám předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No já vám řeknu, ono kanasta, víte? Ono to není taková jakoby hazardní hra, ale poukr, to je karban, to je
0: to
1: hazard.
0: Já vím, samozřejmě, no, to... poukr, no to mě povídejte, no. To já to teda nehraju, ale já ležel jednou v nemocnici a tam leželi se mnou dva.
1: Poukristi?
0: No, nějaký šefl a nějaký bubeníček a ty vám byli tím, jak říkáte?
1: Poukrem
0: úplně posedlí. A oni vám neměli karty, oni mě nějak zabavili nebo co a oni vám ukradli ze zoufalství vrchní sestře takový lístky s diagnózama a napočítali, rozdali to a hráli s tím. A o velký peníze, no jo, v banku bylo moc peněz. Já se pamatuju, takhle ten šéfl povídá, tak to bude asi moje, já mám 3 slepý střeva, 1 žlučník. A ten... Ovšem nevyhrál, on ten bubeníček měl 4 infarkty. Tak já bych vám předvedl, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No,
0: prosím vás, vemte si libovolnou kartu, jo? Si vemte.
1: No, počkejte, libovolnou. No počkejte, která to je libovolná?
0: No, kterou chcete, jako kterou...
1: Jo, jako kterou mi libo, tak to bych si vzala tuhletu.
0: No, tak. A teď si ji prohlídněte, zapamatujte si, jo. A teď nej vložte takhle do toho balíčku. Dávejte pozor, jo. To je taková maličkost, ale opravdu zajímavá. A teď dávejte pozor, já ji uhádnu, jo. Byla to dáma trefová.
1: Víte, že jo?
0: No, to je samozřejmě.
1: Jak to děláte?
0: To je takový trik.
1: Jo.
0: Jsem se naučil minulou neděli.
1: No jo. Nemohl byste mi to předvést ještě jednou?
0: Ale rád, jo, samozřejmě, tak. Jistě. No. Vyberte si kartu,
1: no, tak kdybyste ty karty ovšem dal obráceně, víte?
0: Jak obráceně?
1: No obráceně, no.
0: Takhle myslíte?
1: Ale ne takhle obráceně. Obrázkama ke mně. No. Obrázkama
0: no,
1: ke mně.
0: Já vám rozumím, ale já myslím, že to jednou stačí, ne?
1: Ale ne, to nestane dobrý.
0: Tak. Aby jsme zase nezdržovali, víte?
1: Tak, já si vyberu,
0: je to
1: tak.
0: Teda, no, ale...
1: no, a teď to tam dám a já sama.
0: No prosím.
1: Já vám dám zabrat, rozumíte?
0: Sama, no.
1: Tak a já si to sama zamíchám a teď
0: a
1: jsem zvědavá,
0: myslím, opravdu, že co s tím že budete to dělat. Dělat.
1: Víte? Protože on se koukal. No ty on to viděl,
0: která co karta
1: já
0: to
1: jsem byla? Srdcovej král.
0: Správně, souhlasí. No.

0: Černí prá, velký úspěch baletu televize NDR v Televariété, večerní prá.
1: Žádný manžel napadl domovního důvěrníka.
0: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
1: V Nuslích vykolilo 7 autobusů a rodiče se smáli.
0: Vzorná péče o důchodce v Praze 10.
1: 7letý sváděl učitelku o hlavní přestávce.
0: Příkladné závazky pražských kováků.
1: Diabetik vyloupil cukrárnu.
0: Slibné perspektivy mladých manželství.
1: Propadla se hamou do sklepa. Utulka o tu naučným slovníkem.
0: Poslyšte, kolego, já vám nechci brát vaši obchodní zdatnost, ale vždyť ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
2: To budeť by byl, já si je vymýšlím, pardon.
0: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
2: Ne, vůbec ne. Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
0: No.
2: Já vám to vysvětlím, pište mi jednu pravu. Podívejte, já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
0: No jo, no ale ne takhle.
2: Jak?
0: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
2: Kdo nemá zájem? Hlejte, dávajte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
0: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
2: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závazcích pražských kováků, mezi tím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

Vlečková zastavil provoz. Houbař otrávil rodinu, jelikož nic nepřines. Žírafa uštvala krčního specialistu. Večerníka!

0: Všimla jste si, kolegyně, jak jsem vyběh ty schody, já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo
1: ale
0: co?
1: Víte, že já rovněž, ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší.
0: No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo?
1: No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo?
0: No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku teda, já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou.
1: Jo.
0: Moje žena mi odpustila, že jsem si ji vzal.
1: No.
0: Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům.
1: Jo, no tak všem. Já umím tedy taky odpouštět.
0: Jo.
1: Já umím odpustit, podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo.
0: No.
1: Na toho pána, podívejte se.
0: Myslíte toho, co spí, jo?
1: Jo, jo. Je to úplně uráží. No nemohl on se vyspat doma?
0: No tak třeba se unavil k večeru a že?
1: Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já jsem tomu člověku dala volnou vstupenku.
0: Tomuhle?
1: No.
0: No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně tak.
1: No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna.
0: No.
1: No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu.
0: Hm? No, to vás teda obdivuju.
1: Víte, děkuju.
0: Mimochodem, kdo to je?
1: Jeden můj známý.
0: Jako odkud nebo? Jo.
1: Z autoservisu.
0: Aha. Jo, tak. Takže... Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor občas.
1: Můžete mi říct, kolik je hodin?
0: Kolik je čeho?
1: Hodin.
0: Jo, hodin. Já mám půl druhý.
1: Teď půl druhý?
0: Já mám půl druhý, už dva dny.
1: Ale no. No tak to máte ovšem ty hodinky jaksi bez užitku, co?
0: No proč? Půl druhý a ve 13.30 ukazujou správně. A proč chcete vůbec vědět, kolik je hodin?
1: Ale no tak já někoho čekám, co? Víte. A on nejde a nejde. No.
0: Tady máte rande.
1: Jo. No to... rande to...
0: A kdo to je?
1: Já čekám čaroděje mého srdéčka, víte. No ne, no to je jeden z nejpopulárnějších lidí těchto let.
0: Jo.
1: No.
0: Já budu hádat, jo.
1: Já vám pomůžu,
0: no.
1: Tak jeho příjmení končí na Ček.
0: Příjmení končí na Ček?
1: No.
0: Zima Pepiček.
1: Ale. Tam příjmení.
0: Tak Pepiček, jo, tak no, příjmení, tak, ano, to, příjmení. Já budu hádat dál.
1: No.
0: Hudeček.
1: Ale ne.
0: Holeček.
1: Ne.
0: Doleček.
1: Počkejte.
0: Co je?
1: Já už slyším jeho kroky.
0: Krokáček.
1: Ale dejte pokoj, krokáček. Slováček.
0: Jo, Slováček, no. Ten jak hraje s goťáčkem.

0: Poslíšte, já vám řeknu něco veselýho, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jak ho ten ředitel provádí potom domů.
1: Ten jste mi neříkal.
0: Tak já vám ho řeknu právě, no. No. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležej pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co?
1: No,
0: tak já nevím.
1: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
0: No jo, to no, jo, ano. To je, já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No, no jistě.
0: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
1: No to je potom přímo kledba.
0: Ano.
1: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
0: No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer.
1: Ano.
0: A nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety.
1: Yeah.
0: Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
1: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
0: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
1: Ale no jo, to nic není, to u nás v ulici, v jednom baráku, za měsíc 7x hořelo.
0: Prosím vás.
1: No jo, no to bylo veliký vyšetřování, rozumíte?
0: Bylo 7 vyšetřování.
1: Jak to víte?
0: 7x hořelo.
1: A jo, no, víš, 7x. No, veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
0: Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci,
1: no jo.
0: Že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
1: No. A víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
0: No.
1: Jen tak, kolikrát, že dojdou na středisko.
0: No, vidíte. Vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci.
1: Yeah.
0: Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
1: Ale ne.
0: No, tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
1: Oni jsou fandové v každém oboru, že
0: ano,
1: jo? Já
0: ano.
1: Mám jednoho známého doktora a ten ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
0: No co pak, to je užitečná známost.
1: No jo, no jenom, že on je to doktor filozofie, víte.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Vzala ve vrátnici telefon.
0: Na to přijdu a bude to muset stejně vrátit.
4: Já jsem tam jenom zdvihla sluchátko, rozumíte?
0: No a volal
4: nějaký Šimek, rozumíte?
0: Jo.
4: Z Liboce,
0: jo.
4: Rozumíte? Říkal, že má doma koně.
0: No
4: a ten koň dovede počítat.
0: Tak ženská, vzmužte se, a co jste mu řekla?
4: Že mám doma candáta, který hraje na housle. Dobrák si snad myslel, že na to naletím?
0: No počkejte, ale co když to nebyla legrace?
4: Ale prosím.
0: No co když ten člověk mluvil pravdu?
4: Ale...
0: No proč by se, kolegyně, proč by se inteligentní kůň nemohl naučit počítat jednoduchý příklady?
4: To je pravda. Když jste se to naučil i vy.
0: No tak. Já jsem čet, Jiřinko.
4: Vy jste čet, jo.
0: Já jsem čet o slepici, která mluvila lidským hlasem.
4: Já vím. To byla ta, co snášela ty hranatý vejce, víte. A při každým řekla au.
0: Podívejte. Šikovný drezér dokáže naučit zvíře neuvěřitelné věci. Slona stát na jedné noze. Psa chodit po dvou. Medvěda jezdit na kole.
4: Tchoře.
0: No, co?
4: Zapáchat na hudbu.
0: Měla jste tomu člověku říct, aby přišel sem s tím koním, mohli jsme si ho prověřit. Udělala jste chybu.
4: Ale...
0: Takže jsme možná přišli o výborný číslo.
4: Ale no tak třeba se dívá na televizi, že? Třeba přicvála, když vidí, jak jste důvěřivý.
0: To by bylo, jestli...
4: On s tou bezmeznou důvěřivostí připomíná nějakýho Vejmelku z Tuchlovic. Víte, ten vždycky říkával, to je fantastický, jak je mi ta moje žena věrná. 5x mi utekla s jiným a pokaždý se ke mně vrátila.

0: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
1: No, hezoučky, no? Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
0: Kde?
1: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
0: Jo, to jo.
1: Já počítám, já budu hádat, jo? No. 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
0: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
1: A pamatujete se pod kterým?
0: Ale... pod vánočním.
1: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
0: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
1: My jedli.
0: Jo?
1: A jedli.
0: A nevěděli, kdy přestat, víte?
1: No právě.
0: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
1: Jakou?
0: Na nový rok jsem jako žok, na 3 krále.
1: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
0: To pokračuje, na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co? No.
1: Je výborný až na ty 3 kila.
0: Víc.
1: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
0: Jak to?
1: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
0: Jo.
1: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
0: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
1: Jak to?
0: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
1: No jo, to jo.
0: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
1: No jo, to...
0: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
1: To je lepší. A co on jako bratranec?
0: On je reprezentant v basketbale, víte?
1: A co, proč jako...
0: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
1: A, ano. To je. Já říkám dávno, že sport je užitečná věc a že by si lidi měli ze sportu brát příklad.
0: No co pak to nedělají? Vemte si jenom tu košíkovou. Co lidí se podle ní naučilo driblovat?
1: No, nebo co lidí si v nejneočekávanějších momentech dokáže vybírat odechový časy?
0: No, a nebo ta zónová obrana. To je i v životě zajímavá věc. Namíříte si to na jednoho jediného lajdáka, bát ho máte proti sobě celý kolektiv.
1: Ovšem, já vám řeknu, v košíkovi jsou prvky, které se ještě mimo ní nevžily a měly by se vžít.
0: To je fakt. Představte si, že by se lidi hlásili k vlastním...
1: To ještě mimo ní nevžily a měly by se vžít.
0: To je fakt. Představte si, že by se lidi hlásili k vlastním faulům.
1: No, nebo

0: Celá rodina má sny. Naše babička například, ta si bere dokonce do postele brejle, kdyby se jí zdály čísla do matesa, aby na ně viděla. Nebo moje žena má sny, ta mě třeba probudí ve tři ráno, sloumá se mnou. Představ si, mně se zdálo, že jsme letos jeli do Itálie. Já jí vždycky říkám, tak spí, ještě třeba se ti taky bude zdát, kde jsme na to vzali. Já jsem... Já jsem si koupil před lety snáz, to byly vyhozený peníze. Ne, se něco zdá.
1: Vy ho spíte jako Dudek, no.
0: No, tak někdy jako Dudek, někdy jako Sokolovský, podle toho, který se vysílá seriál zrovna. Já vám řeknu, v tomto právě vězí, víte, já se koukám každý večer na televizi až do konce a já chodím spát takovej nějakej uklidněnej, víte, s vědomím, že všechno běží normálně a že všichni jsou na svých místech. Žena za pultem, muž na radnici a nejmladší z rodu Hamrů v jeslích.

0: Poslyšte, kolegyně, všimla jste si toho člověka, co se tady pořád courá? Nevíte, kdo to je?
1: Já bych řekla, že je to fešák.
0: Ale fešák, nefešák, mě je krajně podezřelý, co tady má co promenovat pořád. Co kdybych na něho uhodil?
1: Uhoďte, ale opatrně. On vypadá dost trénovaně, aby vám to nevrátil.
0: Hej! Hej!
2: Ano?
0: Hej! Prosím vás, musíte tady člověče pořád takhle promenovat?
2: Musím, bohužel, já tady dělám obrázky.
1: No vidíte, on tu dělá obrázky.
0: No, jsem taky znal jednoho, ten říkal, že dělá jenom obrázky, pak u něho našli kufr falešných 500, víte? Poslouchejte.
2: Prosím.
0: Pojďte sem. Jak se jmenujete?
2: Dort.
0: Dort, jo.
1: No to je jméno přímo k nakousnutí. Můžete mi udělat obrázek.
0: Moment, čím děláte ty obrázky? To by mě zajímalo.
2: Prosím, očkem.
1: Přímo očickem, to se podívejme.
0: Tak poslouchejte, co to máte na rameni, tohleto tady?
2: No očko. Páni,
1: a o tomhle člověku já jsem tvrdila, že je důvěřivý.
0: Tak dost těch legrací, co to je na tom rameni?
2: To je ruční kamera.
1: No.
2: Říká se jí očko.
1: Očko, no.
0: Tak očko se tomu říká.
2: Očko.
1: Tak tedy očko?
2: Očko, kočko.
1: Dvě.
0: Moment. Teď mě něco napadlo. Máte na to průkaz?
2: Jo.
1: Jo, no tak.
0: Je to průkaz?
1: Jo.
0: Jaký?
1: Očkovací.
0: To máte tedy štěstí, pojďte se, můžete nám teda udělat obrázek.
2: A proč?
0: No proč? My to tady konferujeme.
1: No, my to tady uvádíme, víte.
2: A máte na to průkaz?
0: No tak u sebe ne.
2: Tak to máte smůlu.
1: Řeknu,
0: co pak?
1: Posloucháte mě?
0: No jistě.
1: Stejně vám řeknu, nic tak člověka neozdraví a neposílí jako hudba.
0: Ano.
1: No?
0: Nebo sír.
1: Jo. Řekl jste sír?
0: Sír, ano.
1: No tak prosím.
0: No to je v každý mlíkárně. Zdraví sílu najdeš v síru.
1: A jo, to jo. Ale nemyslíte, že tenhle ten slogan poněkud odflinkli? Vůbec se to nerýmuje. Já bych to opravila. Dobrou míru najdeš v síru.
0: Ementálu občas díru.
1: No.
0: Já bych to neopravoval, já bych na to šel z gruntu jinak. Úplně, když je reklama, tak pořádná. Co byste řekla tomuhle? Když tě život tejrá, dej si kousek sejra. To je?
1: To je.
0: No, to je dobrý, ne?
1: To je krapet vulgární.
0: No to je možný.
1: Znaveného zotaví 10 deka otavy.
0: Honem si dám. No? Honem si dám ajdám, než zas něco zlajdám.
1: No? Kdo je lenoch, kdo je louda, ať se živí sýrem gouda.
0: Pracovně se vypnem, posilnění lipnem.
1: Což takhle dá si čedar.
0: Hop, a je tu biokys.
1: Marečku, podejte mi pár syrečků.
0: No. Já vám řeknu, ne, že bych nás přeceňoval, ale já mám dojem, že máme talent.
1: No tak není divu, že? Co Čech?
0: To praotec.
1: Ale... To básník.
0: To básník,
1: no,
0: ano.
1: No a kdo náhodou není básník, tak alespoň skládá texty k písním, že jo? Třeba jako vy.
0: No tak já se nechci chlubit, ale já jsem skoro básník. Víte, já i v hlubokém soukromí co chvíli něco zrýmuju z veršu. Já jsem si dal třeba i na dveře k vizice, jsem si dal cedulku, zazvoňte třikrát dlouze, nebydlím já tu pouze.
1: No jo, ale to já taky veršu. Já jsem tuhle nechala manželovi vzkaz. Šla jsem lídě popřát k svátku, v troubě máš pár karbanátku.
0: To je výborný. Já myslím, kolegyně, že s naším nadáním by pro nás nebyl snad problém zveršovat i ohlášení dalšího čísla. Pojďte, zkusíme to.
1: S naším nadáním je to přímo prkotina. Já bych začala.
0: No.
1: Týnom tánom, tánom týny.
0: Ať jsme Čech, anebo Slovák.
1: Máme rádi evergreeny.
0: Máme rádi Pavel Novák.

0: To byla krása, co? To byla
1: ano,
0: nádhera.
1: To
0: že byste se taky nenaučil na nějaký hudební nástroj?
1: Já se učil. Jo. Na lesní roh, jenže jsem toho nechal.
0: A proč?
1: Ale no tak sousedi v paneláku si koupili tympány, poslali nám ultimátum, víte? Ale stejně toho nelituju, takový hudebník z povolání, nemyslete si, to není žádný život. To jsou pořád zkoušky, koncerty, festivaly, zahraniční zájezdy, svatby, pohřby. Kolikrát i manželka tím trpí.
0: Ale no tak trpí, jak která, že?
1: No jistě.
0: To jeden hornista se nečekaně vrátil domů, víte? A našel manželku se svým nejlepším kamarádem.
1: Já vím, že jim zahrál.
0: No jo, povídá, mlč, bídnice, vím všechno. A ona pá, jo? Tak nám teda řekni, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
1: A co? No. A co ten hornista, věděl
0: co?
1: To? Jsi to věděl, ten hornista, kde přistál Vasco da Gama v roce...
0: To přece vůbec nejde. To byl vtip.
1: A to já vím, že to byl vtip. Já se taky málem zasmál, ale... stejně by mě zajímalo, jestli to ten hornista věděl, to je opravdu, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
0: No třeba jo, a třeba ne, že jo, taky v takovýhle chvíli si těžko vzpomenete, víte?
1: No a to je právě chyba, víte? To jeden můj kamarád přistihl ženu in flagranti. A představte si, jakou ta ženská měla kliku, on si nevzpomněl právě, nebo nevěděl, co to znamená česky in flagranti. Právě ženy zneužívají naší nevědomosti. To je jako ta žena toho vašeho hornisty. Ona nejen, že ho podvede s kamarádem, ona ho ještě nachytá na portugalského moře plavce.
0: A vy jste štěstím celý bez sebe.
1: Ale ne, co právě? Proč štěstím bez sebe?
0: Štěstím celý bez sebe, když můžete ženskou zatratit. A přitom žena. Je naivní bytost ve srovnání s mužskou rafinovaností. No nedělejte. Jsem znala jednoho rošťáka. Ten byl do 3 hodin do rána u svý přítelkyně. Víte, já nebudu vám vykládat, že si zrovna četli Ofelvy.
1: No jo, to nevykládám.
0: No a když odcházel, tak povídá Jituš, neměla bys tady kousek křídy? Jituš měla, on si dal takhle za ucho a šel domů k manželce. Víte? A manželka hned mezi dveřma povídá, kde jsi byl? Kde jsi byl do 3 hodin do rána? A on povídá, miláčku, strávil jsem nádhernou noc s jednou rozkošnou slečnou. A ona povídá, kdyby si se nehonil, byl si zase na kuželkách, ještě máš za uchem křídu. No.
1: To je... To je zas ta ženská proradnost.
0: To není možné.
1: No tak on přijde chudák domů. Jistě
0: no,
1: unavené, jo?
0: No,
1: jistě unavené.
0: No.
1: Ona je vzhůru, ve 3 ráno. To nevím, proč je vzhůru vůbec, jo? A když už je vzhůru, ona se ho zeptá, kde byl. No. Jako kdyby nebylo dost jiných zajímavějších věcí, na kterého se ho může zeptat.
0: No a na co třeba?
1: No na co třeba? Kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
0: No já se z vás blázním. Vy, kdyby vaše manželka přišla ve 3 hodiny ráno, tak vy byste se jí zeptal, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
1: Neptal.
0: No tak vidíte.
1: Já to totiž vím.
0: Je. Yeah.

0: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
1: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
0: No, trošku schudnu. Po vašem.
2: No. Já jsem byl na materské.
0: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
1: Ano, ano, ano.
0: No, to mě ne šokovalo, já.
1: A i mě.
0: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
1: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat tak, jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umělci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
0: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
1: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
3: Prakticky.
1: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
2: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
0: Áno, yeti. Snežný muž.
1: Áno,
0: snežný muž. Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
2: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
1: Ale som... vyšiel mu z toho strašný dobrák.
2: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky. Bol Gruzín a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
3: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanú na kubilku.
2: Šenidená Gamačova. A čajce ešte.
1: To pripomína trochu tú...
0: To nemecký čajce.
2: Aj to.
1: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
2: Ano. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
0: No, to zmienili.
1: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh samrt a súdružka mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
0: Takže když nastoupí řečník, tak řekne... Drazí Samr a Mamr, jo?
1: Ano. A nevím, ako sa povie po kuniersky drahý. To nevím.
0: To nevím, ja taky nevím.
1: Tak myslím, že dáčtina patrí do tej, ja,
3: do tej rodiny.
1: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
2: Áno. No ale možno, že by sme si my mali raz zahrať.
3: Zahrať, což o to, ale já to z nelibostí tady poslouchám, no, že hrajete každý na vlastní pěst.
2: Tak.
3: Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice. Co kdybyste udělali Stalina a
0: Juana,
3: takovou dvojici komickou.
1: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
2: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
1: My pokračujeme v tom, co jsme robili. Vlastně robíme to už 30 rokov. A tak jsme si teraz povedali, že snad by jsme trošku mohli aspoň trošku inovovat tu našu dvojicu. Tak se teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že se azda od 1. januára budeme volat Matica a Satinsky.
2: My už radšej pôjdeme, teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, vzduch, všade je ticho.
0: Cesty volný, nikde, ano, nikdo. Víš, co se mi líbí? Že před 20 lety jsme se loučili stejnými slovy. Já vám popřál šťastnou cestu a říkal jsem tedy dovidění v Bratislavě. A já si myslím, že když někdo po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.

zabádám, abych choval úctu ke starším, chovám úctu k mladším. Tento vztah se u mě datuje od třetí třídy, kdy přišel do třídy nový spolužák. Byl stejně starý jako my, zároveň však byl mladší. Jan Kovář, mladší. Tak se podepsal na svůj první výkres. Učitelka se ho tehdy zeptala před celou třídou, proč se podepsal na čtvrtku mladší. Jan Kovář mladší vstal a řekl: můj otec je malíř. Jmenuje se taky Jan Kovář. Proto jsem se podepsal mladší. Všichni jsme mu záviděli. Nikdo z nás takhle mladší nebyl. Někdy v březnu se měla konat jedna z pravidelných třídních schůzek. Učitelka nám nadiktovala pozvánku a my to měli dát doma podepsat. Jan Kovář mladší okamžitě zvedl ruku. Když byl vyvolán, sdělil učitelce: od nás nikdo nepřijde. Otec jel do Prahy, aby tam připravoval výstavu, a maminka čeká dítě. Jakmile zvonek ohlásil přestávku, nahrnulo se nás několik k Janu Kováři mladšímu a chválili jsme mu jeho výmluvu. S bezelstným pohledem nám odpověděl, že jeho otec jel opravdu připravovat do Prahy výstavu a jeho matka, že skutečně čeká dítě, neboť si koupila těhotenské šaty. Takové štěstí může mít jen Jan Kovář mladší, říkali jsme si, zahleděni k výklenku, kde včera Jan Kovář mladší převrhl bystu buditele. Ještě nám pod nohama křupala sádra. Jan Kovář mladší ze všeho vyvázl a my měli buditele na podrážkách. Počase si náš nový spolužák vyžádal na učitelce volno, že musí doma pomáhat matce, na kterou to prý už jde. Otec je v Praze, jsem na všechno sám, povídá Jan Kovář mladší, a volno dostal. Zatímco chyběl, informovala nás spolužákyně Pavlíková, že i herci, spisovatelé a sportovci bývají mladší. Věřili jsme Pavlíkové, protože její otec byl voják a my věděli, že vojna nás naučí. Usoudil jsem, že všichni ti mladší budou asi příbuzní. Že náš spolužák není ani tak kovářem, jako především mladším. Když se pak vrátil do vyučovacího procesu, zeptala se ho učitelka: tak kováři, co se vám narodilo? Hrdě odvětil: kluk. A doplnil: Jan Kovář ještě mladší. O přestávce jsme dali Kovářovi hobla. Tvrdil sice, že on se nenarodil, ale nám to bylo jedno, hlavně, že se známe osobně s někým ze slavné rodiny mladší. A to jsem tenkrát ještě netušil, že je příbuzný i s Alexandrem Dimasem mladším, jehož dáma s kameliemi se mi dostala do rukou,

Můj vztah ke vzdělání byl kladný až do dne, kdy nám ve škole bylo řečeno, že země se otáčí. Tehdy jsem poprvé pojal k učitelce nedůvěru, ačkoliv jsem jí měl dosud rád. Vždyť si dávala nohu přes nohu a já seděl v první lavici. Dobře jsem viděl. Kdyby se země skutečně otáčela, pak by přece nemusela existovat letadla. Stačilo by vznést se do vzduchu helikoptérou, ta by čásek visela na obloze, na jednom místě a země by se pod ní zatím otáčela. Šup! A už by tu byl Lisabon. Také vodopády by dopadaly někam zcela jinam. Všechny vlašťovky by zahynuly. Létají před deštěm nízko nad zemí a kdyby se země otáčela, domy by musely nutně narážet do vlašťovek a vlašťovky jsou velice křehké. Země by se otáčela i pod parašutisty. Vyskočili by nad Bratislavou a dopadli až v prostoru strážnických slavností. Žádal jsem o vysvětlení jednoho spolužáka, matematického olympionika, ale ten mě naschnul, že nemám mozkovou kapacitu. Byla to sice urážka původní, ale k pochopení problému mi příliš nepomohla. Sám si vůl, snažil jsem se zatáhnout spolužáka zpět do hovoru. Podařilo se to a posléze rošafně povídá. Hele, půjdeme na to od začátku. Proč se střídá noc a den? Podle hodinek, povídá. A co když hodinky stojí? To byla rána pod pás. Vymotával jsem se z ní poukazem na fakt, že člověk také bdí a spí. Světlo tudíž musí stejně tak změnit svou podobu, je-li unavené. Unavené světlo je tma, o tom nemůže být debat. Tak se střídá den a noc, nezávisle na hodinkách, připouští. Spolužák, matematický olympionik, značně vzkypěl a osočil mě, že si přikládám polínko pod hranici Jordana Bruna, který za otáčení země položil život. Nemíchej do toho city, říkám spolužákovi chladně, protože mě naštval. Svědomím převahy odešel a nechal mě v nevědomosti. A já bych přitom se zemí otáčel docela rád.

Chodili jsme spolu do školy, ale husy jsme spolu nepásli. To uměli jen oni. Pasení hus nebylo zdaleka jedinou oblastí, v níž nás převyšovali. Vzhlíželi jsme k ním s obdivem. Kdyby se mě tehdy někdo zeptal na povolání, po němž toužím, odpověděl bych jednoznačně. Být jedním z nich, být přespolním. Sjížděli se k nám do školy do městečka z několika okolních vesnic a se zvláštní důležitostí nám ve třídě vysvětlovali. My sem spadáme. Mívali tváře od větru, klid na rtech, na svačinu čerstvé uzené a drželi spolu po způsobu stromů v lese. Z blízké osady chodili pěšky, jinak dojížděli vlakem nebo autobusem. V rozpravách mezi sebou používali magické vzorce jako: čím jedeš? Půl šestkou? Já půl čtvrtkou. Za pěkného počasí jezdili na kole s vyhrnutou nohavicí a s dálkou v očích. V zimě se někdy do městečka spouštěli na lyžích, dali autobusu vale, byl dobrý jen k cestě zpátky do stoupání. Párkrát přijeli dokonce na bruslích, rovnou pod most u školy, až tam je dovedla zamrzlá řeka ledový běhoun. Naši rodiče je úpěnlivě litovali, že musí dojíždět a ztrácejí čas. A učitele nám nabádavě vyčítali, že nevíme, co máme, když nám škola leží u nosu. Já věděl, že každý přespolní musí ráno dříve z postele, že zima je studená i v teplé bundě, že na otevřené zastávce někde na výdrholci je jarní dešť zvlášť mokrý, že černové parno v autobuse je k zalknutí. Ale nebyla to lítost, co jsem k přespolním cítil. Spíše jsem jim to putování, ty louky a cesty záviděl. Podobně jako traperům z knížek. Přespolní byli stejně jako trapeři zdatnými lovci. Přinášeli živé žáby, nepředstavitelné brouky a mrštné zmije, před nimi šprchal i učitel zoologie. A pak ty podivuhodné raní příjezdy. Vlak, autobus, kola, lyže i nohy mívali z příjezdy. Vlak, autobus, kola, lyže i nohy mívali zpoždění každé úterý. V den, kdy jsme pravidelně psali písemku první hodinu. V úterý houstly na podzim mlhy. V zimě se kupili v úterý závěje. Na jaře řádili v úterý záplavy. Ani v

červnu si katastrofy nedali v ten den pokoj. Jednomu přespolnímu dokonce v úterý katastrofy nedali v ten den pokoj. Jednomu přespolnímu dokonce v úterý včela píchla kolo. Nevytahovali se, nekasali se a přesto byli mocní. Nikoli v kalendář, ale oni načínali roční doby. Podzimním blátem na botách, prvními modřinami sklouzaček, prvními sněženkami a nakonec zprávou špičkovou, že voda už je na koupání. Tu a tam sice nadávali, že toho dojíždění mají už plné zuby, ale přesto se mi zdálo, že na světě nemůže být nic hodnotnějšího, než být přespolním. Každý z nich k nám náležel a současně byl poslem odjinut. Dvojnásobnost jejich života mě, pouze přes uličního, okouzlovala. Byl jsem vždycky rád, když jsem s někým z nich mohl sedět v jedné lavici. Dotýkat se jejich života vandrovného. I za tu cenu, že jsem v úterý ráno zůstával v lavici opuštěný. A trnul jsem, jaká originální smršť

jednou ročně přednášku z oblasti pohlavní výchovy. Těšili jsme se na ten den velice. Byla to cílová prémie. Nikdo nechyběl, neboť každý chtěl být vychován. Už od počátku školního roku jsme se o přestávkách živě dohadovali, jak na to tentokrát lektor půjde. Že od lesa, to nám bylo jasné. Měli jsme už určité zkušenosti z přednášek předchozích. První výklad jsme vyslechli někdy v 6. třídě a jak roky přibývaly až k maturitě, poznávali jsme nejrůznější osobité přístupy k jednomu a témuž námětu. Někteří přednášející našlapovali do výkladu ze široka a obchvatem přes rostlinnou říši. Květ, včelka, opilování, to byl jejich obvyklý nástup. Metoda vcelku fádní. Jediné zpestření přinesl lektor, který se do úvodu zcela vložil, protože doma choval včely. O nich také až dokonce vykládal. Pak nám rozdal přihlášky do včelařského spolku. Zvláštní způsob volili přednášející, kteří se úvodem vydávali za naše starší kamarády nebo druhé otce. Chtěli zřejmě navodit familiární vztah. Toho staršího kamaráda bych jim ještě tak věřil, protože byli opravdu starší. Ale co si myslet o tom, když se přednášející bezostyšně vydával za našeho druhého otce? Bylo nás ve třídě 40. No a připadalo nám nezodpovědné, že má tolik dětí, i když je lektorem pohlavní výchovy. Samostatnou kapitolu tvořili přednášející, kteří pojali téma takzvaným vtipným způsobem. Začínali obvykle slovy. Co vám mám povídat? Vy byste mohli školit mě. Bylo zřejmé, že tyto nástupy mají vyzkoušené a očekávali úsměvy v publiku. Na jejich fintu jsme ale odpovídali kontrafintou. Nikdo z nás se neusmál. Celá jejich skladba rozverného rozprávění se zhroutila a oni záhy vyjevili svoji pravou tvář. Začali na nás valit zcela nezábavné údaje, jakože naše tělo se skládá ze 33 bilionů jednotlivých buněk.

nechápali jsme, co je na tom pohlavního. Daleko vtipnější byli ti lektoři, kteří si na vtipné nehráli. Vstupovali s objemnou taškou a s prohlášením. Mám tu pár názorných pomůcek, které vám po přednášce ukážu. Pak začali vykládat. Na rtech jsme jim nevěseli, ale na tašce ano. Co tam jen může být? Krajní napětí nás udržovalo v šachu a vůbec jsme nevyrušovali. Závěrem přednášky konečně lektor otevřel tašku a vyndal nějaký ušmudlaný plakát se spoustou načištěných čísel o vzrůstajícím počtu obyvatelstva nebo diagram o potřebě vitaminů v různých letech života. Každopádně nás lektor vždycky překvapil. Byly to zajímavé přednášky a s povděkem na ně vzpomínám. Stmelovali naši třídu a otevírali nám nové obzory. Že děti nenosí čáp, to jsme věděli i bez přednášek. Ale teprve po absolvování těchto vzdělávacích promluv jsme si ozřejmili, proč je nemůže nosit. Protože žádný čáp nebyl vzdělán pohlavní výchovou. Zdálo by se, že propagační pracovníci využívají konce školního roku dostatečně, že vědí, jak na to. Po celý červen se objevují za nejrůznějšími výkladními skříněmi nápisy, začínající slovy za pěkné vysvědčení. Knihy, sportovní potřeby, ale i ponožky, zájezdy, porcelán, zboží vhodné i méně vhodné, je doporučováno jako odměna za dobré známky. Viděl jsem i poněkud krkolomný poutač, který vybízel kolem jdoucí, aby za pěkné vysvědčení nechali své dítě pojistit. Všechny tyto slogany přesvědčují chodce, že vysvědčení je vlastně jakýsi odběrní poukaz. Dobrá, pravím. Když už zastávají propagační pracovníci tento názor, proč nejsou aspoň důslední? Ptám se, co za špatné vysvědčení. Zde reklama nepracuje pružně. Obchodu tak unikají veliké možnosti. Chápu. Nelze inzerovat za trojku? Tříkolku. To by prosím nebylo výchovné. Dal by se však klidně vymyslet slogan odpovídající, šitý na míru. Prostě za špatné vysvědčení, špatnou knihu. V každém knihkupectví vědí, že právě ty jdou nejhůř na odbyt. Nebo za špatné vysvědčení, zvadlou k vědění. Nebo za špatné vysvědčení, neprovokavý stan, do kterého teče. Nebo za špatné vysvědčení fórové boty, nebo za špatné vysvědčení kompas, který neukazuje, případně za špatné vysvědčení gramodeska, na které přeskakují drážky. Obchodní úspěch by byl zaručen. Do rodin by se tak dostalo zboží, které jinak nevábí pozornost kupujících. A efekt výchovný, ohromný. Představte si jen chvíli, kdy žák či student si pustí takovou desku, o které byla řeč. Při jejím poslechu jednoznačně pochopí, že si má oprázdnit.

0: Školní rok jsem pravidelně začínal 31. srpna, kdy mě naši poslali k panu Blecknerovi, aby mi vylepšil hlavu a přilepšil si k penzi. Žil v podkrovní místnosti, kde měl kamna, skříň, stůl, postel a krásně chromované holičské křeslo. Poslední den prázdnin se nás tu scházela spousta. Své potomky sem posílali i další rodiče a když ne, tak si o to kluci řekli sami, protože setkání u pana Blecknera pro nás bylo něčím na způsob slavnostního zahájení vyučovacího roku, ještě den před projevem ministra školství. Blecknerovi zvonivé nůžky odstříhávaly kaštanové, havraní i blond prázdniny. Vlasy vymáčené z rybníků, prováté větrem a vyšisované sluncem. Účes nám pak zarovnával břitvou, o které říkával: hoši, to je Solingen. Nevěděli jsme, co je Solingen, ale znělo to důležitě a věrohodně. Jeden z nás seděl na holickém křesle, druhý na dřevěné židli u stolu a zbývající kandidáty usadil pan Bleckner na postel. K posezu na pelest nás vybízel slovy, že stejně trpí nespavostí, takže postel je mu na nic a takhle bude aspoň k užitku. Do jeho podkrovní místnosti vedly úzké dveře a bez počtukrát jsme se s kamarády dohadovali, jak jsem pan Bleckner mohl nasoukat své široké holické křeslo. Bylo snad rozebírací, nebo vytáhl křeslo po provaze zvenčí, tedy oknem? Můj spolužák se jednou otázal nahlas na uvedenou záhadu a dostal jednoznačnou odpověď. Chlapče, s tím křeslem to nebylo jen tak. Domnívali jsme se, že po této příslibové větě bude následovat vysvětlení. Ale pan Bleckner jen zastříhal ve vzduchu nůžkami a bylo jasné, že dotaz pokládá za odbitý. Jeho stručné výroky byly v skutku netušené. Už mu táhlo na osmý křížek, nesloužila mu paměť, kalendář prokluzoval mimo něj. Zcela zřetelně pořád ještě slyším, jak se mě zeptal 31. srpna. Tak co? Jak se těšíš na prázdniny? Brali jsme jeho slova jako překvapivé záblesky a vděčně. Snad proto, že existuje zvláštní souručenství dětí a starců. Nikdy jsme se mu neposmívali. Jeho řeč byla posunuta bokem a byl nám tím blízký. Měl v místnosti věčně zataženou látkovou roletu a když jsem se ho zeptal, proč roletu nikdy nevytáhne, odpověděl rozvážně, že si nechce přidělávat starosti. Doplnil, že po vytažení se roleta zasekává a potom nejde stáhnout, tak ji radši nechává pořád dole a je klid. Na konci prázdnin bývala jeho útulná světnice plná žáků a starých novin, do kterých po každém stříhání pečlivě smetl malým košťátkem všechny vlasy, které padly za oběd nůžkám. Smotal malý kornoutek a ostříhanec pak dostal na zpáteční cestu balíček určený pro popelnici před domem. Když nám kornout podával, říkal: tady máš vejslušku. Měl kostnaté ruce, protkané modrými vystouplými žilkami. Prsty se mu chvěly, ale ve chvíli, kdy uchopil nůžky, jeho ruka byla pevná, jistá a sebevědomá. Stříhal pomalu a právě takový byl jeho hlas. Ještě učí Trnka. Mýval nás na tělocvik. Rozpačitě jsme mlčeli. Vysvětlil si ticho po svém a vůbec nebral na zřetel, že čas sletů je pryč a my cvičíme na Spartakiádu. pozvolna navázal na svá předchozí slova. Už tady neučí?
1: Určitě ho přeložili. Dobře mu tak. Dělal chytrýho a přitom neuměl kotrmelec.
0: V průběhu školního roku jsme sem chodili jednotlivě, ale to už nebylo ono. Nic nemohlo přetrumfnout houfné stříhání a sezení a povídání v den dobíhajících prázdnin. Potom ráno, 1. září, jsme šli se zarovnanými vlasy směrem ke škole a každoročně jsme vedli stejně zanícenou debatu, jak asi pan Blechner nastěhoval to širokánské holičské křeslo do podkrovní místnosti, kde měl tak úzké dveře.

0: minuty s reklamou.
1: Váňu, kde jsi? Nataško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
0: Jsem v každém mléčném bifé, stojím 3 koruny a chutnám všem.
2: Krásné je žít,
0: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji.
2: Krásné.
3: Psss, já, ty bestie!
2: Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek,
3: barva!
2: Červená!
3: Flek, barva!
0: Paradní televizor do každé rodiny.
4: Tak Věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
4: No tak sakraženská, tak hni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
4: No tak dělej.
0: Píte šaratici. Zrychlí váš krok.
4: Oj, těžko. Oj, těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
5: No.
6: No, tak co pak, pane?
5: Ale tak si představte, pane,
6: no,
5: že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
6: Berete brufen?
5: Depán, to mě nepomůže. Já byl na masáži, jo.
6: No.
5: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
6: Už to je nějak moc, ne?
5: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohlo.
6: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
5: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo. Tajdle.
6: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
5: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
6: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
5: Ona říkala, že prej by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já povám sestro. A kde si je mám nachytat?
6: No právě.
5: To, kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
6: Cože?
5: No říkala Eros. No to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
6: Prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
5: To víte, no, že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle, když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
6: Snad ne.
5: No jo, když ona se ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča pitomá, rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnu, v životě.
6: Co vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
5: No svítili. Červený,
6: no,
5: oranžový,
6: no,
5: a na zelenou jsem šel.
6: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
5: No vevnitř svítili jenom červený.
6: No jo, tak jasně. Hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
5: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
6: Je přičinlivá.
5: To víte, že jo. No, ona nejvíce zajímá. Ona má taky tyhle masáže, jo.
6: Jo.

0: a nejvíce zajímám o tyhle ty TIR.
1: TIR, no TIR, TIR.
0: No, TIR. A ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divili. To je, no zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 turků.
1: 10.
0: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 turků, prosím vás. A dva bavoráky na spláchnutí. A za celý den měla v ústech jednoho Taliána snad.
1: No to je strašné. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo, ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje a ta prej mě spraví.
0: Kadeřábková?
1: Kadeřábková nějaká.
0: Kadeřábková. Člověče, to by mohla být moje žena.
1: Co je vás? Proč?
0: Protože já podle toho, že já se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě, Kadeřábek. No ale to už je trochu moc, ne?
1: Já jsem to nevěděl.
0: Čověče, tady už jde o zdraví.
1: Ne, já jsem zdravý jako řípa.
0: A mě jde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, tak co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
1: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
0: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
1: no.
0: Na to ona hodně dá.
1: Ano.
0: Jo. A ať už nikoho jinýho nebere, že jí zkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
1: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, naschledanou.
0: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Marca.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
1: Tak to šlo. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nádrhel, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.

0: Muk, váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
0: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
0: Ergo, to je materiál, to je.
2: A sakra, osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou soudruho vedoucí, tam makám jako kač.
2: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
0: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruho, abyste to odložil na příští týden.
0: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
0: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
2: No, osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
0: No to já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne, s tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
0: No tak jsem šel fasovat materiál do skvěru. Jde o pár hodin.
4: Ne.
0: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
0: No tak ne, no.
4: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
0: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
4: Jo, běžte.
5: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
6: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
2: Ještě ne, soudru řediteli, já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
6: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
4: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
6: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
4: Ale chrán. Soudru, řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
6: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
4: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny a tak taková malá... Jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně.
6: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
4: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
6: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
4: Ano.
6: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
2: Zajisté, soudru, řediteli, zajisté.
7: Někam vyrazíme, soudruho řediteli.
6: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
5: A do Prčic.
6: Ne, do Plzně.
5: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
6: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.
9: Silvester z Blanku. Konečně sami? Už zas dřu jak písek v motoru. První týden na šichtě nic moc, do dalšího Silvestra daleko, ale co se dá robiť? Silvester je za mnou a zbývá popsat, jaký byl. V pondělí na druhý svatek vánoční mě ráno kolem 10. zbudil telefon. Však co bych si nepřispal, jak nebylo kaj spěchať, no ni? Volala Blanka, omluvala se za ten včerejší bolebřuch a prý, že to bylo fakt s přežraňatým salátem a tež prý a z toho a no však víš, no čekám to, no, tu navštěvu. Konec doslovné citace. Chvíľu jsem se připadal jak Zeman v mlečným baru, bo jsem nechápal a chvíľu jsem si aj myslel, jestli to nebyla otrava jídlem a Blance z toho nešiblo a včel nemluví z cesty. Jak jsem byl už dlouho v telefoně ticho, pochopila, že to bude muset řeknout na plnou hubu a tež to řekla, aha, do nového roku jsem ju chtěl přivítat netradičně, jestli bude mali spát. Tuž nic, aspoň mrkneme na ohňostroj a potom budeme čučet na kysňu. Z mojho hlasu asi cosi vycítila, bo se

0: Hned ptala, jestli se nehněvám a jestli přijdu a podobné dřisty. Tuž jasné, však jsem vydržel tak dlouho, tuž mě nerozhodí týden navíc, no ní. Týden uletěl jak mucha před placačku a naraz pátek a sněhové nadělení. Ještě, že jsem měl v pátek volno, bo nevím, jak by jsem se dostal ze šichty. Po poledňu, tydlifon. Blanka mi hlasem Roby, která rozvalila svojimu chlopovi zanovního jaguara, oznamovala, že má malý problémeček. Pri její kamoška, která meška v Praze, se stavila v Ostravě na jeden den při cestě na chajdu, kde si u čatce, kaj měla se svojím chlapem a dvuma místními oslavit nový rok. Ten sníh jim trochu nabural plány, bo nemůže ani tam, ani zpátky do Prahy, a že je to spolužačka ze školy a fajná kámoška a to a tamto, a nakonec z ní vylezlo, že jí nabídla, ať zůstanu u ní, u Blanky, a oslavia to s námi. Aha, tuž to je ještě lepší. Kajsik vzadu v lepce mi začala blikať malá dioda a nad ní se objevila bublina s napisem: Ještě není pozdě, pozvi partiu ze šichty, Blance zavolej, že si chory, no ni? Možná přijde aj Jaruna, zatrsáte zas na stodolni. Hůž, vypnul jsem diodu z baterie a zaplašil vlezlé myšlenky. Jak se mi to odkýval, jak bych slyšel ve sluchatku buchnuťku z kameňa na zem. Tuž, že bych z toho byl dvakrát nadšený, to zas nemůžu tvrdit. Celkem jsem se těšil, že až malý po půlnoci usne, zkontroluju, jestli Blanka chodí do solárka, jestli se na ní pohodlně leží. To mi narušil pondělní telefon. Tuž jsem myslel, že aspoň zkontroluju hromádky, jenem tak, jestli mám dobrý hmat. To mi narušil pateční telefon. V duchu jsem se začnul intenzivně představovat oblevu. Myslel jsem na to zbytek dňa až do večera, kdy zas zavolala Blanka a celá vysmiata mi pravila, že Kamča, to byla ta vlezla kamoška, se dovolala na tu chajdu a zrušila ten Silvester kvůli té kalamitě. Tuž fajn. Můžu se vysmolit na celou oblevu. Poděkoval jsem za zprávu, zeptal jsem, co mám všecko přivést, jestli vůbec vyjedu, a popřál jsem mi dobrou noc. V sobotu dopoledne už nesněžilo, ale Felině to nijak zvlášť neubralo na objemu. Tuž se mi aspoň symbolicky pozametal kapotu a pravil jsem si, že při nejhorším pojedu odpoledne lokálku. Však do 4 hodin času dost. Hromvem fotra aj s jeho přihluplými kamošami, kteří dávají autám ženské jméno. Kdybych měl feldu zaparkovanou v garaži tak jak kdysi, s nich by mi mohl být ukradený. Nakonec to ale dopadlo dobře, bo po obědě protáhli aj našu ulicu a z Felinu se dalo vyjet. Tuž jsem jel. Cestu jsem se ještě stavil do Kaufu kupit pár sačku smažených kobzolí, pár kofol a už jsem brzdil smykem na Dubině. Doslova. Trochu jsem škrknul o vedle stojící Fabiu, ale přes tu haldu sněha to bylo jak od anesteziologa. Otevřel mi Danek a hned ve dveřách mě informoval, že přijela teta Kamila a strik Viktor z Prahy a že budu slavit Silvestra s námi. No sláva. Blanka mě představila celkem šikovné, fajně staviané blondce, která se na mě tak fajně usměla a potom mě seznámila s jejím chlopem, který vypadal jak mladší bracha Harapesa. Zajímavé, že člověka, který se jmenuje Viktor, jsem si představoval přesně tak. Během 5 minut z něho vylezlo, že bydlej v Praze na Smíchově v 1+1, ale to jim zatím stačí, páč na malý je ještě čas a v oba máme dobrý job a kariéra je zatím přednější a teď jsme spolu teprve 5 let a to je stejně ještě brzy na svatbu. A co ty, kdy do toho v oba s Bláňou praštíte? Jestli ještě co si mluvil, už nevím co. Bo jsem si ucpal uši z vnitřku a sledoval skrz něho sníh za oknem. Tuž ten je ukecanější jak Láďa ze šichty a nepříjemný jak jebak v nose. Chvíli jsem uvažoval, že si k tým fajným blančiným chlebičkům dám jakési to anestetikum, bo čím víc ten pajtaž dřístal, tým víc mě sral. Potem jsem si vzpomněl na svůj silvestrovský předzávazek o tým, že budu meň chlastať, a tak jsem enem symbolicky ucucával sklinku myslivca, jak děcko cumel. Tež mi ale bylo hlupé se navalit před Dankem, bo co by se o mě mohl pomyslet, no ní? Kurník šopa, uvažuju poslední dobu, jak si moc rozumně. Tým dvům ale na jakýmsi děcku nezáleželo, bo Viktor do sebe lel jeden fernet za druhým, jak by ředil Maltu, a Kamila tež chlampala, jak by měla vycházku z protialkoholní léčební. Čím víc byl navalenější, tým víc jsem pozoroval, že se mota kolem Blanky, jak klíště kolem transfuzní stanice. Blanka se jeho dřistům enem chichotala, tuž nevím. Musím si na tebe dávat pozor, Gizde. V 8 Blanka uložila Danečka, bo Silvester je sice enem raz v roce, ale 5leté děcko zas tak moc nevydrží. Danek usnul jak po vaječném koňaku a ti dva se začali rozjíždět ještě víc. Kamila se lapla ku mě na gauč a začala mi vykladat o tom, jaký je Viktor fajný synek a jak se spolu seznámili na jakési skupinové terapii a že on je ten pravý na celý život. Tuž ní, že by se to zle posluchalo, ale jak jsem cítil, že se nám je čím dal víc lepí, šel jsem zkontrolovat Blanku s Viktorem do kuchyně. Blanka chystala jednohubky a on do ní hůčel jak Intercity v tunelu, jaké si dřistý prdy o společném životě a věčné lásce. To by mi ani nevadilo, enem kdyby u ten baletní paskřivec přitým nedržel okolo ramen. Blanka se zás enem chichotala. Tuž to mě zkuša, nebo co? Zežrali jsme chlebíčky, zežrali jsme jednohubky, pražáci z forně dopili fernet a začali mi upíjat z myslivca. Kolem 10. synkovi už začaly vypadávat některé slova z věd a Kamila nám je byla nalepena jak hajzel papír na but. Jak jsme zazlapěli na gauču, začala mi dávat také zajímavé sugestivní otázky jak doktor Úzel. Pre jestli mám cosik proti skupinovému sexu a výměně partneru a dřisty o věrnosti a podobné. Chtěl jsem se pořádně promyslet odpověď, ale nedařilo se mi, bo se mi snažila prodřet svoju nohu moje fusakle. Pravila, že ona s Viktorem se poznali na také fajn nepoznávací party, tak já, tuž ní skupinová terapia, a že to jich zbližilo a ukázalo, že patří k sobě na věky. Nechcu vypadat jak netykavka, ale ku koncu už mi to bylo celkem protivné, bo ty fusakle byly nové od mámy z Vánoc a přece neodjedu dom v Ďuravých. Omluvil jsem se, zašel do kuchyně zaskontrolovat Viktora a jak jsem viděl, že je dotěrný jak jeho výstave vytahu, pravil jsem mu, že z té vyměny nic nebude, bo mi minulý týden skončila nemocenská, která se týkala kožního. Chvíli mu šrotili kolca v pale, potom jakoby se mu přeply vyhybky, obratilo 185 stupňů a začal vykladat o svojí robotě. Okolo 11. už byl tak mimo, že nás všecky začal přesvědčovat, že letos je 31. prosinca zvláštní den, bo se prý mění zimní čas na letní, a tak včil už se vlastně blíží 12. a třeba jít nachystať a odpalit rachejtle, které si přivez až z Prahy z Rynka a který mi chtěl zpříjemnit Slovákům půlnoc. Ještě, že Daneček spal borak malý. Mama mu sice slíbila, že ho zbudí na ohňostroj, ale Viktorovi pravila, že ho radši nechá spát. Ten vůl se odplantal do předcíně, fakt se oblek, teda vlastně enem obul boty, zbalil igelitku, z které čuhaly různé špílky a barevné trubky s napisami Fireworks a pravil, že to půjde nachystať, bechnul dveřami a byl v trapu. Z Blanku jsme nechápali, čemu je slyšet výtah, bo sedíme v přízemí. Chvíli jsme čekali u okna a vyhlížali Viktora. Jak uběhlo 10 minut a jeho nebylo, Blanka přikryla chrnici kamču deku, tak polosmutně se nám je usměla a šli jsme toho pajtaša hledat. Půl hodiny jsme bludili kolem baraku a jeho volali, ale nic. Potem jsme šli zpátky a prolezli celý vchod od vrchu až nadul. Jak už se blížila půlnoc, navrhnul jsem, že ho můžeme hledat aj po půlnoci a že bychom se mohli jíst aspoň připít na šťastný nový rok. Tuž jsme se aspoň sami dva přiťukli, tým alkosifonem, novoročně se pocelovali, popřali si všecko nejlepší, ať nám to vydrží, přikryli kamču, která sebu mezi tým bechla na tepich, a šli se podívat na poslední místo, kde mohl baleťák ještě být. Tuž jasné, že chrněl ve sklepě, opřený o vytahové dveře, vedle sebe tu igelitku a v ruce zapalky. Blanka skočila pro druhou deku, bo s ním nešlo hnout. Já jsem mu zebral sírky, bo stačila ta kanonada venku, na krk se mu pověsil fixem napsanou cedulku Neníč mne, sloužím všem a nechali jsme ho tam, no ni? Předtím, než jsme kolem jedné zalehli s Blankou v ložnici, jsem se dal budík na 6, abych tam byl spíš, jak se ten mamlas u vytahu zbudí. A aj na tu kontrolu hromadek došlo. Jak jsem s ním ráno třepal, chvíli nevěděl, kaj je, kdo jsem já a ker je rok. Doma dostal Turka a zbytek navštěvy promluvil tak 7 slov. Kamila tež mluvila enem o neutrálních tématách a seděla ode mě metr daleko. Po obědě poděkovali za azyl a omluvili se, že chcou ještě před návratem do Prahy stihnout jednu návštěvu. Blanka se mi po jejich odchodu furt jenom omluvala. Ale co? Však člověk má poznávat nové tváře. No ni? Jak mi po jejich odchodu furt jenom omluvala. Ale co? Však člověk má poznávat nové tváře. No ni? Jak na nový rok, tak po celý rok. Tu už měl kdo z vás lepšího Silvestra? 5. ledna 2006.
1: Vážení přátelé, Hana Hegerová. Ano. Jak říká klasika, já s ním. Vy jste žena, já jsem muž, to je nejlepší kombinace, kterou si umím představit.
2: Správně.
1: Ano, já bych si chtěl přibít za nás, za všechny muže. Muže sarkastické, ironické, ale milující. Pánové, víno. Chtěl bych si připít na ženy vůbec a na věčné přátelství a spolupráci mezi ženami a mužem. To je poprvé, co piju a lidi tleskají. To je krásná píseň. Víte, kterou myslím? Levandulová. Levandulová. A kdo to zpívá tam? Ten mužský hlas, myslím, myslím, vím, no. Že vy vás poznám.
2: Přímo mistr Habka.
1: Mistr znám, ano. Kdo napsal slova?
2: Opět Michal Horáček.
1: Horáčka znám, ano. Znám mistra i Horáčka. Mistr a Horáček, to je jako kdyby to někdo napsal. Krásná píseň. Já vždycky jsem toužil potom si tuto píseň trošku zkusit interpretovat, jak se říká.
2: Jo. No a?
1: Já bych možná volil jiný přístup k tomu, protože on opakuje si má levandulová a zase má levandulová, nádherně levandulová a famózně levandulová. Nebyl ovíněn špičku? Neměl on špičku, ty si má levandulová?
2: Ne, nebyl.
1: Neměl špičku.
2: No ale vlastně mohl by ji mít.
1: Mohl by. Ta je tolerantní. Děvčata z této dámy si vemte.
3: Tak se podívejte, pane Růžička.
4: Ano, prosím.
3: Uklidněte se.
4: Ano, prosím.
3: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
4: Ano, prosím.
3: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
4: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
3: Co?
4: No, kladivem.
3: Ano. A co bylo dál?
4: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte? Ne tento, to kladivem.
3: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
4: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo, Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, ano. Rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
3: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
4: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
3: Samozřejmě.
4: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
3: Pane Růžička, já vás ujišťuji.

0: že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že Černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračuj.
1: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
0: A co, nebo no, koho?
1: A je to ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
0: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan ptáček nějak provokoval?
1: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
0: Aha. A čím vás provokoval?
1: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
0: Ale pan Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
1: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. No vy jste musela vidět a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k Černému volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
0: takže vás pan ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
1: ale
0: že?
1: To ne, prdlaj, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce, ptáček vytapetoval celý byt, to tak pořád dokola. No kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
0: Ano, ano, ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana ptáčka nějak připravoval?
1: No, připravoval, no to ne, to ne, no, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
0: pane
1: on byl cejti, dali jsme to
0: vás,
1: pryč.
0: Pros... No. K
1: ano,
0: věci.
1: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak popil potáh, tak jsem šel domů.
0: A to kladivo jste měl sebou?
1: Jo. Teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
0: ne? Jistě, jistě, pane Růžička, no ve vašem případě bohužel.
1: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal, trpaslíka, ptáčka, nes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
0: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
1: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo, víte, co se mě dělá. Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem, co se s ním stalo, kolik myslíte, že jako vyfásnu, jako kolik dostanu?
0: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.

0: Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu, a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19.10 jsem měl vybráno asi 200. V 19.30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: Přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: V kolik vám to jede, moje milá? V 8, ale ty jeď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. S strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni, víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupěl jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: Máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá kiku kako, co máš oči černé jako noc a jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej A je.
2: Říkal jsi něco?
1: Prosím, co? Že to slyšel? Ne, nic neříkám, ale akvata.
2: To by se taky moc divila.
1: Čemu by se zdivila?
2: No, kdybys něco říkal. Nebo kdyby se aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že roztomilou ženu.
1: To koukám, no. Já, no podívej se.
2: Co?
1: Kolikrát se ti Boženko říká, když hraju šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, kápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď ho stálo, prosím, tohleto střelce. Podívej se.
2: Je tohleto možný?
1: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5, já to přehlíd.
2: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
1: No.
2: Já ti říkám, že bys si měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
1: No, já pokoukám, no.
2: Ale prosím tebe, jestli ti to teda, prosím, vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince.
1: Božka, s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, už je to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
2: Já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čakovýho somnambula.
1: Teď by ses měla vidět, čakovýho somnambula. To ti zas něco odlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no.
2: Já, že si čtu?
1: Ano.
2: Já se učím.
1: No to je u tebe na stejno.
2: No. A to je velký rozdíl, já. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Je. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš?
3: Koukej.
2: A poradil.
3: Podívej.
2: Já přece vím akorát z té příručky,
3: podívej.
2: Že...
3: Podívej.
2: Ale daj mi pokoj!
1: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
2: no, tak
1: žádnou příručku nepotřebuješ. Taričko,
2: podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo?
1: No.
2: A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
1: Od takže čeho kdybych... tady máš odborníka?
2: Jo. No,
1: takový tak... teplý lidský no, slovo odborníka, to je nad všecky možný příručky.
2: No,
1: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
2: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
1: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně, co je více důležité.
2: No tak, podívej se.
1: No?
2: Nejprv ten předstih.
1: No tak jo? To by až někde vzadu, vít. To začala z konce. No tak předstih to je, předstih.
2: No.
1: No to když něco dřív. Rozumíš mě? Předstih je vlastně zapálení směsi před vrácením se pístu. To je
2: ale
1: jedno,
2: prosím
1: ne?
2: Tebe, to je tam taky, jakýho no. Pístu, jaký směsi, jak, kudy, proč?
1: No jo, no to vůbec, je těžký. Jo. To znamená, že o tom nemáš vůbec páru, Božka. Takže začneme od začátku, že ano?
2: No,
1: podívej se.
2: No.
1: Auto.
2: To je, to vím, no, to vím.
1: Má co, má mo?
2: To techni.
1: A máma má emu, my máme maso. Auto má motor. To, co tam vrčí, to je motor.
2: Jo, no,
1: ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
2: Takže do něj prší.
1: Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně, jak válce.
2: Aha.
1: V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. No. Máš flašku, jo?
2: Jo, flaška.
1: No.
2: No, je... samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
1: Prázdnou flašku.
2: No.
1: V té flašce běhá špunt, proč? Protože je tam volnej,
2: no,
1: ano?
2: Víš, že tomu tomu rozumím?
1: No, no, ta
2: flaška právě... rozumím, špunt
1: tady
2: rozumím.
1: Špunta běhá, pak je volný. No. Čili flaška, špunt a nahoře je svíčka.
2: No, počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
1: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
2: Do motoru líp vidět.
1: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do motoru?
2: No, já nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
1: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože ji tam někdo namontoval, no.
2: Jo, kdo ji tam namontoval?
1: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
2: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
1: Prosím tě, ještě jednou, motor.
2: Motor, no.
1: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počasat takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prc, bác ho, co udělá svíčka, dá jistru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc, právě v momentě, já jsem nahoře, ale o něco dřív a tomu čucu se říká předstih. Předstih, no je to jasný.
2: Ne.
1: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal.
2: Jo.
1: Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, máme vždycky do kina na 8,
2: jo.
1: Já přijdu až v 8,
2: jo.
1: Tak mám co? Zpožděný zapalování.
2: A tomu já bych rozuměla.
1: To...
2: Protože to zpožděný zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
1: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
2: No.
1: No, dejme tomu po národní, až okay. To je jedno po kterým, no samozřejmě.
2: To není jedno.
1: Tu, krásně, koukám.
2: Moment, s kým?
1: Když jsem píst, s kým bych mohl jít, prosím. Nemám ruce,
2: no,
1: že?
2: No, jen aby.
1: Tu po národní.
2: No.
1: Koukám před sebe, aby o něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
2: Ale to je zajímavý,
1: no.
2: To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
1: Co mluvíš právě, mě jde o auto? Ale najednou mraz se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečný předstih.
2: Dobře ti tak.
1: Je to jasný, no
2: dobře
1: tak.
2: Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
1: Doma rostomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu mu ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad.
2: No.
1: Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků.
2: No,
1: ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
2: No.
1: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak za jiný zálí nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček. kyselá švestka z drnsku vítězstva. Puj! Zbytečný zápas.
2: Prostáku! No. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
1: Bože.
2: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod? No tak prosím, tak sedět za tou babou s tím cvikrem.
1: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
2: To by se ti hodilo, veď?
1: No. No.
2: Mít sám řidičák, jo? A no. Za kým bys asi tak jezdil,
1: co? A za kým
2: tak to povím. Za ženskýma.
1: S tímhle tím profilem. S těma nebradama, prosím
2: tě. Ale, o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty hlavně, když máš MBčko, to je dobré.
1: To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů na večeře, já bych nehrál hrát šachy, ale bavil bych se s tebou na večeři. No. Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládal, jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstih.
2: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstih,
1: to jsem
2: víš?
1: Zvědav.
2: To je intuice, víš? No. A ty já mám zaplet pánbu dost pro oba.
1: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
2: Jenomže, Karliku, ty jsi živej až moc, no. Víš? Já ti řeknu takovej příklad,
1: no,
2: jo?
1: Buď tak hodná.
2: Jdeš po národní, jo?
1: No,
2: jdeš,
1: jako pís, jo?
2: Jdeš.
1: Jako já?
2: Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
1: Ano.
2: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakop. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
1: No.
2: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
1: No.
2: Protože jsi byl zažehlý až za ušima. Jenom vybouchnout, jo? A říkal si, Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
1: Brvavice, ano.
2: Já ti dám babu s cvikrem. Šťava jízna se otočila, jo? Jenomže hod, na plouštíka svíčka neprskla, jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu, a prskla bych ti s

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko provodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jimž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje potěuchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
1: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
0: Nebo cukatura.
1: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín, Vericha a Voskovce.
2: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
3: Na co?
2: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
3: Proč?
2: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
3: Kdy?
2: Až se to lano napne.
3: A lanoli nenapneli se?
2: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
3: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
2: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
3: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
2: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
3: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
2: Kotva není?
3: Kotva není. Co? Připevněna.
2: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně? Přivázaná?
3: Není.
2: Není?
3: Není.
2: Není. Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
3: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
2: Přesně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
3: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat sem. Jestli není někde vevnitř zapletený, no tady není ten konec, není, no.
2: Já ho nebral, že jo?
3: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká. Hele ho, támhle jde.
4: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
5: No já byl první dokonce.
4: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Barrandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
5: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
4: Úplně první filmová...
5: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barrandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A Já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocitl před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
4: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se startuje.
5: Koukejte se.
4: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
5: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
0: Přítelkyně, co je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
6: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
0: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
6: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy, a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
0: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
6: To je pravda.
0: Divák chce být překvapován televizí.
6: A není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
7: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu, sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu. Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí. Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
0: Jo, no tak no. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, já. Ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
6: No, to je horší.
0: Rozumíte?
6: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
0: Všimni si diváku, tedy promiň diváku, že ti tykáme.
6: Já jsem si taky dovolila, promiň.
0: Všimni si diváku třeba svátku vánoční, no. Že jo? Ono se řekne radostné svátky, jo? Manželka čeká kožich a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
6: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
0: Třeba.
6: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
0: A z radostných svátků je Bílá hora.
6: Ne, nechtějte být překvapováni. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako to povídal to pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co by, zeptej se jí, co by chtěla nejradši. A on povídá, blázní to, co pak radu. No,
0: to je riziko.
6: To je riziko.
0: Ono vůbec, Hezky, hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, tak na Štědrý den, a on měl 7 dětí. Oni natěšení odpoledne už, a on šel za hajovnu, vystřelil z brokovnice, vrátil se a podělal děti. Ježíšek se zastřelil.
6: Já mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky a nemusí to být ani o svácích, o Vánocích.
0: No, kdykoliv, ano.
6: A přesto nepotěší, víte? Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu: soudruhu, máš rád teplý pivo? A on to, ano, to teda nemám. A on povídá: a máš rád přeplněný plovárně? Moje to teprve ne. A šéf povídá: tak myslím, že tě příjemně překvapím, já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
0: No, že bratranec byl šokován, že?
6: No, toho šoklo.
0: No jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
6: No.
0: To například takhle v nemocnici na ambulanci přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
6: Márách? Ne,
0: na těch nosítkách, jeden povídá tomu druhému: co se vám stalo? A ten druhý povídá: ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, tak jsem letěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá: já jsem byl v té ledničce.

0: pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Má moje milostivé svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenou. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka,
1: prosím,
0: daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozpláklo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví oceněného. Na zdraví.
2: Na zdraví.

Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz.

0: velmi laskav a ráčil nám vyprávět onu historii.
1: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel takhle v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a poliká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárek. Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, zvak. Rána nikde.
2: Neměl nabito.
1: Z kraje dědeček myslel, že má ucpanej lao. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, sáhnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flinty. Dědeček nestratil ducha přítomnost, dal do patrony pecku z vyšně, nabil, krásně střelil jelena mezi barony, jelen se vsepjal, zahval, přeskočil dědečka, ten se sehnul a než se vzpamatoval, byl pryč. Jelen. Teď přijde ovšem něco velmi zajímavého. Asi tak po 5 letech zapadnul zase dědeček do toho horského revíru. A jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mětinu. A tam stál ten zázrak, ten obrovský jelen, který mu mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná pšen, která byla zrovna v květu.
2: Tak ho pěkně složil, že?
1: Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček v obalený květy.
2: A tak co s ním udělal?
1: Co udělal? Počkal si, až ty višně dozrají a pak ho teprve složil.
3: Prosím ho, co to dělá?
4: Pan baron si přál, abych celil.
3: Teď on je úplně namol.
4: A ještě prominout, pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
3: Samo od sebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně.
4: Mě to takhle vzít a takhle.
3: Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
5: Pane barone? Pane barone? Osvěžení.
1: Ty nebudeš věřit, co se mně teď stalo po cestě ze Zámecky.
5: A co, pane barone?
1: Ty tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty Zámecky, jak obvykle, víš, a chci si nasadit veselou píseň Skáně. A jak tak chci nasadit, tak najednou koukám, že za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ty podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já. Ale já to nebyl.
5: Je.
1: Obrátím se a za mnou ty živý medvěd.
5: Je.
1: Já tomu nevím.

0: příliš, ohlídnu se rychle, vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, že jsem mu viděl, já se postavil na zadní nohy, víš, zuby ven, no to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic, no tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, no tak udec, víš, ano, každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli ti byla natažená smrkovice, víš, tedyž borovice, víš, tak já ručkuju po ti borovici, medvěda, pořád ti taky za mnou les, já koukám, jestli se mě přibližuje, najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěda. Podle zubu jsem poznal, že je to samice a šla tomu samcovi naproti. Tak teď jsem tady medvěd, za mnou medvěd, já v prostředku a pode mnou propast. Co jste udělal? Jsem mohl dělat. Nechal jsem se sežrat.
1: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Vážení a milí diváci, dovolte nám, abychom vás upřímně uvítali na natáčení naší dlouhohrající desky s názvem Neuvěřitelné situace.
3: Dobrý večer.
4: Už jsi zdravil, Luďku, já myslím, jednou to stačí.
3: No tak já jsem zdravil, ale nikdo mě neodpověděl. A já to nesnáším jako nevychovanost, nezlob se na mě, prostě,
4: ne, Luďku, když pozdraví. To není co? Zvykem, aby diváci odpovídali herci, který je pozdraví z jeviště.
3: No ne, já už se podívej se, ani nedivím, že nám na umělecký radě tloukli do hlavy, že máme diváka vychovávat. Já jsem si původně myslel, že je to nesmysl a teďka vidím, že je to zapotřebí.
4: Ne,
3: já tady zdravím ani...
4: Luděk je takový zvláštní. Vážení diváci, prosím vás, Luděk vás ještě jednou pozdraví a vy mu odpovíte laskavě. Dobrý večer, já to ještě odpočítám, 3, 4. Jinak bychom se nehli, já ho znám. Ten, když se zasekne, tak jako mul. Tak...
3: Jako kdo?
4: Jako mul. No. Luďku, pozdrav diváky.
3: Dobrý večer.
4: 3, 4.
5: Dobrý večer.
4: No, vidíš, že to podáš.
3: No.
4: Jsi spokojený, ne?
3: No tak. Mnou. Bylo to trošku jako, když jsem sypou brambu.
4: Ale prosím, ne, je to v pořádku. Děkujeme vám, můžeme natáčet.

0: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
1: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal. Skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
0: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát.
1: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
0: Je škoda, že je to jenom taková tetka.
1: Ne, tetka, anketka. A... Vy byste potřeboval něco vyhrát?
0: No, já bych potřeboval, ano.
1: A co?
0: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když... tam, jak to máte, tam víte? Když...
1: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
0: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
1: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
0: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
1: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
0: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
1: No to je dokonce ušlechtil, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
0: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
1: Název mě zajímá.
0: Výherní vkladník.
1: Takhle. Mladý muži, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
0: No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
1: To bych nemohl.
0: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
1: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
0: Ano.
1: Tak dost, mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
0: Který?
1: No na to se snad ptám já vás, ne?
0: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně, pač Karel, máte den narození.
1: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
0: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
1: Tak znova. A nyní muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
0: Já se bojím.
1: Kdybyste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
0: Ne, s vámi rozhodně ne.
1: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
0: Měsíc knihy.
1: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
0: Knihy.
1: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
0: Ke kořalce.
1: A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
0: Když je nám nejhůř.
1: Právně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
0: Já nevím.
1: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořálky jako ten vepř a zneuctí ženám jejich důstojný svátek, je to tak?
0: Ano.
1: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
0: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
1: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju, ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
0: Nenechám, hned by si dal panáčka.
1: No, děláš dobře, moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
0: Knihy, ne.
1: Právně knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
0: Ano.
1: No tak?
0: O těch knihách...
1: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
0: Já už bych chtěl jít domů.
1: Tam nebudeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
0: No, jsou to všelijaký ty.
1: Konkrétně?
0: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
1: Neukazuj a mluv!
0: Závěsy.
1: Jaký závěsy?
0: Ušní, krční, nosní, ne.
1: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že myslíš, že nám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
0: Peníze.
1: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
0: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
1: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
0: Já mám nápad.
1: No, konečně, tak to řekni.
0: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
1: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí, opakuj to.
0: Já to tak neumím, řekněte to vy.
1: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
0: A já to nemůžu říct.
1: Jak to?
0: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
1: To není. Můžu se zabít knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
0: Mají svátek ženy.
1: Počkej, pán, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
1: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde zpravovat.
0: Dobrý den, prosím vás, jsem tady dobře v redakci časopisu Svět lidí a zvířat?
1: No, dobrý den, ano, jste tady dobře.
0: Já jsem Plecitý, a vy?
1: Já jsem Kuna, redaktor Kuna.
0: Co to?
1: Kuna.
0: Jo, tak no, no, to se nedá nic dělat. A vy v redakci zastupujete zvířata nebo lidi?
1: Jak myslíte?
0: No, jestli jste člověk nebo jste zvíře,
1: rovnou. Počkejte, pane Plecitý, to snad vidíte na první pohled, že jsem člověk.
0: No, tak ono právě na první pohled a potom to jméno taky víte, no.
1: No tak laskavě se smyslte s tím, že jsem člověk a řekněte mi, proč jste přišel.
0: No, podívejte se, já jsem se přišel stěžovat.
1: Teď koukám, pane Plecitý, vy jste nějak podivně oblečen.
0: No jo, byl jsem na úřadě a tak jsem si pro ten účel poprvé v životě nechal ušít nové sako.
1: Pomohlo to při jednání?
0: Ne, jednali se mnou ještě hůř než se zvířetem.
1: Teď koukám, vy to sako nemáte nějak došitý.
0: Nemám, že ne?
1: Ne, rozhodně ne.
0: No mně to bylo hned divný, že to měli tak brzo.
1: Jak brzo?
0: No než jsem stačil podepsat objednávku, jak to měli hotový.
1: Ale ono to sako není hotový, když máte samý špendlík ještě.
0: Je, no jo, no pro... Aha, no tak proto on ten úředník ta zařval, když mě plásnul po rameni. Já si právě říkám, o čeho on má tak krvavou tlapu. Ještě jsem se bál, ať mě neumazal moje nový sako.
1: Říkejte, proč vás ten úředník poplácává?
0: No to nevím, asi hledal obálku.
1: Myslíte?
0: Určitě, když ještě špitnul kolegovi, když se chytnul za pazouru na tohle opatrně, ten jí má přišpendlenou.
1: Ale když jste tam tedy obálku nesl, proč jste ji nevydal dobrovolně?
0: Nešlo to, to bych se popíchal o kapsu. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jim obálku zatím nedá.
1: A co oni?
0: No, moc jsem si tím nepolepšil.
1: Jak to?
0: No, rozpustil jsem si úředníky definitivně, my ti ukážeme, dělá si z úředníků legraci, o čeho myslíš, že jsme tady, řvali na mě.
1: Dal jste jim na tyto výzvy obálku.
0: No nešlo to. Rval jsem jí z kapsy a stříšel se špendlik. A už mě taky tekla z prstů červená.
1: No to je neuvěřitelné.
0: No jo.
1: A co jste dělal dál?
0: Co byste dělal vy asi tak?
1: Já nevím, abych se z toho asi...
0: No vidíte to, já taky skoro brát. Ještě jsem si na to vzpomněl.
1: Na co?
0: No na dětství.
1: Co to má s tím společného, vaše dětství?
0: Protože... Že jste vy netuál.
1: No če?
0: No vidíte, no tak já naštěstí taky, já právě jsem jim navrh přátelství.
1: Přátelství.
0: Rozumíte, abychom smísili krev, já.
1: Aha, takhle. No, ale to je velice chytrý.
0: To jsem si původně myslel taky. Rozumilo je to ještě víc, my ti ukážeme, dělá si z úředníku legraci. Popadli mě a zavřeli mě do skříně.
1: Počkejte, to není možné tak bez vysvětlení.
0: S vysvětlením? Řvali na mě ruka, veď nám nepodáš bobálku, ať tě domů nepustíme.
1: Že vyzvídám, jak vám bylo ve skříni.
0: Smutno. Snažil jsem se zavolat manželku, zvednul jsem sluchátko, když se dlouho nevozíval, jsem zjistil, že je to ramínko. Jsem radši zavěsil.
1: Co úředníci?
0: Řádil jak zběsilý, pozoroval jsem jejich zlověsné stíny dírou od suchu.
1: Člověče, proč jste nepozoroval přímo jejich postavy?
0: Díra byla u země. Když jsem chtěl vidět alespoň něco, musel jsem stát na hlavě.
2: Viděl jste tedy jen jejich stín?
0: Ano, ano, jen stíny těch zběsilců. Ale, pane redaktor, vaše stěné?
2: Kuna. Stále kuna.
0: Ale, pane redaktore, kuno, slyšel jsem také strašlivé rány a výkřiky o války sem.
2: To je neuvěřitelný, kam až to na těch úřadech došlo.
0: Že jo?
2: No určitě.
0: Jednu chvíli jsem zahledal celý svazek bankovek, který upadl na zem. A myšní úředník se po něm lačně vrhl. Viděl jsem při zemi jeho ziskuchtivou tvář. Jiný úředník se nestyděl převzít obálku i od ubohého starého nebo jeho starce.
2: To možný.
0: Ubohý starý, přesto, že již odevzdal obálku, se ještě bojácně zeptal, co je dlužen.
2: To je šílený.
0: Drzý úředník obálku ještě převážil, asi se mu zdála příliš lehká, až se nestyděl říct si ještě o 40 haléřů. Stařík hledal chudák po kapsách. Hledej, hledej, zajeď prstem do rohu. Jistě drobné najdeš, povzbuzoval ho úřada.
2: To, pane Plečitý, to je neslýchané. To jste všechno viděl?
0: Ano, to jste viděl.
2: To můžete dosvědčit?
0: Jo.
2: Já vám děkuji, že jste přišel právě do naší redakce. No. My s vaší pomocí odhalíme nechutnou úplatkářskou aféru. Rychle, dejte to sem.
0: Vy chcete taky prachy?
2: Ale nechci. Adresu mi dejte.
0: Mojí domů.
2: Ne vaší, toho úřadu prokletýho.
0: Toho úřadu, no. Aha. No. Praha 5, Preslova 12.
2: Praha 5, Preslova 12. Tam je pošta. Pane Plečitý, tam pracuje moje žena.
0: No, my tam dáme ženský většinou.
2: No, vy jste byl na poště. Tak na co si stěžujete? To je jasné, že na poště berou obálky.
0: Já si nestěžuju, že berou obálky, já se stěžuju, že mě zavřeli do skříně.
2: No protože jste popíchal špendlíkem a nechtěl jste jim vydat obálku.
0: Ale popopopo.
2: Co popopo?
0: O popíchání nešlo. O ten dopis jim asi šlo.
2: Proč?
0: No jistě, ten dopis je moc důležitý. Povídal mi syn táto, zaříď, ať ten dopis odešlo a já ti zajišťuji, že budeme boháči.
2: A co to je za zvláštní dopis?
0: Můžete si ho přečíst, je stejně roztržený špendlíkem,
2: prosím. Přečtěte mi.
0: Ne, pak já už jsem to čera, dostal jsem hrozný strach.
2: Prosím vás, co tam může být tak strašidelného? Řetěz. Rozešli tento dopis šesti přátelů. Do dvou měsíců obdržíš obrovskou sumu peněz. Porušíš-li však tento řetěz, stihne tebe i tvoji rodinu neštěstí. Frank Gebauer z Hamburku s rozesláním dopisu otálem a uklouzl tak nešťastně, že už nevstal a je trvale upoután k hamburskému chodníku. Milionář ze San Paula San Pedro Jose se dopisu dokonce idiotsky vysmíval.
0: Idiot, jeden.
2: Pomátl se na duchu a ve vlastní továrně rozbíjel stroje. Josef Novák z Prahy 7 s ironickým úsměvem dopis roztrhal a snědl. Zažádal o příslib a nedostal ho.
3: To nechci, to je naše, vemte si to.

0: Jak jistě sami dobře víte, téma dnešní ohlášené přednášky zní Láska a sex se zaměřením k mladým lidem. Bohužel nemohu najít lektora pro toto malé zdržení. Zdá se dokonce, že dnešní přednášející doktor Rudolf Křivák, CSC, z Ústavu pro předčasně vyvinuté, se nám prostě ještě jaksi nedostavil. Omluvte mě na okamžik, půjdu ho hledat. Děkuji za pochopení.
1: Dobrý večer.
0: A tady jste, dobrý večer.
1: Já jsem Křivák.
0: Doktor Křivák.
1: Ne, jenom Křivák, víte, já si na tituly nepotrpím. Celý život jsem byl Křivák a Křivákem zůstanu až do smrti. To vám slibu. Já jsem charakter.
0: No dobře. Téma dnešní besedy je vám, doufám, známo.
1: Ano.
0: My bychom se tak nějak v té naší besedě chtěli zaměřit, kdybyste dovolil především na mladé.
1: No podívejte se, přátelé, asi takhle. Já jsem s tím počítal.
0: To je dobře.
1: Pokud mladým jaksi hned na začátku neukážeme cestu, tak nám to budou dělat živelně, neorganizovaně a na místě, kde se nám to nejméně hodí.
0: No já jsem rád, že jste šel rovnou k problému a domníváte se, že poučit o těchto choulostivých věcech lze chlapce a dívky pohromadě?
1: Samozřejmě, pochopitelně. Podívejte se, my jsme samozřejmě pro tradiční smíšené skupiny chlapců a dívek, že? Kteří přijdou, vyrazí do polí a vědí, co tam mají dělat. Naopak, kdyby se jednalo pouze o skupiny chlapců nebo pouze o skupiny dívek, přátelé, nezlobte se na mě, že? Ale já bych to viděl něco nezdravého. Pojďte se, my jsme mládí vyráželi do polí také pohromadě a vám to řeknu otevřeně, my jsme se na to těšili. No ne, sakra chlapci, co? Nic, víte,
0: no. No ne, to potvrzuji, to my jsme se na to také těšili. Teď tedy hovořím tak nějak za náš obvod, ale... Přece jenom nehrozí mladým nějaké nebezpečí.
1: To víte, že hrozí. Zvláště dívky by si měly uvědomit, že často drží v rukou nářadí a nástroje, které původně byly určeny výhradně mužům.
0: Co to chce?
1: Víte, ono to chce jít do toho s elánem a s chutí a výsledky se dostaví. Také chlapci se nemají přepínat. Někteří se chtějí před děvčaty předvádět a přeceňují nám své síly. Víte, ono v polích je to jaksi následovně. Lépe pomalu, ale vytrvale.
0: No a v kolika letech by s tímhle vlastně mladí měli začít?
1: No podívejte se, čím dřív, tím líp. Pokud si nám mladý člověk, přátelé, zvykne pohybovat se na zdravém vzduchu, tak se mu tato činnost zalíbí natolik, že se k ní potom bude vracet již sám a jak my říkáme, bez vyznání.
0: Jak říkáte?
1: Vlastně bez vyzvání.
0: Na co když přijde dítě?
1: No to je zajímavý dotaz. Přátelé, pokud přijde dítě, tak nastává ta zvaná jiná situace.
0: Jaká?
1: Žena matka je načas nucena se s pracovním kolektivem rozloučit. Zde vidíme ten moment té odluky. A věnovat se povinnosti matky. Ovšem, jakmile žena matka jaksi již cítí, že již jaksi harant, který děťátko povyrostlo, má se samozřejmě opět vrátit do kolektivu, který s radostí uvítá a v rychlosti ukáže, co je nového.
0: No a co láska, doktore Křivák?
1: Jaká láska, člověče, to by toho mladí lidé mnoho neudělali, že?
2: Ne, nezlobte se na mě, doktore, já vás tady poslouchám pozorně, ale já si na okamžik musím vzít slovo.
1: No prosím.
2: Víte, mě je sympatické, že o těchto věcech hovoříte tak nějak nově, bez předsudku, a na druhé straně mě zaráží, že preferujete sex. I když prosím, jak vy sám říkáte, sex na zdravém vzduchu. Jistě je to lepší, než kdyby se nám mládež scházela někde po půdách nebo po sklepení. Ovšem vy úplně opomíjíte citovou stránku mladých. Prosím, my jsme za mlada vyráželi také do polí, do lesů, do přírody, ale recitovali jsme tam rovněž verše, nejenom mysleli na ten váš sex, sex, sex.
1: Už jste skončil?
2: Ano, já jsem skončil.
1: Co to má znamenat tohle?
2: Já myslím, že víte dobře sám, co to má znamenat.
1: No já myslím taky, že to vím.
2: Tak to jsem rád.
1: Já taky vím, vám řeknu, jak tomuhle tomu se říká.
2: No prosím.
1: Cizím slovem.
2: No můžeme si to tady připomenout.
1: No až to, co vy jste teď tady předvedl.
2: Ano.
1: To je normální Bajkal.
2: Já nechápu.
1: To je vlastně Bajkal. Cizí sen... Kojot.
2: Já vám nerozumím.
1: Taky ne, že jo? Totiž... Bojkot!
2: Prosím vás, to není bojkot. To je kritika vaší přednášky.
1: Já nepotřebuji kritiku, víte?
2: No, tomu bych věřil, ale vaše slova ji potřebuji, víte?
1: A dovolte laskavě, já se hovořím o tom, jak se mají mladí lidé chovat na brigádách, vy to tady nebudete zešťovat.
2: Prosím vás, doktore, nechte to, já nevím, proč byste besedu o sexu začínal tak ze široka brigádami, když prosím, jestli tam vás nedozor může k lečemu zdojit.
1: Jaká beseda o sexu, já se hovořím o práci v zemědělství.
2: Jak to? Pro?
1: Co?
2: Vy nejste doktor Rudolf Křivák CSC z ústavu.
1: No to víte, že jsem Křivák z ústavu.
2: No, tak prosím, tak se tam vraťte, ať za váma zavřou hlavně.
1: No, já nejsem Rudolf, já jsem Jiří, já jsem agronom.
2: Agronom, tohle jo. Nechápu.
1: No já už to chápu, vy si mě asi pletete s tím, s mým bratrem z Plzně. To je Křivák sexuolog. Jenže to je černá ovce rodiny, víte?
2: No jo, ale váš bratr ovce tady dneska měla besedovat o sexu.
1: To je hezký. Ty jsem zvete hezký lidi, tomu se v životě nechtělo makat, tak se vrnul na sex.
2: Pane doktore, mně už je to jasné, pojďte se podívat sám. Dneska je beseda o sexu, oni si vás, bratry Křiváky, spletli a pozvali vás opačně. Příští týden je až beseda o zemědělství. To je opačně, všechno opačně.
1: To je teda pěkná křivárna. Tak já jsem táhnu lopatu až Solomouce a vy tady suverénně na mě vyrukujete se sexem, jo?
2: A prosím vás, když už to takhle dopadlo, nemohli byste o sexu pohovořit vy? Jistě jste doma od bratra leco zaslechl.
1: No to víte, že bych mohl o sexu pohovořit.
2: No tak prosím.
1: Co je na to? Brácha z toho dělá vědu, ale já ne.
2: A vy tyhle ty věci řešíte jak, prosím?
1: Normálně, počkám si na Čápa, mám to vyřešený.
2: Pardon, na koho si počkáte?
1: No na Páča. Na Čápa.
2: Na Čápa, no. Člověče, na jakýho Čápa?
1: No na toho, co mě nosí děti, ne?
2: Člověče, dobrá, vám Čáp nosí děti.
1: Jistě. Určitě, jako každému občanovi, že?
2: Kam vám je nosí?
1: Sousedovi na půdu. Manželka ho tam chodí vyhlíže, protože já na to nemám čas.
2: Koho chodí manželka k sousedovi vyhlížet?
1: Čápa.
2: Čápa, no jistě. No. Velice zajímavý pták, že? Má dlouhý, silný zobák. No. Nezlobte se, doktore, já přece jen s tou besedou sexu počkám na vašeho bratra. Já vám to s tím Čápem nevěřím.
1: Vy si myslíte, že toho bratrovi víc, až budete prstíčkem hrabat, vy chytraj.
2: Halo, Olomouc, zapomněl jste si tady lopatu.
1: Nezapomněl, chlapče, referente, vemte si pořádně do ruky a naučte se s ní dělat. On se vám ten ses vykouří z hlavy. Ještě rád budete věřit na Čápa, nasledanou.

0: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
1: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
0: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
1: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
0: A vy nejste přesypký.
1: V žádném případě.
0: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčku máme jedno, my to musíme začukat.
1: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
0: No já jsem k vám odporučený.
1: No od koho?
0: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku.
1: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec.
0: Bratranec. No, že prej jste se 30 let neviděli.
1: No, no, a pořád se mi to zdá málo.
0: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
1: No, podívejte se, já se domnívám, že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
0: No, to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
1: Jak tomu mám rozumět?
0: No, pojď se, Jirko, asi tak.
1: No, dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho.
2: Ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval výhybky jinám. Vy to není hezky, kluci pitomí, blátivý, čoveče.
1: Já opravdu nechápu, o co vám jde, pane.
0: Vy jste se zase chvíte.
1: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste doposud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
0: To mě nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
1: Televize, vy jste tu co jste, já si nespomínám.
0: Zpívá celá rodina.
1: Ale tam zpívá kde kdo.
0: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
1: z domu. Nemusíte vypočítávat.
0: No, no a teďka jsme zpívali. O hřabičku za radnicky, o ružičko voňavá.
1: Pane líbezný, nechte toho.
0: Vy jste byl v porotě?
1: Proč?
0: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
1: Se nedivím.
0: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli.
1: Pane líbezný.
0: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, na nás byly jenom burský hoříšky.
1: Pane líbez...
0: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
3: Tak tohle jste, pane líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
3: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
3: Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo účel?
3: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
3: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde,
3: chle? Jistě.
0: Zde.
3: Zde.
0: Zde.
3: Zde.
0: No, to jsme. A, já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
3: Ano.
0: Proto?
3: No proč?
0: Prosím, piči, pojď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
3: Rozvést? Jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbe.
0: To je ale zajímavý.
3: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
3: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
3: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
0: Jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to fakulto.
3: No tak prosím, tak dál.
0: No.
3: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
3: Jsem moderní.
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
3: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, pane Jiménez.
0: No, já již to poznám já. Paž já to všude musím vykládat, paž nikdo jiný to za mě neudělá a já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho!
3: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
0: A právě jak jsem taky čet kvůli tomu,
1: Ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, v různých taky.
1: No co jste se dočet?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
1: lidi. No, manželé, no.
0: No, tyhle si dva. Takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vyslovně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, proč je tahací vztah? Je to za nesmysl?
0: Je totiž tahací. Foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl být.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím.
0: No,
1: to už bych
0: neklužil. To máme, zpívá se.
1: Ne, to není
0: pan. O, zemíčku,
1: pane Líbec.
0: O, Růžičko, ona má. A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: Co ona mutuje?
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
0: Nemutujou, že ne?
1: No rozhodně ne.
0: No, tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
1: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
0: Jak to má podchytit tyhle si věci?
1: No třeba podle křestního jména, jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
0: Cože?
1: No jaké má vyvolená křestní jméno?
0: Vyvole?
1: Vyvolená, říkám vyvole.
0: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
1: No, jaké?
0: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
1: No?
0: Burián.
1: Burián, to je nějaký divný.
0: Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
1: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Buria. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
0: Že ne?
1: No rozhodně ne.
0: Tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, kterýho jsem si do dneška ani nevzal.
1: No to je taky vaše jediné možné řešení, pane Který? Líbí. No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
0: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
1: No konzultace u konce, no nashledanou.
0: No. A co jsem dlužnej?
1: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
0: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení, no, no. Takže stejně nejsem nic dlužný.
1: Ne, nic, no.
0: Ne, pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, a si dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a rušíky. No,
1: počkejte, to přeháníte, to tady nehodláte bydlet.
0: Že hodlám fakulto.
1: No jakým právem?
0: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
1: No člověče, rozeštval.
0: Se to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
1: Se mě žádá o radu,
0: co? No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři?
1: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
0: S ničím nepočítal.
1: Já jste žil sám
0: dneska do dneška. Dneska tě omluvím, bojej se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco ukloníš, tak pojď.

0: Penny najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
2: dneska je tady noha na noze, co?
1: Pták pták, přisvědčil pták pták.
3: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
1: Urazil se pták Noha.
2: Ale ne, ptáku Noho,
1: řekl pták Noach.
2: Pták pták,
1: přisvědčil pták pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták pták šli městem, co noha nohu mine.
3: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
1: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
3: Bacha had,
1: řekl pták Noha.
2: Neplaš hada bosou nohou,
1: řekl pták Noach.
2: Pták pták,
1: přisvědčil pták pták. A bosou nohou šlápl na hada.
3: Co teď?
1: Zeptal se pták Noha.
2: No teď, abychom vzali nohy na ramena.
1: Řekl pták Noach.
2: Pták pták,
1: přisvědčil pták pták a vzal ptáka nohu na ramena.
2: Neber ho na ramena,
1: varoval pták Noach.
2: Nebo se had vymrští a kousne.
1: V tom se had vymrštil a kousnul.
3: Au, noha!
1: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
3: Au, noha!
1: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka.
3: Pták, pták!
1: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
2: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
3: Tak, tak,
1: přisvědčil pták, pták.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Wienerin, Herr Schustermeister Kajetán. Vos kann ich für Sie machen?
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to ovšem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für Sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: Slovo familie nebude tak.
0: Hej, Hans, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vědí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töte dich, du Bassettl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel. Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerech hned včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, to já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli trufnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk?
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli?
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet, spolehnou se pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, Herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
2: Du Spitzkopf, du bist doch größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
2: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
2: Du Krüppel, Fadenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
3: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Gäste bringen!
4: Jak je to dál?
1: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v Němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
4: A co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil?
3: Aber warten Sie, ich sofort skoč, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
5: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
3: Tak copak, copak. Also was? Also was? Nenápadně překládej.
5: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
5: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
5: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
5: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
3: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
5: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
5: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
3: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i za ní a dám to do omlubu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na já, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková řacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás mluví? Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?

0: česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
1: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
0: Gott sei Dank.
2: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
1: Váš pan otec má takový šílený nápad.
2: Wirklich?
1: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
2: Vátr, je to pravda?
0: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
2: No to je tedy i brašung. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
1: To se spolehněte.
2: Jak ho mohlo napadnout, že já bych irgendwann dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzi, Josef. Co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
1: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
2: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
3: Josef.
0: Gertrudo.
3: Brzy.
1: Co? Co bude brzy?
3: Jazyk.
1: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
3: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
4: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
3: Být, býty, kobila, být.

0: Berty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, mináčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se domšajne jeden koukaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kuzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
1: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte,
4: mělo asi být.
5: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro útok.
1: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, špunujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil 2. subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí 2. subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. 2. subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
1: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
1: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější?
1: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
1: Co pak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
1: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
1: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej páč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwal, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwal. Vítám, Honze. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
1: Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
1: Gertrudo!
4: Ž!
1: Ne!
4: Ž!
1: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
1: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
4: Václav.
1: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
1: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
1: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
1: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ř...
4: Ř.
1: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ř.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
1: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
0: tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou největší základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině nejá nepochopit a německy on neumí.
3: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
3: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
3: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
3: Ano.
4: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
3: Aha. A když se zase uvidíme?
4: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
3: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
4: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
3: Fajn, tak v úterý.
4: Auf Wiedersehen, Liebling.
3: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro nich hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
3: Tak ukažte tu hudbu. Je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slabiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to budem učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Napravmostilek, Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, Tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schleifermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kák, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama poz.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Dürfen.
3: Cože?
4: Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře. Ano, otče. Učím se německy.
3: Učím se německy.
4: Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mír nichts, dír nichts je vlastně německé mír nichts, dír nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který nevíčí je, vy obojetníku.
3: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. To bych si neprosil.
5: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
5: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
6: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: Co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Dříve než se otevře opona, za kterou na vás čeká svět princů, princezen, obrů, obryň, trpaslíků a trpaslic, dovolte mi, abych úvodem řekl alespoň několik slov o autoru dnešní pohádky, o Járovi Cimrmanovi. Italský vědec a publicista Gennaro Castelli z Neapole přirovnal nedávno Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. Já myslím, že to je přirovnání více než výstižné, neboť z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, geologie, pedagogiky. Na něž pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů i jeho slavných kondolenčních listů. A vysoko nahoře, zůstaneme-li ještě v tomto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců, historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nepřekvapí proto, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i tak veliká jména jako Němcová, Erben, Kubín, Bartoš i bratří Grimové. Přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl velice vyhraněný. Ve své studii Sbírejte pohádky, otištěné v anarchistickém časopise Doutná, Cimrman píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol či zápalky. Cimrman se však nespokojuje jen s kritikou, ale dává příklad vlastními tvůrčími činy. Tady je nutno přiznat, že řada jeho pohádek vzbudila odpor, zejména u dětí. Skutečně mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel, nebo jeho syrový pohádkový horor o 13 tchýních. A neuspěl ani celkem roztomilý Kašpárkův hrobeček. Dramatická pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou uvidíte dnes, ta patří k dílům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Tuším, že tří. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě až na pár drobných změn. Tak především jsme se rozhodli projasnit celkově chmurnou atmosféru pohádky. Například zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi nepromění v ohyznou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásahem byla redukce mrtvých z původních 27 na 3. A konečně se nám podařilo, a to byla, věřte, práce nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Ke druhé změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry. Nedělat přestávku, jinak utečou. No, my tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry, což je tak nečekaně brzo, že se děj nestačí ani, jak se patří, rozběhnout. Podle odhadu našeho psychologa doktora Kláska se o přestávce publikum rozdělí na dva tábory. Jedni by rádi odešli domů, ale je jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí, ti by také rádi odešli domů. Ale ti zase setrvávají ze zvědavosti, zda druhá část večera bude stejně slabá jako první. No a kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou část večera, by se ošidil o jeden výstup, který vzbudil ve světové divadelní inscenační tvorbě veliký obdiv. Jedná se o takzvaný zázrak divadelní techniky. Světový rozruch vzbudil zvláště na Litoměřicku. Totiž před vašima očima za plného osvětlení při otevřené oponě dojde k proměně jedné postavy v postavu jinou. Já bohužel nejsem natolik technicky erudovaný, abych vám mohl princip celého složitého zařízení popsat, ale máte-li zájem, jsou-li mezi vámi technici, tak je tady pan Koudelka, který to rekonstruoval a mohl by nám povědět, jak to chodí. Měli byste zájem? Ano. Abyste pak neříkali, že to nemá cenu. Já ho zavolám. Moment. Pan Koudelko. Tak, to je pan Koudelka. Pane Koudelko, já jsem tu hovořil o tom Cimrmanově vynálezu, který vy jste dával dohromady. Mohl byste divákům ve stručnosti říci, jak to chodí? Nemusíte se pouštět do žádných podrobností, čistě rámcově. Že vás ještě přerušuji. Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů vzájemně propojených a vyvážených a celé je to, myslím, fixováno ve stropě, ne?
1: Tam žádný vodiče nejsou.
0: Aha, vidíte, ještě, že vás tu máme. Já tomu tak nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se za plného osvětlení promění, že? To je pravda, ne? No a já jsem si právě myslel, že to je způsobeno těmi vodiči, to je respektive jejich napětím, že se jí ty staré rysy odstraní a nahradí se novými. A to vy právě ovládáte u toho řídícího panelu.
1: Tam sedí Maurenc.
0: No, tak to je pravda. Dneska tam sedí pan Maurenc, ale jindy tam přece sedáváte vy. Myslím, že na principu to nic nemění, ne? Ten jsem, myslím, popsal zhruba tak správně, ne? Až na tu pneumatickou fázi. O té byste se mohl rozhovořit.
1: Tam vždycky sedí Maurenc.
0: Já myslím, že poděkujeme. Já jsem vám říkal, že to nemá cenu. Tak, tolik jsme vám, přátelé, chtěli říci úvodem. A teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti a řekl, jak se to v pohádkách říkává, tiše, pohádka začíná.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Dobrý den, Poklonka, poklonka učivá.
4: No, buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
3: Ale tě, a k čemu?
4: No k čemu? Ještě se ptejte.
3: No ty, já se taky ptám.
4: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
3: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
4: No, nestojí za řeč, vy jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
3: No.
4: 30?
3: Nepak, 40, pane.
4: 40,
3: no jo, no, 40,
4: prosím,
3: 40.
4: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
3: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
4: jo, jo.
3: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba Dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
4: Vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
3: No.
4: Tedy jak sázíte?
3: Aha.
4: Jistě máte na to svou určitou metodu,
3: no, no to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
4: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
3: Jo, ale musí se opatrně, víte?
4: Jo, jo.
3: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
4: Jo.
3: Srážky, jo?
4: Ano, ano.
3: Tak jsem sadil horskou službu.
4: Jo?
3: No jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
4: Podívejme. No a jak to děláte jinak podle snu?
3: No tak koukněte. Posaďte se u nás. Přijměte místo.
4: No, děkuji,
3: místo.
4: Děkuji, no.
3: Když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
4: Jo, jo, jo.
3: Tak to je 2,40.
4: Aha, aha.
3: Turistika.
4: Aha.
3: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
4: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
3: Prosím.
4: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
3: Aha. Tak to je česká házena.
4: Aha. Čili čtyřka, jo? No? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
3: Tak to je spirální.
4: Stojím frontu na brambory.
3: Košíková.
4: Kluk dostal 5 z počtu.
3: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
4: Jo, jo, jo, jo.
3: Tak to jsou saně.
4: Podívejte se,
3: no.
4: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
3: Aha, tak to je 11, judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
4: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
3: Já hledím.
4: No, dáme. Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
3: Aha, tak to je plachtění.
4: No.
3: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
4: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
3: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
4: No to je ohromná metoda. Tak takhle vy jste vyhrál. Teď 40 000.
3: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
4: Co?
3: No.
4: 40 korun?
3: No jo.
4: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
3: No pravda.
4: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmíň.
3: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
5: U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezúvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá Demijohn. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stal ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na jenu omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, nebo jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v deseti boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, Zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.
6: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazy v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná. Puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to Vucovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny než projekt Údolní přehrady nebo Operace Jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
7: Vážení přátelé, prosím, abyste nyní zachovali naprosté ticho a věnovali pečlivou pozornost zvukovému záznamu, který právě uslyšíte.
8: Tomáši, hned jsem zpátky. Musel jsem si někam odskočit.
7: Děkuji. Jistě rádi omluvíte sníženou kvalitu zvuku, když vám prozradím, že byl pořízen fonografem. Ano, pradědečkem gramofonu a magnetofonu fonografem. Hlas, který jste slyšeli, byl zachycen na tento váleček, který jsem objevil při exkurzi v bývalých laboratořích Tomáše Alvy Edisona v Menlo Parku, nyní Edisonově muzeu. Na pouzdře fonografového válečku je uvedeno datum nahrávky 17. říjen 1889 a označení Unknown Voice, neznámý hlas. Mohu vám s radostí oznámit, že se mi podařilo tento neznámý hlas identifikovat. Zjistil jsem totiž, že v době od července do listopadu onoho roku 1889 pracoval u Edisona kromě Jugoslávce Nikoli Tesly jediný Čech, Jára Cimrman. Proč tehdy zanechal Edisonovi vzkaz na zvukovém válečku, to bohužel nevíme. Patrně ve spěchu zapomněl, že Edison neumí česky. No ale díky tomu se lidstvu zachovala vzácná kuriozita. Autentický hlas Járy Cimrmana. No a není-li nám dopřáno spatřit mistrovu podobu, můžeme ho alespoň, byť jenom na okamžik, slyšet. Dopřejme si tedy neopakovatelný zážitek ještě jednou a poslechněme si mistrův hlas, tentokrát ovšem zpomaleně, abychom jej mohli plně vychutnat.
8: Chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim

Kromě toho se podílel i na řadě dalších vynálezů, nesoucích značku TAE, Thomas Alva Edison. Připomenu několik z nich. Dvojsměrná lokomotiva pro jízdu tam a zpátky. Využití ležících pacientů k pohonu dynama. Inovace pštrosů jako tažných ptáků. Kleště k přenášení žhavých meteoritů. Přenosná fotokomora umožňovala vyvolávání snímků zachodu. Vagón k vyklápění vagónu. Odpalovací rampa na přípravu vagónu pro železniční neštěstí. Zimmermanův umělý pacient Krankenstein dokázal simulovat 67 různých nemocí, z toho 9 nakažlivých. Vedle něj pro srovnání je úplně zdravý člověk. To je víceúčelový tachometr. Kromě ujetých kilometrů ukazuje krevní tlak řidiče a hladinu bílkovin v jeho moči. A nafukovací kombinéza pro aviatiky. Předchůdce padáků. Kombinéza se během pádu sama nafoukla a zajišťovala měkký dopad. Na snímku je francouzský aviatik Marcel Paté, který tuto kombinézu vyzkoušel jako první. Při druhém pokusu jako poslední.

přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takové místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku, růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepoznají, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když se ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba

0: nějaký shromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není, a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, a taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně. To byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu. Že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek, musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu zase předat slovo a šmitec tady.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Vážení kolegovia, a jsme pri kongenialitě literárno-divadelného artefaktu, ergo radošinského naivného divadla. Kam s ním? Kam ho zatriediť? Ako vyabstrahovať jeho primárny myšlienkový kódex? Nazdávame sa? A takých je nás už viacej ako 5. Že za výraznou formálnou autoštilizáciou treba hľadať abundanciu myšlenkových významov aplikovaných na báze teoretickej a praktickej pregnantnej výpovede. Prehráme si teraz ukážku z ich prvej LP platne Hry na domáce zvieratá, konkrétne scénku o našom kocúrovi. Nazdávam sa? Že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
6: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
3: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku, a tak nemal povinnosti.
6: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
7: Domy odjak živa strážia pozor zlí psi.
6: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. Tak sa o tom píše aj v šatúte.
8: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý, 20 rokov nám bol dobrý, ma dokonca výborný.
6: Oci, prepáč.
8: A však keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepoznám.
6: Nehnevaj sa, ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
8: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 20 rokov. Teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
7: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
6: No a nehovorím,
3: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
6: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, aha, no, o tom sa v dokumentoch mlčí.
8: Pišta, aká je malá tvoja viera vo Félixa.
6: Nehnevaj sa,
8: no, tak musíme prejsť k vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví, veni vidi vici, Félix vidi.
9: Tu som v trúbe, zadrýmal som.
2: Urcami snívajú také voloviny, že im puding ze šláčku.
6: No, Felix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme, áno?
2: Ja nestem nič to dva.
7: Ani mi od teba.
2: No tak sme si kvít.
8: Deti so ženou si myslia, Felix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
2: Celkom rád.
6: No, Felix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
7: Kocovi, ktorý vytrča no. Pazuriky, by takisto nebolo od veci. No.
3: Slovom, milý Felix, chceme sa ti akosi oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
2: Za to si ja nič nekúpim.
8: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave predožívajúcich kocúrov. S prácami prislúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
6: No, vidíš, no.
2: Ale hádam aj hore za komínom by sa volať čo našlo.
3: S tým nepočítaj, Felix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
7: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psínu.
8: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť je tu večierka, no?
6: No.
2: Aj dole v kotelni by sa volá čo našlo. Hned vedľa kotla, jak si tí trísky. Prikryjem sa šuštákom.
6: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No nerozumieš po slovensky?
2: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chytiť voláku myš. A raz sa mi voláky aj dá chytiť.
7: Ale Felix, nešponuj sa, roky letia, tak je zákon.
8: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska a zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
2: Nič nemám.
6: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
3: Ty, starý.
6: Dobre,
3: hádam, by sme ho tam mohli odviezť MBčkom. Čo povieš?
8: Rosita, čo si malá? Čo je malý chlapec?
6: Áno.
2: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
7: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
3: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix.
8: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
6: No, urobíš kariéru, no. Operíš sa.
8: No.
6: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
2: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
7: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
6: Skleróza.
8: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
2: A čo v kotelni? Tam by som na trískách mohol pomaly drýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj...

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: No, počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj jej pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat přecíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme.
1: Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměra. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kostí, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
2: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
3: No, tak...
4: Moment. Vy tleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady ten.
2: No opravdu, je to tak?
3: Ne, tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle. Vypadám teď. Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
2: Myslím tě, nač ta skromnost, ty jsi byl lídr.
3: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
2: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
3: Jo, tak to jo, to jo. Dneska už s tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
4: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer. Takže myslím... Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
2: Já to mám zas na botech, echte lídr.
4: Zuku... Mám na botech taky echte, ale není to lídr.
3: Ne, tak my jsme tancovali v tu monu.
4: Není
3: jsme...
4: to lídr, je to jeho.
3: Takže jsem lídr. Jsme z Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
4: To se nedivím, že chtěli, páč, jestli tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo, tak to, to bych si taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
3: Ne, tak jako já opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Pak bych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a bylo by, jak se říká, po ptákách. Nebo...
4: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli.
3: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky do takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
4: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak, ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě. Jako, bych to měl... musel jako utrhnout a to by byla škoda. Jako, že to...
3: Jsi tam měl ten baťok Sapporo 72 možná. Jako, že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se v bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
4: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
3: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začne hrát muziku, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jak ona ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku věnovali, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno. Takhle upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přišel k němu profesor a říká, co je, co se ti stalo? On říká, já mám asi vyhozený koleno. A co s tím budem dělat?
5: No, já musím doktorovi.
3: No tak jdi.
5: A jak když mám vyhozený koleno?
3: A ještě teda, vám musím ukázat, jak chodí baletáci, že? Baletáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, tady nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleták, takže taky takhle chodil. A vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal: Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
2: Hele, když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo. A já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byly takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat. A tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost. A já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo? Tak já jsem se snažil. A to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to. A on ke mně přišel a říkal: pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já. A on říkal: ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď? Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Kdybyste hodili nějakou pecku, co?
4: Teď vám zaspíváme píseň z desky z hubu, která nám vyšla loni. Ne, jakože že nám loni vyšla, ne,
3: nám,
4: vyšla deska.
3: Nám vyšla deska, vyšla, ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla jako, že by vyšla takhle jako vyšla. Jakože huje, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
4: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo? Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ještě vydal, ale...
3: No, já když si představím, že by nám měla vyjít taková ta velká, černá, dlouhohrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, člověče, to by...
4: Já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní. A měl strach a jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no, to se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného v té uzavřené kabině.
3: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
4: No takhle, jako... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a to už jsem měl slzy v očích. Jako úplně...
3: No, prosím.
4: Ne dojetím, jakože to štípalo. Jako. No a myslím, že vy tady v prvních řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
3: Kdyby něco, tak vítejte na křtu.
4: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale...

0: si to vypněte. Co děláte?
1: Se omlouváme, my sebou vozíme... My sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
0: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
1: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
0: To bych taky rád věděl. Ale...
1: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
0: Ještě řekni, kam tě ho mám dát. Ale
1: ne.
0: To...
1: ne, je to bez nástu, jak jsem myslel, v jaký poloze budeme pokračovat.
0: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
1: Tak ten tón, abychom věděli, v jaký vejšce a...
0: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak,
1: no, jak bychom věděli, vlastně, odkud začít, že jo? Tak musíme
0: já bych
1: mít...
0: začal tady odtud, páč, když pojem někam jinam, tak nás... No.
2: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci... Meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.

0: Tu já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli. A jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal: "To já jsem neukradl, to udělal Fritti nebo já nevím, pizza možná, já jsem vlajku neukradl, jo?" My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc. No my, pizza to udělal. Pizza ukradl doopravdy vlajku skautům. A dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhofera to postihlo a oni ho vedli. Věkový průměr měli 13 let. A teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme: "Okamžitě poste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce." A oni: "Kolik vás je?" "Hodně." Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká: "Rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svině, no." Ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli: "Hele, přepadli nás skauti," a on: "Sekírky do ruky." Všichni jsme vzali sekírky a teď: "Kde jsou?" Říkám: "U jídelny." Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká: "Jdeme zpátky." "Proč?" "Proběhli u lesa." "Dobře." No, jsme šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. "Kde jsou teď?" "Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat." Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu, a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celou les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašný pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo: "Oh no, oh no, oh no," podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká: "Počkej, půjdeme na příslech, jo." Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo: "Oh no, oh no." Franta: "Moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo?" A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo? A hodil to do toho stanu, jo? Ještě chvilku se ozývalo: "Oh no, oh no, ty, my tady máme ježka." Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká: "Jste ale prasata." Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase: "Oh no, oh no." Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už jim měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal: dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblákl drandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriema to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobilo. Oni mu řekli, to bylo tak na čipicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře. Ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka. Z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku. Ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli to premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že mě děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátně. Říkala, co to je tohle? To, co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film Mackinovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu. A pan dirigent Belfín udělal. Stop.
1: 24. takt banjo hraje Cis, proč?
0: Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakého důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, mám základy. A ty to tam měli poskládaný, jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá Western, já vás zabiju.
0: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam mřve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, jestli...
2: Zajodluj! Jodlej, no správně, vrať se zpátky a takhle to budete zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště. No.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád taky kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslíte si, jo? Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako řekl, to podívat, jako by taky, a teď on jako by projde, a teď asi jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle, jako by otočíš, a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne mrtvý, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byli tisíc, co byly deseti tisíc, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, jo. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Roris a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu. Což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalist, mistr sportu. Což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá s

Oni ho honem snesli zase těm džípům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal oznak, zasloužili mi to. Takže Vladimír, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s tím objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska. Jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku solnečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo. Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A vy si prohlínete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál hit. Hitler, jo? A teď tam nastoupil a řekl, was macht der Spindel, kommst mit mir, Sieg! A teď všichni ti důstojí,

0: důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam je, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni, Sieg! Heil! Jo, no to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do pěti minut, jo, do pěti minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. Divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatra. Plán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole, šel trpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a či je to auto venku? My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenál Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo voli, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo? Protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve čtvrtém poschodí, on, čo voli, vyzdu ti ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on, bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zase někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Vokurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten ožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Půjčně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atis. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Když jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, když jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili to. To je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam nebylo, tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo. A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Vypadáš jak Džugašvili, jo. Yeah. Dál bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co? Že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako si... Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli. Jo? Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho. Jo? A ty jsem zahrál, já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju.
0: Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on hrál do té doby Míru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet. Jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli, my jsme projeli, já jsem si říkal, Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman, řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přeme dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýský lom, řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, ne, podívej se ty... krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravém boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Teď se jí ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře? Teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel. Já už to dneska vysvětluji po několikáté. Já nevím, co se stalo. Zřejmě to tam mají nějaké. Ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl. Tady nikdy žádný Karel nebydlel. Já už nevím, co mám dělat. Furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi. Dejte mě pokoj. Zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma. Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel. Já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu. Ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Joško Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt. Keď vyhrál kvadrienále, nebo, či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Joško odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt, Joško, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká, rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli Kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucích zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo? S náma jezdil především náměstek ředitele státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj. Ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, člověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitě ruce. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už bylo hotový, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? On si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že? Pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už? Ne, to asi nebylo ono. Jsme druhou Ötterget. No už možná jsme jeli třetí. No tak to ještě, jo. Pak jeli čtvrtou. Teď to bylo nějaký delší. Přijel, to byla konečná, že jo. Že to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili, jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme vždycky poslechli všechny, aby jsme se nehrnuli k první k jídlu, a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt dělal. Ty tam všichni se otočili tím směrem, jako, a tam stál ten náš náměstek a dělal. Do toho ticha, jo. Teď to pohledal, udělal.
No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila, opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový... U ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo. Jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, dejte mě, počkejte, 21, 22, 23, 24, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona byla 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

0: přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
1: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
0: ano.
1: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
0: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
1: Ano, vy... Veno, že bychom jim tu nějak ukázali. No,
0: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
1: Já třeba, Venoušku, začnu.
0: Ano.
1: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
0: Prosím tě.
1: No, opravdu, Venoušku, podívej se, 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
0: jo.
1: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
0: Podívej se.
1: No. A jak jsi jel ty, Venoušku?
0: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
1: mm-hmm.
0: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
1: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
0: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý ďatům.
1: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
0: To by měli.
1: Jo, a víš co, já jsem se dozvěděla, že prej až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
0: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
1: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
0: Která?
1: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
0: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
1: Ne, Venoušku, tam, jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
0: Který?
1: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu.
0: Jo,
1: víš,
0: počkej,
1: no?
0: Ten rohák, co vypadá dočista jako nový.
1: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
0: Aha, no vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
1: No a ještě by možná platili penále, vy. Jebe, no a když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města,
0: holka,
1: Venoušku.
0: Ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
1: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
0: nepovídej, už?
1: Venoušku, to ti byla krása.
0: Pověřím, to si
1: takový
0: dovedu představit.
1: Obrovský hromady štěrku.
0: Jo, jo.
1: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
0: Ani živáčka.
1: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
0: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
1: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěru.
0: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
1: Jo.
0: Takový veliký, mohutný.
1: To byly hromady.
0: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co, já. Ruku, takovej drapák, 3x lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák,
1: já.
0: Ty 4 dělníci k tomu skočí.
1: Ne, pak 2 tam byli ven.
0: Aha, no tak 2. Tak ty 2 dělníci k tomu skočej a hoděj do toho 4 kostky,
1: no to
0: a ta
1: jo,
0: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
1: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
0: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
1: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
0: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
1: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal, že už to zkusil jednou a ať je rád, že je zase mezi lidma.
0: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
1: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
0: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
3: Melichár, no jo, Melichár, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej. Na Cikláre? No, to jsem si nějak zašel, pane Melichár.
3: No zašel. Jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma.
3: Sláma. Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma.
3: Vždyť říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku? Nemáte močáka? Nebo aspoň rychlokvašňáka?
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltáne kláku nevedli?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby... Tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já, trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz. A ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.
3: A jej.
4: Striptýz, to no.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte to.
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte, striptease?
2: Striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
3: Já, no. Já ani nechci vědět, co bylo dál.
2: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
3: Kde to je?
2: To je tam v Kamenném hvozdu.
3: Ježíš Maria, tam taky striptease?
2: Ne, tam se dělal Rothschilda.
3: Rothschilda?
2: Rothschilda.
3: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
2: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
3: Jenže, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
2: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
3: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
2: Jo. No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melikár.
3: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
2: Děte, vy nemáte šindel, chudá, pomalá.
3: Ani jeden, proto já takhle dohádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
2: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
3: To je takový, jak bych vám to... lapidárně. Ty jaký celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
2: Počkejte, ale vy máte střechu?
3: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
2: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
3: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
2: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnčky?
3: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
2: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
3: Mirko, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
2: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy dožky.
3: Ty právě nemám, takže mi kape...
2: Na maják.
3: Ale ne! Na mlád.
2: Na mlád.
3: Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou dožkovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete dožku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
2: No, počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
3: Starám se o fondy.
2: Děte, vy máte nějaký fondy?
3: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
2: A co pak to došli?
3: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
2: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak my jsme vlastně bez šindele,
3: no.
2: Bez došku, no. Bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
3: Hastrmana, no. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kdysi dávno se mi opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
8: Hudební koncert? To je pleonasmus.
7: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
8: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
7: To netvrdím, ale hudební
8: no, tak
7: je, koncert dál, je terminus technik.
8: Tak povídej, no povídám.
7: No nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce dokonce, tak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
8: Žinantní,
7: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
8: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
7: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec byl, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
8: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
7: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
8: Ano, ano.
7: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
8: Tady ne proti České filharmonii.
7: Ne, a ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
8: No,
7: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
8: Jo.
7: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši. Co bych vlastně nešel? A šli jsme.
8: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
7: No to neříkám, tím já jsem milovný.
8: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznejče, že když se otvírají Petr Klíč a kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
7: Takhle to šlo pořád. Já jsem bez za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
8: Ne, že... duel?
7: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
8: A takhle, tak, a pardon.
7: To je duo.
8: Duo.
7: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
8: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
7: Proč?
8: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sexteto.
7: No to už musí být dávno.
8: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
7: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
8: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
7: Takhle to šlo pořád.
8: Jo.
7: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
8: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
7: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
8: No ne, ale já musím říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
7: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
8: Ano.
7: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
8: Ano.
7: On jim hrozí.
8: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
7: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
8: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
7: Aby ho zpěl. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
8: Nehráli, já se si všim.
7: Bubeník se ještě ani neprázd do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je vokřikuje některý hosty, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
8: na práci, ano, že?
7: Ano, ano, no.
8: Který si nevrz za celý večer tam seděl.
7: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
8: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
7: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
8: no,
7: nebo
8: čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. Ale tady, to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
7: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
8: Dobře, to...
7: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
8: No.
7: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
8: Ano.
7: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
8: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec Mildo bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
7: Jak tě vynášeli.
8: Jak vynášeli.
7: Nedaj pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
9: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
7: Herečkou.
10: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
7: Řekl jste mistře?
8: Ale...
7: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
10: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
7: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl
8: na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sofii Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
11: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
8: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo.
11: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
8: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přeslal, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
12: Jak snášíte ženské, nebo co si myslíte o ženské pláči? O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste, je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejste. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, ať ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ, ho, a šel by. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne, že... A šel by! Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmoc.

0: Škoda.
1: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
0: Jak jste se dostal k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, děti, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
0: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
0: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
1: To je taková, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
0: To jsem viděla.
1: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje.

0: Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milda.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic nevím. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně, na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnůj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každý Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takové to manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takové to manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, zřejmě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáta. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíče, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít. V pořádku, milovnost, to je přece nádherná, krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, Herrn Paradies, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře A tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak...
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělané takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no, tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku,
1: spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení, vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Děkuji vám. Dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuju ještě, když mrtvý moře bylo marot, si chtěl říct.
1: Jo. A když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Hračany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takovej příklad. To se mě hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl asi měsíc. On povídal, to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... V čom? V tom je... No jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš v Lázních? Pa, v Lázních, no. V kterých? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no zatím tadyhle. No já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Pano, růže! Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli? Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skvělosti.
0: A to je teda jako ze života, jo? A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerózu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí a podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohle. To já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi. To říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co, jako to šlo za mlada. No ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlím. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let, u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? Pa, před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli...

0: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí. Pane,
1: ještě teda, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. V kterým? Pa Ježíš člověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten... Pa myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa myslíš Blaník, pa Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím... No, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže ono to je...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá: ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme v hajzlu. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek a pá: dobrý kluci, dobrý. A já povídám: pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal... Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvému mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrt?
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný, to je každý ví, protože kdo vyrost na Žižkově, tak na tom Žižkově to je skutečně úplně je to něco jiného. A já mám na to takovou teorii, jaký je rozdíl mezi dětstvím Miloslava Šimka a dětstvím mým. Zatímco Miloslav Šimek, který vyrůstal v Přepichové vile na Hanspauce, kde si v zimní zahradě hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, podvyživený, smutný Jirka bloumal dole na Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem. A když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a pá, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní instalaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech a povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? A pan profesor Nedbal. Ježiš Maria. Miloš učí? Já pám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já pám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiši Maria. Ježiš, Miloš učí, no, to můzy pláčou. Ježiš, Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, vlastně jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá, on v tom Honza hraje. A co tam hraje? A pám, no, hlavní postavu. Ale ne, teď hovno umí. No a oni se takhle se pomlouvali. A pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takový ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, Ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Jež, dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, víš, jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídám, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
0: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhle zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co? Nebo
1: no ten tohle? Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku. Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi. Já pám, jo, a co dobrý? Někdy dobrý, někdy ne. Já pám, takže dobrý. Pá, povídám někdy. No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku, pak krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák. Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
0: A měla utíkat ještě dál.
1: Učila ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slába jak grupa a silná jak grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznájete. A Kodet tak na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, medved bedbue. Je to medvěd. Říká, podívejte, paní Nikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte, pán? Podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. On říkal, takhle na ní dělal, Segodňa. Jako zdravstvuj
0: tě. Jako pozdrav, jako jo.
1: Segodňa. Ona mávla rukou, hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. Ona říkala, kadět úžasno je. Pá, to nic není. Mama varila rybu. To bylo po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoký školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index začot budet, index zápočet budem. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako... Sáchar! Šel pryč prostě.
0: Spasíbo si přečet po svým prostě.
1: No ne, sáchar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý leta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a ten, potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovnu Nikitino, ruský vtip? No říkal, no, davaj. Podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvy a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka pojá, nět. Pa i batinky biolie. No, měr 40 u vás jest? Nět. Pa no, u nás maladoj Boleslávy, vsio.
0: Je za hlubokýho totáče.
1: A ta, to jako, že v té mladé Boleslavy byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzek z ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastranecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný Rus v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasnoj площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam slipme si, slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám. A ty darebáku je házíš zpátky.

0: Tak jsem se vydal za Čendou. Najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku, zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak Vátová přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytak jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
1: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Kdežto nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dětkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivný gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igelitu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal, aby dosah až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. Čtyři porce. Všude jsou po třech, tady jsou čtyři. A cena, podívej, 79,50. A tady máš jen tři porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje. To by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj čtyřporcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám. Nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? Tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš, zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor, ach jo. Co ho znám, nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej a vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej

0: proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pysku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celý blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. Do dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli dva pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodní nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byli hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte dva ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řekl, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásný. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodném slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala, a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejný kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje i stejně voněla, jenže byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. Došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl, to je dobře, Madlenko. Jako by ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košily, zavadil o obraz nad postelí, a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl: strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedný plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostlinným voleji, řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je na blízku ženská. A taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starej tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila, taková drobná a takovej náklad, skřehotá můj 85letý vobleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu bejt ani chvíli sama? Proč musím bejt celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, kteří už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi, protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádný poslanec nenavrhne, poněvadž jsou ještě v plný síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brečela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj. Tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem. A šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. V tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha, a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já husa pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho, odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký nový dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. A jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená? Za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řekl a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit. Ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byli kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry. Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka. Pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod. A kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélníčky, až z toho byl štůsek. Protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, jdi holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. Koupil si klobouk slamák. A v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty nažehlený do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. Nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenský hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, donot koukejte a trubte, trubci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Pili jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A vedl mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá, a všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat, ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlenkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče, akorát jí Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník. Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dá Mlenka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou v nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel, vpálím. A co má bejt, dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve sprej. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá, není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce.
1: Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě a já jenom vzdychnu, zabila bych tě.
0: Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej, ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pysk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu, pane bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tuhle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to holt život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka? Zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval. Kurvit se mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáhl si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukoviči měl furt naleštěnou. A jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červenej hedvábnej šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě a může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský na chlubení. A proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly a on říkal Jeníkovi, tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, ty se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví a on to odrezuje a kituje nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší. Na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bychom nejmín 200 000 a nemuseli bychom tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáhl střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježišmarja, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí 3 ženský a já se k ním přidám.
1: Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v cele sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo, tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručený jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojí-li si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje. V originále se tomu říká power play a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařetné kampaně, 14 zkouška, všichni podle obsazení. V půlnou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařetné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná. Ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle? Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

0: Muzikolog významu doktora Václava Holcknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To, jak si abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Páč pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby vlastně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby vlastně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, neby hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa, mea maxima culpa.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
3: ano.
2: Že jste v domácnosti,
3: ano.
2: Provdaná,
3: ano.
2: A zájem máte o cizí jazyky.
3: Ano.
2: O kolik cizích jazyků máte zájem?
3: Zatím o dva.
2: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
3: Ano. Dvě.
2: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
3: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
2: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak, pane Plecando, vy jste z Korouhve nad Hvozdy. Tak, pane Plecando, vy jste ekonom, agronom.

0: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
1: Ano, ne.
0: No to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného, 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat dešťkovou polévku, 6. Vyperu dešťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, Keťko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
2: ano.
0: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
2: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
1: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
2: 4.
0: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
1: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
1: 2.
0: 2. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře...
2: 4!
0: 4! Jiří, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám. Ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
2: Tak... To je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku.
1: 5.
0: 5. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
2: 4.
0: Číslo 4, svléknu se.
1: No, to je pěkné.
0: Tak, paní Hřeblíková to by asi nepomohlo.

0: tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: 6!
0: Číslo 6 vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: tady je tvůj šoteček. Haló,
1: kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: A haló, jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky, o jako očička, ty jako tělíčko, E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice, o jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku o.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Jako myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló? Taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Keď už se to dostalo do této erotické roviny, já mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
3: Áno,
2: tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz...
3: V Plzni
2: sme... My sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu. Sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli Slovan. A tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu. Ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
6: 3:15.
5: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
6: 3.
5: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídají.
6: 3.
5: Cože? Pusa, ty žertuješ, to není možný.
3: Tři ho?
5: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
3: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
5: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
3: Budou to 4 roky.
5: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
3: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
5: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
3: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
5: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
3: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
5: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
3: No tak třeba trošku, víš?
5: No co?
3: No vášnivej bys mohl být.
5: Vášnivej? No a co pak nejsem?
3: Ale...
5: Viděla už jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
3: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
5: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
3: Co?
5: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
3: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
5: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
3: Karle, máš mě vůbec rád?
5: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědě, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
3: No, za to můj manžel to ví.
5: Ježišmarja, jak to?
3: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
5: Jak to?
3: Už má málem 2 metráky.
5: To je dobrý.
3: Čemu se směješ?
5: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
3: Není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
5: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
3: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
5: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
3: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
5: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
3: Tak jenom na mě nemysli.
5: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš na pářecí. No?
3: Co, prosím tě?
5: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
3: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
5: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
3: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme... Totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by... Já už ani nevím, co jsme.
5: Ale jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
3: No, tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni, kdyby došlo k tomu, A já byla zavražděna.
5: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
3: No, moment. A já byla zavražděna, ano. Mohl bys identifikovat mé tělo?
5: Jsou strašný myšlenky.
3: No, teda... počkej, mohl nebo nemohl?
5: Mám jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
3: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. No? Mohl? Nemohl, ne, nemohl.
5: No,
3: jistě, no,
5: ale
3: že ne.
5: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
3: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
5: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
3: Ježišmarja. Manžel.
5: Manžel? Co budeme dělat?
3: Klid. Víš, co řeknu? Že seš od úklidu, ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
5: Tak, to jsem ale ztracený. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.

Utřel jsem pisk v Carrefouru. Včeraj, jak jsem jel ráno lokalku na šichtu, jsem ještě poloslepý kuknul z okna a co nevidím. Řada aut jak cip od Imperialu až po Frydlanské mosty. Už jsem se těšil, že uvidím jakési rozflagané ždorby na čtyřech kolách od hňupů, co jezdí jak prasata a nedodržují vyhlášku, anebo aj jakési dojebané krvavé zneuznané zavodníky Formule 1, ale nic. Řada až ku kulturaku a sociálce a ještě dál. U domu energetiky jsem se na to vysral a zas jsem zavřel oči, bo se mi chtělo spať a našich tu ještě daleko. A zrovna i nastupil jakýsi na strany pas křivet z berlu a už si to zamířil ku mně. Vyser si oko. Máš jezdit invalidním vozíkem ani lokalku, cipe. Jak jsem přišel do roboty, tuž tam mě ani stolek nepozdravil, bo všetci keceli o jakési akci storoča v Carrefouru. Chvílu jsem poslouchal, jestli nevyšpionuju jakési detaily, ale gůvno. Nakonec mi to nedalo a zeptal jsem se Jaruny, ta na mě mrkla, asi si vzpomněla na náš tanec na stodolní, a že prý v Carrefouru mají dneska je akci, kdy si můžeš koupit buty anebo košulu ze slevu jak prase. Tuž buty mám dojebané. A košula už by tež zasloužila vyprat. Vrtalo mi palu, až jsem se rozhodnul. Bulnu šichtu a nenápadně se vytratím na hodinu. Třeba tam koupím hadry a kdo ví, co ještě. Nenápadně jsem se prošvenknul vratnicu. Ty rámba v černých uniformách zrovna čuměli na televizu, kde byl jakýsi pořad o ucpaných cestách. Sednul jsem na lokálku a valil směr Carrefour. Vystupil jsem u hutních montáží a přiskokem vpřed jsem se šínul ku hlavnímu vchodu. Už za zastávku mi bylo divné, že tam bylo lidi, jak na prvomajovém průvodě za Komančů. Čím blíž jsem byl Carrefouru, tím to bylo horší. Ludě se tlačili jak sardinky v plechovce a čím dál víc mě srali. Jak už jsem myslel, že se na to vyseru, tož mě dav vtlačil do hlavní brany a já spolu s další partiu, které se zachtělo zlevněných košul a radí, proletěl kolem McDonalda, bývalého Electro City a nakonec kolem informací. Elektrickou branku, která pušťa lidi do obchodu, jsem přeskočil jak Sergej Bubka v dobách své největší slavy a řinul jsem si to do oddělení textilu. Ti hajzli. Košule za 20 korun už neměli. Tuž smykem vybírám za tačku a valím do oddělení obuvi, které je hned vedle. Do štajgrovej řití. Poslední fajné buty za 30 korun ukořistil jakýsi Antex polskej. Tuž co robiť. Zhýbám se pro leták, co se tu vala na zemi. Po hřbetě mi přeběhne 10 duchovců. Slyšíme nem, jak si zčebetají, co si k olevných pomerančách po koruně za kilo. Jejich berle cítím v každém obratlu. Vstávám s letákem v ruce a oko mi padne na přední stránku. Domácí kino za 1500. Kůrník šopat už to je věc. Nedávno nám zavřeli kino Vesmír, do Luny je daleko a jeden lístek do Sine Staru stojí jak jízdenka do Brna. Měť doma vlastní kino enem za pár korun, tuž to by partia z roboty čuměla jak grozna lokomotivy. Dúfam, že to platno k tému je dost velké. Nerad bych na to čuměl moc blízky. Valím do Elektra, tam už stojí banda rychlejších koliků s robkami, které se tvaří tak, jak by mě chtěli narvat do té jejich vybrané ledničky, na kterou jsem se jenom tak kutkem oka podíval. Čumím jak vrana na Romadur. Lednička za 2000. Tuž to jsem neviděl ani u známého v bazaru a to je nějaký frajer, bo má otevřené non-stop, aj v noci. Prodírám se davem různé národnosti k televizám a videám. A zas guvno. Poslední domácí kino za 1500 bere jakýsi čobol, na kterého se v zapětí vrhají ostatní v řadě, který tež chtěli ušetřit za kino.
Jeden se mu snaží vyrvat z ruk tu krabicu a druhý ho píchá prstem do oka. No, nevím, jestli mu k čemu si bude ta zmačkaná bedna, kterou mu vsteky poskákala ta tlustou prdka, co stala za ní. No nic. Seru na to a pomaly se deru k východu. Cestu se ještě nachomitnu k bytce u věci pro malé haranty. Chytnu jednu do ksichtu, kterou hned tej babě vracám. Padá na zem a bere sebu další tři hňupy, který drža stejnou krabicu lega jak ona. Lego se rozletí na všechny strany, jak křeček, který proletí ventilatorem a je klid. Po dvou hodinách se orvaný jak oberva deru do lokálky a valím zpátky do roboty. Ramba na vratnici si mě ani nevšimnu, bo furt čumia na televizu. V robotě se mě všetci ptají, co jsem robil tak dlouho na tým hajzlu. A jestli jsem nespadnul do mušle, že jsem tak oškubaný. Chuj jak lampa, no ní. Večer na Nově potom ukazovali obrázky ze Slovenska, jak se tam ľudia rvali do jakéhosi k supermarketu. Tuž také zufalce já nechápu. Tlačit se jak herring kvůli zlevněným kobzolám. Bych se na to mohl vysrat, ní?

0: Já
1: bych... Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý může, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak, Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěl rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Pani, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouplu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mně stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Mošel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se Nepředstavuji, já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Bograní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr sám. Ta, šišky a mě tím
1: cpal. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete. Kam? Kam? Kam?
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb v 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete.
0: Jak?
1: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřek, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino. Proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže... A, pardon, pardon.
3: Seďte.
2: No.
3: Seďte, to je dobrý.
2: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
3: No, tak to už bude záležet na nich,
2: no,
3: jestli se nechají chytit příčinu.
2: No.
3: Paní...
2: Slečna.
3: Slečno...
2: Netečná.
3: Netečná, ano. Já jsem neužil.
2: No to já taky ne.
3: Ale já se jmenuju Neužil.
2: Jo, se pardon,
3: ale to je teďka vedlejší. Vysvětlit. Už jste jim řekla, proč já budu přítomen závěrečné zkoušce?
2: Neměla jsem příležitost.
3: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
2: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
3: Ano.
2: Tak například tady jsou kasaři.
3: Ano.
2: Tady bytaři.
3: Ano.
2: No, tamhle už jsou tuneláři.
3: Ano.
2: Pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
3: Ano. Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
2: Nevypadají, víte.
3: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu.
2: No,
3: Nenápadnost. No, vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě pobrat 1500 cizinců,
2: no,
3: víte?
2: No.
3: Jakže vám to galerka říká?
2: Ručka šmátralka.
3: Ano, ano, ručka šmátralka, no. Dobře, už jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
2: Dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
3: Vyberte, koho chcete.
2: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
4: Tady, ano, ano.
2: Ano, tak prosím.
4: Dovolte, prosím vás. Děkuji.
3: Ano, ano, ano.
2: To je šikovný děvče.
3: Jo, se tam tlačí na někoho. Ne, Mrška, Mrška. Ahoj, Brožíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
4: Ne, já už jsem tu po třetí.
3: Ale, a na čem pak si vyhořela?
2: Ale ne, jsem... na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně poskytování služeb. No. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
3: A proč si toho nechala, Brožíková?
4: No víte, mě vadil ten přechod.
2: No.
3: Hraniční přechod Cína?
2: Ne, přechod na euro, no. Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama Furtmáro, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářko.
3: No, jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
4: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
2: No, tak já já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili.
3: Ano.
2: Tak, kdybyste šel kousíček.
3: Ano,
2: stranou, že... No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
4: Ano.
2: No, tak začni.
4: Tak, no. Takže.
2: A klid.
4: Jo, jo, jo.
2: No to.
4: Tak.
2: Že jo, to.
4: Guten Tag.
2: Helejte, tato nejde.
4: Entschuldigen Sie bitte. No? Ich suche Wenzelplatz.
2: Doch.
4: Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
3: Helejte, Hrostomila, ale nevím, co říkala.
2: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientel.
3: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
4: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
2: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Já jsem, mě to trošičku ulítlo. No. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl.
4: Jo.
2: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako... pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
3: Teda?
2: Brožíková, no.
4: Víš, jako když, ale rozumíte, mně se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
2: Nemůžeš, no.
3: Ale, ano.
2: Můžeš.
3: Ale samozřejmě můžu,
2: no, ano,
3: ale mám podmínku.
4: Ano. To já taky, na 2 roky.
3: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, té recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni. Aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát. Aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
2: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
3: Ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej,
2: ano,
3: prostě.
2: Ano.
4: Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
3: Ale klidně, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
2: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Brožíková si teď udělá sólovku a pak teprve tlačenici. No ale při té sólovce byste jí mohl udělat spojku.
3: Můžu.
2: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné.
3: Jo.
2: No, Brožíková, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
4: Aha,
2: no.
4: Takže to je. Čmajská, jo, pak spojka, pak pryč.
2: Ale už 2 spojky.
4: Jo, jasně.
2: Čmajska, spojka, spojka,
4: jo,
2: pryč.
4: Jo, já jsem no. Přece, jsem blbát. Čmajska, pak je to spojka, spojka.
2: Spojka, spojka, to je spojka. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajska, jo, spojka, spojka, no a já jdu v klidu pryč, ty. Protože já nic
5: hezky,
2: nemám.
5: Hezky.
4: To je fakt úžasný. Konštelko, vy jste opravdu, opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
2: Mě to no, baví, mě to baví.
3: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
2: Panečku, ty budou koukat, to, tam se bude krásně to víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Hele, pane inspektore, no. Tak kvalitně, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, no, že?
4: Ale no, tak udělala jsem tu zkoušku už.
2: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, no. Protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka. Teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. Aha. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
5: Udělala vám, co chcete.
2: No tak, tak počkejte, tak.
4: Jo, tak já...
2: Helejte, tadyhle, tak. Tady,
5: jo, jo, dobře,
2: no, pomoz panu inspektorovi.
4: Ukažte.
2: A on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
4: Ježiš, tak. Orgáne, vy jste teda kávka.
2: No, už marla držka, pačko. Já se vždycky tak rozčílim.
3: Ne, a to se nevomlouvejte. No, tak nakonec. Leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
2: No, no.
3: No tak. Takže... Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
2: Ano, ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové. Tak.
4: Jo? A ty mám taky obrat?
2: Ne! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovky jsou dole, no, a protože koukají nahoru, tak nemá, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
4: Antikoncepci.
2: Hovno prostě! Pro Krista pána!
4: Nebo ne, že jo?
2: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
3: Tak já začnu jako, já začnu jako, jo?
2: Tak, ano.
3: Tak koukám.
2: To jsou zkoušky.
3: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
2: Co bude? Co bude, Brožíková?
4: Bude 12. Bo ne?
3: Kvůra má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
2: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to, Brožíková, to je takový koupito, jaký jsem tady v ročníku. Ještě neměla.
3: Ano, ano.
2: No, ještě neměla. Brožíková, kdy si stoupnou tamhle?
4: Že to nemůžu.
2: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
3: Já.
2: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo, a velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo, hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
3: Hanuš,
2: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
3: Týnský, jo.
2: Bim Bam House.
3: Bimba House.
2: No a uprostřed toho náměstí,
3: jo,
2: je socha Jana Husa.
5: Hus,
6: jo, fire, hus, fire.
2: Ne, fire, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, no. Počkejte, abyste viděl dobře, no, tam se koukněte, jo, no. A co? Tam je staroměstská radnice.
6: Jaše.
2: No. A teď, když se kouknete dozadu, jo, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. No. Tak, no, tak vidíte, ale takhle se to dělá v Rožíková tlačenice.
6: No, brilantní, no, teda netečná.
3: Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
7: U nás je taková, ne u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediální dvojic, jo. Voskovec a Verich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které je Hardy. Tají se. Protože,
8: které... To je pravda, pane Kopecký. No.
7: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no, hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercem a před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, že si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení. Že? Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To... A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovi čtyřci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou, ale nejhorší, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Satinským, jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulici, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říkal, ale to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový letá, nevím to. Tak co budeme dělat? A on takhle na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Štrc, jdete dál. Tak to bylo po druhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned objednul víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali, a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel, přišel jsem tam. A tam stál ten vedoucí z jeho paní, hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štrclem. Čili třetí omyl s Jardou Štrclem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu, ale já to beru, protože mám Štrcla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní, takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák, taky jsem měl lidi tady. Proč mám stres Molja, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu, to dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mi lidi ptají, který je Lasica a který je Satinský. Kluci, já vás tady vítám, ahoj.
5: Jak se vede?
9: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
5: No tak mě celkem taky děkuju, no.
9: To by tak chtělo někam k moři.
5: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
9: A jo? Já tam asi letos pojedu.
5: Jo? A kam jedete?
9: Ale tam co loni.
5: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
9: V Jugoslávii.
5: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
9: A vy už jste tam jednou byl?
5: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
9: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
5: A co?
9: Chtěl jste tam namířeno, ne?
5: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
9: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
5: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
9: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
5: No tak hlavně nemoce, víte?
9: No, to já vím, ale jaký?
5: No tak já toho mám víc, víte, no.
9: Jo.
5: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnému taky není nějak dobře.
9: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
5: No to taky to už dlouho.
9: Jo. A léčíte si to nějak?
5: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
9: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
5: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
9: Ale jinak vypadáte dobře.
5: Jo?
9: Jo, dobře vypadáte.
5: Tak já se tady zrovna nevidím.
9: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
5: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
9: To víte, to dělají ty nemoce.
5: No jo, taky jo.
9: No jo.
5: A co je vám vlastně?
9: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
5: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
9: Jak pověsit? Myslíte za krk?
5: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
9: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
5: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík.
9: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
5: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
9: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
5: No to buďte rád, prosím vás.
9: No jo, to je pravda.
5: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no že jo?
9: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
5: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
9: No jo, už dlouho.
5: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
9: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
5: Jo,
9: no.
5: Píchá, jo.
9: No, buďte rád, že to nemáte.
5: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
9: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
5: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
9: Nemocný dítě? A jak je starý?
5: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
9: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
5: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
9: A na co stůně?
5: Ale má takový horečky a tak, víte.
9: Jo tak fantazíruje.
5: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
9: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
5: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
9: Jo, no. A jakou má teplotu?
5: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
9: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
5: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
9: to
5: že?
9: To bych teda řekl.
5: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
9: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
5: Ale studiu dálkově medicínu.
9: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
5: Taky jo.
9: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
5: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
9: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
10: Když se generál Fink po nezdařeném náhlém soudu vrátil domů, tak si lehl na pohovku a přemítal, jak by vlastně urychlil celé jednání. Byl pevně přesvědčen, že odpověď zde bude brzo. Ale že už to přece nebude ta rychlost, kterou jeho soudy vynikaly. Poněvadž ještě potom přijde duchovní útěcha od soudence a tím se zase rozsudek zbytečně zdrží o celé 2 hodiny. Je to jedno, pomyslel si generál Fink. Teď my mu můžeme přece poskytnout duchovní útěchu napřed, před rozsudkem. Ještě než přijdou zprávy z brigády, vyset bude stejně, ne? Generál Fink dal zavolat k sobě polního kuráta Martince. A to byl jeden nešťastný katecheta a kaplan od někud z Moravy, který měl takového neřáda faráře nad sebou, že se radši dal na vojnu. Byl to doopravdy nábožensky založený muž, který z lítostí v srdci vzpomínal na svého faráře, který pomalu, ale jistě propadal zkáze. Vzpomínal, jak jeho farář chlastal slivovici jako duha a jak mu jednou v noci mermomocí strkal do postele nějakou potulnou cikánku, kterou našel za vesnici, když se potácel z vinopalny. Polní kurát Martinec si představoval, že jsa ve službách duchovní útěchy raněným a umírajícím na bojišti vykoupí i hříchy svého spustlého faráře, který, vracet se v noci domů, nesčísleně krát jeho vzbudil a vypravoval mu Jeníčku, Jeníčku. Macatá děvka, to je celý můj život. Jeho naděje se nesplnily. Házeli ho po garnizonách, kde vůbec neměl nic jiného na práci, než v garnizonním chrámu jednou za 14 dní před mší kázat vojákům z posádky a odolávat pokušení, které vycházelo z důstojnického kasína, kde se vedly takové řeči, že v porovnání s nimi byly macaté děvky jeho faráře nevinnou modlitbičkou k andělu strážnému. Obyčejně teďka býval volán ke generálu Finkovi v době velkých operací na bojišti, kdy se mělo slavit nějaké vítězství rakouské armády. Tu se stejnou zálibou jako náhlé soudy aranžoval generál Fink slavné polní mše. Potvora Fink byl takový rakouský vlastenec, že se nemodlil za vítězství řízko-německých zbraní nebo tureckých. Když říští Němci někde vyhráli nad Francouzi nebo Angličany, tak to opomenul úplným mlčením od oltáře. Nepatrná vítězná šarvátka rakouské výzvědné hlídky s ruskou přední stráží, kterou nafoukl štáb na ohromnou mýdlovou bublinu porážky celého armádního sboru, dala podnět generálu Finkovi k slavnostním bohoslužbám, takže nešťastný polní kurát Martinez měl dojem, že generál Fink je současně též nejvyšší hlavou katolické církve v Přemyslu. Generál Fink také rozhodoval o tom, jaký pořad mše bude mít při takové příležitosti. A nejradši by si byl býval přál něco na způsob božího těla s oktávou. Měl také ve zvyku, že když při mši bylo již ukončeno pozdvihování, přicválal na cvičiště na koní k oltáři a zvolal 3x hurá, hurá, hurá. Polní kurát Martinec, duše zbožná a spravedlivá, jeden z těch mála, kteří ještě věřili v Pána Boha, nerad chodíval ke generálovi Finkovi. Po všech instrukcích, které mu dával velitel garnizónní posádky, dával vždycky generál Fink něco ostrého na lít a potom mu vypravoval nejnovější anekdoty z nejblbějších svazečků, které pro vojsko byly vydávány v Lustige Blätter. Měl celou knihovnu takových svazečků s pitomými názvy jako Humor v torniče pro oči i uši, Hindenburg zrcadle humoru, z našeho gulášového kanónu, anebo tyto hovadiny jako Pod dvojitým orlem, Vídeňský řízek z CK polní kuchyně, Ohřál Artur Lokeš. Někdy mu také předspěvoval ze sbírky veselých vojenských písních, jako třeba Wir müssen sie, zpěvoval ze sbírky veselých vojenských písních, jako třeba Wir müssen siegen. přičemž naléval neustále něco ostré.

který se mu poprvé představil jako nějaký svatý Ignác z Loyoli a pomalu se přizpůsoboval generálovu okolí. Jednou pozval generál k sobě dvě sestřičky z polního špitálu, které tam vlastně ani nesloužily, jenom tam byly připsány kvůli platu a zvětšovali si své příjmy lepší prostitucí, jak to bývalo zvykem v těch těžkých dobách. A dal zavolat polního kuráta Martince, který už upadl tak dalece do osidel ďábla, že po půlhodinové zábavě vystřídal obě dámy, přičemž tak říjel, že poslintal celou podušku na pohovce. Potom dlouhou dobu vyčítal si toto spustlé jednání, ačkoliv to nemohl ani napravit tím, když tu noc vracel se domů, klečel omylem v parku před sochou stavitele a starosty města mecenáše pana Grabovského, který získal si veliké zásluhy o Přemysl v letech 80. Od té doby učinil několikrát pokus, kdykoliv ho zavolali ke generálovi Finkovi, zřeknout se všech pozemských rozkoší a vymluvil se na zkažený žaludek. Ale někdy se mu to nepodařilo, zejména když generál po slavných polních bohoslužbách pořádal ještě slavnostnější žranice na účet garnizónní pokladny, kdy potom v účtárně to všelijak stloukali dohromady, aby taky z toho něco trhli. Tu si vždycky přitom představoval, že je morálně pohřben před tváří hospodinovou a třesoucím se učiněn jest. V podobné náladě dostavil se i nyní na pozvání generála. Generál Fink vyšel mu vstříc celý rozzářený a rozradostněný. Slyšel jste již o mém náhlém soudu? Budeme věšet jednoho vašeho krajana. Při slově krajana podíval se polní kurát Martinec utrápeně na generála. Už několikrát odmítal domněnku, že by byl Čech. A vysvětlil už bezpočtukrát, že k jejich moravské farnosti patří dvě obce, česká i německá, a že on kolikrát musí jeden týden kázat pro Čechy a druhý týden pro Němce, a poněvadž v české obci není žádná česká škola, jenom německá, protože musí vyučovat v obou obcích německy a proto teda, že není žádný Čech. Tento logický důvod dal jednou podnět jednomu majorovi u stolu k poznámce, že ten polní kurát z Moravy je vlastně obchod se smíšeným zbožím. Pardon, řekl generál. Zapomněl jsem, to není váš krajan. To je Čech, přeběhlík, zrádce od nás. A sloužil Rusům, bude viset. Zatím však, jak si kvůli formě, zjišťujeme jeho identitu. No, to nevadí, viset bude hned, jakmile dojde telegrafická odpověď. U mě, když je náhlý soud, musí všecko odpovídat také skutečně náhlosti tohoto soudu. To je můj princip. Když jsem byl ještě za Lvovem na počátku války, tak jsem docílil toho, že jsme chlapa pověsili za 3 minuty po rozsudku. To bylo všem žit. Ale jednoho Rusína jsme oběsili za 5 minut po naší poradě. Oba náhodou nepotřebovali duchovní útěchy. Žid byl rabina a Rusin byl pop. Tento případ je ovšem jiný. Zde se jedná o to, že budeme věšet katolíka. Přišel jsem na kapitální myšlenku, aby se to potom nezdržovalo, že mu poskytnete duchovní útěchu napřed, jak říkám, aby se to nezdržovalo. Pak generál zazvonil a poručil sluhovi, přines 200 včerejší baterie. A když za chvíli naplňoval polnímu kurátovi sklenici na vinu, pravil přivětivě, útěšte se trošku před duchovní útěchou. Zakrátko polní kurát Martinec pravým slova smyslu veplul ke Švejkovi jako baletka na jeviště. Zavřeli za ním dveře, zanechali oba o samotě, a on nadšeně řekl k Švejkovi, který seděl na kavalci, milý synu, já jsem polní kurát Martinec. Toto oslovení se mu zdalo po celé cestě sem nejvhodnějším a jak chci, otcovsky dojemným.

Švejk vstal ze svého perechu, potřásl bodře rukou polnímu kurátovi a řekl: mě velice těší, já jsem Švejk, ordonans 11. marš, kompany 91. regimentu. Nedávno nám přeložili kádr do Bruku nad Litavou, tak si pěkně sednou vedle mě, pane feldkurát, a vypravujou mě, proč oni jsou zavřený. Oni jsou přece v ranku oficíra, tak jim gebíruje oficírský arest při garnizóně, kde pak tady. Teď na tom kavalci plno vší. Někdy ovšem se stává, že někdo neví, kam vlastně arestem patří, ale to se splete v kanceláři a nebo náhodou. Jednou jsem vám seděl, pane feldkurát, v arestě v Budějovicích u pluku a přivedli ke mně jednoho kadet Stellvertreter. No takový kadet Stellvertreter. To bylo něco podobného jako feldkurát, ani prase, ani myš. Řval na voják jako oficír a když se něco stalo, tak ho zavírali mezi sprostej manšaft. To vám byli, pane feldkurát, takový bastardi, že je nepřijímali na mináš do unterofficírské kuchyně, na mináš pro manšaft neměli právo, to byli vejš a oficír s mináším zase negebírovala. Měli jsme jich tam tenkrát 5. A ze začátku vám to žralo v kantině sami sírečky, poněvadž mináš nikdy nedostali, až tam na ně přišel takhle jednou oberlejtnant Wurm a zakázal jim to, poněvadž proč se to nesrovnává se ctí kadet Stellvertreterů chodit do kantiny pro manšaft. No ale co měli dělat? Do oficír z kantiny je nepouštěli. Tak viseli ve vzduchu a prošli za několik dní takovou cestou utrpení, že jeden z nich skočil do Malše a jeden zběh od pluku a za 2 měsíce do kasáren psal, že v Maroku ministrem vojenství. Byli 4, až toho z Malše vylovili živýho, poněvadž on v rozčílení zapomněl, když tam skákal, že umí plavat. Dodali ho do nemocnice a tam se s ním zase nevěděli rady, jestli ho mají přikrýt oficírskou dechou nebo obyčejnou dechou pro manšaft. No tak našli tyde cestu a nedali mu vůbec žádnou deku a zabalili ho jenom do mokrýho prostěradla, takže on za 30 minut prosil, aby ho pustili zpátky do kasáren a to byl právě ten, který ho zavřeli ke mně ještě celýho mokrýho. No, seděl tam asi 4 dny a liboval si, až tam dostával mináš, arestantskou mináš, ale mináš. Byl si na svým jistým, jak říkal. No, 5. den si pro něj přišli a on se potom za 30 minut vrátil pro čepici a on vám plakal radostí. Po mně povídá, přišlo konečně o nás rozhodnutí. Ode dneška budeme kadet Stellvertreteri zavíraný na hauptvaše mezi oficírama, na minách si budeme připlácet do oficírské kuchyně, a až se oficíři najedí, tak teprve dostaneme my jíst, spát budeme s manšaftem a kafe budeme dostávat taky od manšaft z kuchyně a fasovat budeme tabák taky s manšaftem. Teprve nyní se tak dalece zpamatoval polní kurát Martinec, že přerušil Švejka větou, která svým obsahem nepatřila nijak předcházejícímu rozhovoru. Ano, ano, milý synu. Jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých sluší uvažovat s vroucím srdcem a s plnou důvěrou v nekonečné milosrdenství Boží. Přichází, milý synu, poskytnout ti duchovní útěchy. Zamlčel se, poněvadž to všechno se mu nějak nehodilo. Po cestě už si sestavoval celý náčrtek řeči, ve které nešťastníka přivede k rozjímání o jeho životě a jak mu bude odpuštěno tam nahoře, když se bude kát a projeví účinnou lítost. Nyní přemýšlel, jak dál navázat, ale předešel ho Švejk s otázkou, jestli má cigaretu. Nekouřím, milý synu. To se divím. Jsem znal moc feldkurátů a ti všichni kouřili jak špirituska na Zlíchově. Já si vůbec nemůžu představit feldkuráta, aby nekouřil a nepil. Jenom jednoho jsem znal, který nešlukoval, ale ten zase radši místo kouření žvejkal tabáka. Při kázání poplýval celou kazatelnu. Odkud pak jsou, pane feldkurát?
od Nového Děčína. No, tak to snad znali, pane Feltku, dát nějakou hlouženou Gaudrsovou. Ona byla předloni zaměstnaná v jedné vinárně v Platnéské ulici v Praze a žalovala vám najednou 18 lidí pro paternitu, poněvadž se jí narodili dvojčata. To jedno z těch dvojčat mělo jedno oko modrý a druhý hnědý. To druhý dvojče mělo jedno oko šedý a druhý černý. No, tak ona předpokládala, že už jsou v tom angažovaní 4 páni s podobnýma očima, který tam do ty vinárny chodili a něco s ním měli. Potom to jedno z dvojčat mělo chromou nožičku, jako jeden magistrátní rada, který tam taky chodil. A to druhý, to zase mělo 6 prstů na jedné noze, jako jeden poslanec, který tam býval denní host. A teď si představej, pane Feldkurát, že takový hostů tam chodilo 18, a ta dvojčata od každého měla, no, od každého nějaký znamínko. Od těch všech 18, s kterýma ona chodila buď na privát nebo na hotel, ne? Konečně soud rozhodl, že otec při takové tlačenici je neznámý a ona to nakonec svedla na vinárníka a žalovala vinárníka, u kterého sloužila, ale ten dokázal, že už je přes 20 let impotentní na základě operace při nějakým zánětu dolejších okončetin. Oni pak šupovali, pane Feldkurát, k vám do Nového Jičína. Z toho je nejlepší vidět, že kdo baží o moc, dostane v obyčejně starého kozla. Ona se měla držet jedného a netvrdit před soudem, že jedno dvojče je od pana poslance, druhý od pana magistrátního rady, nebo od toho, nebo od toho. Každý narození dítě, to se dá lehce spočítat. Tolikátýho jsem s ním byla v hotelu tam a tam a tolikátýho se mi to dítě narodilo, ne? No to se ví, že to normální porod, pane Feldkurát. V takových abštajkách vždycky se najde za pětku nějaký svědek, jako podomek nebo pokojská, který to odpřísáhnou, že tam skutečně tu noc s tím pánem byla a on, že tam byl, a ona, že mu ještě řekla, když šli dolů po schodech, a když něco z toho bude, a on, že je na to odpověděl, neboj se, kani Můro, o dítě se postarám.

0: večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: A proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
3: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl.
0: No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a upěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a upěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Upěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Taký hu hu hau hau. Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil. Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako... Prakticky jako nejlepší.
3: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
3: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, od zdi, od vomítky, víte, Středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, Středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat, vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
3: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
3: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, on je jich víc, jo?
2: Lidi.
3: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
3: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
3: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, Středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
3: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co, Středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
3: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, Středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridet.
3: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadá tak manekín z domu hrůzy, Středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat, je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
3: No, tak vidíte, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady. Pojďte, já vás probudím.
4: Co je, bude se hlasovat nebo co?
3: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel vedoucí.
3: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
3: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
3: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
3: Já vám dám zkoušel, já do vás vidím, jak dohubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo,
3: no. Víte, kolik já toho mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím dát. Pojďte, vás to děje. Pojďte se předat. Já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
3: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel vedoucí.
2: Raněný Petr Seda zvíře, raněný Petr Seda zvíře, raněný Petr Seda zvíře.
3: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
3: No jo, jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
3: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
3: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa zvíře v lese.
3: Ano,
2: vy jste mě nespravedlivě.
3: Ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
3: To je jedno, že nic neumíte, hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
5: Maria!
6: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
5: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
6: Tak pojde, zase špatně, vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal třeba? No, co vám udělal?
7: Kostrč vedoucí, kostrč.
4: Já jsem Pašek datel vedoucí.
6: Jste se seznámili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
4: Ano.
6: Zbíráme houby, ano?
4: Ano.
6: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
7: Vy ty houby rovnou jíte.
6: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
4: I s těma houbama?
6: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
4: A co je tohle?
6: To je prašivka.
4: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
6: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
8: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
6: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
7: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
9: To není

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten
3: nás... Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Vy jste jak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak, jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sámi, te. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci, v restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? Materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestal. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, prtvíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde se vzala tu?
3: Hele, já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Ježím do lesa se bohmatá.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa. Mám vás plný zuby.
2: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu toho moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mně, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahoví a nashledanou.
3: Víte se, vedoucí, jaký nashledanou?
2: Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
2: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme. K čemuž je ovšem zapotřebí? Čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Co vedoucí?
1: Co je? Yeah! Co kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem. A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
2: Tady by se vzalo.
3: A přišel se tam v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy sebou neškubejte, raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoubek. Co kdybyste se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe!
3: Já vás vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač on mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimra, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo, tak.
3: Předa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
2: Neuvěřitelný.
3: Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
2: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla.
3: Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vážení přátelé.
6: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohle to, jo? Jste dělal na mě?
5: Tohle.
6: Jo.
5: No na koho jinýho?
6: Jste na mě mávnul.
5: Já jsem mávnul, abyste jako šla, rozumíte?
6: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mně?
5: No a co?
6: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
5: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
6: No tak mně teď nejde o vaše končetiny, mně jde o vaši hlavu.
5: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan se trošku bolí za krk.
6: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
5: Fajn.
6: Já bych potřebovala poradit.
5: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
6: Ano.
5: Tak co pak? Doma něco neklape?
6: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
5: Jo.
6: A ten syn chodí do sedmičky, víte? A je to velice chytrý kluk, jenomže má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z JDŠku.
5: Chápu.
6: V tom jsem právě potřebovala poradit.
5: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte? To by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
6: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte?
5: No, to jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
6: Já jsem ho přivedla s
5: No to
6: sebou.
5: Jste měla právě.
6: No ne, já jsem ho přivedla sem.
5: Jo, vy
6: já
5: ho tady máte.
6: Tady.
5: Aha, no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
6: Jindřišku, pojď.
5: Tak to je on, jo?
6: No, tak nazdar, to je náš Jindříšek.
5: Nazdar,
6: hezky se narovnej, Jindříšku, to je
5: ahoj, Jindro.
6: Kluk.
5: Jindra, viď?
6: Jindra, no.
5: Tak čím bys chtěl bejt?
7: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
5: Aha. No tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš bejt vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
6: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
5: To je nápad, no. Dobrý, to bych mohl, samozřejmě. To já ho vyzkouším, samozřejmě v rámci svých možností.
6: Jistě, no.
5: Tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta.
7: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
6: To ještě nebrali.
5: Ještě nebrali přepony a odvěsny. Už má ánu. Už má trošku ánu. A jaká je to věta?
7: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
5: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
7: Rozvitá.
5: Rozvitá, správně. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
6: Jan Neruda, Dědova mísa.
7: Jan Neruda, Dědova mísa, v kamnech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
5: No, tak to stačí.
6: My to umíme celý.
5: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
7: Gerlachovský štít.
6: Jo.
5: No, myslím, že jo. No a jak ti to jde v tělocviku?
6: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestyď se a ukáž.
5: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
6: Tak hezky, tak.
5: Dobrý. Uh-huh. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
6: Že kluk sebou umí mrsknout.
5: To je fakt,
6: no,
5: ano.
6: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
5: Kufr?
6: Mám tady kufr, víte?
5: To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
7: Provazolescem.
5: Provazolescem, a to je výborný nápad.
7: Takže mě to tak moc nejde.
5: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát, tadyhle, pojď, zkus. Zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned, ti budu takhle... No poslouchej, to je, na začátečníka to je výborný na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou, tohle přímo. To je výborný.
6: To jsou Jindřiškovi hračky, víte?
5: Jo, takhle, já myslel původně, že má se cenice květinářství, víte? A ona balanc.
6: Balanc, ano.
5: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, to mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
6: No, to bylo...
5: Výborně.
6: Ano, tak. Máme.
5: A co to bylo? Kouzlo. Pozor. Moment, já se podívám.
6: Pozor.
5: Že je to prázdný.
6: Čarovat.
5: Je to prázdný, ano.
6: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
5: No, tohle, hele, to bylo tam prázdný. Je to. Je tam textil.
6: Budete koukat, co toho tam je. No, hlejte. To je více. No.
5: hezky si kluk hraje, poslouchejte.
6: Víte, no. Hop, hop, hop, hop, hop,
5: hop. To máte v rodině, poslouchejte.
6: Víte to? To je teď pět. Pět je jich. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo. Tak. No. A teď. A teď. No. Tak. Teď. No. No. No. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
5: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
6: Jo.
5: Teda poslouchejte, kluk je zručný.
6: No. No. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo. To jo. No.

0: Tak Jiříšku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: tady co jste šikovný chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít študovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale?
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. No. On umí čarovat, on umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do té doby, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. Jo? Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umejt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To. Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali
4: Zase. Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka. Pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
4: Stop! Prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, ježiši, kde to zase...
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, teď to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na oušku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči vše. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo přišlo. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mé květákové hodinky ukazují, že je zase čas na poezii. přečtu vám báseň s názvem Báseň. Stůj nad krajinou v krajnosti, jasně v noční jasnosti. Přej světu řádný světa řád, sprav jedinou ze 300 zpráv. Zni v poli sám jak polnice, jdi půl měsíc jak pumlíče, tam samec, samá samice, krásky dotkne se kraslice. Kapr celý z kapradatěl, mech v Mnichovi znachovatěl, nach si nahý šťovík našel, vyšťavil se zvřesovatěl, bordošu měl zbobrovatěl. Koře se své koře, na vrcholu kopce povrch hoře. Dole v kálišti byl kalen klid, politikou politlit. V kaši kašel zašel, v hrdle výkřik zhášel. Kde hrdličky se hrdelily, velbloudu se hrbyslily, na hřbetu mu zabloudili. V češtině jakoby vše spolu souvisí. Text však není souvislý. Obezřetně užívej jazyk, uzený, a když tak tvou slovní smršť prokop diviš uzemní.
7: Dobrý den, pane. Počasí jak malovaný. To se to lítá, co?
8: Já, co potřebujete?
7: Nic, jenom pár informací o zájemcích o pilotní kurzy.
8: No, tak to vám neporadím. Mrkněte se vedle plochy, tam by měl někde chodit instruktor.
7: Jo, díky. To čubrníš, maňas, co? Aeroplány.
9: To, že u nás na Moravě máme letouny.
7: No jo, furt.
9: Čiže Helidin s tím dělá brikule, co?
10: Přátelé, nezdá se vám, že to historické letadlo, pro znalce Fokker DR1, neboli Rudý baron, nalétává nějak podezřele v soustředních kruzích blíž a blíž k nám?
9: No jasně, si nás prohlíží, ne?
11: A to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma.
12: Haleluja!
7: No, to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma a řídí ho zbrojšek, ty vole.
9: Tak to asi jenom ukazuje, jak mu to pěkně jde.
7: Ježišně se nám hodil.
12: Bomba, Ježíš k zemi. Těma, to byla ráda.
7: Já neslyším, navíc jsem si ucvrk do kalhot. Jste v pořádku?
12: Jste v pořádku?
9: No my jo, člověče, a co ty?
7: Jo, dobrý, tak zeptat se snad můžu, ne?
9: Křičel jste ze spaní.
7: No, tak jsem usnul, no.
9: A počúral se.
7: Ne, to mi prasklo v kapse pití. Měl jsem tam jupíka, takovýho toho dětskýho. Bulťák.
9: Ne, jupík jsou 3 deci, tohle je minimálně 5 litrů. Tože aj mě se toto stávalo, ještě když jsem bejeval malý.
7: Nechte si keci a vůbec, tyve, že se s váma bavím.
10: Nechcete si o tom promluvit?
7: Jdi do hajzlu, psychoanalytiku. Vystupujeme.
13: Já se vznáším, já si létám nad zvukovou rychlostí.
7: Hele, zbrožek.
9: Čože, kam asi jde?
7: Na schůzi jeho českých matek, blbče. Na letiště asi, ne? Když tady žádná jiná cesta nevede. Hergot, ty kalhoty už studěj, čověče. Hele, nenápadně ho budeme sledovat, jo? Nenápadně.
13: Nazdar, mladenci, řehnám vám. No, tak to bylo nenápadný. Kam jdete? Já jdu na letiště prověřovat uchazeče o pilotní průkazy, ale jestli tam jdete vy, haleluja, tak to já bych radši zmizel, no, protože bych vám jenom překážel. Mějte se pěkně, ahoj, haleluja, žehnám vám.
9: Čiže ten vypad jako cukrář. Nějaký divný, zralej na psychiatra, i když ono dneska ty doktoři Češi. Moje paní byla včera u doktora, já jsem projevil takový přání, aby si nechala upravit prsa, proto jsem kupoval ty čunačinky, aby měla inspiraci. No a říká doktorovi, že chce zvětší žihadla, ale že nechce silikon, rozumíš? Báž, to jsem jí zakázal, protože s tím doma lepím kde co a vím, jaký to je prevít. Tak jí poradil ten doktor, aby se třela mezi prsama toaletním papírem že jí vyrostou. A ona chudák, myslíte, že to pomůže? A on, určitě, když se podíváte, co vám to udělalo s prdelí.
13: No, tak to je ostrý, ale... Hele, dobrý, vy jste instruktor létání?
14: Ano, co pro vás můžu udělat?
9: Ne, hledáme podezřelí.
13: Drž hubu, hledáme podezřelí, podezřelí. Teda, divný uchazeč je o pilotní průkaz.
14: Tady jsou všichni v pohodě. Moment vlastně, chodí sem jeden blázen. Naštěstí teda nelítá, jo, ale schání tady od kluků náhradní součástky z práškovacích čmeláků. Pomáhají mít mašiny a oni mu tamhle někde za hangárama dali nějakou plechovou boudu, jo. Ale jméno vám nepovím. A má nějaký poznávací znamení? No tak je to určitě blázen.
13: A není to tenhle?
14: Ne.
9: Ne, ne, já nejsem blázen.
14: Tož to říkají všetci.
13: Hele, jdu z dohadování, tenhle cvok to není, tak je to jiný šogon a my musíme zjistit, jaký a co má za lubem. Takže jo, hele, díky, šťastný let, jdeme.
14: Hele, vidíte tam ten plecháč?
10: Plechová bouda, na první pohled bez vyššího významu, ale pohleďte to zabezpečení.
11: Řetěz třikrát dokola, co se tam asi skrývá?
9: Ježek v kleci.

0: ukazovat.
1: Ne, zamaskuj mi ten řetěz, tak jak bílý. Tože já zametu stopu.
0: No ale dělejte, půjdeme ho oťuknout, jo? Dobrý, dobrý, už to není vidět. Hele, jdeme, jdeme.
2: Hele, kluci od nás.
1: No jo, Češi, ty policajtu jako muh, Češi.
0: A vedou zbrožka. No tak to musíme vidět.
3: No chlapi, kde jste? Ale vám utekla ta velká sláva.
0: No ta velká sláva nám před chvílí utekla z metra.
3: Jo, vy nic nevíte. Díky tvůrčí píli a vynalézavosti tady zbrožka bude celé naše oddělení přezbrojeno. Fanfáru! Fanfáru! Tak, městská policie získala tohoto spojence v boji proti zločinu. Policistu na bicyklu jste už asi potkali, ale náš nový policista bude moci i letět a proto můžeme vítězně zvolat haleluja!
0: Tak já nevím, tady se snad všichni zbláznili.
3: Ne, zločinci se zblázní. Jednotko, nasedat.
0: Hovno.
3: To je rozkaz.
0: Ty vole, pojďte radši.
3: Jinak, prosím vás, ovládání je prosté, jo? Pořádně se rozjet, pak přehodit tejhle přehazovačkou na vrtulí, zatáhnout klapky a pak už se řídí jenom náklonem těla, jo? Takže vám řehnám, haleluja, vole. Jednotko, šlapat.
0: Ježíš, to je šaškárna.
1: Očiši, takhle trapně mi bylo u doktorky, když mi kontrolovala to moje nic.
0: Šlapej. A šup. Ty vole, ono to funguje. Já letím.
1: Čiže já taky?
2: Ne, panenko Černá Maria, ty to vidíš, my letíme. To je lepší než všechny poršáky na světě.
0: A ten zbrožek je kanon, čeče. To bych do něj neřekl.
4: To bych si do smrti vyčítal, že jsem tento okamžik propásl vesmírnou misí s prasetem. Jak jednoduché je létat.
0: Hele, jak dole mávaj. Ty jsou z toho na krupici, čověče.
1: Oba fakt nemá chybu, já se picnu.
0: No tak jednu malou chybičku to má. Nevím, kam mám jít s pískem, potřeboval bych se vycvrčet.
1: A tady ty nikdo nevidí, tady může všechno.
0: No, teď jo, já vím. Hele, a šup, je, čubrdíš.
5: No to jo teda, no vycházím z údivu celou noc, víš.
0: No vím, no. Matko, co vy tady?
5: Já se snažím spát tadyhle, jo, ale tady to nejde, protože furt řvej ze spaní, kopeš mě nohama a už po třetí si prochcel postel, už toho mám dost.
0: No, tak já vím, no, tak spěte.
5: Tohle fakt není normální.
0: Ale furt. No, tak to teda byly pěkný sny. Pěkně barevný. Už abych se bál zamouřit v oči. Ježíš, jak já se těším ráno do práce. Dobrou noc, Máti. A hezky barevný sny. Dolby stereo.

0: Mohu se zeptat, chci se zeptat, musím se zeptat. Marie, jak jsem vás doprovázel na hlas?
1: Jak byla ta diplomatická fráze?
0: No, vy jste říkala, Bolku, obávám se, že o vaší klavírní hře by se dalo s úspěchem pochybovat.
1: Obávám se, pane, že o vašem pěveckém umění se prostě nedá pochybovat.
0: Jo, no tak to ber, ber to, já to beru, no. Slyšeli jste, to byla ovšem poklona, to byla lišpatka kapelníku. Já vám děkuji, Marie.

0: utratit pro talenty.
1: No, tak zase si to tak neberte. Co jste neuspíval, to jste uhrál.
2: No to, to už ona mě takhle vyzvene, to mě někde pustí. No, no tak, tak to já beru, no, tu harmoniku sám. Sám harmoniku.
1: No, žež, tak uhrál, no uhrál jste to ale krásně. Bolek Polívka.
0: Marie Rotrová.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Tak já se zase vrátím zpátky do toho Brna. Protože já, když jsem začal studovat jamu, tak vlastně už od třetího ročníku, co od třetího, to už definitivně, ale od prvního ročníku jsem začal spolupracovat s brněnským divadlem Husa na provázku. K tomu došlo tak kuriozním způsobem. My jsme za sebou měli ročníkovou prověrku, to se jmenovalo Český rok od Plicky, jaro, léto, podzim, zima. Já jsem tam stvárnil nezapomenutelnou němou roli psa. Já jsem nenáviděl celý svět. A za mnou přišla Nitrová z třetího ročníku a říká, ahoj, chceš hrát Huse? Říkám, seš blbá už nebo co, teď jsem dohrál psa. A ona říká, blbej seš ty, běž na chodbu, tam je režisér Pospíšil, on ti to všechno vysvětlí. A já jsem šel na chodbu a tam stál takový malý člověk s brejličkama fousatej, takhle si ty fousy trhal a byl furt takový nervní celý. A když mě uviděl, tak říká, hele, to jsi ty, co hrál toho psa, viď? Říkám, dejte mě pokoj s tím psem, prosím vás, tak jsem hrál psa, to je toho. V životě nikdo nehrál psa, nebo co? Počkej, uklidni se, jseš geniální čoveče. Já jsem ještě nevěděl v té době, jak Zdeněk umí chválit, já jsem myslel, že přijdou spolužáci a všecko praskne. A on pokračoval pořád dál. Chceš hrát u nás v divadle? Já jsem říkal, už mě něco naznačovala Nitrová, co je to za divadlo? Do 10 let nejslavnější v Evropě. Říkám, jo, no tak u toho chci bejt. Tak jsme si plácli. Já jsem netušil, že si plácáme na dalších 20 roků, protože v té chvíli, když ten Zdeněk mě to nabízel, to nevypadalo ani, že nějaké divadlo vznikne, natož aby do 10 let bylo nejslavnější v Evropě. A přesto musím říct, že plus minus 3 roky došlo k tomu, co ten Zdeněk předpovídal a my jsme projeli 30 zemí a mně to připadá do dneška naprosto neuvěřitelné a jako sen, protože k tomu došlo jenom díky umanutosti těch tří režisérů. Zdeňka Pospíšila, Evy Thalské, Petra Scherhaufera. Ti na nás chtěli maximum. Chtěli, aby jsme žonglovali, aby jsme stepovali, aby jsme tančili, aby jsme hráli na nástroje, mluvili cizími jazyky, zpívali, ale my jsme je nenáviděli, dneska jsme jim vděční, protože jsme pochopili, že se to všecko zúročí. Ten Zdeněk, ten byl nejumanutější ze všech. To byl rapel k pohledání, protože s ním zkoušet to bylo neskutečné. My jsme se kolikrát i porvali, ale vždycky v zájmu věci. On měl obrovský nápad a dokázal se nadchnout pro všecko tak intenzivně, ale on vyžadoval, aby se všichni nadchli. On, když říkám, že byl fanatikem divadla a života, tak se mu to tak snoubilo, že on třeba, řeknu příklad, se nadchnul pro jachting. Jachtaři jsou mlčenliví lidi, nic moc neřeknou, ale Zdeněk naopak. Rozumíš, tam je stěžeň a teď od toho stěžně je napnutá plachta a do toho duje ten vítr a teď ty pluješ po tom moři, to je nádherný pocit. Rozumíš, jedeš sám, všude kolem tebe jenom vlnky a prázdno a nikde nikdo a do tebe duje ten vítr a teď ty vpluješ do takový ohromný oranžovo-červený koule, to je slunce, ty vole, a teď tam seš, jo? To je nádherný pocit, rozumíš, z tebe to vyzařuje ty paprsky a připadáš si, ne, ty si nepřipadáš, ty seš pán světa a podíváš se na druhý břeh a tam jdou holky, nádherný, jedna vedle druhý nahoře, bez, pochopitelně, teď ty je naložíš a oni plujou s tebou, potom moři a potom oceán a najednou připlujete na pustý ostrov a tam jste sami a ty holky kolem tebe skáčou a dělají ti tam první, poslední. To je sport, ten jachting, co? Takhle on nás vždycky dostal. A na tom krásný bylo to, že on to za 14 dní opustil, ale po něm zůstalo 400 jachtařů. Taky jsme přišli jednou do divadla a on říká, hoši, uděláme inscenaci o klášteře Shaolin, kde vychovávají mistry japonského bojového umění. Jsme říkali, no, tak to je výborný, tak jsme se nadchli a on říká, ha, jenomže budeme ráno vstávat ve 4 hodiny,
5: Budeme cvičit karatistický klichy. Kdo nevstane ve 4 hodiny, není karatista.
4: Ráno jsme vstávali, ve 4 hodiny skákali jsme na ruce, tady nám tvrdly mozoly, přišli jsme do divadla, on už tam čekal u zdi, říkal, to je nádherná stěna, co? Říkali, nádherná, no, kdo ji neprorazí, toho nepřijmu. Tak jsme to do toho prali takhle, až jsme se probourali do druhé místnosti a on nás přijal a byla to nádherná inscenace. A jako vždy i tady zůstal následovník, ale jenom jeden. Tentokrát to byl profesor doktor Miloš Štědroň, profesor na Filozofické fakultě v Brně, autor 99% veškeré hudby na provázku, autor symfonických básní, symfonií, oper, znalec Janáčka, obrovský znalec Janáčka, který do dneška vstává ráno ve 4 hodiny, cvičí ty karatistický kliky a tady už nemá mozoly, ale velbloudí hrby. V New Yorku přednáší studentům na univerzitě Vojanáčkovi a oni ho pozorujou a potom už to jeden ten Američan nevydrží, přihlásí se, excuse me, what is it, Mr. Professor? To vy nevíte, říká Miloš s humorem jemu vlastním. My už v Evropě dávno neskládáme prstama na klavír, my do toho řežeme kotníkama. Ty Američani to jsou dospělí děti, oni všemu věří. Ten Miloš je v tom nechá. Vody jede pryč, za 3 měsíce se tam vrátí a oni, aby se profesorovi zavděčili, tak tam řežou do toho klavíru. Bom, bom, bom, bom. A zapisujou to do not. A Miloš chodí a říká, very good, very nice, very important, yes, you, of course, number one. A tak vlastně pořád udržuje tu studenou válku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil pana profesora doktora Miloše Štědroně. Pane doktore, promiňte mi jednu všetečnou otázku. Mohu se zeptat, zdali je pravda to, co jsem tady před chvílí tvrdil, že vstáváte každé ráno ve 4 hodiny?
6: Tak teď už vstávám tak mezi 4. a 5.
4: Takže s věkem přece jenom maličký časový posun, ale v podstatě to pravda je. A já bych po vás chtěl, jestli byste mi doložil fakticky, jestli je pravda i to druhé, o čem jsem zde mluvil, a sice to, že každé ráno cvičíte karatistické kliky, aby vám stvrdly klouby, protože jinak byste nebyl karatista.
6: No, cvičím každé ráno, ale myslím si, že dokládat to nemusím, nebo myslí v tomto prostředí, já nevím, jestli je to vhodné.
4: Já si myslím, že to není nejvíc vhodné. Prosím, pane doktore.

0: Miloši, já už bych to teď nechal na tobě, ty si to teď zorganizuješ, jak budeš potřebovat, prosím.
1: Děkuji. Dámy a pánové, já si vám dovolím představit pana doktora Aleše Jurdu, hlavního producenta České televize Studio Ostrava. Dále pana doktora Stanislava Tesaře, ředitele Muzea české hudby v Praze. Pana inženýra Jana Svobodu, kandidáta věd, předsedu představenstva akciové společnosti Kapitol. Odborného asistenta magistra Aleše Záboje z divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění. A konečně pana medicíné univerze doktora Dalibora Leblocha, odborného lékaře z Bohunické nemocnice v Brně. Pánové, zaujměte své pozice.
0: Ano, skutečně, dámy a pánové, tito pánové v letech a funkcích jsou skutečně ti, kteří před 21 lety v divadle Na provázku působili jako první skutečná kapela v inscenaci Balada pro banditu. Je tomu tak. A když už tady jsme v tomto původním obsazení, tak si myslím, že by tady rozhodně neměla chybět ta, která spolu se mnou hrála ten krásný příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a Eržice. Tudíž představitelka Eržiky hrála ji neodolatelným způsobem Iva Bitová.

0: Tak Ivuško, my jsme se neviděli už hodně dlouho. Ty jsi odešla z divadla Na provázku v roce 1986. Já v roce, kdy šestka se přehoupla v devítku. Jenom se vlastně převrátila. Já jsem odešel do Národního divadla, ty jsi se vydala do světa se svými housličkami a se svým hlasem a dobila si celou řadu úspěchů. A
1: ty taky, ty taky.
0: Děkuji, děkuji. Ale teď žiješ v Lelekovicích a dokonce prý tam pořádáš mezinárodní hudební festival, je to pravda?
1: No, jednou se nám to podařilo, ale zatím jenom jednou, možná někdy v budoucnu znovu.
0: No, ono se to určitě podaří, jenom bude potřeba chtít, oni kluci určitě zase rádi přijedou, no, až je pozveš. Já bych tě poprosil, zahrála bys něco z toho, co hraješ teď?
1: Zahraju.
0: Iva Bytová.

Když nám v Brně tenkrát před těmi 21 lety hlavou vrtal ten příběh o Nikolovi Šohajovi loupežníkovi a jeho lásce k Eržice, tak jsme nebyli sami. Ten příběh hlodal v hlavách ještě jiných lidí v Brně. A já jsem strašně rád, že právě oni přijali dnes pozvání sem do Lucerny. Ti lidé se totiž jmenují Hanka a Petr Ulrichovi.

0: představovat netřeba. Já o vás toho vím strašně moc, Hanko, Petře. Byl jsem u vašich začátků, je to už moc let. Pamatuju si vaše Big Beatové začátky pro ty, kteří to nevědí. Skupina Vulkán, skupina Atlantis. Vím, že jste se potom úplně oddali lidové písničce a zůstáváte jí věrni do dneška. Jenom jedno nevím. Jak je to možné, že zrovna když nás v Divadle na provázku napadl příběh o Nikolovi Šuhajovi Loupežníkovi a nazvali jsme ho Balada pro banditu, vy jste natočili svého Nikolu Šuhaje Loupežníka, Petře?
1: Mirku, já to nevím, ale já si myslím, že to bylo fajn, protože vznikly dvě zajímavé věci, dvě zajímavé inscenace a my se k ním oba vlastně pořád vracíme.
0: To si myslím, taky já jsem rád, že jsi mi na to takhle odpověděl, ale přece jenom mi to úplně nedá. Kdo byl dřív?
1: Mám pocit, že tehdy jsme Nikolu Šuhaje Loupežníka, my jsme to mělo přímo tady tenhle ten název, natočili o něco dřív. Vy jste nás zase teďka předběhli s nahrávkou Balady. My toho Nikolu budeme vydávat asi až příští rok.
0: Takže je to 50-50. Dobře, tak jsem se dozvěděl odpověď a teď už nezbývá nic jiného, než poprosit Hanku, aby zaspívala, protože to ona teda umí. Ani pojď.

0: Anka Luriková. No, já se vrátím zpátky k té debatě, nemyslím si, že to jenom tak ošidíme. Mně se ty písničky samozřejmě líbily moc. Jak ty vaše, tak ty naše. Ale přece jenom musím to říct. Já jsem měl takový sen, mám ho do dneška. Chtěl jsem si vždycky s váma zaspívat aspoň jednu tu písničku z toho vašeho Nikoli Šuhaje, konkurenčního loupežníka.
1: A to?
0: No, to jak jsme se domluvili, no, ty Červánky.
1: A už jsme u toho.
0: Až jednou Červánky potkáte mamíčku, až jednou Červánky potkáte mamíčku, vzkažte, že nepřijdu po lesním chodníčku.

Petr Ulrich, skupina Javory. Mám takový pocit, přímo intenzivní, že se mě dneska večer plní sny. Není to špatný pocit, protože sny by se občas mohly plnit. Já jsem znal jednoho člověka, který dokázal sny obracet ve skutečnost, jen tak, jako by se nic nedělo. Tím člověkem byl jeden z mých největších kamarádů, silák, gladiátor, lamželezo, Franta Kocourek. Franta Kocourek už bohužel mezi náma není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu a já pevně věřím, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že jednou všechny ty špumprnágle, které jsme tady rozjeli, budeme moct ještě pořádně roztočit. Já jsem ho znal ze spousty jeho siláckých vystoupení, kdy dokázal ohnout železnou tyč jako vrbový proutek nebo překousnout 5 korun a že to je měna. Nebo přetrhnout balíček karet. Přes něho přejelo auto, roztahovali ho párem koní na 2 strany. Ale mnohem víc jsme se poznali, když jsme se potkali v tom velkém brněnském divadle. My, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky. Já už jsem o tom mluvil. A on, který s herectvím de facto neměl nic společného, tam už měl roli a hned v Shakespeareovi. A hned v Shakespeareově dramatu Romeo a Julie. A hned tam měl 2 věty v tom Shakespeareovi. Ta první věta byla Bacha Capuleti do. A ta druhá, ještě vám na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocný, že se z toho nikdy nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěp a protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku toho jeviště a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi a ten kvůli tomu nešel na vojnu. A nakonec byli šťastní oba, protože Horáček dostal modrou knížku a Franta byl rád, že se Horáček uzdravil. Franta odjel na půlroční turné po Evropě a to nebylo jen tak ledajaký turné, tam s ním vystupovaly hvězdy jako Pítr Ustinov, Muriel Matěje a mnozí další. A Franta sám se tam jmenoval uměleckým jménem Boris Tiger a měl na plakátech napsán reklamní slogan, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové kře v ledovém oceánu. A tak se stalo, že přijeli do Cel Amze, rakouského vysokohorského střediska a ti místní občané přišli a říkali, poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře. Tam se ještě nikdo nikdy nevykoupal, tam je nejstudenější voda na světě. A Franta řekl, warum nicht. A potom už to jenom popisoval, říkal, já jsem ti tam člověče hopnul do toho, tam ti byla studená ta voda, to zasyčelo, já jsem ti tuhnul, naštěstí ti mě to ještě vykymácelo na chvilku nad hladinu, já jsem jenom beznadějně 2x hepnul, hep, oni viděli, že je se mnou amen, tak mě vytáhli ven, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky, ty vole, já jsem to nemohl sbírat, já jsem byl úplně tuhý. Tak takovýhle neuvěřitelnosti vymýšlel Franta Kocourek, s ním se člověk opravdu nenudil. My jsme cestovali s provázkem po světě, bydleli jsme s Frantou vždycky na nejsexuálnějším pokoji 325. Ten pokoj byl opředen tolika historkama, že už sám jsem tomu věřil, že se to tam skutečně stalo, ale nebylo to nepříjemné tomu věřit. Vedle nás často ubytovávali 2 naše kamarády, Bobřík a Čichač se jmenovali, a ti od něho hrozně zkusili, protože Franta se, jak měl tu teorii furt ve střehu, dokázal naprogramovat každý 2 minuty, bušil těm 2 na stěnu. To se dalo vydržet tak 10x, 15x, ale do rána to nevydržel nikdo. A oni ráno šíleli a připravovali pomstu. A Franta šel po Římce okna, nakouknul k ním a přišel a říká, oni mají na mě nachystaný kýbl plný vody. Říkám, co budeš dělat? Vydrž tady. A šel vedle a zaťukal jim na dveře a řekl, hoši, otevřte tady Franta Kocourku, já se vám jdu omluvit. A oni otevřeli dveře a chrstli tam tu vodu, ale ne na Frantu, na režisera Scherhofera, který ho tam Franta postavil a oni si rok nezahráli. Já se chvilku u těch 2 zdržím, Bobřík a Čichač. Oni byli vynikající nákupci, musíte si uvědomit, v jaké době my jsme to tenkrát venku byli. To byl rok 73 a my jsme vyjeli na západ. Že jo? Ono už se často zapomíná, co tady bylo a tam nebylo a co tady nebylo a tam naopak bylo. Já to vidím jako dneska, jak jsme tam v těch šustákách a ty kulichy na hlavě. Jo. Jsme tam chodili po těch supermarketech a oni tam měli mídlofa. Pro nás byly hrozný pecky, že jo? A tyhle 2, no to byly nákupčí, ty vždycky věděli přesně, kde co stojí, vždycky nás oblbli, jednou v Holandsku oblbli sebe. Oni místo, aby si kupovali pivo nebo limonádu, tak aby ušetřili, koupili si citronový syrup.
Přišli do hotelu, krásná lahev, na tom citron, z toho to kapalo, orosená šťávička, oni z vodovodu napustili vodu, nalili do toho tu citronovou šťávu, zamíchali, napili se a bubliny jim šly z nosu, z uší, z očí, vode všad, až to byl prostředek na umývání nádobí. Vy se smějete, tleskáte, jenomže vzpomeňte si, co my jsme tady měli. Tady byla taková ta umaflexová flaška s tím camperlíkem, to se odstřihlo, že jo? To už jste nikdy nenašli. A bylo to bez příchutě. Co pak my jsme věděli, že to má citronovou příchuť? Nebo mandarinkovou, teď nám to nikdo neřekl. Nebo ten čichač, ten jednou v Anglii vyjel výtahem do třetího poschodí, to bylo v pořádku. Tam on vyjet chtěl, ale tam se mu neotevřeli dveře a to už v pořádku nebylo. A on byl vždycky takovej průraznej typ, tak on začal hned anglicky, help. Hej, čichač, otevřte. Angličani, kde jste? Tady zabouchli dveře. Angličani, help. Kurník, už mě tady dochází vzduch. Co je? Angličani. No dlouho takhle vykřikoval, než mu se zadu někdo poklepal na rameno, on zjistil, že dveře se otevírají i na druhé straně. No tak takhle jsme byli blbí, no. Já si myslím, že když sáhnete do svých vzpomínek, taky tam něco takového najdete. Já se vrátím zpátky k Frantovi. On jednou seděl v divadle na jedné tragédii a dlouho se nic nedělo. Lidi už pospávali a už pomalu poklimbávali a byla nuda a to nesnášel Franta. Nudu nesnášel. A tak když byla ta nuda v nejvyšším možném bodě, tak Franta do toho stichlého sálu, do toho publika zvolal: "Je tady někde doktor?" A tam se ozvalo: "Ano, tady. Doktore, ti hraj, o co?" Já bych o Frantovi mohl vyprávět do nekonečna, protože ty příběhy s Frantou, skutečně těch je nekonečná řada. Ale... Frantíku, já jsem přesvědčený, že to všecko pořád sleduješ, že seš furt ve střehu. A protože jsem o tým přesvědčený, tak jsem poprosil špicového brněnského skladatela Miloška Štědroňovýho, aby ti složil špicový song, který ti přijde zaspívat špicový kocouři z Práglu, chceš-li konkrétně Bambini di Praga. Pod taktovkou špicovýho dirigenta pana Kulínskýho. Tady jsou, Frantíku.

Oltec, Altstadt, Staré Brno. Prigl, Brněnská přehrada, Provázek, Divadlo na provázku, Štatl z německého Die Stadt, neboli město, Pisec, Pisárky, jedna z brněnských čtvrtí. Rivec, neboli Riviera, jedno z rekreačních center Brňanů, potom Krautec, neboli Krautmarkt, zelený trh, tam si holky můžete koupit zeleninu, kdybyste někdy navštívili Brno. A Fusec, to je fotbal, s tím jsme Frantou nikdy se bavili. A teď mu to dejte ještě jednou a naplno.

0: bambini di Praga. E io devo forse rimanere che mi sono dato.
1: Frantiku, já pevně věřím, že se ti to líbilo a že jsi byl, doufám, spokojený.

0: Teď mám takovou milou povinnost přerušit tento krásný večer skutečností neméně krásnou, a sice takovou malou slavností.
1: Dámy a pánové, dobrý večer. Já jsem tady v tomhle sále ve velkém sále Lucerny zažil jedný z nejhezčích okamžiků svého muzikantského života. Musím říct, že to, že se vystupuje před nabitou Lucernou, je nádherný pocit. Věřte mi to. O to více to přeju Miroslavovi Donutilovi. A dnes jsem tady proto, abych za firmu Multisonic předal dvě platinové desky za neuvěřitelných 120 tisíc prodaných nosičů projektu Pořád se něco děje a Furt ve střehu. O to radši předávám, protože nemám rád Miroslava Donutila jenom jako komštíře, ale také jako člověka a kamaráda. Mirku, gratuluju.

0: Děkuji vám. Děkuji i Karlu Wagnerovi, který v té době, kdy jsme se do toho projektu pustili, našel odvahu a ty dvě desky se mnou natočil, protože tenkrát nikdo nemohl tušit, co z toho vyjde. A děkuji vám, že jste o ně projevili zájem, protože bez toho zájmu bychom se tady dnes večer nemohli sejít. Děkuji vám moc krát.
1: Nedávno jsem byl přítomen křtu nové desky pana Donutila, a sice desky z Balady pro banditu, a moc se mě ty písničky líbily, tak myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám na závěr tady jednu vystřihl.
0: Já vám neumím odmítnout a vystřihnu ji, jenom aby potom nevystřihli tu písničku.

0: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
1: Kam?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
1: Tak kam, prosím?
0: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, ucuk, zakop, upad.
1: Tak kam, prosím?
0: Do výkladu jednoho rádioobchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Že představte si to, pane Uřej, takovej valčík a starý Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Že, jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrast. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát leteckej pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď, velectěný pane, mluvit taky chvilku mne.
0: Ano. Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Já děkuju velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, co se, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostřed kvíž střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tupachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem.
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně, starý Matulka byl to mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starýmu Berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí nahoře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování. Jednou za mlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kdepak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladého člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. Napravdě, bože. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá. Rozumíte, co pak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá. Vidíte, mezi námi řečeno, ona taky chrápe, než začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: To je hezky, no to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku? Ano či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřekl.
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost, odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne, to musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to spletl. A odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů.
0: Koho?
1: U všech čertů, ano!
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? No, tak teď to zaklap to v okno, no, tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat, že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a tam mám kabát.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dožínky v...
1: Jo, svítí to.
0: Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený pátý.

Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své pětileté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. V předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků T.J. Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. Druhého dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první pokus zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Ciprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a neb 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno Tří slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin
polil velitel cvičení Jan

0: voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18:30 vypadla konečně pětiletému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při šesté sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily druhé patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbl se náčelník. Nevěřím mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil. Naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasicího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. A žije náš požární sbor.
1: Někdy píší noviny nejen tedy profesionální novináři, ale i amatéři, čtenáři novin, píší dopisy, třeba do Večerní Prahy. Tady mám dopis čtenářky Večerní Praze. Děti z Charvátovy ulice se to jmenuje. Nedávno jsem procházela františkánskou zahradou. Taková věcná informace. Já jsem procházela. Čtenář neví, jako kam to směřuje. Proti mně šli chodci. A tady už je taková zajímavá, taková objevná věta. Vyprávěli si, jaké je to neštěstí potkat nejméně 30 hluchoněmých dětí. Dozvídáme bezděčně, že se na očenářku, která nechodí po ulici nevšímavě, která když slyší chodce si o něčem povídat, tak neustane při prvních slovech. Nechá je dokončit myšlenku. Přidala jsem do kroku, abych se na děti podívala. Šla jsem vedle nich až do průchodu světozoru a najednou jsem uslyšela jedno děvčátko, jak si s druhým pološeptem povídá. A to je jistě překvapující obraz, co mi právě. Poznala jsem, že jsou to naprosto zdravé děti. Byla jsem doslova šokována. Určitá naděje se nesplňá. Přání vidět 30 hluchoněmých dětí najednou. Tady dodává ženě pod vlivem určitých literárních konvencí, dodává v dobrém slova smyslu, že byla šokována. Jak byly ukázněné? Neodolala jsem a zeptala se soudružky učitelky, jak je to možné. Dozvěděla jsem se, že jsou to děti z 3. A základní devítiletky v Harvátově ulici.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice Novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav té v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská. Ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek. To. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napověda napovídá: z oken radnice Novoměstské, z oken radnice Novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Linomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení neuvidím.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek,
1: Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, poslechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

Ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundánce mu ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitej tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podívala a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. Toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

0: Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza Dovet vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pač to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem, takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režiruje to Thain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syčák takhle hnátu na nápovědní boudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Ještě dál, nechtěla se dát ode mě mít.

0: kvartíru, kde jsem byl, mi jeden voják poradil, abych si pojel vzal s polení nežára.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem. I ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Kdy to myslím 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým, a vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi, a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto. On mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo, Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, brzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: referente, dobrý den.
1: Pan Lustvisia.
0: Dobrý den.
1: No pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
0: No teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
1: No a?
0: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
1: Jo, úředně, vy mi přímo lekáte.
0: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
1: Statistik.
0: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta Vendulka Hnidousková z mzdovýho oddělení.
1: No tak to bych musel.
0: No, nemusel, ale špatný by to nebylo. Špatný by to nebylo. Tak hejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
1: No tak ukažte, ukažte.
0: Nešahat, nešahat, to nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
1: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
0: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
1: Jak to myslíte?
0: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. I ta je otázka, jo? Jedna, jo?
1: Jenom jedna?
0: Ne, číslo jedna, číslo,
1: no,
0: jedna.
1: Číslo jedna.
0: Tak a ta otázka zní, co čtete?
1: No já...
0: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna, no to... s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil z dovolení tohle, co přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
1: Prosím.
0: Jak jste spokojen s platem?
1: A je, to by člověk plakal.
0: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
1: Jo, vy ho znáte.
0: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
1: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
0: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
1: No, takhle k moři.
0: Do Bulharska.
1: Ale ne, k moři.
0: Do Rumunska.
1: Ale ne, počkejte, k moři piva.
0: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
1: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne. Napište doma má je.
0: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
1: Ne, má je doma. Doma má je.
0: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
1: No prosím.
0: Jak máte velký byt?
1: Byt? Byt. Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
0: A takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
0: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovnu, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, no, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milý malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
1: A co nám řekl?
0: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musel odejít.
1: Jo.
0: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
1: Ano.
0: Jak vychováváte dětka?
1: Dětka?
0: Ne, jak vychováváte děcka?
1: Já děcka nemám.
0: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
1: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře. Babičky nemáme. Ví, tak 2 roky nefunguje.
0: Je, tak moment, já to napíšu takhle. Jo. Vychovává chudinky, jo?
1: Jo.
0: Aniž by je měl, víte?
1: Jo.
0: Bez babiček, jo?
1: Jo.
0: A výtah nefungující.
1: No. Ano, ano.
0: Tak.
1: Ale to je nesmysl.
0: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Číslo 7. Chodíte na ryby?
1: No, jednou jsem chytal štiky.
0: Jo, kolik se chytil?
1: Žádnou.
0: A jak to víte, že se chytá štiky?
1: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
0: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
1: Jo.
0: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
1: Ano.
0: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
1: Ano.
0: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá, tak co je, pan kolega vedle nepřijde?
1: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
0: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo. Chytání ryb, to je strašně.
1: Může uživit rybolovem.
0: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo. Chytání ryb, to je strašně nervák.
1: Nervák?

0: Ono není hezký, když se odkraje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. No. A je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
1: Ano, ano.
0: Jaký je váš erotický život?
1: No prosím vás, co je komu do toho?
0: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
1: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
0: No dlouho, dlouho.
1: Jo?
0: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
1: No?
0: Včera dopoledne.
1: No,
0: no tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo
1: no,
0: méně?
1: No jak kdy? Vy to znáte. No,
0: je, jak bych to neznal. Spíš jak než kdy.
1: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
0: No, no tady, v tomhle dotazníku.
1: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
0: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, jo. Víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
1: No, to byste jo. Udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
0: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu,
1: jo.
0: Že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
1: Pravidelně a dokonce vášnivě.
0: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
1: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
0: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
1: Tak proč to píšete?
0: No přece kvůli premiím.
1: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
0: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
1: No tak.
0: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak. Já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Takže možná ještě dožijete tam?
4: No, já už mám vyhlídnuto, dokonce kde.
3: A kde?
4: Normálně u Viktoriiných jezer. Tam
3: je to,
4: tam normálně pozemek, stojí 75 tisíc korun. Postavíte si na tom baráček, koukáte.
3: Počkejte, z čeho si postavíte ten baráček?
4: No to třeba z listí tam dobře.
3: Jo, takhle.
4: Já jsem nenáročná.
3: No to si myslíte teď?
4: Ne, ne, pozor, já to vím, já to vím.
3: Vy jste bydlela v baráčku z listí nějakou?
4: Já jsem bydlela v baráčku bez elektřiny a
3: ne,
4: bez
3: 3 plus 1 z listí měla jste? Nebo se to výborně říká, nebo na foce, to je romantika.
4: Měla jsem takovou krásnou, jako tu, jak jsem říká, palmovou střechu bez elektřiny, bez vody.
3: Já vím, ale jak dlouho?
4: No půl roku.
3: No. No. No ale to je, jak se říká, nepleť si turistiku se migrací.
4: No tohle není říkalo. Turistika. Už.
3: No dobře, ale ono, bez proudu.
4: No to mi to vyhovuje, já jsem naopak zjistila, že začíná
3: fungovat. Kde je voda?
4: Voda byla opodál.
3: No opodál.
4: Takže hezky se nosilo.
3: No. A tak jako si myslíte, že takhle byste to perspektivně potom už jako dotáhla, jo?
4: Ale ono vám to nepřijde, když se tam díl. Jako
3: no když
4: já...
3: jste tam 3-4 měsíce, tak ne.
4: No.
3: No a jestli představíte, že tam budete takhle žít desítky let.
4: Já si to představit právě paradoxně dokážu.
3: A jak jste nosila vodu třeba?
4: No to máte takový kanistry. A tak v kanistrech nosíte vodu.
3: No ale jak nesete, tak jdete
4: no, tak, tak.
3: S kanistrama.
4: No, jako se nosí v Čechách. No, jako tam...
3: Dobře, čili ráno pojete pro vodu.
4: No, ano.
3: Ráno pojete pro vodu, to znamená s kanistrama, jak daleko?
4: A, tak tam to bylo bratru takových kilák.
3: Kilák, no. Čili kilák tam, ano, kilák zpátky. No. To potom třeba v 60 tam ani nepůjdete už.
4: No tak to... No to budou mít ty děti, ne?
3: No, no to budete mít ty děti, ty budou ale třeba s manželem, že jo? Ale to je jedno.
4: Já si půjdu.
3: Dobře, takže půjdete kilák tam, kilák zpátky z vodu a když to půjdete v 60, tak jeden týden pro vodu, druhý týden zpátky. Teďko druhá věc, teď druhá věc, přijdete do baráčku, budete mít 3+1 z listí, jo. Přijdou nějaký monzunový deště nebo co? A dva pokoje jsou fič.
4: Já jsem říkala, že jsem nenáročná. Garazonka taky dobrý, ne?
3: No ne, ale myslela jste na tohle to
4: třeba? No myslela, myslela.
3: Nebo při nějaký zvíře a rošlápne vám ten barák?
4: Já rošlápnu jeho a nějaký zvíře.
3: No ne, a teďko, jak jsou tam ty vztahy, znáte to?
4: Jo, jo, to znám, to znám.
3: A jak to tam je teda?
4: To je pravda, nějaký... to je poněkud komplikovanější.
3: No,
4: já jsem se tam dostala do takových prapodivných rodových a tradičních no. konfliktů. A můžu teda říct, že jsem si to trošku vyžrala.
3: Bude to tam všude jinak, ale někde se dokonce žena dědí, že jo?
4: No, taky.
3: No,
4: taky.
3: No, takže najednou odcházíte do jiné rodiny,
4: ale
3: protože jste součástí pozůstalosti.

0: náhoda. Zemřel bratr tvůj.
1: No je to teda pravda, to máte pravdu, a já jsem toho byla i svědkem. Ale tak jako já bych byla i třeba tam emancipovaná. Já jsem
0: myslíte
1: i byla.
0: Si, ale,
1: ne, já jsem i byla. Tak
0: sama jako, jste říkala, že jste se tam dostala do něčeho.
1: To je pravda.
0: No, do čeho?
1: To je pravda. To je strašně dlouhá
0: aha,
1: historie.
0: No tak to nebudeme, jestli je to dlouhý. To a můžete říct jenom ten konec?
1: Odjela jsem.
0: Odjela jste. No tak vidíte, říkáte, že jste kvůli tomu odjela, tak mi tady vysvětlila, abych tam dožila, romantický ale kanistry. A
1: ale víte, co to bylo? Tam
0: a co jídlo?
1: Bylo? No výborně, já miluju. A dokonce jsem tam i vařím tady v Čechách.
0: No ne, ale jak byste si vařila jako tam?
1: No tam jsem vařila. Tam máte
0: no ne, ale
1: kahan.
0: Jak se tam vaří?
1: Kahan máte. A
0: kahan.
1: Na kahanu.
0: No, ten, ale co dáte na ten kahan?
1: No počkejte, na kahan dáte, jak jsem říká, hrnec.
0: No to vím, že hrnec, ale do hrnce a myslím.
1: A na, do toho dáte volej.
0: No to taky a do voleje?
1: A do voleje dáte cibuli.
0: Hodně a do cibule, a do voleje s cibulí, ano.
1: No a spoustu prostě luštěnin.
0: A myslím maso, nebyste třeba.
1: Maso čeče, teda pardon, moc ne.
0: No. Jste se mnou hned tak po Africku. Jsem řekl maso, ale jak hned jste mluvila o mně. Maso čoveče.
1: No. Jste ve mně vyvolal ty pudy a za to nemůžu, to se neudržela.
0: No ne, mě to nevadí, ale co maso třeba?
1: No maso, oni mají, tam je to komplikovaný, ono je hrozně drahý.
0: No,
1: takže hrozně drahý. A hlavně oni to všechno vařejí, takže to ztrácí trošku chuť.
0: No, ale čili maso odpadá, takže no, jsme vegetariáni, jo? No ne, takže no. Ono, já si to totiž nemám představit, ono se to dobře říká, ale vy s tímhle vším počítáte, jo? Že byste si chodila pro vodu, takhle si tam vařila luštěniny, nebo co jste to popisovala v tom kastrolu. Na kahanu teda. No. Na co to běží ten kahan?
1: Na
0: plyn mě neříkejte, jo, jasně. U baráku s listím a tohle vede trubka s plynem. Taková Afrika pro vás.
1: Oni tomu říkají...
0: Jde plyn, hele, tady.
1: Oni tomu říkají gaz, ale gaz to není prostě. Je to normálně, jak se tomu říká, petrolej, že jo? Ale oni tomu říkají gaz. Mě vůbec jako říkají spousty věcí jinak, než...
0: Ano, ale je to taková plechovka.
1: No, takhle.
0: Nebo co to je?
1: No, je to normálně prostě klasický kahan, do kterého lejete petrolej.
0: A ten... To je drahý petrolej.
1: No, tak tam jako ani ne, protože na to jedou všichni, že jo? Tak kdyby to bylo moc drahý, tak... No,
0: jak je to daleko pro petrolej?
1: Kousek, to je hnedka vedle vody.
0: To je za vodou, ne?
1: No, to je za vodou.
0: Čili to je dva kiláky.
1: Tak je dva kiláky.
0: No, čili s kanistrem pro petrolej, pak s kanistrem pro vodu.
1: Ne, ale... z lahví vodkoli většinou.
0: Z lahví vodkoli pro petrolej.
1: No,
0: a když nebyla lahé vodkoli?
1: No, tak třeba do pytliku, oni to lejou do igeliťáku.
0: No, ale to mě neříkejte, že tohle byste vydržela dlouhodobě.
1: Ale mě to tam, víte a... co, mě to tam prostě nepřijde, mě to připadá naprosto přirozený, jako. Mě tam ten koloběh připadá stokrát přirozenější než tady.
2: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
3: To je dnes krásně, Toníčku.
4: No.
3: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
4: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
3: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
4: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
3: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
4: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
3: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
4: Co to je, jako jo a ne?
3: No, uznej, Antoníne. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
4: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
3: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by.
4: Co by jinej?
3: No!
4: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
3: A kdyby?
4: Já bych s ním.
3: Podívej se na sebe.
4: No co?
3: Jsme tu sami. Sami, no. Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
4: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
3: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
4: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
3: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
4: Tak jo, pojď.
3: Sedni si, jo! Nebudu domů na věky.
4: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
3: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
4: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
3: Okej, víš co? No. Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
4: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
3: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc. No. Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
4: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
3: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: Ale ona brečela?
3: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
4: No, jde to.
3: Takže bychom to zkusili, ne?
4: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
3: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, teda.
4: Je půl čtvrtý odpoledne.
3: Jako, rozumíš?
4: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
3: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
4: No jo, jak já poznám ten nestřežený okamžik?
3: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
4: Schvacuju tě!
3: Těsně lechcáš.
4: No a kde máš orosený oči?
3: Na to vedro to je až šáš.
4: Co je fakt?
3: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
4: Co?
3: Víčka.
4: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
3: Já už to nevydržím.
4: Co? Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
5: Co to nemůže být? Ježišna Maria, otečinko. Udělal vám něco?
6: Právě že nic.
5: Jaj.
6: Když on byl takovej nesmělej. No.
5: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
7: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima. A v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako berem, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Mně je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle a jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Bylo tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že mám strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochratilý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranu. Stan stichnul. Marina se narbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vyparádil, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistil, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Arthura se zde přítomným Athletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arthurovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arthurem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlapu. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Arthura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Arthura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhla a řekla, tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče. Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma. Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda. Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou se mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval, a pak jsem šel domů. Od maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová?
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statýrovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? A říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená tako třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že, a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Půj šrák odhazuj dál. I s krabicí. Hle, tam leží. Pláž zvolna spouští, věnž mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. plášť volná spouští, plášť mě pořád halí. Máš stále ještě mě halí.
4: Můžeš mi vysvětlit,
3: Ruďku? Já to za sebe neservu.
4: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
3: Počkej, Neruš, já si hraju si ráno.
4: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Ruďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. O tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
5: No, Otely, jsem snad herec, ne?
4: Herec, herec, na to zapomeň. To z tebe udělali. Od přírody jsi milej, prostej, upřímnej chlapec. Takovýho tě lidi znají a takovýho tě chtějí.
5: Jo? Co mám teda dělat?
4: Nic. Stůj. A mile se usmívej. No prosím, teď to stačí. To je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
5: No jo, ale to snad není žádný herectví.
4: Jak to? To je to největší umění ani se nehnout a zaujmout.
5: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne? Přece tady
4: nebudu
5: stát jako nějaký
4: mě. Ano, musíš něco dělat. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
5: Kde?
4: No tady někde. Tak se ožen.
5: Kvůli mouše? Se musím ženit.
4: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
5: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějakej pantomim. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
4: No, tak si snad broukej nezávazně.
5: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum.
4: No vidíš, a to je ono.
5: Brum, brum.
4: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
5: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
4: Proč, prosím tě, teď jsi milej. Klidně broukej proti všem.
5: Proti všem? To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
4: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
5: Brum, brum, nezávazně. Brum.
4: Jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každej hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, ale kdyby si k tomu takhle dělal. No?
5: Jako když šroubuju žárovku?
4: Třeba, no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každej uvidí, že ti taky do tance.
5: Do tance?
4: No.
5: To jim musel aspoň 500
4: Pro, stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozený. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
5: Jo. Co si mi dělat chce?
4: No.
5: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
4: Natáhnout? A chce se ti? No, tak se natáhni.
5: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
4: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
5: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
4: No jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě, buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
5: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu. Třeba tady.
4: No jistě.
5: Já se tady natáhnu. Jak širokej, tak praktický.
4: To je pohodička, vy?
5: Je, to je pohoda.
4: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
5: To je lahutka. A prosím tě, Slávku, Byl by si tak hodnej, mohl by si mě vzbudit, až bude konec představení?
6: Pro...
5: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
6: Jen se neboj, on tě vzbudí potlesk.
5: Potlesk?
6: No jistě.
5: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
6: Ty mi nechceš rozumět.
5: Chci?
6: Kdyby tě vytleskávali, tak se musíš ještě na chvíli natáhnout. Pořád musíš zůstat přirozený.
5: Aha.
6: Tak jsme domluvený, jo?
5: Tak jsme domluvený.
6: Tak dobrou, Luďo, dobrou.
5: Tak dobrou. Já se natáhnu celý přirozený. Brum, brum. Tak už jsem chtítám. Brum, brum.
6: Dobrou, brum, brum.
5: Kluci, já nějak nemůžu zabrat.
6: Je s tebou hrozný.
5: Neuspal bys mě, prosím tě.
6: To víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat? No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
5: Normálně jako doma, ukolébavkou.
6: Ukolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřimilý, prostý a taky přirozený.
5: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
6: No jo, Luďku, ale spíš?
5: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl by si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát. A ti lidé byli, mě mají tak upřímně rádi.
6: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil? Když ti to vysvětlu už dobu. Tak ještě jednou naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každé situaci, aspoň takovej, jaký je.
5: To si řekl, Slávku, moc hezky. A Slávku, jestli dovolíš, jo, dovolíš.
6: No posluš si.
5: Já bych ti taky něco řekl.
6: No prosím.
5: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš proto něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
6: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
5: Dobrou.
6: Brum brum.
5: Brum brum.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
3: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, ano, to už je ovšem hodně dlouho.
2: Tam jste čet to parte nakonec?
3: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí... Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
2: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny. A to je huhulák.
3: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo. Huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii, ale hezký kluk opravdu a chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
2: Zima byla.
3: Zima, sychralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
2: To je chytrý dítě. Ne. Kolik je mu?
3: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrej kluk je to.
2: A pak si vzpomínám na řízek.
3: Ano.
2: V té scénce váš partner seděl na řízku.
3: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně, naopak já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
2: Ano, ten řízek byl teplej.
3: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
2: Ano, sem někam jsem ho položil.
3: Aha, no ne, jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem?
2: No to by mohlo.
3: Jo? No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
2: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.
4: Dobrý. Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
5: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď schutí zasmál tedy. Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
4: Cože já, že se nevyznám?
5: No bode, já to vím. Já vás mám přečtenou. Když to můžeme vyzkoušet veřejně.
4: No prosím, no, klidně.
5: Tak, kdo je to přízemní akrobat?
4: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
5: No, kdo je to žonglér?
4: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
5: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
4: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na Železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil se ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už on
5: prosím vás, kolegyně, prosím vás, já to myslím vážně. Co je to antipod?
4: Antipod? To je prostředek proti pocení? Ne, ne.
5: Antipod je taky žonglér.
4: Ale spocený. Ale... Ne.
5: Pracuje nohama.
4: Je jako fotbalisti.
5: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
4: To bude příslušník nějaký sekty.
5: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
4: O tak to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
5: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
4: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázka.
5: Co je to salto mortale?
4: Kritizovat ředitele.
5: Co je to hlavostoj?
4: Úděl manžela, který přinese domů výplat.
5: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
4: Jo, když ji nepřinese celou.

0: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a music hally západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě. Že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
1: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
3: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
2: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
3: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže, chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
2: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
3: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
2: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku, víte kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
3: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
2: Děkuji vám za rozhovor.

0: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
1: Já měl babičku, já jsem ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberce, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno autobusem z Liberce a přišel jsem domů. Babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říkala, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říkala, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to po... Ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
0: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
2: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to, že strašně tam bylo nějaké jugoslávské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím vás, velká čurana. Říká, prosím, čurana, pěkná čurana. Říká, za mnou pane vedoucí, je to, co pro vás.
3: To je to, co jsi říkal ty, teď mám pod novou příhodu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
2: Tak jsme u této, jo.
3: U šoustáček, prosím.
2: Tak jsme u této, jo.

0: jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak jsem řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč chlapec nejde.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci... Meloun vodní s nízkým obsahem semen, kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Jak dopadnul zdravotní cyklovýlet v Jeseníkách?

To, že v té chajde sú aj kola na pojčaní, zistil Kamil, jak raz zabludil do jakéhosi skladišťa, kde to vypadalo jak v šopie. Plno burdela, kýblu, vercajk rozhazaný po zemi a mezi tým 5 kol, na kterých jezdil bez tak ešte tleskaču vnuk. Jak se tam tak poflakoval a snažil se dostať ven, vylapil ho Chatašteiger. První si myslel, že tam chce Kamil cosi čornúť a než to Kamil vysvetlil, malem dostal ryčem do tlámy. Nakonec se všecko vysvetlilo, Kamil ho pozval na jedného radka v Brnení a fajnově pokecali. Kamil k nám potom přilez s piskem tajemným jak Moňa od Leonarda a priad s ním ideme ven, že nám ukáže cosi nevydaného. Moc se nám nechtělo, bo jsme měli právě po obědovu siestu, ale nakonec se mu podařilo nás přemluvit. Ven jsme šli se zavřenými očami, jak v jakési pohlupavé soutěži. Před chajdu stalo 5 bicyklů, které vypadaly dost divně. Na naše nevěřící pisky a hlupé otázky, co s takými žďorbami budeme robiť, Kamil ene mavnul ruku a skakal nadšeně jak nadržený klokan. Priže si zrobíme cyklovýlet po Jeseníkách. Paru se nás ozvalo, že na tým kole bez levé šlapky to asi nebude ono. A já jsem si tež rypnul, bo jsem si představil, jak by se mi asi jelo na tým prostředním, které nemělo sedlo. Zás mavnul paprču a priže to dá všecko do zítra do kupy a že už to má domluvené. Tuž já, uvidíme. Kamil na tým robil celý zbytek odpoledňa a večer přilez až kolem 10. strhaný jak plagát. Bechnul sebu do lůžka a priže zítra valíme, bo kola sú jak nové. Druhého dne po snídani, někeří chleba z paštíku, ti, co šli spať pozdější enem pivo, jsme vyrazili k té cyklogaráži, kaj už od rána strašil Kamil. Venku stali stejné kola jak minule, akorát čistší a na první pohled bez závad. Ptal jsem se ho, kde je to páté kolo. Kamil se rozhlídnul jak špiona pri, že ho spotřeboval na náhradní díly. Tipnul jsem si, že Chatašteiger mu zdvihne kulturu, až to zjistí. Vylosovali jsme mezi sebou 4 šťastlivce, kteří mají dost odvahy a dobré zdravotní pojištění. To nám zabralo přes 15 minut, bo jak kdo si vyhrál, hned to z dobrého srdca daroval jinému a tak dokola. Nakonec jsme měli jet já, Kamil, Leoš a Karel. Tuž jsme vzali ruksaky se svačinami a vodu a jeli jsme. Jeňa se ještě na cestu zeptal, jestli známe na spaměť číslo na pohotovost. Vůl. Karel se to jak vždycky ujal vedení. Má to v krvi, bo jeho foter byl jakýmsi vysokým pajtašem na KNV, ještě jak nás krotili rudí Big Bratři. A tež měl nejlepší kolo. Já jsem vyfazoval to, co předtím nemělo tu šlapku, a zdalo se mi, že ten klinek, co tam Kamil vevalil, byl jaksi

malý, bo jak jsem přešlapoval, šlapka vždycky o kusek poskočila nohu s tým. Vesele jsme valili z kopca a větr nám valil kolem řep. My hňupy jsme si neuvědomili, že to, co včel sfaráme, budeme muset na zpateční cestě vyšlapat. Po pár kilometrách si zavislaci vyminili první kurz pauzu a Karel na turistickou mapu dumal, kaj vlastně pojedem. Bliklo mi palu, čemu to robí až včil, ale co? Tu se není kaj ztratit, no ni. Trochu jsem znejistil na další křižovatce, bo zahnul na lesní cestu. Tu škola už nic víc nemělo co překvapit, akorát my jsme se na sebe podívali nervózně, ale jeli jsme dál. Na prvním potočku, který křižoval naši pěšinu, stroskotal Kamil, bo nepředvídal takovou hlubku. Ona to spíš byla taká malá odra. Jak se mu zvrtlo přední kolo ponořené do půlky špic a bedajle zadrhli obřeh, ani heknut nestačil a na plocho ze sebou jebnul do vody. Dali jsme kus pauzu, než se Kamil vynadával a přestal kopat do okolních břiz. Co včil? Na převlečení neměl nic, galaty mokré a v tých jedné može, bo se nechce zapařit žádné důležité orgány. Za naše fajné rady, aby jel na Adama a galaty si pověsil na štanglu, kde by mu proschli, nás poslal, nás nepochválil. Nakonec se zlitoval Leoš a počal mu svoje galaty, bo jeho trencle vypadají jak kraťasy a tak bude nenapadný. Nechápu, čemu na sobě nosí tolik hádru, ale prý mu to vyhovuje, bo je mu fajně teplo. Jeli jsme dál. Kamil furt vyryval, že se cítí blbě, jak je na ostro, že ho ty Leošové gatě škrabu vpředu a i vzadu v rozkroku a kdy je naposled Leoš prál a podobné duperele. Však si vezmi svoje vyprané, pomyslel jsem si, no ni. Cesta dál byla celkem fajná, až na toho staršího chlopa v pumpkách, kterého jsme asi vystrašili, jak kolem něho proletěl náš peleton a on sebu chrapnul do kopřiv. Dlouho nám hrozil berlu, no spíš to byla asi turistická hůl. Jak se pěšina zužila a začalo přibývat kořenů, šíšek a podobných v lese zbytečných bebechů, začali jsme remcať. A jak jsme si konečně všimnuli žluté turistické značky, začali jsme nadávat polohlasně. Jestli Karel není náhodou ichtyl, který nás naved na cestu pro pěši. My tře jsme demonstrativně zastavili, nahlas už začali stavkovat a chtěli zakladat odbory. Karel si toho všimnul až po 100 metrách a jak se vrátil, začalo kolektivní vyjednávání. Našu klidnou debatu utnul ten důchodce o berli, který se naraz vynořil v zatačce a rychlým krokem se k nám blížil s nadávkami. Celkem rychle jsme se rozhodli, že by jsme mohli ještě kusek popojet a v diskuzi pokračovat tam. Naskočili jsme do sedel, někteří s bolestivou grimasu a vykřikem a jeli jsme dál po značce, která svíňa začala vést do kopce. Po 10 minutách jsme zastavili, bo to by musel letět jak Juan Torena, aby nás doběhnul a pokračovali jsme v diskuzi. Tuž jak to vypadá? Podle mapy máme před sebou ještě kus cesty. Jestli je to vůbec mapa tuté oblasti? A vrstevnice, které byly sobě blíž a blíž, nevěstily nic dobrého. Za sebou máme šilenou pomstychtivou bestiu, která zdrhla z domova důchodců. Ty boláky od kopřiv a špinavé nohavice nám asi neodpustí a kdo ví, co skryva pod tu červenou šustiakovku. V dálce jsme ju zase zahledli. Tuž to není možné, on musí mít té školo. A tak jsme se zas o kusek přesunuli. Dále už jsem ale nemohl jet, bo jsem asi po cestě vytratil z přehazky jakési důležité díly a ten kopec už se začal podobat lise hoře, tak jsem tlačil. Karel navrhoval jet dál, bo raz mu přece ujet musíme, no ni? Kamil chtěl nebezpečného staříka zabít, asi se při tým karambolu jebnul do pály. Leoš se tvařil jaksi divně, že by si cosi přiskřipnul do sedla. Tuž zase musel situaci zachraňovat já. Navrhnul jsem na nejbližší místě se schovat. Stařík kolem nás přeběhne a my se vrátíme po cestě zpátky. Jak jsem si všimnul Kamilového zděšeného kzichtu, honem jsem dodal, že tu malou ostravicu tentokrát radši opatrně přebrodíme. Karel, sportovec, moc nesouhlasil, bo to nebyl jeho nápad, ale ostatní byli pro. Včil enem najít fajné místo. Cesta vedla chvíli z kopca, tuž jsme trochu chytli náskok. Leoš asi nebyl úplně mimo, bo naraz přišel s tým, že má fajný nápad. Prý by jsme mohli aj s kolami vyšplhat na tamten nedaleký posed. Byl mimo. Bych nevěřil, jak může taky lehký vanek na nesprávných místech uškodit.
Za posedem se naštěstí objevil celkem hustý křák, kaj jsme zapadli. Dost pozdě jsme si všimli, že to jsou ostružiny, ale kola už byly hozené v křaku a v dálce se zas červeně zablísklo. Tu už jsme se dohodli, že to budeme řešit, až nás ten chlop mine. Seděli jsme tam, jak by jsme chtěli cosik vysedět a za vyslakům zakázali kuřit. Jak dědek dlouho nešel, Karel se nasral, jak by si to uvědomil až včil, vyskočil a prý, že se nenechá šikanovat jedným slabým dětkem, bo jsme čtyře a sami silní chlopi. Akurát jak tak honem stanul, jak si se mu podlomili nohy a byl zpátky v křaku. Změnili jsme oficiální stanovisko, my se vlastně před nikým neschováváme, enem tak spočíváme, zdravě se stravujeme ovocem, nekuříme, bo zrovna odvykáme a neřveme, bo nechceme plašit lesní zvěř. Hned se nám lepší sedělo. A jak kolem kdo si kšel a klepal si při tým turistickou hulku, byla to enem náhoda, že jsme právě neměli o čím dřistať. Kola jsme potom z ostružin dostali celkem snadno, bo jsme pro nich poslali Kamila, který to celé spískal. Sice první nechtěl, ale jak mu Karel domluvil tak, že ho žduchnul do kříba, Kamil se zaleknul a kola nám vytahal. Většina z nás už nechtěla jede dál, bo měla toho nebezpeča dost a tež nás už rozboleli údy a nohy tež. Po cestě, kterou jsme přijeli, jsme se vraceli zpátky. Konec jsem otrpěl já, bo ten klínek už měl fakt nejlepší roky od farane a taku namahu nečekal. Rozlučil se se mnou asi 2 kilometry před chalupu. Tuž jasné, že v tým kopcu. Zkušali jste někdy šlápať do kopca, enem jednu nohu? Krom Karla se mnou banda kolegiálně, však máme ty odbory, šlápala pěškobusem až do chajdy. Kolami jsme bechli o šopu a šli to zapiť. Kamil chtěl jíst tež, ale vyhnali jsme ho zrobiť z těch 4 kol zase 5, bo venku hulákal chata Steiger a vyhrožoval, že zabije toho gízda, který mu rozebral jeho zanovní Shimano. Tuž a potem prý, že sport je zdravý. Devátého září 2005.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I v tom klukovství si pamatuju jednou, když jsem nějakou tu knížku udělal předčasný portrét, se to jmenovala, tak tam je taková větší kapitola o Frantovi, protože Frantu jsem už tehdy považoval za umělce, který dělá třeba ten body art, což byla velká avantgarda ve výtvarném umění. A tak jsem vlastně, že ten Franta je vlastně body artista, akorát, že to o sobě neví nebo nechce vědět, protože chce zůstat vlastně v té naivitě a v tom něžným prostě chlapectví. A když jsem jednou přišel do Venuše, tak Franta tam seděl a už po nějakých fernetech říká, Kojale, to já jsem hrozně rád, že jsi na mě tam vzpomněl čiče v té knižce. A najednou já vidím, jak tomu Frantovi slza siláka. Jo. Tak jsem byl svědkem, že myslím, že Frantu nějak brečet, plakat, nikdo moc neviděl, že je jedna slza a druhá, najednou ty slzy toho siláka, tak tam v té Venuše byla plný, jak se tam plná slz, a potom ty slzy tam šly dolů do toho sklepa tam a teď ty lidi začali v těch slzách brodit a teď šli nahoru jako na tu Venuši a to, vlastně ty slzy toho siláka vlastně nás všechny vytěsnili ven z té Venuše. Jako. To třeba přeháním, ale bylo to pro mě hrozně dojemné, že takový silný člověk, takový mýtus má třeba v sobě takovou něhu a vlastně takovou, zase bych řekl, takovou nevinnost, takový chlapectví. Takový to jeho pohrání, když jsme zkoušeli komedii d'arte, tak tam byla mladá umělkyně, jsme jí říkali Janička, tak jsme vlastně tak chlapácky a mladícky oni soutěžili a předhánili jsme se, ti kluci, ti provázkoví herci, jsme, kdo je roztomilejší a kdo je čílejší a kdo má kdo nějaký básničky a kdo na kytaru zahraje něco. A já ležím a odpočívám po zkoušce, měli jsme takový pódium. A ona, ta Janička sama, aniž bych já nějak moc přemlouval, ona přišla a tak mě začala v těch vlasech výskat. A ona mě výská v těch vlasech a já si říkám, tak to je na dobré cestě. To je vážná známost na jednu noc, v přírodě se to vždycky hodí, rozumíš? A tak mě výská, já mám zavřený ty oči a najednou slyším takový chychrání smích a otevřil oči a on, potvora Franta, on se s ní vyměnil a výskal mě on, tak já jsem byl těma rukama prostě výskaný a vůbec jsem nerozlišil tu něhu, ty dívky od ty nemotorné něhy toho siláka. No tak to víš, že jsem mě měl srandu, on mě vždycky říkal Kojal, tu přezdívku razil, Kojal, asi protože Kojal je vysoký, nebo protože vysílá tak pozitivní signály. Takže toto bych všechno asi vyprávěl svému klukovi a vyprávět mu to budu. A hlavně potom bych si vzal to poučení z Franty, které bychom si měli asi vzít všichni. Prostě zůstat tím klukem, i když jsme potom už trošku obalení těma dospělýma, nezapomenout na toho kluka v sobě a vlastně potom, až budeme ještě pod potažením mechem toho stáří většího, tak pořád jde si toho kluka v sobě mít a cítit a to bych radil tomu Vladimírkovi. Tak jo, jinak vzpomínky na Frantu jsou strašně příjemné. Takže jsem rád, že jsem si tady mohl takhle hlasitě improvizovaně zaspomínat, protože tady na tom tácku, na té disketě z té hospody, z pivovaru Janáček, mám jenom Franta, legenda, hrál si kluka. To je všechno, co jsem si tady napsal, protože je zbytečný si něco o Frantovi psát, protože ty vzpomínky jsou pořád tak živý a krásný. Myslím, že tenhle mýtus a tahle legenda pozoruhodná bude žít dlouho a dlouho. A já mu to ze srdce přeju. Tak ahoj, kámoši.
2: Je hodně dětků, co se fintěj. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají, napřed kariéra, potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem, po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na letní 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr, to se na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá. To mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes letnou si to zkracujou do Dejvic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Dejvic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. A tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakly třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď přední blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapík hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75. vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lepka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani to nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje. A to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budeme nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej. Že proč se mu špatně dejchá. A ten Láďa je takový cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát.
3: Tvoj doktore, co to říkáte za prostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já tlousnu i po vodě.
2: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu?
3: Má husu.
2: Ono, počkej, to husu, stehno nebo prsa.
3: Ale celou.
2: Povídá, no jo, vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou, když to je jídlo pro 8 lidí.
3: Pane doktore, teď je to dutý.
4: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
5: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala a vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčí, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt jsem nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prosím, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten kdo říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.
6: Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
7: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
8: No tak prosím, teda.
7: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
8: Lháři,
7: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, no, ale no, ty vypadáš pora.
8: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
7: Jo, to ti můžu říct.
8: No.
7: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
8: Ježišmarja, pach smrti.
7: Jo.
8: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
7: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
8: No to já ne, já jsem zvyklá.
7: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
8: dobře,
7: nadabovat.
8: Dobře.
7: Rejžo, pusťte nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
8: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
7: mluvím já.
8: Ja.
7: Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
8: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
7: To je jeho maminka.
8: Jeho matka?
7: No.
8: Jako Nicholsona?
7: No.
8: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
7: Jo.
8: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
7: Čí milenka?
8: No toho Nicholsona přece.
7: A proč jako?
8: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
7: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
8: Já jsem sem vůbec lezla.
7: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
8: No vidím, tady, no.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
8: Sluchátka si vezmeme, ne?
7: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Byl tu byl, tak byl.
7: Můj bratr tu ještě nebyl. Není. Snad později, mami.
9: Co to?
7: Musíš rychlejc.
9: Ale no prosím.
7: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
9: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
7: Ona umírá.
8: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Vždyť ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně. Ježiš, třeba v dámě s kameliema.
7: Rejzo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
8: Mně to je jedno. Počkejte, to moment, no, už.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
8: byl tu byl?
7: Já tě
8: tak
7: neslyším.
8: Tak byl nebo nebyl?
7: No to je brzo
8: to
7: zase,
8: co brzo?
7: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
8: no,
7: na ní koukat.
8: Ty?
7: No a jak to, že ona to stihne?
8: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
7: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl.
7: No teď si tam náhodou byla přesně.
8: Jo, no.
7: Ale s breptem.
8: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí jí to trápí. No.
7: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
8: Jo, Rejžánečku. Dej, koukej. Tak.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: No, já jsem teď nic neříkala.
7: No, ale to musíš, ale...
8: No, počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nichols nakouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
7: Ježiš, to bylo rychle, ale
8: zase...
7: Ale
8: no, ale ty si...
7: To bylo
8: rychle.
7: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
8: To
7: tam je takhle. Pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
8: Je.
7: Jo?
8: A no ona zachroptí.
7: No ona zachroptí.
8: No to já neviděla.
7: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
8: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobrý, pojď do mě to moment.
7: Rejžánečko, lásko, můžeme?
8: Rejžánečko, to se...
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
9: Byl tu byl.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
8: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
7: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
8: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
8: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem.
7: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
8: Ahoj, zlato.
10: Miláčku, všude jsem tě hledala.
7: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
8: No prosím, já tady nemusím být. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě. Byl to byl. Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Mauchta. Sprostý. Je tak sprostý.
11: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Šene kace puci muci. Prostě takový, no po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to na svět vidět. Napřed vidět, aby věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět v biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Ale, jak to, že vedle vás volné místo? Zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad. Riskuj, ať je léto nebo zima, s riskem nám je vždycky prýma.
14: To je blbě.
13: Prosím?
14: To je blbě, povídám.
13: Jak pak je to správně?
14: V hospodě je vždycky prýma.
13: To je náš soutěžící pan Václav.
14: Dobrý den.
13: Odkud jste k nám přijet? No.
14: Z Prahy.
13: To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky?
14: Co vám říkal minule přece?
13: Ale máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco?
14: No rád sbírám známky.
13: A vida.
14: Hoube.
13: Ano.
14: Docela rád cestuju teda.
13: Takže jste nám to ještě rozšířil od minule?
14: No, tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám.
13: To je milé. Já už vidím témata prvního kola Risko, takže prosím, vybírejte. A nebojte se zariskovat. Jmenujeme se přece Riskuj, a ne třeba Bačkora. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkora. Inus, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zasmáli a vybírejte.
15: Naše historie za 50 tisíc.
13: Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr.
15: Mistr světa.
13: Ne, mistr Jan.
15: Rosák.
13: Ale mistr Jan Husák. Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat. Vybírej dál.
15: Slavné prohry českého národa za 65 tisíc.
13: Jak se jmenoval vůdce poraženého chotského povstání?
15: Lomikar.
13: Jste ale kus debila, ne. Je to Jan Sladký Kozina.
15: Kozina.
13: Tak si to zapamatujte, Kozina.
15: Kozina.
13: Vybírejte dál, já vám to odpustím.
15: Tak to jste hodnej, děkuji.
13: Za málo cizího krev neteče.
15: Přísloví napoví za 70 tisíc.
13: Panenka rozmilá, červená malina, travička zelená, tu je má... Na, něco, doplňte.
15: Kozina.
13: Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál.
15: Dobře, tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc.
13: Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz?
15: Korzet.
13: Prosím?
15: Korzet.
13: Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál.
15: Český scouting v období totality za 100 tisíc.
13: Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5.
15: Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej.
13: Ano, jestli tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5. Pojďme dál.
15: Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc.
13: Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též Slunce. To byl kreten. Působila také madame Pompadour. Byla to králova, doplňte.
15: Matka.
14: Jste blázen, ne?
15: Nebo nějaká tajemnice.
14: Jste upat asi.
15: Stážistka.
13: Datel, odpověste správně, než vám zasnou letky. Tak honem. Madame Pompadour byla
15: když
13: králová.
15: Já si teď zrovna nemůžu vzpomenout, kurva.
13: Správně, ano, na poslední chvíli, ale správně. Já ještě doplním, že byla zároveň i milenkou. Pojďme dál.
15: Evropské státy za 166 tisíc.
13: A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dni má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce?
15: Ano. 79 milionů.
13: Ano.
15: 358 tisíc.
13: Ano.
15: 942.
13: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
15: 890 milionů.
13: Ano.
15: 556 tisíc.
13: Ano.
15: 321.
13: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavy, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tuškové baterie v hodnotě 50 korun. Neznámého výrobce.
14: Co?
13: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než ji někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste byl by jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s poldovkou.
15: No, nezlobte se na mě, pane Krasle.
13: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
15: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě.
13: Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra!
16: Vážení příchozi, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan M. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Povolil se mistr podepisovat vaši knihu, tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu, tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Teda dostal. dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka Mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám! Sedni, Pupák! Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
17: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občany 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občany.
16: Soudruzi, já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
17: Soudruzi, já myslím, že soudruh Mr. Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
16: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
17: Nedělej si starosti, Pupák. Napsal si, dostal si za placino, tak jak pípat čopat. Radši besedujme.
16: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Já jsem třeba...
17: Hele, Pupák, na tebi my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme.
16: Ano, tedy začni. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
17: O kolika?
16: O čtyřech.
17: To už si říkal, Pupa, nevracej se v besedě.
16: Tak abych se tam vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
17: Víš, že ty jsi zvědavej, Pupa.
16: Já pračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesní dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi toulávali, jak všichni lesní kraje. Nechcete někdo něco podepísat? Ne, ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za Soutokem.
17: Neobtěžuj se, Pupa. My víme, kde se stéká bez malší. Nečí besedujme, nás to poutá.
18: Já jsem obdivoval ty sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. Uvažme. A proto jsem svoji knihu nazval výstižně Po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, Po jedné noze toulám se kraje a pojďte si, ať to vrčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň...

0: věc, koupíš mi novou pupa. No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čisto.
1: A ty, soudruh Sáňky. Vymazal už si svůj hříšek z parného léta? No nic, rozebereme si tě po besedě. Nebudeme zdržovat pupáka. Pistra!
2: Líbí se ještě někomu moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu a zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh Mr. Pupa. Přijedeš, Pupa.
2: Jak
3: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
4: To moje vlastní zuby.
3: Tohle to je vlastní?
4: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
3: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
4: Ano.
3: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
4: Tohle já řeknu Ludce Bílý.
3: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
4: A to jí řeknu.
3: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohle to řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
5: Sex.
3: Ne. Je to s, ano to ano.
4: Myslím, že budeme rozbírat kámasutru.
3: Nebudeme rozbírat.
4: Jsem se na to připravoval.
3: Nebudeme
4: rozbírat. Normální úchol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
3: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
4: Svatba
3: ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp?
4: Sp? Spiritus?
3: Ne, není to spiritus.
4: Spiritus.
3: Ani spopelnění. Je to spo?
4: Spolek, přátel, že?
3: Sport.
4: Sport.
3: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
4: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípalo?
3: Dávej si pozor na ty slova.
4: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, že ho vykopali, vzniklo zakopané.
3: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
4: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
3: No, tak to asi
4: 4
3: ano.
4: Roky jsem dělal Shaolin.
3: A co, zlomená ruka nebo něco?
4: Ne, první kolo, stal jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
3: Třeba no. Šachy jsou sport.
4: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
3: Ano.
4: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní... Ujeli domácímu borci, jakýmu si arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který se opíral o šachovnici a vypichnul si v oko vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
3: Prosím vás.
4: Vo věžku těžko. No.
3: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
4: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
3: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
4: Horší věci se stávají na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis to je anglicky ping-pong, to je pro blbý, pane mladý. se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jednou s tenisákem na tenise, rozsák dal smeč, já to chytnul do huby.
3: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěný. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
4: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, no. Ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte možnost vyhrát sladkou odměnu.
3: Ale.
4: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
3: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělám.
4: No tak hádejte, ne.
3: Skok do zdi.
4: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
3: Jo, tohle myslíš.
4: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě.
3: Skok do zdi.
4: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
3: Jo, tohle myslíš.
4: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.

0: oblasti lukostřelby, to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá: Tele, kam to střílíš?
1: Ne, Tele, Viléme, Tele, kam to střílíš?
0: Hinku.
1: Hinku, no, Jarmila na mě volali, ne?
0: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
1: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
0: Ano.
1: Při lukostřeleckém mistrovství světa, bylo to v Mongolsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas-e Ayartul.
0: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
1: Kuzbas-e Ayartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přítele na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davlet Bajvjurtu Čučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
0: Zase jedna důležitá věc.
1: Ano?
0: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
1: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davlet Baj? Vyrtučučím, teďka v Tibetu zpívá v chrámech ty vejšky.
0: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
1: Takhle nízko? Ale...
0: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
1: To je nebezpečný sport, přátelé.
0: Ježíš, plavání. Ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
1: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
0: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
1: To je nebezpečný sport.
0: Ježišmarja.
1: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
0: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
1: Ano.
0: Nikdy mi neříkali kamzík.
1: Vám vždycky říkali králíček, ano.
0: Ano, protože jsem takový hebký.
1: Ne, takový rychlý, říkali ano. Holky.
0: Hele, mně je to jedno.
1: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
0: Ať je potvím, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
1: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
0: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
1: ano.
0: Což jste tady vy prakticky všichni.
1: Ano, intelektuálně všichni. Silnější část publika to určitě lépe pochopí. Ano.
0: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
1: Po? Jako po akci? Ne.
0: Poe?
1: Poe? Alan Edgar Poe?
0: Téma je poezie.
1: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. 20 stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Kde bižony? Sudy?
0: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
1: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
0: Ty jsi někdy recitoval?
1: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
0: Upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
1: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
0: No, to se nedá nic dělat.
1: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
0: Tak... Ale To no. Se.

0: Hodí.
1: To se hodí. Jo.
0: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a zvesela zase běží
1: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
0: Co to?
1: V mých básničkách zvířátka chcípají.
0: Prosím tě.
1: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
0: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
1: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
0: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem. No.
1: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
0: No jistě zbytek musíte vrátit.
1: No, odevzdat,
0: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy. Ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
1: Ano, 16 ráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
0: No?
1: Třeba tahle je pěkná, Kanárek. Ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
0: Ježišmarie.
1: Já jsem jí psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
0: Ano, na operaci slepého střeva,
1: to která... To nebylo slepý střev.
0: Bylo to slepý střev.
1: Bylo to slepý střev. Tak, jedem. Je to velmi vážná, dojemná, smutná báseň, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
0: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
1: Jste manželé, že jo?
0: Jak jsi přišel, teď to jsou manželé.
1: No pán si nevšímá, to je moje jisté.
0: Víš co, básničku si slíbil.
1: Slíbil básničku. No. Kanáry. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel, ke všemu jsem čapla černý kašel a zarděnky. Co?
0: Cože?
1: Cože?
0: To je všechno.
1: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
0: Takhle se dělají
1: no,
0: verše.
1: Ještě to je, tomu se říká poezie všedního dne.
0: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
1: to
0: dne.
1: To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
0: tvým vzorem je Volker?
1: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá.
0: No to ti u týdla musel se hodně nadřít. Nadřel. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
1: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček domeček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
0: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
1: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
0: Tobě vyšla sbírka?
1: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
0: No to je výborný.
1: No aby děti věděli, že nemáš sát, kam nemáj. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn, přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček.
0: Vojáček.
1: Že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
0: Ne.
1: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
0: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych je nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
1: Tak to bude dobrý.
0: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
1: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
0: Nic mě neupadlo.
1: Ne to,
0: to já takhle recituji.
1: Jo, takhle.
0: Používám výrazové prostředky. Jo, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
1: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
0: No, oni mě po půl roce vyrazili.
1: Výrazové.
0: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
1: Čistícíma. Ano. No, nevadí. No. Prosím, pane mistr Proper.
0: Držena je košile,
1: kužbobo,
0: tvoj.
1: Srdce to
0: jenž včera byla nová. zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strch jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
2: No jo, no.
0: Děkuji.
2: Vynucenej potles s poklonou.
0: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
2: A víte,
0: děkuji,
2: že to je na vás ještě vidět?
0: Co pak?
2: Jak vám ten proud namlátil.
0: No, tak.
2: Hlavně v obličejové části ksichtu.
0: No, tak.
2: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
0: Co to je tohleto?
2: To je to karate.
0: Ano, tak to sem netahej. Ne. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
2: Prožívat.
0: Rozumíš?
2: Ano.
0: Soustřed se? Jseš soustředěný?
2: Ano, jsem.
0: Poezie, to je váška, která se vznáší nad modrou tůní.
2: Ano, váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
0: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson na té modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak, to je ono. To je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
2: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
0: Ano. Tak dobře, no tak už se do toho vžil, no.
2: Básnička je to o lásce.
0: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
2: Mně se rozjíždějí nožičky.
0: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
2: To není ještě básnička, to je pravda.
0: Jo, takhle. No tak Heidi, Heidi k básničce.
2: Vypadám jako Hašek v bráně. Ne.
0: Tak jeď.
2: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
0: Co je, jak to zapomněl?
2: Ne, tak stojím, tak jsem dostal křeč do mozku.
0: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
2: Na lavice v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
0: Teď se omluv.
2: Proč?
0: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
2: To je hezká básnička.
0: Já ti říkám, omluv
2: se. Tahle je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
0: Já tě varuju.
2: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo.
0: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
2: Proč ne?
0: Protože nemáš ten cit k tomu.
2: Cit nemám,
0: ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
2: S rytmem.
0: Vůbec ne, to nejde prostě.
2: Ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
0: Ale špatný.
2: Teď to kupujou lidi.
0: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
2: To je jediný případ, ale no, dobrý slogan.
0: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
2: No, co na toho špatného? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
0: To jenom nepochopili, to byl nepochopili dobrý ten slogan.
2: Jo.
0: Tam to nepochopili.
2: No tak ho řekněte, ať věděj, no.
0: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
2: A už jsme jeli. To je na té úrovni, jak jsem ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
0: Kerej?
2: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výskac.
0: To bylo smutný.
2: No, jsem to potom opravil, dělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výskac. Chcete být taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
0: No.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vážení přátelé, dovolte mi, abych předala cenu diváka za nejlepší herecký výkon nejlepšímu herci dnešního večera, Luďkovi Sobotovi. Gratuluju.
5: Vážení přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti odevzdání, respektive převzetí, tedy lépe řečeno vašeho odevzdání a mého převzetí, vaší ceny, tedy ceny, která byla vaše a teďka už je moje. Přátelé, jsem dojat a jsem pohnut. Nemohu ani zakrýt své pohnutí. Nemohu se pohnout. Nenalézám slov. Hledám slova, ale nemůžu je najít. Pardon, kdybyste mi podržela slova teda. Pardon. Vážení přátelé, dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem těm, kteří mě umožnili cenu získat. Byli to v první řadě diváci v první řadě. Ale též diváci ve druhé řadě. Diváci ve třetí řadě. Diváci ve čtvrté řadě. Diváci v šesté řadě. Diváci v sedmé řadě. Nemohu zapomenout, přátelé, na diváky v páté řadě. V neposlední řadě děkuju divákům v poslední řadě. Děkuji zaměstnancům divadla, kteří postavili kulisy, kteří mě volali častokrát marně na scénu. Děkuji uvaděčkám, inspektorce provozu, řediteli divadla, zaměstnancům z kanceláře divadla, paní pokladní, ale i paní vrátné, která mě umožnila vstup do divadla. Paní uklízečce, která po mně uklízela, když jsem si něco nadrobil. Ale dovolte, abych poděkoval osvětlovačům, kteří nás osvítili. Ale i dělníkům v elektrárnách, kteří sem k nám do nás pustili elektřinu. Také dovolte, abych poděkoval těm, kteří kdysi postavili toto divadlo. Abych poděkoval těm, kteří se starají o silnice, pač. Jinak bych se sem nedostal. Těm, kteří opravují auta nebo stavěli metro. Bez těch všech bych si svoje herectví mohl strčit. Nechte to, nechte to. Děkuji své manželce, která mě často pere, která mě uvařila v hrnci, která mě vyluxovala a uklidnila. Nemohu zapomenout na své rodiče, na matku, která mě porodila. Děkuji otci, že se s ní seznámil a že s ní měl dítě. A to takové dítě, jako jsem já. A umožnili mi, abych vyrostl v takového velkého... herce, který má takovou strašnou cenu. Nesmím ovšem teď zapomenout na jejich rodiče. Protože nebýt jich, nebyli by ani moji rodiče. A potažmo vzatý bych dodnes nebyl ani já. Ale také rodiče jejich rodičů. Přátelé, dovolte, abych poděkoval praotci Čechovi. Pomlčka Slovákovi. Že jsem moje praprarodiče přivedl. Děkuji všem Slovanům, ale i všem narkomanům. Totiž markomanům a kvádům i keltům, kteří opustili včas naše území, aby se mohli přijít posléze moji polovodiče. Praprarodiče. Děkuji Slavníkovcům, že ustoupili Přemyslovcům. Zpět Slavníkovcům. Děkuji Aziatům, že umožnili Slovanům, než oni našli svůj domov zde, že jim umožnili jejich pobyt na území dnešní Mongolské lidové republiky. Děkuji opicím, že se z nich v pravěku mohli vyvinout vyšší narovnaní savci, to jest lidé, a děkuji Darwinovi, že na to přišel. Páči, jinak už bych nevěděl, komu mám ještě poděkovat. Děkuji vám.

0: Chrámoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadime. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: Prosím vás, viděli jste někdy moře? Jo? Vy vypadáte tak jako inteligentní člověk. Jo? Možná se postavte, ať vás vidějí trošku. Jo? Dobrý, sednout. To je člověk, který zodpovídá za průběh celého tohohle představení. Cokoliv se tady podělá, jo, jde na jeho vrub. Jo, pokud vy doma třeba to budete chtít vypnout, tak za to může on. Viděl jste někdy moře? Viděl jste mexickou vlnu na fotbale někdy, nebo na pingpongu, nebo já nevím, kam vy chodíte, na šachách? To nebejvá, no, to já vím. Vy jste viděla, v pořádku. Vy můžete potom říct, troubo, já viděla, jo? Ale bohužel sedíte moc daleko od kraje, takže zahajovat bude on, ale jinak na vás hodně spolehám v tomhletom představení. Jo? To znamená, vy tady startujete mexickou vlnu. Jak se dělá mexická vlna? Samozřejmě nemusíte úplně stoupat, stačí jenom zvedat ruce. Jo? Takže tak jako ta vlna, vy tady vystartujete, zvednete všichni ruce takhle v té přímce, přehoupnete se sem, tam se to odrazí, tam jakoby je útes, jo? To se odrazí a ta vlna jede zpátky a zase tady vy to zase pošlete sem a sem, tam se to pohoupe, já si užiju Jamajku. Jo? A to představení potom dostane určitě lepší ráz. Připraven? Tak jdeme. Moře, 3, 2, 1, teď! Stop! Vy jste říkala, že jste byla u moře. Ne, vy jste jenom říkala, že to víte, jak to vypadá, jo? Víte co? Prd! Jo? Už jste viděla někdy u moře, že dělá... Ne, představte si to, jak ležíte teď na pláži, že jo, namazaný tím olejíčkem, nebo já nevím, čím vy se vás šacují tak na vegetol, jo? To je... Namázlá pěkně, teď úplně odpočine, krásně si to vychutnáváte a ten příboj hučí a dělá růza. Z fotbalu, jo, takhle. Tak jsem se jenom rád, že jste nevytáhla vuvuzelu ještě, jo. Takže dobře, zvuky byly super, ale mořský zvuky, jo. Vy jste na začátku už byli tak trošku jakoby dobře, jo. Takže znovu, vy startoval jste výborně. Jo, jdeme, moře, 3, 2, 1, teď. Jo, hele, výborný, výborný. Já poprosím tady toho s těmi brýlemi, jestli by se mohl doběhnout nahoru, protože ono to má nějakou drobnou jenom vadu. Je moře skvělý. Děláte to fakt dobře. Vás poprosím, možná, kdybyste, na něj můžeme trošku zabrat. Tady sem, pojďte sem je zprava. Tadyhle toho pána, vidíte, tak, a kdybyste se trošku nachýlil dopředu, trošku víc do světla a vrhejte slunce, jo? Vy děláte normálně moře, jak jsme zvyklí, pán tady pere slunce, jo? Si vemte do ruky, tohle dějte maják, jo? Tak a jedeme, 3, 2, 1, teď. Stop, moře výborný, slunce excelentní, jsi to děláš horníka nebo co? Viděl jsi maják někdy? No toč se, ne? Strašný. Jedeme, vejš to zvedni, to není na tebe vidět přes vlny. Jedeme, 3, 2, 1, teď. Hele, výborný, maják, super, už to děláš fakt skvěle, slunce, excelentní. Vy to startujete bravurně, ale drobnost malá tady chybí. Bych mohl poprosit vás tady, jestli byste sem taky vylez nahoru. Můžete i tudy, vy to zvládnete, jo? Takhle pojďte kousíček na stranu. Tak, výborně, rekapitulace, slunce, pere, to už jsme si vyzkoušeli, já už skoro bych si šáhnul i pro nějaký ochranej, jo? Vy startujete to moře tak, jak už jsme zvyklí, jak to máme zajetý, vy normálně to prodlužujete dál, vy děláte maják, vy kolem kroužíte a děláte racka, jo? Normálně maják, tak přesně. Tak, jedeme moře, 3, 2, 1, teď. A jo, už je to, stop, výborný, drobnost. Racek ulovil rybu do zobáku. Tak, výborně, a jedeme moře, 3, 2, 1, teď. Jo, to je dobrý. Ještě jak poletí Racek vedle mě i s rybou trošku zakráká, jo? Zachechtá se. No, výborný, krocan jako blázen, no. Hele, skvělý, výborný, rybu si můžeš nechat. Ne, ne, ale můžete si ji nechat. Přátelé, Racek, Maják, Slunce, Moře. Díky moc.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Recese.
4: Ano. Já myslím, že každý ví, co recese je, no prostě ano. Tak...
5: Ale hlavně řekneme, proč máme takové konička.
4: No protože, když si s někou uděláme recesi,
5: ano,
4: tak...
5: tak ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně...
4: méně chytrej. No. A to se právě stalo, když jsme jednou... navštívil jsem jednou moji kamarádku.
5: Aha, myslíš Jaruš?
4: Jaruš, no.
5: No ale měl by si asi říct. Kde to ta Jaruš je.
4: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde Kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla, zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka, my se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
5: Ano, to je pravda, já u toho teda nebyl, ale...
4: No. A je to paní, která má opravdu veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu, co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
5: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
4: No, jsme tu mezi sebou.
5: Tak jo, tak jo.
4: Tak. Já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. Tak povečeříme, taková pohodička a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojde, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem mu taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušovi velice dobře znal, ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaní v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek, lidi na víkende, že jo, krásný den, večer. A najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím, tak jsem přistoupil k jedni, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky, v ete domě živí od mojí padruk. 10 minutoček. Nevazmožno, mi na pragulke, mi inturist, nevazmožno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
5: No jo, no, ty jsi nabízal český prachy.
4: No, no tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No než se mi to stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No co budu říkat, za chviličku byli v bytě a tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v lednici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chviličku zvonek. Tak jsme se skovali do koupelně a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, podalej, tak u dobu čekáme, kde si podalej. Tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosím, a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no to snad není možný, tohle, to přece nemůžu být, jejich s námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. Nádherná reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, dáš si pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prines pivo, chlebíky do něj z ledničky těž, chlebíky. Ty tak občinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, no čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? tak se napili. A bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí chvíle. Nejhezčí chvíle. To jsme sklízeli plody jako recesivní nádhera. Za chvíličku.
3: Co dělá Honza Dvořák ještě podat škrábe do té scény?
4: Teď on strnul Honza, říká, ty znáš Honzu Dvořáka?
3: No budeď mi ne, my jsme spolu maturovali.
4: To už opravdu nevěděl, čí je. Že? Za chvíličku, jak seděl kamarád Honza, se uvolnil, opěradlo u židla spadlo na zem, jo? Byl špatně zaklihovaný. A on říkal, nechajte to, já zajtra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo. Že? No a pak odešli.
5: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do... Já nevím.
4: Co, druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No. A tam vyprávěli tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty si jeho kolega, jo.
3: Fero, představ si. Včera jdeme. No. No, včera jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká baba.
6: Jaká baba?
3: No, nějaká baba.
6: No, a kde byl Kajzer?
3: A ten tam nebyl.
6: Tak ty jsi úplně vylízané. Ta baba. To byl Kajzer.
7: Dovolíte, abych si přiset?
8: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
7: Co prosím, co říkáte?
8: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
7: Jo, takhle. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
8: Ne, já tady luším křižovku.
7: Aha, takhle, jo, rozumím.
8: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
7: Jo, takhle, aha, no.
8: Průkop, neradši to náhodou vědět.
7: Průkopník?
8: Průkopník.
7: No tak to je jaksi...
8: No ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
7: Ne, jste... tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
8: No, no, to je pro mě taky, víte. Já, taky, já. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
7: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
8: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
7: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte, ano. To je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
8: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
7: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
8: No to právě tady nestojí.
7: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo? No právě. Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
8: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
7: No právě.
8: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
7: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
8: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
7: Jo. Na 3 metry, nebo...
8: Ne, na 3 písmena.
7: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
8: Patrně, ano, patrně.
7: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakým průkopníku.
8: A nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
7: No to já právě nevím, to je...
8: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří. No a že bychom vzali další otázečku, ne?
7: Třeba, no.
8: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
7: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
8: no,
7: problém.
8: Tak, to budeme mít hned.
7: Ano,
8: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
7: Třeba, ano, ano.
8: Třeba nějakou tu svislou.
7: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
8: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
7: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
8: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
7: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
8: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
7: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
8: Jo, vy už to víte?
7: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
8: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak do věci takových akorát pár, víte.
7: Pár, ano, nebo ještě míň,
8: no, třeba. Právě.
7: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
8: A to ne.
7: Co?
8: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
7: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
8: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
7: No a proč myslíte, že...
8: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
7: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
8: No.
7: Třeba nějaký docela jiný.
8: Víte, že máte pravdu.
7: Jo.
8: Zavno vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
7: No, víte.
8: Teď ještě vědět o tom, jaký.
7: Ano, no, tak jak... to už nebyl takový problém. No,
8: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
7: Ale jde nám to dobře, že jo?
8: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
7: A, samozřejmě. To mít
8: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
7: Jo.
8: Umíte italský?
7: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
8: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
7: Výběrčí činže italský?
8: Jo.
7: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako,
8: italský je psáno.
7: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
8: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
7: Ano, ano, člověk se úplně vypadne. No, právě, to je, ano, úplně.
8: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
7: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
8: No jo, no, tak že vy už to taky nevíte asi, víte.
7: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten? Činžáno?
8: Činžáno?
7: Činžáno?
8: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně Činžáno.
7: A jo, Činžáno už
8: je. Činžáno, to by musela bezpečně.
7: Ano.
8: A je to tavenej sejra.
7: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
8: No tak ono jeho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
7: Taky, jo. Jo.
8: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
7: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
8: No, no takže bychom ho nechali stranou.
7: Třeba, jo.
8: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
7: Ano.
8: A vezmeme další otázku.
7: Třeba, vemte další.
8: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
7: Něco vodorovního.
8: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
7: Tak pro děti.
8: Přijme na nás, víte.
7: Tak to hned napište.
8: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
7: No,
8: orchestr. Safra.
7: Co je?
8: Safra. Přebývá mi jedno pole.
7: Jo. Vepředu nebo?
8: Vzadu.
7: Vzadu ještě k tomu?
8: Ještě k tomu vzadu.
7: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
8: To se potom špatně luští.
7: No právě, tohle je těžký. No jo, tak co bychom...
8: Takže bychom šli kousek dál, ne?
7: Třeba vezmeme něco.
8: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
7: Třeba,
8: takovou,
7: ano,
8: jo?
7: Třeba,
8: tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
7: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
8: C, otázka.
7: Jo, otázka písmeno C.
8: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
7: No to chtěl znám všechny.
8: Jo.
7: To je leden, únor, březen.
8: Ano, podzim, zima.
7: Ano, to.
8: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
7: 12 měsíců na tři písmena?
8: No je to ta data.
7: To je nějaký nesmysl, ne? To je určitě něco popletli.
8: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
7: No vole, jo.
8: To bychom takhle mohli důmat celý rok?
7: No vole, to je nějaká...
8: Co s tím?
7: No já nevím. No,
8: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
7: Ono se jo, vemte, zkuste něco.
8: On se to vystříbří.
7: Zkuste něco jinýho.
8: Takže bychom...
7: Co tam ještě máme?
8: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažný pták.
7: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
8: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
7: Papoušek tažný.
8: Papoušek, no. No ten přece tahá z kaslíku ty planety.
7: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
8: Tak já to napíšu rovnou, jo? Píšu papouš.
7: No.
8: Safra. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
7: Bez eku, papouš?
8: Pepouš.
7: Ale poprosím vás, papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
8: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
7: No voleč, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no, víte. No. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
8: A víte, že mám.
7: Jo?
8: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
7: No přece to nemůže být všude špatně.
8: Cože, mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
7: No to je nápad, uděláme to u vás.
8: No, právě. No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
7: Na to může naletět nějaký idiot.
8: Jo. To kdo, co?
7: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
8: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
7: Idiot.
8: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
7: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já, člověk.
9: Tady tohle, to je nová Příbram. O kousek dál je stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu druhé žárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já pám, já špatně slyším. Pane ministře, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, jak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávu, ausgerechnet já, a on povídá, četří scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám, skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal, že takový náš vtipálek vodlický, tohleto, támhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň, bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo, ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhal, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje. A pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku ji na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd, a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece o toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a teď co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, Já mám na to, a pan, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva obchodní. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já, pán, to je ze mě, strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál, jako že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tý jeho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy a pán, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film o slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák mě přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte, menší káť ho zastavuje ta kráva.
10: Přátelé, v této chvíli měl přistoupit k mikrofonu profesor Pavel Mondruška, ale jak jste si všimli, byl odvolán k telefonu. Myslím, že volalo nakladatelství Albatros, že?
11: Jsme mu řekli.
10: Pro které profesor Mondruška chystá knihu. Bude se to jmenovat Mé druhé dětství. Ale nic se neděje, jeho referát pohotově přebírá pan profesor Smoljak.
11: Já bych nechtěl na profesora Mondrušku nasazovat,
10: ale myslím, že jeho nepřítomností se nám všechno jen urychlí.
12: Kolega Mondruška chtěl začínat tím nákresem, ale my ho tu nemáme.
10: To skočte všechno.
12: Co říci závěrem? O obnovení výroby uvažuje akciová společnost Amaty Kraslice.
10: Pane profesore, jestli je to jen trochu nutný hovor, tak můžete klidně.
13: Ale ne, vůbec ne. Já jsem tam, ne, já tam byl u toho telefonu a tam to jenom tutalo.
14: Tam nikdo nebyl, jenom tu, takhle.
13: Ne, já jsem tam, ne, já tam byl u toho telefonu a tam to jenom tutalo.
14: Tam nikdo nebyl, jenom tu, takhle, víte, no. Tak jsem si myslel na

0: Tak vážení přátelé, já jsem si na začátek připravil takový náčrt a hned vám položím otázku. Co myslíte, že to je? Patrně nevíte, jo. No, já vám to povím. Je to dřevěná kabina nalezená ve Vídni profesorem Fiedlerem. Ten ji nejprve označil za nedobytnou pokladnu a pak za telefonní budku. Nakonec dokonce za klozet. No, abychom zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se okamžitě do Vídně. Jakmile jsme v Rakouském poštovním muzeu kabinu spatřili, okamžitě jsme ji dali převést z poštovního muzea do muzea hudby. My jsme totiž hned věděli, oč se jedná. Přečtěme si schválně předmluvu k prvnímu sešitu Cimrmanovy houslové školy. Prosím, pane kolego.
1: Hra houslová ve svých počátcích je obtížná nejen pro žáka samého, nýbrž i pro jeho okolí. Prostou metodou statistickou jsem zjistil, že rodiče, pěstouni, kteří dali učiti své dítě hře houslové, umírají v průměru o 3 léta dříve než rodiče, pěstouni, kteří dali své děti učiti na jiný nástroj. A o 5 let dříve než rodiče, pěstouni, kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli. Nepříznivé účinky prvních začátečnických smyků na nervový organismus rodičů, pěstounů, dají se však odstranit. Za částku pouhých 20 zlatých lze ode mne obdržet novinku mnou patentovanou, která nepříznivé účinky hry houslové na okolí zcela odstraní. Jedná se o mou kabinu pro začínající houslistu.
0: Ano, děkuji. Pane doktore Penci, kdybyste byl teď tak laskav a uchopil to ukazovátko a byl by nápomocem při mém výkladu. Že byste rozvinul ten přední náčrt? Ano, děkuji. A my si teď, přátelé, popíšeme toto Cimrmanovo zařízení. Tak, žák vstoupil s nástrojem do kabiny. Dobře. Rodič za ním zavřel dveře a dal pákový uzávěr 3 do polohy zavřeno. Zároveň vypinačem 6A rozsvítil žárovku 6. Žák si dal na pultík 5 noty a mohl cvičit. Stěnami izolovanými pískem a africkou travou 10 nepronikl ven žádný zvuk. Ten byl odváděn zvukovodem 9 do světlíku. Zvukovod sloužil současně jako vzduchovod a chránil žáka před udušením. Síto 2 zabraňovalo vnikání hmyzu do kabiny. Chtěli se rodič přesvědčit, jak dítě cvičí, vytáhl z trichtýřovitého sluchátka tlumící zátku 8A a přiložil hadičku kontrolního poslechu 8 k uchu 13. Jestliže se rodič domníval, že dítě lekci z notového sešitu jí zvládlo, zhasnul vypinačem 6A, světlo 6 a žák musel hrát z paměti. Abyste měli představu, jak Cimrmanův patent fungoval, profesor Smoljak ve Vídeňském muzeu hudby vstoupil do kabiny s houslemi a my jsme si jeho hru natočili na magnetofonový pásek. Poslechněte si nejdříve snímek pořízený při dveřích otevřených. Prosím.

Ano. A nyní tatáž hra Při dveřích zavřených. Prosím. Slyšeli jste, že těsnění je naprosto dokonalé, že?

0: No, vážení přátelé, co říci závěrem? Tak, v současné době uvažuje o obnovení výroby národní podnik Amaty Kraslice. Novinkou je nejen vylehčení konstrukce polystyrenem, ale i pro optickou kontrolu žáka, takzvané, my to už tak říkáme mezi sebou, Vondruškovo kukátko.
1: Dva studenti sedí nad myšnou, ale učení jim moc nejde do hlavy, protože jsou oba hladoví a zmrzlí. Jeden z nich se zasní. Ty ajciku, co bys dělal, kdybys byl tak bohatý jako Rothschild? Mě by spíš zajímalo, povídá Tázaný, co by dělal Rothschild, kdyby byl tak chudý jako já.
2: Rabín si zavolá Miku Geršoma a domlouvá mu, že se z něj stal bezbožník. Úplný amorec. Svátky nesvětí, náboženské příkazy nedodržuje, do synagogy zajde sotva jednou za rok.
1: Jeho domluva byla zřejmě účinná, protože Míka se zastyděl, slíbil, že na bohoslužby bude chodit každý týden a už se těšil, jaký to z něj bude zbožný muž cádik, světlo synagogy.
2: Nevím, bude-li to stačit, synu pokyvuje stříbrnou hlavou rabín.
1: Myslíte, že jednou týdně to je málo, Rebelibn? Ptá se Míka.
2: No to neříkám, ale... Kde pracuješ?
1: V drůbežárně.
2: Jak často tam chodíš?
1: Každý den.
2: No vidíš. A je z tebe kuře?
1: Čím to je, že když požádám o pomoc nějakého chudáka, svěřuje se rabínovi jeden člen obce, je ke mně přátelský a udělá všechno, co je v jeho možnostech. Když však navštívím nějakého boháče, ani se na mě nepodívá.
2: Jdi k oknu, řekl rabín. Co vidíš?
1: Vidím ulici, jde po ní nějaká žena s dítětem, vidím vůz a na něm konve s mlékem.
2: A teď jdi k zrcadlu. Co vidíš nyní?
1: Co bych měl vidět? Sebe.
2: Víš, v čem je ten rozdíl? Okno je ze skla, zrcadlo je ze skla. Ale stačí to druhé sklo podložit trochou stříbra a už vidíš jenom sebe.
1: Jo. Birnbaum před smrtí filozofuje. Na tomhle světě se mi vede čím dál hůř. Mám však naději, že mi to bude vynahrazeno na onom světě. Pořádně bych se ovšem nasmál, kdyby se ukázalo, že onen svět neexistuje.
2: Rabín, co znáte z Bible?
1: Ateista. Nečtu pohádky.
2: Rabín, měl jste někdy v ruce Korán?
1: Ateista. Ne. Jsou to stejně všecko výmysly.
2: Rabín, a co soudíte o buddhismu nebo hinduismu?
1: Ateista. Proč bych se měl zajímat o nějaké náboženství, když jsem ateista?
2: Rabín, pane, vy nejste ateista. Vy jste ignorant.
1: A jakže tedy vypadá židovská svatá trojice? Hospodin je primářem, zbožný muž sekundářem a ženy nemocničními sestrami při trvalé operaci již se všichni marně snaží napravit svět.

0: večer. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dobrý večer, já vás tady vítám v divadle U22 v pořadu Polívka na víně. Dnešním tématem jsou peníze. Jak říká jeden slavný scenarista a režisér, americký režisér Woody Allen, peníze jsou lepší než chudoba. Hlavně z finančních důvodů. Uvidíme, co si o tom myslí náš první host.
1: Je to velice upřímný, milý člověk.
2: A má takovou jakoby hodně příjemnou povahu.
1: Velmi talentovaný člověk.
2: Je to výborný tenista, dobrý zpěvák a...
1: Velmi zdatný potápěč.
2: Něco společného i máme.
1: Mám dojem, že až na nepatrné výjimky jsme oba herci.
2: Myslím si, že mu velmi sluší komické postavy.
1: Žije s dámou a tomu soužití se téměř dá říct manželství.
2: Má sídlo na Karlštejně.
1: Přes dívku. Když tu přes dívku řeknu, tak už budou asi všichni vědět.
2: No, přes dívku má. Dokonce bych řekl, že to není přes dívka, ale pseudonym.
1: On už vlastně ani nemá to svoje původní jméno na prvním místě.
2: Pod jeho přes dívkou ho zná v téhle republice každý.
1: Jenom řeknu, že ji vymyslel dnešní hostitel na jedné zkoušce v jednom malém divadle.
0: Tak, milý majordome, kde to je?
3: Přichází Čmaňa, neboli Pavel Zedníček.
0: Pavel, ahoj. Ahoj. Já jsem tušil, že jsi to řekl. Prosím, posaď se. Když teda Arnoš nám dá trošinku vína.
3: Co to? Trošku vína? Může být?
4: Může, no.
0: Tam v té charakterizice vůbec nebylo, že jsi politik.
4: To tam nebylo.
0: Děkuji.
4: Na zdraví. Tak ahoj, ahoj, ahoj.
0: Přátelé, na Čmaňu. No, činitel, politik přece, ty jsi člen dnes již exilové vlády. Jeden z předních členů.
4: Ano, ano. Takže já jsem minister financí, já jsem generál vzdušných sil, já jsem prostě všechno, minister všechno.
0: Ty jsi dernier valašské vlády, ano, protože premiéra nepotřebujeme.
4: Ano, to si taky říkal, že když může být Paroubek premiérem, Čmaňa bude derniérem.
0: Čmaňa? Ano, ano. Tady se zmínili, že jsem ti dal kdysi tu přezdívku. Já si člověku, že nepamatuju, jak jsem ti tu přezdívku dal. Čmaňa.
5: No, prostě, to jsme zkoušeli něco na provázku. Najednou ty říkáš Čmaňo, pojď sem. A Míra Donutil se tě zeptal, proč mi tak říkáš? A ty jsi řekl, když se na něho podívej, to je celá Jan Žurová.
0: No. Takže... Jak naznačuje tady Čmaňa, logiku to má. Čmaňo, ale ty musíš vzpomenout, jak my jsme měli ty... Pardon, on má totiž právo se zeptat.
3: Co je? Já jsem se chtěl jenom zeptat, ono je to takový zatím nezábavný, jestli bychom to neproložili nějakým vtipem o penězích, třeba židovským nebo tak nějakým. Neznáte, pane Zedničku, nějaký vtip? Neznáte asi.
4: Se podívám na vás, tak to je... Mně to stačí.
3: Tak to není veselý.
0: No, jestli myslím o penězi, no o lakotě, třeba je valašský. Jak ta maminka taky si Bahamské ostrovy najednou se tam dostane, víš, zbohatl ten její bratranec, což je tam pozval ještě s malým Josefkem a jdu po té pláži a teď najednou se to všechno setmí a takový jazyk vodní a teď toho Josefka trhne do té vody a Josefek zmizí a ta maminka říká, Valaška říká, pane bože, to nemyslíš vážně, však já jsem přijel jenom na návštěvu, ten Josefek tak nadaný na husičky hraje, Hergot, řeči se učí, už se naučí i anglicky, bože, vraď mi ho, bože. A teď se to zase vrátí toho Josefka, děkuji ti, dobrý bože, děkuji, ale měl koupat si čepicu. Čmaňa, když mluvíme o těch penězích, on musí být zámožný, pane Zedníček, když ty máš takové koníčky. No? No a teď potápění, no tak to se nepotápíš někde v Dřevnici, nebo?
4: Ne, tak to...
0: Spíš oceány, moře.
4: Oceány, no, tak no. Byl jsem v Mexiku a byl jsem taky v Egyptě, teď tam je krásně v Egyptě, voda má 28 stupňů, no venku je 32, no tak tam si můžeš ráchat pod vodou. Zkus to. Já jsem tě
0: ten kurz jednou.
4: No, jsem ti zaplatil.
0: Ale to bylo někde v bazéně, abych se to naučil.
4: No, se musíš bazéně naučit, abys potom mohl
0: být. A sůl jsem si musel vzít sebou. No, Čmaňo, jezdíš na koni?
4: No, už dlouho jsem nebyl na koni, no.
0: To bys měl,
4: ale. To bych měl.
0: Jedině u tebe, on je výborný jezdec na koni, no.
4: Jedině u tebe, až
0: potom další koni, kdy ty rád skáčeš taky z toho letadla, co jsou všecko takový koničky, no, pro důchodce docela.
4: No, tak je
0: neobvyklý, víš, jak to je. Tak, skáče, on skočí z letadla padákem, zrovna, a na toho koně, no, odjede normálně, tam si dá tu kuklu a už je v rybníku a už se potápí, vynoří se ze pstruhem, on je dobrý kuchař, udělávám pstruh a no, tak samozřejmě je oblíbený jako politik.
4: Tak já jsem si říkal, že musím poznat, co, jak je to nahoře, jak je to dole a i v dole jsem byl.
0: Čmaňo, já jsem mám takový záběr, jak Čmaňa skáče s tím padákem, to byl ten tandemový seskl, co tam říká. Že máš toho instruktora vlastně za sebou, že jsi k němu přivázán.
4: No.
0: A já jsem viděl ty záběr, jak jsi tam šťastně nešťastný, jak to říct?
4: Ne, já jsem teď naposledy skákal taky s tandemem šťastný, protože šťastný. Je poprvé, že to řekli, mi říkali, musíš se usmívat. Já říkal, jsem si říkal, proč jako jsem se smát? No hele, směj se. Tak jsem to pochopil, že když vyskočíš, tak ta huba, víš, co to s tebou dělá? Bolí. Já jsem měl hubu větší, než no, ona se ti zvětší nějak. Jak fouká ten vítr, jak letíš důle, tak to
0: ano, já si to pamatuju, že vlastně si vypadal na tom záběru, vlastně opravdu šťastný. A jako po plastice.
4: No.
0: Jestli bys neměl nosit vysavač furt sebou, než točí nějakého mladšího, že bys si to... To ti napíná ty... No, krásky, krásky, no. Ale víš, co se mu stalo, to je autenticky, jak letěl a jak byl šťastný a najednou nějak moc vdýchl a ještě mu pomohl asi ten vítr, jako, nebo ten vítr, ten vztlak nějaký a on si vdechl knír. Já jsem na to šel taky a ještě ten instruktor mě říkal, prosím vás, kdyby náhodou se to neotevřelo, takhle rozpažte ruce, ať vás potom najdeme v tom poli. Jo. A potom... Mimochodem, jaký ti vyměřili důchod? No, není to tajné, nebo...
4: Tajné to není, já to rád přiznám.
0: Vypadá to...
4: Hádej. Zkus si tipně. Ty máš taky ale důchod už, ne?
0: Já jsem si pro jistotu nepožádal. Abyste mě nezáviděli.
4: Aby ti ho nesebrali, ale potom.
0: Proč?
4: Protože si se nepřihlásíš 2 roky nebo 3 roky, ti to seberou, ne?
0: No to mám ještě čas.
4: Jo?
0: Jo, jo, dobře, o tom se nebude, ne, kolik, nezamluvej to, kolik?
4: Jo, řeknu to.
0: Krouti se na... Chlapi, pojďte mě s ním pomoct.
4: Já si myslel, že to bude horší, já mám dobrý, 10 200. Teď mě přidali 60 korun. Víš, jak jsou šťastný? Jsi měl 10 660
0: máš.
4: Ne, 10 200 měl o 60 korun.
0: Jo, jo, jo.
4: 10 140 a teď má 10 200. Ale chodí pravidelně teda.
0: Takže jsi šťastný důchodce, dá se říct. A teď máš vztah krásnej. Vztah, že máš.
4: Mám.
0: Vztah máš, dětku.
4: Mám. Víš, důchodci,
0: kdyby
4: no.
0: Ještě uši sloužili.
4: No, právě.
0: Tak bys byl šťastný.
4: No.
0: To máš z té vody.
4: To asi jo.
0: No, máš jako teď šťastný stáří.
4: Mám.
0: On je dlouhověký porodičík. Maminka měla kolik chuděrka, když umřela?
4: 85 by měla.
0: No. Tata má?
4: Čím bude 91?
0: 91 tata, no.
4: Tata skypuje.
0: A já si pamatuju, že jo.
4: Ale fakt, ano.
0: Skydiving? Ne, to
4: není. Skypuje a hraje ptáky na tom, ty birds. Víš, ptáci, to jako má tu kautára, to máš takové, zabíjíš ty ptáky. Ty nevíš? Ty neznáš?
0: No já nevím, já nemám tak starého tatu.
4: Celky ptáci na gumě a oni to pouští, to musí natáhnout.
0: No to hrají děti
4: a
0: naše.
4: No a oni různě tak vystřelili, tak náš tata ve 3 hodiny ráno slyším takový... Takhle. A jdu a tam tata kule u ptáku, rozumíš, ve 3 hodiny. Tati, jdi spát. Počkej, to dohraju a už mám 16. level.
0: 16. level má. No to má, když má 91, no. Švětě. Váňo, mám pro tebe takové malé překvapení. Jsi schopen přijmout překvapení?
4: No.
0: Pane majordome, prosím, buďte tak laskav. Totiž Váňa, nevím, kdo to ví, kdo to neví, je také vynikajícím hudebníkem. Prosím, neloudej se. No.
3: Prosím.
0: To je hezký dárek.
4: To je jako...
0: Ano.
4: Děkuji.
0: Ale jenom... Děkuji. Jenom za předpokladu, že na něj něco zahraješ, můžeš si ho potom nechat.
4: No, to si můžu nechat.
0: Jo.
4: Ježiš, hezký.
0: Jsme se složili. Prima
4: no,
0: a já.
4: Tak, já mám... Fakt jo. A co mám udělat jako?
0: No zahrát něco, kdyby zahrát. Bylo hotový.
4: Jak je ta písnička, jak můžel?
0: Prší, veselý je, beznaděje.

0: krásný. Kváňo, a to jenom nestoje.
1: Nestoje?
0: Nestoje.
1: A co?
2: Pojď tady.
1: Nestoje?
2: Já nedakujím.
1: Je...
0: Kváňo, tak co to bylo?
1: Nestoje?
0: Co to bylo, přátelé, na notečku lidovou a teď trošku jazzu.
1: Trošku jazzu?
0: Jak bych řekl, skladba, píseň Valašských potapěčů.

0: Děkuji ti, dobrý božáně, skafandr!
1: Vám, no to mám, kamarády. Ahoj, kamarády. Ahoj. Pan Pavel Zedníček.
0: Dnešním tématem, přátelé, jsou peníze. Údajně spousta lidí žije proto, aby byli nejbohatší na hřbitově. Co si o tom myslí náš další host? Uvidíme.
2: IQ na 140.
3: Je to určitě velký svéraz.
2: Kníl pod nosem, dlouhé vlasy.
3: Nálada a humor je neuvěřitelně mladý.
2: Příjemný melodický basbariton.
3: Vím, že hrál v mnoha skupinách.
2: Ve skupině Žízeň, potom ve skupině Jojo Band.
3: Určitě to byl žlutý pes.
2: Taky se jmenovali Toma Havk. To jim zakázali, protože to byly křižující střely, jo, americký.
3: Moje profese je kadeřnice. Ten jeho účest pro mě byl jako veliká výzva.
2: Při úpravě jeho vlasů do toho jsem mu nikdy nekecal.
3: Já s ním zažívám teda vtipnou historku pokaždý, když platí. On platí jenom polovinu z ceny, kvůli tomu, že má vlastně jenom půlku vlasů.
2: Můžu prozradit, jeho profesi je i novinář.
3: Vím o tom, že umí čínsky.
2: Je členem různých porod samozřejmě. Tím se stál možná ještě populárnějším než těma písněma.
3: Já nevím, že by měl nějakou přezdívku.
2: Říká se mu tak zkráceně OHA.
3: Ale kdybych mu ji měla dát jako kadeřnice, tak mu určitě budu říkat Cocker Spaniel.
0: Tak, kdo to je, prosím, major doma?
4: Navštíví nás velký svéráz a melodický sametový bariton. Učil se čínsky a do přípravy vlasů si nenechá kecat. Přichází žlutej pes, pan Ondřej Hejma.
5: Ahoj. Zdravím.
2: Volku,
5: máš
2: to tady skvělý, je to dobrý.
0: Tak dáme trošinku červeného vína.
5: Dáme trochu červeného, ano.
0: Tak.
5: To je šikovnej člověk,
0: to. Kokr španěl.
4: Tak já přidám trošku.
0: Tak.
5: To si teda Blanka odsere tohle, to ti říkáme. Kokr španěl, teda. Kokr
0: španěl.
5: Různý.
0: No ale to jsou různý, ty máš různý.
5: Blatníky říkají někde.
0: To říká Honza Kraus, ne? Blatníky, že máš. Jo, a jde přece ještě, říká ten knížák, říká o tobě, ten s vlasama...
5: To je náčelník, ten s dlouhými postranními vlasy.
0: Tak co si ty myslíš o těch penězích, důležitost peněz?
5: Hele, já znám dvě základní teorie. Jednu říká režisér Miloš Forman, který říká, že peníze osvobozujou. Že jo, můžeš to, či ono. A Karel Gott říká, že peníze uklidňujou. Obojí je pravda.
0: Jednou se mě ptali, jak se cítil, vy jste bohatý? Já říkal, ne, já jsem spíš zámožný. Zámožný, a paní redaktorka říká, co to je zámožný? Já říkám, no, že nejste chudý, že nejste chudá. A jak se to pozná, že jste zámožní, protože ta hranice mezi tou chudobou a jakýmsi tou zámožností
5: je... To tam je. No.
0: Měla by být. Říkám, v okamžiku, kdy přestanete svým dětem říkat hladové krky, jste zámožní.
5: Ano, to je to uklidnění právě, že přichází. No. Přichází to uklidnění, už nenadáváš dětem, že chce jíst, jako, že jo, normálně. Máš je rád a... Jsi celkově snesitelný.
0: Já jsem jednou ve Vladimírovi, když byl malej, tak jsem mu uřezal kousek bifteku. Doma jsme měli
5: oběd. Ty jsi mu ujídal.
0: Ujídal já. A on říkal, tati, kdyby to sní. Já říkal, ne, já ti ukazuji, co to je platit daně. Výchovně jsem to vzal. A teď mě zajímá ta, tak první knížka tvoje vlastně byla desi Nepál, Afghánistán, to jsou někdy 70. leta. Tam byl ten cestopis, je to
5: ano,
0: tak?
5: Rok 1976, autostopem do Nepálu jsme prostě vyrazili jako směr Bulharsko, Varna, pak jsme zapomněli zastavit a jeli jsme dál přes Turecko, Irán, Afghánistán, Pakistán, Indie, Nepál a pak zase domů.
0: A ta knížka vznikla potom. To jsi byl s kamarádem, nebo?
5: To jsem byl s jedním kamarádem, no. S jedním kamarádem z dětství. Jedním kamarádem z dětství, který prostě byl dobrodružný povahy. Mě by taková kravina v životě nenapadla. Jako já jsem vyšel jako školu a tak jsem si říkal, do práce půjdu, že jo, vydělal peníze. A jednou přišel a říkal, ty vole, pojď do Indie. Tak jsem jel, no.
0: Dobře, no, ale peníze musíš někde mít peníze, no.
5: Ty peníze, no, ty no. Říkáš správně tohle, to byl trošku problém, no.
0: Jak si vyděláš peníze?
5: Musíš prostě, když nemáš peníze, musíš snížit jako náročnost prostě. A to zas tam zrovna docela dobře jde. Tam, myslím, já jsem měl rozpočet $3 na den, americký.
0: Prosím tě, no ale tam se taky třeba můžou ty peníze ztratit, někdo tě může okrást, někdo tě může, já jsem...
5: Orient, no jasně, no. To je strašný, to je nebezpečí číhá, přátelé, na každém rohu. Na každém rohu číhá nebezpečí. My jsme přijeli třeba v Pakistánu do nějakého hotelu a co přijeli, tam přijedeš vlakem na nádraží a tam je 30 dročkářů, který se o tebe fyzicky rvou, bijou se prostě. Ne, je můj. A pak se tě zmocněj, do té dročky tě strčej, odvezou tě do svýho hotelu a tam tě okradou. Jako cestůvku bych asi nemohl mít, že bych prodával.
0: Počkej, a tebe se to by se dostalo?
5: Ne, ne, to bylo tak, že já prostě, že on tě ubytuje. A ty, konečně, sprcha. Zamkneš pokoj. Jdeš se vysprchovat na střechu, tam jsou sprchy na střeše. A vrátíš se a ty peníze tam nejsou. A teď si jdeš stěžovat, že jo, do hotelu a říkáš, tady jsem měl veškerý svůj majetek, jako, a teď tam není. A on začne lkát a říká, jaká ostuda, Aláhu, ty to vidíš. Jo, ten zloděj nebohého turistu okradl. Jako, jo, teď patřičně tak, jako.
0: Teatrálně,
5: a pak říká, no byla by tu jedna varianta, že bych ti já ze svého uškubl dětem nebohým polovinu té částky, tu ti dal, s podmínkou, že teda nepůjdeš na policii. Čili on ti ty prachy ukradne, pak ti jich polovinu vrátí a já jsem mu, přátelé, ještě poděkoval.
0: No to, hej, Andřej, může tě to i unavovat ta čínština tvoje? Ale stejně poprosím za nás, za všechny. Tady jsou i mladí lidé, kteří to nikdy neslyšeli. Kdybys zaspíval modrá je dobrá čínsky. On už ví, co po něm chci.
5: Ale ne, je to těžký přeložit do čínštiny tu písničku, jo. Lan lan de chu shi ci kumei lu goui. Rozumíš, teď to začíná. A ty přijdeš na ty, a přijdeš na ty pasáže, kde třeba se vyskytuje Mickey Volek.
0: Jo,
5: modrá jako vzpomínka na Mickeyho Volka, že teď prostě jedeš a Chungangweila Mickey Volek se řekne čínsky Mickey Volek, ale v prvním pádě, jako, víš, ne? Kdyby si mi řekl Mickey Volka, tak nevidí, o čem
0: nevidí,
5: je řeč. Vůbec jako... nevidí, o čem je řeč. Takhle jim je to jasný. Prostě. Lan lan de jen pang tjus jayang. To je ten slogan, to je ten refrén. Jo. Modrá je dobrá, už je to tak. Tjus jayang. Už je to tak.
0: No. Tady se zmiňovali o tom, že máš IQ 140. Já mám IQ, že ani nevím, jestli to je hodně.
5: IQ 140, no to je pravda, no. To byla taková soutěž, jo, na jedný nemenovaný televizní stanici prostě, kde já jsem nikdy předtím ani potom žádný testy nepodstupoval, nic prostě, ale tam jako se staneš obětí prostě, že jo, nějakého pořadu, tak ti tam prostě veřejně změřej IQ, to je neuvěřitelný, jako jo, to je, jako kdyby se veřejně ukazovalo, já nevím co, že jo. Takže to bylo krutý, ale já jsem nějakým nesmyslným řízením osudu prostě tu soutěž vyhrál, jako. Teď jsem si nadělal spoustu nepřátel, já jsem porazil Mirka Topolánka ještě než byl předseda vlády, rozumíš, a to v přímém přenosu, jako
0: třeba
5: jo.
0: By bylo předtím,
5: chudák Leoš Mareš byl asi čtvrtý, prostě, byl hrozný. A mě to trošinku vrtalo hlavou teda, jako. No. Páč, jako já si o sobě nemyslím, jako že jsem blbej, jo. Ale že by to bylo nějaký vítězství, teda to jako, to zase taky jako nevím, jo. A pak jsem na to přišel. Oni tehda brali různý jako kritéria a jistá bonifikace byla, že seš starý. Jako, jo. Čím starší, tím blbější. Tak jsme dostávali procenta navíc. A tím jsem se přes toho Topolánka dostal, jako, no. A o Leošovi nemluvím ani, jako. Na to, jak je starý, není zas tak blbej, to znamená v podstatě.
0: Nechápu, když se mají nějaký trojuhelníky vejít do...
5: Ty jsou nejtěžší.
0: Když se mají trojuhelníky vejít do nějakého čtverce, mě to prostě nejde do koule.
5: Mně taky ne, já to jsem přeskakoval, já jsem to měl na těch početních řadách, jako ta matematika.
0: To ti šlo.
5: Z toho golfu to máš, to sčítání těch ran, to je v podstatě to samý úplně. To mi šlo rychle, jako to bylo dobrý.
0: Jak vznikl název Žlutý pes, jak jsi ho vymyslel?
5: Žlutý pes jsem bohužel nevymyslel já, to vymyslel můj kamarád Ivan Hlas, s kterým jsme tehda skládali nějaký písničky a zakládali jsme pořád nějaký kapely a tak dále, ale víceméně jsme tvořili, přišli jsme vždycky k němu domů ráno, jako přinesli jsme prostě těch 20 lahváčů a začali jsme tvořit. A nějak nám to ten den nešlo prostě, jo, bylo to takový mrtvý, jako měli jsme nějakou muziku, ale ten text tam prostě nebyl. A Ivan říká, no tak to se přeci dělá v Americe tak, že se jde k oknu, tam se otevře to okno, kouknu ven a podle toho, co vidím, napíšu tu písničku. A to se skutečně stalo, protože on tam viděl normálně žlutýho psa, šel teda v Břevnově po ulici takhle do hospody, tam někam takový klasický. A tak ta písnička jako se složila hned a podle té písničky se jmenuje ta kapela. Protože jsme šli na nějaký festival a neměli jsme jméno, tak jsme to prostě nazvali podle toho. Takže podle psa žlutýho v Břevnově.
0: Ty jsi slavný ještě jiným způsobem, to znamená, to je slavný tím, jak daboval první videokazety, které chodily v roce 75-76. To je ten jeho hlas, který mnozí z nás si pamatují. Dokonce daboval jenom Sylvestra Stallona, ale ty jsi taky daboval. 9,5 se byl takový známý erotický film. Ty jsi daboval prostě i to porno. A to všecko pro peníze. Že jo, je to tak.
5: Ty tady ze mě uděláš prostě prodejnýho dabéra porna, prostě nějakýho úchyla, který tam funí do mikrofonu za peníze, jako.
0: No a kolik jsi dostal za kazetku?
5: Ne, já samozřejmě tohleto já poslouchám celý život, že jo, tyhle ty špinavý, podpásový útoky prostě. Ale odrážím je
0: s bravurou
5: sobě vlastní, protože mám důkaz, že to není pravda.
0: Zbyly ti ještě nějaký peníze z toho období.
5: A ten důkaz spočívá v tom, že pornobolku, já nevím, jestli to víš teda, jo. Podle mě to nevíš teda, ale porno bylo vždycky v němčině. Já. Náš to.
0: Jo, prostě. Už bude slyšet ten hlas. Nikdy ne. Jsem to neviděl.
5: Ne, no vidíš,
0: to německý porno, ale už bude slyšet ten hlas.
5: To bylo.
0: Já.
5: To bylo prostě v němčině a já německy fakt netlumočím.
0: Rozumí, co je já.
5: Pasivně, jako pasivně. Ne, prostě to šlo mimo mě, na to byli jiní specialisti, kteří uměli daleko líp chrochtat, jako daleko líp prostě funět a tak dále. Já jsem se soustředil na Woodyho Allena, rozumíš, na tyhle ty věci a Sylvester Stallone občas taky prošel, že no.
0: 29,5.
5: A tak rozumíš, tak to byl normálně tehdy komerční trhák, že jo, tam se sice trošku funělo, jako tam. Nemůžu říct, že by se nefunělo úplně, ale v zásadě to byl takový dialogový film. Jako já jsem neměl rád ty pauzy, jako když se nemluvilo, víš co, což je porno a střílečky, že jo, tam se nemluví
0: půl
5: hodiny. To usínáš, že jo, samozřejmě u takového překladu potom. No.
0: Erotiku, ano, porno, ne, ale nejraději romantika.
5: Romantika, to se
0: nejde. Ondřej Hejma.
5: Ano.
0: Jak říkal Henry Ford, a ten o penězí něco věděl, kdybych měl v kapse 5 posledních dolarů, 3 z nich bych věnoval na reklamu. Uvidíme, co si o tom myslí náš další host. Prosím o vizitku.
6: Host je, řekl bych, energická, veselá, trochu ješitná, ale v každém případě velice vtipná. A co mě znervozňuje, teda zvlášť při osobním kontaktu, že je strašně pracovitá. Ona si dá prostě obložený chlebíček nebo jednohubku a během toho zjistí člověk, že napsala x věcí, vyřešila x věcí a x věcí ještě zahrála nebo odmoderovala. To je teda neuvěřitelný. Dostala Českého lva, myslím, že 2x televizní cenu TT. Vůbec, ona je strašně ceněná. Co na ní nejvíc obdivuju, asi je její energie. Ona je tu na nějakým večírku, tu na nějaké společenské akci, tu na nějakým natáčení. Já jsem jí říkal, kdy vlastně píšeš? A ona mi řekla, v 8 hodin ráno. To bylo všechno. To je zase jak s tou jednohubkou, jo? Dá si jednohubku a má to všechno napsané, má to všechno zahrané, vyřešené a jde na večírek.
0: No. A kdo to je? Prosím, major doma.
4: Během jednohubky člověk zjistí, že napsala x věcí, když má vše vyřešené, jde na večírek. a proto i k nám přichází zde do dobré společnosti Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská. Prosím. Já už tě tady vyhlížím.
7: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Já taky. No nabízíme. Nabízíme trošku. Vínka, ten o tebe velmi hezky hovořil.
7: Mě tam nejvíc zaujalo, že to vypadá, že jsem živa z jednohubek.
1: Tak, krásně. Na zdraví, ahoj. Na zdraví, přátelé, na zdraví. Milan Štangler, jaký on je při natáčení? Ty jsi byla...
7: Milan při natáčení, nervák.
1: Autor, nervák.
7: Je nervák, no, teď on je tady si vždycky... Já to mám teda taky, teď nebudu to dělat, ale že si takhle točí ty vlasy.
1: To já ale jsem... není tak kudrnatý jako ty. No, asi míň točí.
7: Míň točí a má tady taky úplně lisiny z toho, jak si to... A to po natáčení třeba díky za každý nový ráno, to prakticky neměl vůbec žádný vlasy.
1: To si vytrhá. No,
7: a já jsem dělala tam takovou supervizi na filmu a...
1: To ty jsi napsala ten scénář.
7: Ano. A při natáčení jsem byla, jako ta supervize. A dorozumívala jsem se s asistentem režie často. A Milan to strašně jako sledoval, naši hru očí a tak. A jednou na mě řval, že si něco myslím. Víš?
1: To nemá rád, když si někdo něco myslí.
7: To nesnášel, když si něco myslíme tam s tím, ještě s tím asistentem.
1: Jo.
7: Takže se... nervák, ale na lidi je, byl mírný a hodný.
1: Na lidi je hodný. Já mám takovou otázku, kterou jsem vzal z té vizitky o tobě vlastně. Jak ten, jak...
7: Ješitná, říkal, že jsem.
1: To, já jsem se bál na to zeptat.
7: Já to asi tomu teda, to si s ním musím ještě nějak prodiskutovat, protože to ješitná, co já jsem jak...
1: Nezdá se ti to, že jsi ješitná?
7: No tak třeba jsem ješitná, to vždycky ten druhý tě vidí jako... No tak asi jsem určitě ješitná,
1: no, ale
7: co to má co říkat do televize, blbec, že jo? No.
1: Ty jako scénaristka, vztah scénarista, režisér. Se Štandlerem jste to tvořili spolu, nebo si napřed to napsal a on potom se k tomu vyjadřoval?
7: Většinou... S Milanem to bylo tak, že já jsem něco napsala, pak k nám chodil Milan, byl prakticky u nás jako bydlel. To si pamatuju, že jednou volal můj muž ze své práce a volal mě ještě na domácí linku a vzal to Milan a říkal, že jsem ve vaně. A mýmu muži to připadalo naprosto normální, no ale vůbec to, my jsme Milan opravdu absolutní kolegiální, velmi přátelský vztah. A s Milanem to bylo, že Milan teda přišel, tam si set a teď jsme si něco říkali, pak šel Milan na záchod, tam byl tak 2 hodiny, pak trošku spal, pak trošku usínal, pak jsme si udělali jídlo, pak šel Milan na toaletu, tam byl asi 2 hodiny, my tam máme časopisy a knížky, tam byl dlouho, pak já jsem zase mezi tím napsala, co jsme si jako vymysleli a řekli, pak zase přišel, pospával a pak pospíchal pryč. A to několik měsíců.
1: Takže takhle to vzniklo, takže by byl velmi důležitým,
7: spoluautorem. Byl důležitý, těch pár vteřin, co tam spolu zažili, byli báječní.
1: Já jsem pochopil o režisérech, já vím o režisérech mnohé. Já jsem to pochopil o paní Pantučkové, která říkala, paní režisérko, když jsme točili to Dědictví a tam paní Pantučková hrála tu moji tetu, paní režisérko, na mě neřvěte, mám 83 roku, já to nemám zapotřebí. A Věra se tak stáhla. A pak za 14 dní paní Pantučková řekla, ale ať ona si zahrle, já už jsem to pochopila, ona je blázen. Tak je to obsaženo. Henry Ford řekl tady tu větu, kterou teď budu opakovat, že by z $5 3 by dal na reklamu a 2 by si nechal. Dala by si
7: většinu. Ze starý doby ještě je Ford, čo? Teď je to tak 4,5 na reklamu.
1: Co, ty jsi chtěl něco prozvonit?
4: No, já jsem se chtěl
1: právě... No teď mám právo se zeptat.
4: Jo. Zeptat. Vy jste teď zaběhli trošku do psychologie, ale nás zajímají ty peníze dneska. Tak jsem se chtěl zeptat, tak scénáristka, spisovatelka, herečka nakonec, šéfová časopisu a tak dále, která z těch činností, abych tak řekl, je nejlukrativnější, která nejvíc, to by nás zajímalo, nejvíc, tak říkají, sype.
7: To je hezká otázka, děkuju. No, já takhle, jak to Arnošt vyjmenoval, víš, tak hned je mi z toho smutno, protože si uvědomuji, kolik těch maličkých rybiček já musím ulovit, abych si naplnila korítko. Ne žádnou pořádnou rybu a mám vystaráno. No, já se musím pinožit, lovit jak šílená. Prostě nemůžu říct, co je lukrativní. Ono to pak, se člověk může žít docela dobře, když toho má jako hodně. A když to dokáže, a pak se to spojí vlastně.
4: To je možná tím ukrajinským původem taky. Protože já jsem neslyšel ještě ukrajinský vtip o penězích. Existuje něco?
7: Já myslím, že neexistuje, že oni nikdy tam žádný prachy neměli. Takže,
4: no, to je ono.
7: Že vůbec... To tak já, ano, ano, já vím ukrajinský takový přísloví, bylo oblíbený mýho otce. Ono to taky souvisí s penězma, bohužel. Ale můj otec říkal, kdyby měla klobása křídla, tak by to byl nejkrásnější pták.
0: Ono je to taky relativní, víš, ono je to relativní, ono se to různě přesouvá. Tak je to v tom, jak to jede v tom kupe a teď, a vy děláte co? A on říká, já jsem inženýr chemie a vy jste co? A on říká, já jsem Bůh. On to, Bůh, to snad přeháníte. No nepřeháním, já jsem Bůh. Jak to chcete? A on říká, to je jednoduchý, podívejte se, pro mě třeba 10 milionů korun je koruna. A 1000 roku je vteřina. Bůh. A on říká, no tak když je pro vás 10 milionů korun koruna, no tak mě dejte tu korunu. Těch 10 milionů. A on říká, počkej vteřinku. Prosím tě, no pardon.
7: Jak Arnošt říkal na ty Ukrajince, tak vím, že otec mi jednou řekl, co vznikne křížením prasete s včelou.
0: To nevím, jak to... No.
7: Typický Čech. Pracovitej, ale svině.
0: To je krásný. Jiří Suchý má nádherný, k nádherný bonmot. Včela je nejpracovitější tvor na světě. Poněvadž, když se na něco vybodne, musí zemřít.
7: No.
0: To je velice chytrý, to si velmi často připomíná. A tak se dostáváme volně k tomu tvýmu. Ty jsi před Bohem velká parvenka, ono by se mělo říct parvumen. Mm-hmm. A to menka...
7: To je hezky, jsem neslyšel.
0: Parvumen, by bylo, to je teď novotvar. Tak ty jsi velká parvumen.
7: Ano, kdo neflámuje, stárne.
0: Ano.
7: Takhle já volám svým kamarádkám, když nechtějí někam jít, tak jim říkám, stárneš sama doma.
0: To je krásné.
7: Se hrozně boje, jako víš, a hned jdou, když se jim nechce.
0: A jdou.
7: Můžete... No jo, jdou, nemůžou stárnout doma.
0: To říkal jeden Francouz říkal taky, já jsem si zakázal stárnout. A když jsem doma někdy takhle sám, tak zavřu všechny dveře a okenice a tak se trošku zastárnu. Co si Halina, no...
7: Otec říkal, povinností člověka je se bavit.
0: Tak, to je hezký.
7: A to je hezký.
0: Teď co si myslíš, Halino, já jsem četl s tebou mnoho rozhovorů a tam hovoří na jednom místě o plastické operaci. Že Žeš, uvažuješ, neuvažuješ, nevíš. No.
7: I ty se mě ptáš, Volku,
0: na
7: plastiku.
0: Já se tě ptám na to, lidi to zajímá, co pak mě. Co pak já bych se neodvážil.
7: A nebo ty máš, až, no? Lidi to zajímá, jestli co já si mám nechat uříznout, jako?
0: No, no to nejde.
7: Bych se nedoplatila. No, ale je to otázka těch peněz, máš pravdu, s těma plastikama.
0: Když mluvím o penězích, no vlastně, ty se vrátí na to téma, no, stojí to, já nevím, kolik stojí obličej dneska.
7: Obličej rovnou od hlavy. No, moje matka mi tuhle řekla, při pohledu na nějakou fotografii, si prohlížela starý, tak řekla větu, bože, ty jsi byla hezká. To už si ani nepamatuju. Možná se mě ptáš správně na tu plastiku.
0: Jak to jako bereš? Tak. Filozoficky. Že někdo se nechá předělat.
7: To já filozoficky nemůžu pojmout, že si myslím, že si každý asi dělá absolutně, co
0: no
7: chce.
0: To je pravda.
7: Jestli chce vypadat jako prostě, nevím co, myš, tak ať vypadá jako myš, jestli chce vypadat jako Batman, ať vypadá jako Batman. Mně osobně
0: pořád jsme u myši.
7: Zřejmě, když moje fantazie nikam dál nejde, mně to je osobně úplně jedno. I chápu spoustu žen, že prostě to potřebují pro svý sebevědomí a samozřejmě o tom taky přemýšlím. Já spíš přemýšlím takových těch, co bych si kde měla nechat jako od... A víš, a v tom si to uvědomuji jako spisovatelka, že je to nesmysl. Já budu hrozně pracovat, vydávat tu energii, lovit ty malinký mřenky do toho nenasytného nějakého kýble. A až budu, je ulovím a budu na to mít, tak půjdu a řekne, a tady mě tohle uřízněte. No, to je přece blbost.
0: Ty všecky, no. Alina Pavlovská, a já přesto, toto je to místo, kde bychom mohli ukončit náš krásný rozhovor. A já přesto tě požádám na závěr.
7: Ano.
0: O pověstnou tvou nějakou radu, ať už o penězích, či o chudobě. Jseš připravená
7: jo,
0: nějakou
7: no,
0: radu dát? Přemýšlíš?
7: Přemýšlím, no.
0: Takže to znamená, přemýšlím. Že se díváš skrze mě?
7: Dívám se, ano.
0: Tam vidíš něco?
7: Nemůžu říct, to blbá vůbec ne, jako mimo, jako naopak.
0: Co se díváš, právě říkám, skrze mě, ne na mě.
7: Ale tak mě napadlo, jak jsme tady se bavili o těch plastikách, tak mě se to tak mimo, jako okamžitě zřejmě spojilo s nějakýma zlatokopkama. A to není rada, to je takový, jako, že by to mohl být takový povzdych zlatokopky. Moje slzy jako hrachy vysuší jen tvoje prachy. To si myslím, že by tak mohlo
0: sedět. To je krásný.
7: A pak mám takovou jednu revoluční. Když máš prachy fuč, tak udělej puč.
0: já mám, ty mě napadlo krásný. Nepůjdu já za jinou, budu pařit s Halinou.
7: Jestli tě ještě můžu vzít za slovo tady s tím, jo, tak to mi konvenuje s tím, že řeknu, žádný nápad není hloupý, pakliže ho někdo koupí.
0: Halina Pavlovská. Jak řekl Oscar Wilde, mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, tak jsou si tím jisti. Co si o tom myslí náš další host? Prosím, vizitku.
8: Moje profese patří k zvláštním, relativně moderním. My vlastně furt to úplně přesně definovat neumíme, ekonomii. Já sám ekonomii považuji za vlastně zkoumání vztahů mezi lidmi, z nichž některé jsou vyjadřitelné čísly. Peníze například. Já jsem své dětství prožíval ve Finsku, tam jsem žil od svých 4 let do 10. Co se týče mých prvních zkušeností s ekonomií, tak to bylo vlastně v Dánsku. Seriózní práce ekonoma jsem začal dělat s nástupem do kanceláře prezidenta Václava Havla, když jsem to tam měl za povinnost. My ekonomové jsme taky trošku pomatený tím, že jak se potkáváme mezi ekonomy, tak mají takový pocit, že všichni ví, co to je HDP a DPH, derivace a Lagrangiana, nějaký matice. V momentě, kdy se ta ekonomie od tohoto dostane a právě se spojí nebo políbí, chcete-li, s těmi jinými obory, tak si myslím, že opravdu dokáže být velice krásná a zajímavá.
0: No. Takže, major Dome, uveď našeho dalšího hosta, děkuji.
4: Přichází autor ekonomie dobrá zla, doktor filozofie, pedagog Tomáš Sedláček.
0: Doktor filozofie. Já vás tady vítám, prosím. Tak, trošku vína, prosím. No jo, to je ty pojmy DPH, HDP... Nebo VIP, já vím, co je VIP, to je very important polivka. Tak. Takže na zdraví.
9: Na zdraví.
0: Tomáši, na zdraví. Na zdraví, přátelé. Ale já využiju vaší přítomnosti tady, no tak. Index PX 50, jo? Člověk usíná, nějak to kleslo. Člověk se probudí, už to zase stouplo.
8: Tak to v lepším případě.
0: Jo, že to...
8: Raní stoupání.
0: No, ale co to znamená? Co to znamená? Ne, přiznejte se, nebojte se přiznat. Co to znamená? Index PX 50. Jediný to víte. A my furt rád, nebo rád nám říkají...
8: Oni to říkají vždycky ve zprávách, na konci zpráv. To si myslím, že jako zaklínání, aby...
0: Když stoupne, je to lepší.
8: Měl vždycky. To je takový index jakoby hodnoty vlastně český, řekněme, ekonomiky, nebo který jsou reprezentovaný významnýma firmama. PX se měří od roku 94, tuším, a jde to nahoru a dolů. Začalo to na 1000 bodech. Vždycky, když je nějaká krize, třeba ruská krize, když byla na konci 90. let, tak to kleslo na 320, pak to zase jde nahoru.
0: Jsme nějak přežili rychle tu ruskou krizi.
8: Vždycky ty krize jsme, jedna krize za druhou, no. Ale teď jsme zase naspátek na tisícovce, takže jsme zhruba před těmi deseti lety.
0: A to potom je, DPH, to je daň z přidané hodnoty.
8: Se jednou stalo, že jsem byl na židovské obci na nějaké diskuzi a jeden velice vážený rabín, už teda jaksi staršího věku, se mě ptal, že příští rok se má zvedat HDP o 3%. Pardon, právě DPH. A já jsem říkal, teď jsem začal rychle šrotit. Říkám, já o ničem nevím, že takový. A jestli on třeba pán nemyslí HDP, což teda zrovna se mělo tak nějak zhruba o ty 3%. No a nechtěl jsem ho urazit, tak jsem říkal, ano, DPH. Většinou se tomu říká teda HDP, ale důchodový, jak je to, důchodový produkt hrubý bude, no HDP je hrubý domácí,
0: domácí produkt,
8: takže
0: já mu musím pomáhat nakonec.
8: Co se v té České republice vyrobí za ten rok, 30 tanků, 18, já nevím čeho, letadel, tak to se sečte. A to je potom HDP.
0: Jo,
8: a DPH je zase daň z přidané
0: hodnoty. Daň z přidané hodnoty, tak. To taky nerozumím, že něco prodávám, musím za to zaplatit.
8: Když něčemu přidáte hodnotu, tak se to daní jako v životě.
0: Jo. Takže DPH to je vlastně jako, že se daní, jako když se opiju, tak mám kocovinu.
8: Tak to je, to je DPH, ta daň je ta z té přidané hodnoty.
0: To je daň z toho opití. No, Rodo, takhle, když to vysvětlíte, tak já začneme rozumět.
8: Vidíte to, žádný čísla, žádný...
0: No, to je nerv.
8: ...věci, no. To je snad jediná vtipná věc, co se týhle vládě povedlo, to, ten název. Jdeme na nerv.
0: No a nerv je národní...
8: ekonomická rada vlády.
0: Rada vlády, jo. Vy radíte vládě, co má dělat, a vláda vás reflektuje, nebo... Vidíte, já si hovořím s věcem a už reflektuji.
8: Používáte cizí slova.
0: Vás poslouchá.
8: Poslouchá, ale to je občas tak všechno.
0: Když víte vy v tom nervu, že by se to mělo udělat tak, a oni to udělají tak, nebo dokonce i tak, no tak musíte být naštvený trošku, ne, na ty politiky. To nedělají, jak jim radíte, protože vy jste odborníci. Když mi někdo řekne, prosím mě, ten kůň kulha na zadní nohu, protože ztratil podkov, tak já ho dám podkovat.
8: No, ono jako ta představa, že tomu někdo úplně rozumí a ví, co se má dělat úplně přesně, je taky taková...
0: Jo, a hádáte si, vy se i mezi sebou, třeba jeden řekne víc zdanit a víc zdanit.
8: No, to zdanit. Je jako taky trošku náboženství nebo víra, někdo tomu věří tak, jiný tomu, nebo jiná tomu věří jinak.
0: Já věřím spíš vždycky těm chytrým lidem, který říká, nezvyšujte ty daně. A nebo já, protože já už jsem taky unavený z toho poradáš, už jsem to řekl, kdy... Nedávno jsem říkal, lidi, plaťte daně, já už to sám neutáhnu.
8: Puste. Puste a pijte alkohol, protože to je velice prudce daněná komodita, takže chcete-li pomoct státnímu rozpočtu.
0: Tomu taky nerozumím. Zakazují kouřit všude. Přitom jsou mají nejvíc peněz.
8: A tak víte, jak to je, když politik něco doporučí, tak to funguje naopak, a když něco zakáže,
0: no,
8: tak...
0: Myslíte, že se tím naopak víc...
8: Podezírám to z toho.
0: Fakt?
8: No.
0: Opravdu?
8: Myslím si, že jo.
0: Já vím, že spousta lidí přestalo mít okolí kouřit, protože...
8: Jenom kvůli tomu, že je napsáno, že to škodí zdraví.
0: No, ale že musí ven z budovy a že jim je zima a umírají na chřipky. Že se venku nakazí a tak...
8: To by měli dávat úplně na všechno, tyhle ty nápisy. Na auta, na nože, na sirky. Kdo žije, umírá předčasně.
0: Život vám zaručuje jistou smrt.
8: No a vy jste vlastně... jednou jeden Američan,
0: pardon. Ano, velmi rád si vás vyslechl ještě jednou.
8: Tady máme umrtnost.
0: Ještě jednou, jako... Nepřišel za váma někdy nějaký Američan?
8: Přišel za mnou jednou takový Američan a ptal se mě, jakou tady máme umrtnost v Čechách. Já jsem říkal 100%.
0: Já když se na vás vidívám, tak vlastně vypadáte, opravdu vypadáte jako Severan, vypadáte jako mezi Švédem, tam nějakým Norem. A navíc vím, že jste vlastně prožil 5 roků života, že jo, ve Finsku a potom jste žil v Dánsku. Takže tam jste zapadli mezi ty místní děti, jako dítě jste tam.
8: No, přitom táta je z Vinohrad a maminka je z Handlovej.
9: Takže jako v krvi to nemám, já jsem teda nějak moc nepátral, takže z té věci není úplně dobrý se ptát do detailů, odkud je ta zrzavost. Nicméně jsem Čech.
0: Oni říkají, že zrzaví mají...
9: Teď je to důležitý,
0: mají,
9: jo?
0: Teď... Jste slyšeli, že zrzaví mají v genech kmeny, které byly... Ale tehdy vlastně no, to nebylo, to bylo asi možná, no, že to že jsou to lidojedi.
9: No, nevím nebo, o tom, nikdy jsem to neskoušel.
0: Nebo řeknete někdy ženě, dneska na tebe mám chuť. A to z toho Slovensko, to je pěkné bábetko, je dobré.
9: No taky se říká, že někoho žeru, že jo?
0: Ano, ano, no, ale to jsem četl, že nějaký gen tady, to není důležitý. Teď jsme u toho
9: Finska. Já mám v sobě gen kanibalismu.
0: Jak se na mě díváte,
9: tak... Ano, dívám se na vás takhle.
0: A jak já se dívám na vás zase.
9: Taková no, smažená polívka.
0: Jaký to bylo v tom Finsku pro dítě?
9: No, Finsko bylo senzační, protože to bylo něco úplně jiného, než tady v Čechách.
0: Vy jste tam byl od choli, od pěti do...
9: Od čtyř do desíti.
0: Od čtyř do desíti.
9: Tatínek pracoval pro český aerolinie, takže my se takhle jako lítali s ním. A tam jsem se naučil začátky teologie a začátky ekonomie, protože Finům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že v Čechách všude všechno stojí stejně. Stejná Coca-Cola stojí, kromě teda vysokohorských přirážek, ale to jsem se nechával až pro pokročilé kurzy. No a naopak Čechům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že ve Finsku ta stejná hračka stojí v některých obchodech více a některých méně. A jo. Mluvím plynule finsky na úrovni desetiletého dítěte, kde mi moje finština zmrzla, protože od té doby jsem jaksi nepraktikoval. Takže teologickou, filozofickou, ekonomickou diskuzi ve finštině nezvládnu, ale v Hvězdní války, fotbal a která holka je blbější, umím ve finštině.
0: Jak se řekne třeba, která holka je blbější, vím.
9: Mika, ty to on paha.
0: Blbý je paha, jo.
9: Taková špatná.
0: Jo. A vy jste, a Dánsko, potom jste byl v Dánsku, a Dánsk něco umíte ještě? Nebo?
9: Lid, kun lid. Já je förstår, jag kan inte tell. Což znamená, že rozumím, ale neumím mluvit.
0: Jo. Na Finska,
9: ty jdete... Ale zase naopak češtině nerozumím, ale umím mluvit.
0: A jdete někdy Prahou nebo Brnem a jste vděční za každého Fina?
9: A Finku.
0: Finky jsou hezký, nebo Dánky jsou hezčí. Brnem a jste vděční za každého Fina?
9: A Finku.
0: Finky jsou hezký, nebo Dánky jsou hezčí, ne?
9: Dánky jsou ještě Finky málo kdy. Finky jsou

0: Mí aspoň?
1: No teď jsem slyšel jeden dobrý, ale většina lidem to trvá tak 2-3 vteřiny, než jim to dojde. Můžu?
0: Zkusme.
1: Tak jsou jenom 3 druhy ekonomů, jeden, co umí počítat a druhý, co neumí. Dobrý?
0: Ještě mě to dochází zatím, tak...
2: Vždycky, když mluvím s někým, kdo někde někdy byl, vrátil se, má zkušenost z jinou zemí, on se o nás, přátelé, nevyjadřuje dost lichotivě. On říká pořád, vy si stěžujete, co vám tak zase moc chybí, teď se podívejte kolem sebe, podívejte se za hranice na východ a na západ. A co si o tom myslíte vy?
1: Já mám Čechy rád, já mám Čechy považuji za velice vzdělaný národ, taky tady proto jsem. Máme jistě své chyby, ale to má každý národ. A to nadávání, to je taková česká vlastnost. Já myslím, že národní tragédie by byla, kdyby nebylo na co nadávat. Dokážete si představit ty hospodský keci, kdyby nebylo na co nadávat, že bychom třeba říkali něco hezkýho?
2: To je člověče, to poslední rozhodnutí
1: ten
2: vlády.
1: Ten ministr to udělal skvěle.
2: To poslední rozhodnutí vlády, víš o tom, to je nádherný,
1: ne, člověče. Para,
2: to
1: nám
2: tak jsem... ulevilo všem. A naše babička je důchodkyně, najednou 3x větší důchod, a takhle dostala. Ona říká, co s tím budu dělat? Já říkám, dej to dětem. A ty děti si vydělávají tím, že chodí do školky. No. Člověče, a teď se z index PX 50 se zvýšil takovým způsobem, že normálně i nerv se z toho posral.
1: To my sice děláme, ale nesmíme to přiznat.
2: Takže přátelé, děkuji. Tomáš Sedláček. Díky, přátelé. A to je, přátelé, všechno. Závěrem bych připomněl výrok G.D. Shawa. Koupit si psa, to je jediný způsob, jak si koupit lásku za peníze. Z divadla U22, Uhřímě vsi, naschranou.

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec,

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s tou musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií. Asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušeb na 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne: vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel, a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně: ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle, to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na Flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trévisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podláz, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ale je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ptá se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezničková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mě rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Donach-Chose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu stražmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba Jsem líp, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc z tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Je pak helmu dolů, čověče, to ona po tím naznačuje, rozumíš, že ten Chose je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten Chose je ve službě. Rozumíš, on taky ten poklesek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když se k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve Středoslovenském divadle Vo zvoleně
Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici, poboční závod 001. Činohra zvon Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici, poboční závod 001. Činohra zvolen.

Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jak jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, nashledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, doviděňa, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pál, ne, sadkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodových domčekov pre pôdohospodárov.

Párou, který mě bydlí já. Malo 2 roky už se s tím malo začat. My jsme nespravili ani len figu. A teraz on přijde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budoucí sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. A ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si bol skoro 5 minut prišiel, tak si si mohol sám ten hlas vypočuť. Veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten človek. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, dones Shannon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, lani, marci som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili, chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedneš tě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockýho oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o 2:30 ti vravím, ale Marta, a ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bací do telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Nohejl, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývězky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkaly se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si přecevzal. Příliš brzy podlehl půvabům Lojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Vědělo se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadilo. Sodoma a Gomora byly proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček proslulých fotografií od Nohejla. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigád dali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh Kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme na očích ty zhýralce a můžeme ji zasáhnout. Překročilo-li to míru vkusu. Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po noční dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávěj, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení Zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomně. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti, že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhnem se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén, hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Márně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Loizis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Nohale, těsně sledován lehkonohou Loizis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Nohale dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Loizis obdržela knihu Jak se kalila ocel. A třetí v pořadí, starostův synek Oslizlo junior, přijal z Baruchových rukou lešetinského kováře. Spokojenost byla všeobecná. Ještě večer se konala v kovárně schůze nově zvoleného svazáckého výboru a v obci začal nový život. Příští neděle byla zasvěcena železu, týden na to se plnil Fučíkův odznak. A jednou za měsíc vždy Baruch pořádal hrátky mládeže a tehdy přimouřil oči a mládež si drobně zalumpačila. A když Baruch vystrojil Loizis a Nohejlovi první svazáckou svatbu, utrousil zamračením pokladník myslivec zvaný Kasanova před Národním výborem. Soudruzi, zapomeňme na mou minulost. Pak vzal rýč a nesměle zahájil akci Z. Po 2 hodinách se zahambeně otočil a s tváří plnou spokojenosti z vykonané práce dodal. A chcete-li mi udělat radost, říkejte mi, prosím, Timure.
1: Udřený víkend. Tak už je konečně ten šílený víkend za mnou. Tak jsem se už dlouho netěšil do roboty. Robi v patek na šiště kvokali, že má být přes sobotu a nedělu pěkně. Hned jsem důmal, že bych cosi podniknul, bo to je možná poslední fajný letní víkend. Chvíli jsem zvažoval, že bych zrobil cosi pro zdraví a vylez na jakýsi kopec, nebo možná bude lepší vyjet kajsik na kole. Kolo buty by tež nemuseli být zle. No a taká fajná hospa ze zahradku by tež nemusela být marná. Banda z Hrabůvky mě už dlouho laká do Dakoty, že prý to tam nepoznám. Tuž, že bych zašel. Nakonec to odpoledne rozhodnul Erich, který mi stručně pravil, že třeba zas oprašit rezavé kolo a zítra se valíme na Moravku. Ani nevím, jak se mu to odkýval. K večeru už jsem zas vymýšlel, jak jste ho ven, ale přitím jsem dal olejoval kolca a leštil ram. Přeslechnul jsem asi tydlifon, bo jsem tam pozdější našel nepřijatý hovor od mamy, alebo mi bylo jasné, že to bude zas bez tak o zahradě, radši jsem nevolal zpátky. Chvíli jsem se čučil na ty vyvolené, ale mám potom vždycky nepříjemný pocit, jak se čistím zuby a robím na sebe ksichty do špígla, tuž jsem to radši vypnul. Ráno, jen jsem začnul chystať baťoch, už mě Erich prozvaňal. Abych rozhýbal zhnilé tělo, znes jsem tu svoju Ukrajinu po schodách. Chvíli jsem dole spočnul a předstíral, že se rozcvičuju, bo mě to jaksi zmohlo. Erich vyrazil a já ve vleku za ním. Už u makra jsem ho začnul v duchu proklinať, čemu jezdím s takým pajtašem pohlupavým, který jezdí do roboty v žlutým trikotu a zdá se mu o lancovi. Jak už byla mezi námi špara, tak ze 4 kilometry docvaklo mu, že nestíha ma zpomalil. Trošku ironicky se mě zoptal, jestli náhodou nechcu doprovodit na nejbližší nádraží, že bych zbytek dojel vlakem. Vymluvil jsem se, že jsem poslední dobu jakýsi zgychany po rozchodu ze Zdenku. Toho zaujalo, bo se zařadil vedle mě a ignoroval šoféry, kteří jezdili kolem a trubili jak nadržený jelen. Tuž to mě překvapilo, bo na také pajtaše vždycky nadává. Tuž jsme chvíli jeli rám vedle ramu a já jsem mu líčil naše společné dni, jejího čokla, naše hadky a nakonec toho ramba. Asi ho to celkem zebralo, bo potom jel kus cesty dost otřesený, ale možná to tež bylo tím kamionem, co ho malem srazil. Výlet byl fajný, fajně jsem se pročistil hlavu, akurát Erich měl pravdu, že jsem už dlouho nikde nebyl, bo dať se na oběd smažák a hrancle može na cyklovýletě v polovině etapy NM CIP. Nohy mi potom stěžkly, jak nepohodlnému podnikatelovi, a měl jsem co robiť, abych vůbec dojel dom. Erich mě potom ještě lakal na jedno, ale já jsem tak zesednul ze sedla a malem jsem se vyvratil na chodník. Ještě, že tam bylo to zabradlí. Zamával jsem mu a deprem, až zajel za roh, jsem zkusmo přehodil nohu přes ram a stal chvíli obuma nohama na zemi. Zaperoval jsem a jak jsem se všimnul, že mě špehuje susedka z přizemí, zrobil jsem paru dřepu, jakože se rozcvičuju, tak jsem vstanul. Doma jsem vlez pod sprchu a jenem tak půl hodinky stál a nechal na sebe leť vodu. Potem jsem se ohřal, jakýsi zbytek lapnul do křesla a spočíval. Tak mě po paru minutách začalo brát spaní a náraz tydlifon. Tuž zákon schválnosti, no ni, bez tak mama, ale ni segra. Chvíli jsem dumal, jestli to mám zvýhnout, bo mama ji bez tak pravila o tým, že jsem ji včera nechal zvonit, ale nakonec se ve mně pohlo svědomí a vzal jsem to. Tuž nebylo to přání dobré noci. Ubečená segra mi stoplila do tydlifona, že jsem ji tak rozuměl. Pochopil jsem jenem to, že její starý je debila hovado, ale to jsem stejnak už věděl. A jestli bych nemohl přijet, bo beze mě to nezvládne. Rodina se musí pomáhat, pravil jsem se v duchu, jak jsem toho lahvového synka vracal do ledničky. V lokálce bych usnul, pravil jsem se, a jel jsem radši felinu. Že jsem to já vůl bral. Tuž jasné, že by to beze mě nezvládla. Segra se totiž před týdnem rozhodla, že je třeba přes víkend vymalovat obývak a přecín, bo už to tam vypadá, jak by tam buchly saze. Upřímný synovec hned vyrukoval s tím, že má jakusi k brigádu, ale bez tak jel gis na baník do Prahy. Tak zbyl jenem švager a dva malí natěrači amatéři. Švager má jakési dobré období, bo jim dovolil čmarať po zďach, však se to stejně bude natírať. Enem jak potem v patek večer, po vyklizení celého kvartira, důležitě jak vratna na kolejách VŠB, rozmíchal barvu a začnul přetírat ty berušky a ostatní ozdoby, co ti gizdi stihli do výšky 1 metra načmarať, zjistil, že tuha HB se zas tak snadno přetřet nedá. Zvlášť, jak je ten starší některé kresby přemaloval kružitkem. A aby byli výraznější, dorobil jich lihovou fixku. Segra se do něho hned obula, že čemu jich to nechá robiť a on na to, že děcka se mají nechat vyblbnout. Nakonec se pohádali, bo segra mu pravila, že se to bude muset škrabať a on, že to stačí natřeť a bude, a segra zase, že nebudu žít jak u cigánů s ryhami ve stěně, a on, že není její otrok a že na škrabaní sere. No zvali po sobě jak baníkovci na Matušoviča a nakonec to odstral aj sused, který se v 11 v noci přišel zoptať, jestli se švager nechce tu škrabku strčit do řiti. Já nevím, co mu slibila, ale škrabal celou noc jak Monte Cristo. V sobotu ráno ho našli děcka na hromadě ze škrabaného mytky, flekatého jak po neštovicách, a nevěřili byste, že je to foter. Segra prý hned, kdy začne malovat. Místo snídaní, tuž nezabili byste ju. Sem tam bych aj uvěřil, že to ty robí schválně. Švager se vytočil, ale aj tak popadnul kybel a valeček a jel jak Fredka. Natřel jednu stěnu a prý kdy bude snídať. Segra zas, jestli se myslí, že ty tři chleby se salámem, co mu zrobila před chvílu, byl zakusek a že není kantina, ať máka a počka na oběd. Bo v tým burdelu, co je v celém kvartiře z toho škrabaňa, se jí nechce ani být na to, co si chystať. On začnul vyryvať, že jestli se ona myslí, že tři chleby stačí chlopovi jak hora, tuž to se plete. Potem segra objevila ty z grafita gizdu aj v ložnici, která se neměla malovat. Jak jich valila ten starší bonzdul upřímného synovca, že ty kosoštverce jich naučil on. Abo ten byl v dupě, vylela si zlost na švagrovi, že on za to může, že děcka jsou nevychované a on stojí za guvno, bo ani nemůže vymalovat. Švager, jak měl hlad a byl nasraný na celý svět, zařval na celou dubinu, jebnul s valečkem, až to obchlistlo čtvrť obyvaku, a šel do dupy. Ta jak byl, ve flekatých hadrách, bez hektaku a dokladu. Se divím, že ho nezbalili benga hned na prvním rohu. Segra mi hned volala, ale přece se nebudu brát tydlifon na cyklovýlet, no ni. Pěkně vyzváňal doma a čekal, až se vrátím. Deprem potem nastala moja chvíla, že jsem se vracal. Jadola many po cyklovýletě, jak když bechnete se špagetami ze schodu, se měl domalovat zbytek. Do švagrové řitě. Segra sice pomáhala, ale stejnak odpadla kolem půlnoci. Ještě předtím je přemluvala, ať aj vyměním zámek, že bude řiť. Ale už jsem měl všeckého plné stoličky a vrčel jsem jak nasraný šarik. Kolem jedné ráno bylo hotové. Jak by ten hňub čekal za dveřami, půl hodiny po jedné se připlantal a na to, že vypadnul bez koruny, se motal jak klubko z kopca. Furt mě chtěl objímat a dřistal co si gotým, že rodina se musí pomáhat a že se mi odvděčí, až se ožením, ale kdo ví, jestli se toho dočka, bo kera by si mě chtěla vzať. Jak jsem měl v ruce ten valeček, napadlo mě, že bych mu mohl trochu vymalovat střeva. Sprchnul jsem se a ustlal se v kuchyni, kaj mě ráno zbudili dvě hrdličky, které kolem sebe tokali a vrkali, jak už je to přeciň a obyvak mají krásné. Ene mě to utvrdilo v tým, že se asi fakt neožením.
2: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
3: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladej. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
2: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná. Dívka míní.
4: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
2: Hippolyt se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
3: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
2: To je škoda, to je škoda, teskní Hippolyt. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
4: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka.
2: Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla.
3: Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
2: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hippolyt pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
3: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hippolyt. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
2: No prosím, prosím, prosím, jak je líbo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do Kobylis. Pan Kosinka zaržal.
3: Oj, takový ryto, do Kobylis, a já tady prokazuju dobrodiní.
2: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hippolytovi. Ale Hippolyt smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
3: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
2: Hippolytovi se rozzářil zrak.
5: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
6: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
5: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
6: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
5: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
6: Ano, děkuji, tak. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
5: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
6: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
5: No, jinak byste sem asi nepřišel.
6: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
5: Za účelem sňatku zřejmě, že ano.
6: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
5: No, to se dá předpokládat.
6: Ano, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
5: To je snad samozřejmé.
6: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
5: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
6: No tak nemožný, to taky to není, že jo?
5: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
6: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální.
5: No jo, no. Vaše sestra.
6: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
5: No, poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
6: Obojího pohlaví?
5: Ovšem, pouze tak.
6: A to jenom lidi obojího pohlaví?
5: No ano, co se vám na tom zdá divného?
6: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednoho, víte?
5: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
6: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, já bych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
5: No, dobrá, tak přejdeme tedy k věci, ano?
6: Ano.
5: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
6: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
5: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
6: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
5: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
6: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
5: Štrapácnější?
6: Ano.
5: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
6: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
5: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
6: Ano.
5: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
6: No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda?
5: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
6: Jo, takhle.
5: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto.
5: Ano. Aha, no, tak. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá.
5: Sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím.
5: No jo. No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
5: Váš soused?
6: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
7: Vážení poslucháči, hlásím se vám z grécké krajiny, z Syrakus. V priámé reportáži odtěl budete za několik okamihů svědkami epochální události v dějinách Evropy a možno bez rozpaků povedať aj fyziky vůbec. Svědkami objavu, který ovplyvní moreplavbu rovnako jako i priemysel, který ovplyvní teorii jako i praxi, který ovplyvní život nás všetkých na této malé, hoci svojrázné planetě, která, jako všetci víme, sa volá stručně, ale výstižně Zemegula. Teraz sa už pozrieme na čestnú tribúnu, ktorá je umístená nad vchodom do syrakúského bazénu. Toto luxusné kúpalisko doslova žiari ozajistným karárským ramorom. Všetky žrčky u schodíkov do bazénu sú zlatené. A stěny bazénu jsou vykládané takými farebnými mozaikami. Joj, a teraz už na tribúnu přicházejí velikáni fyziky. Profesor Bernoulli, teraz se objeví Galvani. A to nie je Galvani. Je to Galvani? Nie, to je hosteska. Teraz je to Galvani. Teraz Fúzaty Lomonosov, Tomáš Alva Edison, Nikola Tesla loupežník, profesor Faraday, no to se mi dobře pamätá, lebo toto jméno zní jako Paradajka. A teraz se objavuje aj taký vlasatý Albert Einstein. No čo možno povedať o tomto Albertovi? Že mu tie jeho čupriny tak ako si trčia na všetky strany. Ako také antény, tak by som to prirovnal. Teraz prekrásný detailní záber čuprin Albertovi. Teraz to isté vidíme v zpomaleném záberu. No pojďme dál. Teraz náš chlapec, ano, je to Krížik. Majitel, objavitel oblíko. A teraz pohled do bazénu. Po schodíkov, belasom, kúpasom obleku. Pošitom pestrobarevnými flitry cháza Archimedes zo Syrakus. Nadšeně vítaný divákmi, ako aj kolegami na tribúne. Zvolna sa hýbe svedom do vody. Neponáhlá sa. Ľahčom, ako by skúšal teplotu. Teraz si počuť gong. Začína objavenie Archimedovho záhu. Prepašte, vážení poslucháči, zatiaľ, čo toto hovorím, Archimedes sa ponoril. A teraz vytláča. Ozajistné těleso vytláčává v bakalinu. Můžu teda svítit aj na vašich obrazovkách. Jako hladina v bazéně stoupá kůžtiček nad původnou rysku. Teda to je ta kvapalina, kterou teda sprednáme, to už v prvej minutě svojho pokusu Archimedes horko ťažko vytláčá. No, nazdává sa, že by kvapaliny nielen mohlo, ale presnejšie povedané malo byť viac. No neviem, chlapec, či ťa táto pomerne zatiaľ malá vrstva vytlášenej vody, či ťa bude nadľahčovať. No nič, je treba bojovať. Ťažko v bazéne, ľahko v kádince. Tak to vôbec vyzerá, hej? Ale Archimedes je statočný bojovník, zase nevzdává, vytláča ďalej. So zatiatými zubami, a možno povedať, ako by všetci prítomní diváci vytláčali s ním. A už je to tak, ona stoupá a stoupá. A to už by aj podle mojho odhadu mohlo stačit. Naozaj, Archimedes prestává vytláčať. Púšťa sa posledného schodníku, je hotovo, je hotovo. Archimedov zákon platí.
8: Pravda, zatiaľ je to výsledek neoficiálny. A než medzinárodná žíri vyhodnotí dáta Archimedovho pokusu, pozval som pred náš mikrofon našu expertku, ktorá pracuje v komitete tohto pokusu. Spýtal by sa takto. Čo sa tedy predbežne očakáva od zavedenia Archimedovho zákona do najširšej praxe?
9: Ahoj. Dosavadní výzkumy nás opravňují k domněnce, že podle Archimedova zákona může být vlastně vytlačováno jakékoliv těleso. Ho ponoříme do určitého média.
8: A čo člověk?
9: Ano.
8: Člověk, když se ponorí volatě do takového média, povesme v mori, na koupalisku, ako bude reagovat, aby byl v souladě s požadavky? Jaký mi toho zákon?
9: Ano, máte pravdu. Na člověka se Archimedův zákon vztahuje stejně jako na kterékoliv těleso, stejné váhy, rozměrů a hydromechanických vlastností.
8: Ďakujem pekne. Tomu nie je treba veľa dodať, veď z jasných strojových fakt je napokon zrejme, že keď sa Archimedov zákon dôsledne presadí do každej dediny, nebude už viac neplavcov, nebude utopený. Pravda, bude napokon tento zákon zavedený také aj u nás. Poslednú otázku. Bolo všetko v poriadku?
9: Ano. Všechno proběhlo v pořádku a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
8: Děkuji pěkně. No počítej, já.
10: Luboš Kostelka daleko víc, než mi všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přines ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pan Hergo, ten je přesně, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromný číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu, na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcov. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. lidi hned začali tohle tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle... Jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jak jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebují, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, zase tohleto. Ohromný veselost, vohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Kluci si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Kluci si povídají, to... Pojďte se podívat. Všichni jako, že to je nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži fosforesující ručička, víte? Nebo je... Svěst světlušek, prostě něco divnýho. My na to koukali. Pají, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Si pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli, no nás, na nás, s tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo, a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá, a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá, pane kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval, do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá, tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam jsem ozval, co je zase? Já jsem pá, pane doktore, první pomoc, on pá, jděte s tím někam, já jsem pá, ne, opravdu první pomoc. Paní doktora pá mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykoní a pá, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídá, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterém říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tenhle... A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
11: Dobrý den, soudru, řediteli, prý jste mě volal.
12: Snad dobré odpoledne, soudru Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
11: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudru, řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
12: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudru Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
11: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
12: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
11: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
12: A vidíte, soudru Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
11: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že...
12: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
11: Které dodací listy máte na mysli?
12: No všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
11: Jo, to bylo Josefa.
12: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
11: Máte úžasný přehled a paměť, soudru řediteli.
12: Podívejte se, soudru Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
11: Prémy. Já vím, důsledky.
12: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
11: No, dodací listy, já opravdu, soudru řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
12: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudru Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
11: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudru řediteli. Dovolíte, soudru řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudru řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
12: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
11: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
12: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně.
11: To bude v pořádku.
12: No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudru Přivánku.

0: Do Rudlu. No, no, no. Ty poslechni, Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý, no dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
1: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudru Simánku, to bychom si nerozuměli. To...
0: Jestli dovolíte, já bych se zase ještě potřeba zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No, prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě s pro ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřinách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v 14:30, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty se! No jo. Tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ale Rudla. No. Je to 14:30, že jo, 14:30, přijede Rudla.
1: Promiňte, soudru Přivánku.
0: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
0: To?
1: To,
0: to byl?
1: To byl.
0: Rudla.
1: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
3: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
4: Prosím, soudru řediteli.
3: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
4: ano?
3: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksilánka.
1: Jak pak se jmenuje, soudru křesním?
0: No přece Víťa Pepičku.
3: Víťa, vybor. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Aksilánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudru Křivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
3: Emilko?
4: Prosím.
3: A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
4: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
4: zapomněla
1: co
4: jsem.
1: Pak, co pak,
4: celý den dnes nejdou telefony.
3: Přineste mě, Křivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?
5: Ahoj, holubice.
6: Ježíš, mamko, te, co tady děláš?
5: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo.
6: Nic, totiž já nevím.
5: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubi.

0: se. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
1: No, hezký.
0: Tak máš, Andulko, to, no, přece, představ. No, co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
0: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
1: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
0: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
1: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
1: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
0: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
1: Ale já už jsem jaksi, skončil. No, my už jsme hotovi.
0: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
0: No.
2: Pan Poupě je doktor.
0: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
1: Proč zahradník?
0: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, Poupě.
0: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hele, to je ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
1: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
1: Ano, tak.
0: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
1: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
1: Co pak to jde?
0: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
1: Já.
0: No ano, vy jste si zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
1: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
0: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přizul, víte. Ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte, když vy máte i mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore. To ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
1: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
0: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
1: Cože?
0: No na kuří boka.
1: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
0: Napijte se, doktore, to vám udělá dobře.
1: Ne, neudělá. Proč mě tady vůbec držíte?
0: Já, že vás držím, já vás nedržím.
1: Moment, tak já můžu odejít.
0: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
1: Děkuji.
2: Naschledanou.
0: Poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
2: se. Evžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
0: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
0: Ano, hlavně, že jsi zdravá, že je ti líp.
2: Evžene, já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
0: Ježišmarja,
2: no.
0: Došlo. Já ho zabiju. Já toho padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
0: S tebou nic. Toho cmoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a ke všem ještě s mou fajfkou.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr. Poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu, a najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchá. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete, a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky, a takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal Vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě. Jo. A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimo kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? A říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, řví do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu, toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, pač tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na té rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit, až šel prorektor a z titulu své funkce říká: paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo? Praporčík se zamyslel, no ale on se zamyslel a říkal: no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. A to je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takový jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a mu říká: pojď sem, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pefermintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si říkal, já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celý opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tadyhle se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, takhle říká, proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydechá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovány pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Aziati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, najdi si, ty si jo, ma na ty pidono, jí brotý, a tam moj oni kala, a tak jim mluvím oni, mení a sa jí ti ti kali, jo, lebe da kodra, jo, a ty kele, no, jí ti si jo, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, hajdi. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říká, nevidíte červenou, kazíte mě záběr. A ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš asi do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávěl krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček A ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a troubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím nešli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky odklesne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no ne, no jestli tam nejsou žraloci, proč něco by tady dělali žraloci? Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada, to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad námo, říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no, počkej, to nemusí zastavovat. Ne, no, já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, 5násobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Tím zobanem říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve 2. poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Novej rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, ač ona nám bába tvrdí, že ve 2. poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Je vonku teplo?
1: Svieti tam slnko, pane.
0: James? Vieš o tom, že ti absentuje mozog?
1: Netuším to, pane.
0: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
1: To slnko tam ešte stále svieti, pane.
0: James, ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
1: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
0: Že by som sa tam skočil pozrieť, James?
1: No, ak sa vám chce, pane.
0: James, švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod.
1: Ako rozkážete, pane?
0: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
1: Nie, pane, teplo nie je.
0: A slnko? Slnko svieti?
1: Áno, pane, zatiaľ svieti.
0: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
1: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. Vlani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
0: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
1: Áno, pane.
0: Tam som ťa chcel nechať, James, však?
1: Áno, na miesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
0: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
1: Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane.
0: Ale čo? A prečo?
1: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
0: Aha, už si spomínam.
1: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
0: To bolo zábavné, ako si sa potil.
1: 1800 míľ, pane.
0: A potom som ťa chcel zastreliť však.
1: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
0: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
1: Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
0: James!
1: Prosím, pane.
0: Zasa machoruješ.
1: Nie. Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
0: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
1: Sotva, pane. Ešte je dohryzená.
0: Zase som robil Drakulu?
1: Ako obvykle po druhom litri whisky, pane.
0: Áno. A čo barón Fusakel?
1: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
0: Ale čo? A kde?
1: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
0: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie? Ty si na tom večierku čo robil, James?
1: Vlka, pane. A potom netopiera.
0: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
1: Áno, pane.
0: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
1: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
0: James, dostal som nápad.
1: Blahoželám, pane.
0: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
1: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
0: No, vezmi oboje, James.
1: Oboje.
0: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
1: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
0: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
1: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
0: Mimochodom, James, je vonku teplo?
1: Zase tam svieti to slnko, pane.
0: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
1: Ani neviem, pane.
0: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.
2: Tak se daj, šéfe. Dobrý den, co si přejete?
3: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
2: Já?
3: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
2: Já jsem nikoho neobjednával, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
3: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
2: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
3: To je mi jedno, co děláte, je?
2: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
3: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, je. Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hammerlík, jo, jste to vy?
2: Jo, to jsem já, profesor doktor Hammerlík, ano.
3: Vy jste tady dva?
2: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
3: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hammerlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte, no.
2: To je v pořádku, ale já jsem
3: nikdo. Třikrát zvonit, no.
2: Aha, ale vy jste nezvonil.
3: No já jsem, když mám s sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no lidi, to jedno, ne.
2: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
3: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no tak se...
2: A co, kdybych nebyl doma?
3: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no lidi.
2: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
3: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
2: No tak a... nerušte a jděte.
3: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
2: Jaký doktor?
3: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
2: To jsem já.
3: To jste vy, tak ten profesor mě třeba hamrný, no.
2: Já jsem vás neobjednával.
3: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
2: Dcera emigrovala do Albánie.
3: Ty rány.
2: Ano, to jsou rány.
3: No, tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzného, ne?
2: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
3: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
2: Do sousedů mi nic není.
3: No počkejte, to, jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
2: No, sousedí jsou moc starostliví.
3: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
2: Co tedy chtějí sousedi?
3: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
2: Cože mi kape?
3: No ne, někam mám kape, jo, asi na to, ne, no. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
2: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
3: klidně odejít. No moment, to neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na stůl, a jaký oni jsou?
2: No. Starostliví.
3: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
2: A jo, tady žádná voda není.
3: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no. No vidíte, už to kape, no.
2: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
3: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
2: Až to začne kapat, já vás zavolám.
3: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady,
2: proč?
3: Co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
2: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
3: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
2: Proč?
3: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
4: Přátelé, přeji vám všem dobrý večer, dobrou pohodu a současně mi dovolte, abyste mě přivítali z mého zahraničního turné. S mým malým, za to však dobrým, starým loutkovým divadlem po celém světě, odkud jsem byl vypískán až sem k vám. Přátelé, ano, loutkové divadlo. Loutkové divadlo, věčně dětský svět, v němž je možné všechno. Se svými buď sádrovými nebo vyřezávanými dřevěnými hrdiny, že bez nich si současné loutkové divadlo ani nedovedeme představit, že jo? Skutečně nedovedeme. Nebo počkejte. Nebo... Ne, nedovedeme. Nedovedeme. A víte... Je to taková nespravedlnost na těch loutkách, které nám tolik let přinášely takové potěšení a radost, a přitom je dneska prakticky nikdo nezná. Víte, a leckterý zpěvák nebo zpěvačka, já nechci být adresný, ale leckteří zpěváci pop music se přes noc stanou hvězdami, strhnou na sebe veškerou popularitu a přitom mnohdy nejsou o nic méně dřevěnější. Víte? Nebo takový ten... Nebo... Takový ten věčný spor, jako jestli bylo dřív živé divadlo nebo loutka. Prosím vás, já vím, evidentní je, že první v historii stála na jevišti loutka. To byly ještě těžké loutky, neohrabené za starého Říma, Řecka, že? Tesané z mramoru, místo nití lana, že? Neobyčejně těžká manipulace, takže vodičovi se stávalo, že mnohdy pod tíhou loutky přepadl do jeviště. Tady je první herec na jevišti, živý. Potom se samozřejmě stávalo, že napadali druzí, že, a vedli spolu dialogy. Tady jsou počátky toho, ale první byla loutka. Nehledě na to, co by tomu řekli takoví průkopníci loutkového divadla, že když vzpomenu jako například Miloš Kopecký, Matěj Kopecký. Víte, ale... Který je bohužel zastáncem onoho živého divadla, bohužel. Přátelé, ale pryč s těmito spory žabomyšími, to nemá. To je, já se prostě teď vracím s překrásnými dojmy z turné po Latinské Americe a Orientě. Přátelé, to není obecenstvo, to jsou děti. Skutečně to jsou malí hranici. Tam, no, ty dospělí, ty jsou jako ty děti, co mají ty děti, no všechno jsou to děti. No, to byly, přátelé, to byly večery skandovaných potlesků, kdy třeba Ježibabu půl hodiny nepustili ze scény. A musela holka 30krát přidávat to svoje uá. Přátelé, bohužel na našem obecenstvu jedna věc trošku nelíbí. Víte, my jsme jako obecenstvo příliš takový vlažní. My jsme rezervovaní. My, na rozdíl od těch jižních národů, my příliš dlouho přemýšlíme, než koupíme. Když to obecenstvo reaguje... No, sválně si uděláme takovou zkoušku. Přátelé. What if you... Vidíte, jak to... No, tohle udělat v té jižní Americe tam, v té latinské, tak mě roznesou to divadlo. To už by řvali, to už by lítali konfety, to už by mě dávno uctili ovocem. Víte, ale já trošku věřím, vžijme se do té situace, do té mentality, že představte si, že jste na chvíli děti, že jo, je horko, dusno, teď se na to těšíte, na to... Jo. Já jsem si pro vás připravil takovou ukázku z mezinárodní tvorby. Ačkoliv náš repertoár je v podstatě velmi široký, my hrajeme všechno, dá se říct, od Spejbla až po Hurvínka. Všechno. Přesto jsem se rozhodl pro Perníkovou chalupu. Proč? Já myslím, že ten příběh právě proto, že je notorický, že ho každý zná. Jeníček a Mařenka zabloudí v hlubokém lese, že najdou světýlko, jdou po něm, tam najdou perníkovou chaloupku, koštují chaloupku, přepadne je ježibaba, ta je zajistí, zadrží. Rok je vykrmuje, potom se je snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého jenička je rožněna kostnatá baba. A jeniček a maženka jsou osvobozeni. Přátelé, budu pracovat s mnoha jazyky a nářečími, ale nebojte se, budete rozumět, protože texty jsou voleny z prvních až druhých lekcí. Jo, ještě na začátek bych řekl, pardon, omlouvám se, bude to první a poslední idiom, který užiji hned na samém začátku. Ale skutečně první a poslední. It was, no was. Bylo, nebylo.

0: Jeničku, kde to jsme? Děti, my jsme zabloudili, už 3 dny a 3 noci tady bloudíme.
1: Marie. Wir sind in Schwarzwald. Jsme v hustém lese.
0: Aby vás, no jo, no, to se ptám tebe taky, no. Jeničku, ale prosím tě, co si počneme? Já jsem hladová, neměla jsem 3 dny a 3 noci nic teplého v ústech. Co já si počnu?
1: No, víš co? Aj, vylezu tady na strom. Ich gucken Sie.
2: Oh, John, that is a good idea.
1: To je dobrá idea.
0: Was ist das? Was ist das, Hans? Ich weiß nicht. Der Wolf. Tak ho zažeň, prosím tě. Der Wolfgang Amadeus Mozart.
1: No, no, nein, Wolfgang Amadeus. Nur der Wolf.
0: To ještě horší. Já nevím. Dostihni ho, ať už je pryč.
1: Ne, ne, Mařenko, já jsem včera chytil jedno a už to mám.
0: Já se radši povohlídnu nahoře. Je, Jeničku, jen abys nespat, co bych si tady bez tebe počala?
1: O, máš pravdu, proč bys tady beze mě počala?
0: Už lezu. Co to se mnou je? Já se nepoznávám. To mám z toho kouření. Tady si zakresen. Je, Marie, tamhle vidím světýlko. Podívej.
1: No já odsad nic nevím.
0: No jo, podívej. Marienko. Já jsem proto, aby jsme sebrali zbytek sil. Všechno, co máme, a my se pustíme. Ne, že se nepustíme za tím světlem, protože kdyby nám zas...
1: Moc kecáš, moc kecáš. Pojď dolů, ať už jsme tam, ať už jsme tam.
0: To máš pravdu, taky už se mi zařízlo divadlo. Pozor, padám! Já mám plochý nohy. Pojď, Jeničku, pojď, pojď, pojď.
1: Až přišli na rozlehlou hlubokou paseku, kde stála mimo jiné chaloupka, ale celá z perní. Chaloupka, jenže celá z perní. No tohle říct v Orientě, v Operníku. To nebyla dřevěná chalupa, to byla chalupa, ale místo těch cíl... Perní.
0: Už jsme tady za... Jak jsem se zadechal až to... Počkej, tady je stavení. Jak jsem se zadechal až to... Počkej, tady je stavení. Zaboucháme na dobré lidi. Jenič,

0: Je! Teď jsem si kecnul. To je ta smrdí chalupka. Pojď, pustíme se do ní. To je to dobroučky, to je to dobroučky.
1: Šmekel teberto do štogo. Olaso mekem ti štadol hotober vetel testu.

0: Jeníčku, kde to jsme?
1: Rimenkent norot, ostogepet, neretne. Alasok, ostok, tady myslím, budeme muset trošku překládat. Enanokostek, elebet, nepraví Ježibaba. To je takový, budete mít denně jídel, budou se prohýbat tabule, až nebet, jo, pardon, až nekmet. Holasto, stiger, bátor, onon, rondo, glogon, glogon, glogon, glogon, co hrdlo ráčí. Ment, pošabet, orost, ement, nátor, rptom guláš. A tabule budou traskat pod různými jídly.
0: Dobrem.
1: Debrej hášlevelí, badačon, sýrkebarát, badačon, kekmielí, balaton, fyredy. Vrší nabídku baba. A jeníček zvyšuje i poptávku.
0: A co sladkýho bude to?
1: Čmeket, nik, elet, net, noros. Šabálot, negedy. Elotnos, nok, meter, olos, nip, bevedet, nos, tebe, chytes. Ola, matárat, notos, dvěkedlel, cement, nerny, ryt, edet, nos, noros, no, matárat, nos, tetet.
2: Vstupte.
3: Yes, but now, ladies and gentlemen. John and Mary were in Ježibaba house. Full 1 year. Really 1 year. The Ježibaba and the Ježibabies. Yes. Every day, John and Mary have something to eat. Potatoes, vegetables, everyday dumplings, veal cutlets, roast beefs and pork meat. Every day. And after it, sweet cakes. After 1 year, John had 120 kilograms. And Mary, two.
4: A teď se situace navršila. Po roce výkrm skončil, Jeníček a Mařka jsou tlustí, Ježibaba je chce opéci v peci.
0: Kde vás mám? Tak, teď vás pustím a budete...
4: A v perníkové chalupce se odehrává toto drama.
1: Já jsem zesílil a já tě...
0: Prčím do pece místo lásný, Ježibaba. Jeníčku ušetřím jen.
4: A přátelé, teď je ta krásná situace, ten krásný okamžik v pohádkách. Kdy už je nebezpečí zažehnáno, je po všem. Je skutečně po všem.
0: Mařenko, už je po všem.
4: Co jsem říkal jinýho? Jeníčku. Jeníčku. Ty se mi můžeš podívat do očí.
0: Proč? Proč ne?
4: Jeníčku, vždyť si právě spálil člověka.
0: A to nebyl člověk, to byla Ježibába.

0: No jo, máš recht. A teďka, zatímco Ježibaba vesele praská v peci, Jeníček a Mařenka propukají v jásot a oslavují svoje vyzrání nad Ježibabou.
1: Ježičku, a my si zaspíváme.
0: A Rošenku má poslali, se krů mi je balí, naše to obyčaj, obyčaj, obyčaj, teď si kluci utěkaj. Ano. Jestli tam žijí dodnes, běžte se tam za nimi podívat. A zazvonil zvonek a pohádky je konek.
2: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost řídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ohodně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
3: "Hergo, chlape, ten váš ksicht jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?"
2: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli. Nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí, a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hevel. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí. Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.

0: Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych dnes večer mezi vámi přivítala známého cestovatele, profesora doktora Karla Škaredého, který vyluštil hieroglyfy v Bogotě. Dobrý večer. Pane profesore, mohl byste nám říci, jak jste se k tomu luštění vůbec dostal?
1: No tak podívejte se, já už jako malý chlapec jsem záhy pochopil pytel, že? Jsem záhy pochopitelně luštil křižovky. No a až mi to moc nešlo, tak jsem se později zdal na ty fujdilhofy.
0: No, na ty hieroglyfy.
1: No, na ty hujdilfory.
0: Na ty hieroglyfy. Pane profesore, jaký je rozdíl mezi luštěním křížovek a luštěním hieroglyfů?
1: No tak pojďte se, když luštíte křížovky, tak u toho musíte myslet, že jo?
0: No, to je celkem pochopitelné.
1: No, hlavně rozumem. Zatímco, když leštíte parkety...
0: Počkejte, asi luštíte...
1: Luštíte parkety...
0: No, hieroglyfy.
1: Fujdilhofy. Tak už u toho myslet nemusíte.
0: Ne?
1: Ne, máš ten rozum, si tom luštění není vážáno, není soukromý, je státní.
0: A jak to?
1: No tak to, máš ten rozum, on vám při tom luštění sice zůstane, že? Ale stát.
0: Počkejte, ale tomu já nerozumím.
1: No a když má něco stát, tak už se nemusí nic dělat, ani myslet.
0: No, tak to je zajímavé, ale to je možné pouze v Kolumbii.
1: No páč, tam jsou ty luštěniny.
0: Počkejte, jaké luštěniny?
1: No na luštění.
0: Pane profesore, vaše manželka měla jistě velikou radost. Vy prý jste za to luštění dostal nějakou cenu a máte ji dnes zde u sebe.
1: A to nevím, jak tohle co manželka mohla říct. A když ona mě sama nedávno říkala, člověče, já už u sebe nemám vůbec žádnou cenu.
0: No.
1: U tebe.
0: No tak asi manželka myslela tak, že si vás moc neužije. Vy prý jste často v rezervaci mezi Indiány.
1: No jo, to je pravda, já jsem velmi často v restauraci mezi Indiány.
0: Já myslela v rezervaci.
1: V rezervaci no. Mezi Indiány. Jsem s nima často u táboráku, takže by se dalo říct, že jsem vlastně pořád v čoudu.
0: No. Pane profesore, máte mezinárodní věhlas. Byl jste kdysi delegován akcí UNESCO. Co to bylo za akci?
1: No to byla taková akce UNESCO, UNESCO.
0: Prosím.
1: Prostě co kdo popadá, tak to odnes, no. No tak u nás takový akce probíhají taky, ale zcela neorganizovaně. Tohle to je v Egyptě, to bylo v Egyptě při příležitosti přestavby Cheopsovy pyramidy.
0: Prosím.
1: Cheopsova, to je taková propsa. Bouda veliká. Jo, a ona byla prostě přenesená za pomoci mnoha tisíců otroků.
0: Prosím vás.
1: A bagry a nákladňáky celý Evropy. Protože ona stínila a černoši se nemohli opalovat potom.
0: Tak proto byla přenesena. No my bychom se asi raději přenesli do té Kolumbie. Pane profesore, když jste v pralese, určitě se tam dostáváte do prekérních situací.
1: V pralese se velmi často dostávám do perfektních situací.
0: Já myslela prekérních, ano. Víte. Například, když jdete v pralese a nemůžete najít východ, co děláte?
1: No bojíte se, může se to stát, jo.
0: No, tak proto se ptám, že jo.
1: No proto odpovídám, že jo. No může se to stát, hejte se, já nevylučuju nic tady teď. Ale může se to stát.
0: Tak
1: už nejsem nejmladší. Ale... Mně, kdyby se to stalo, že nemůžu najít východ, tak víte, co já udělám?
0: Ne.
1: No, tak já si hned vzpomenu, co mě učili ve škole.
0: No, to je hezký.
1: Jaký švédský?
0: No, že to je hezký.
1: No, hezký. No, hezký. Hned sám si úplně říkám, prostě říkám, co mě to učili? Představte si, říkám, co mě to učili v té škole? Co mě to tam učili v té škole? Sám si to říkám, co mě to tam učili v té škole?
0: Co vás tam učili?
1: No to si právě nikdy nemůžu vzpomenout. No ale jednu věc nemůžu zapomenout, to, co oni mě učili, že když nemůžu najít východ, tak si musím zjistit, kde se mi dělá sever.
0: Ne, kde se vám dělá sever, ale zjistíte si, jako, kde je sever.
1: Kde je sever a sever, oni mě učili, se mi vždycky bude dělat tam, kde mi současně se mi dělá lišej.
0: Kde asi roste lišejník?
1: Kde mě roste lišejník?
0: Vám někde roste lišejník?
1: Na severu, no.
2: Ano.
1: No, tam to mám porostlý na severní straně, jo. Tam je to porostlý, no.
0: No, to by mě zajímalo, co teda na jižní straně.
1: No, to taky mě. No, tam to mám holý, teda. No. Ale na severu to mám porostlý, tam je lišejník, tam je sever. A pak už jenom logicky, že ano, se odvodním.
0: Určitě nebudete se odvodňovat.
1: Si odvodím, kde je východ a vypadnu z pralesa ven.
0: Počkejte, logicky, ale jak logicky?
1: No logikou.
0: Ale jakou logikou?
1: No mojí, já jinou nemám, no prostě jde někdo okolo v pralese.
0: No, kdo by chodil v pralese okolo? No, smysl úplnej, že?
1: Právě, a kdyby šel, tak se ho zeptám, kde je východ a vypadnu z pralesa ven, že jo. Horší, když nevím, kde je záchod. A trapo, totiž...
0: No dovolte, prosím vás.
1: A propo, kde je tady východ? Já potřebuji do restaurace mezi Indiány.
0: Tak východ je tamhle, vy jste nám zůstal, pane profesore, ještě něco dlužen.
1: No tak to nejste ani první, ani poslední.
0: Ne, počkejte, já jsem se vás chtěla zeptat, kdy se nám zase vrátíte?
1: Vážně, pustěj.
0: A kdo, Indiáni?
1: Ne, lékaři.
0: Tak vám děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.

0: No. Tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvý Sihák.
1: Pochvalka, pochvalka, pane komisaři.
0: Dobrý den, posaďte se.
1: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
2: No ne, jen se posaďte.
1: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
0: tak moment.
1: To bylo tak.
0: Moment.
1: Prosím.
0: Nejdřív projdeme to nacionále.
1: Kam?
0: Vaše nacionále.
1: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
0: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
1: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
0: No, ale vy přece nejste začený, pane Lustvisián.
1: Ne, no tak sláva, vidíte, a stará už doma gruntuje.
0: Jak to gruntuje?
1: No, čeká domovní prohlídku.
0: Prohlídku?
1: No.
0: A proč?
1: No, já nevím, ona vždycky, když jsem začený, tak čeká domovní prohlídku.
0: Ženatý?
1: A jak, milej pane zlatej?
0: Jak to a jak?
1: No, to se porad říkalo, že v socialismu bude člověk svobodný, a já jsem porad ještě ženatej.
0: Máte děti?
1: Nemám, akorát Vendu.
0: No, to není vaše dítě?
1: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomet než já.
0: Ale váš syn to je.
1: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
0: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
1: Jděte, a vypadáte tak nanejvejš na jednu pastorkyni.
0: Tak, abychom se dostali k věci.
1: Ano, ano.
0: Tak, jak to bylo.
1: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
0: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
1: Ne, dýně.
0: A to je máte v kukani, ty dýně?
1: A nepak, to se u nás říká vrátnici, víte?
0: A tak,
1: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo.
0: Okamžik, já to znamená.
1: Jo, jdu se podívat.
0: Jo. Uslyšel jsem náraz.
1: Co, vy taky?
0: Ne, já píšu výpověď.
1: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
0: Svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
1: Ale depak, nevyšel.
0: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
1: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
0: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici,
1: ano.
0: Ale... Zatarasil mi dveře soudruh.
1: Soudruh automobil.
0: A tak, jaký to byl vůz?
1: Zmuchlanej.
0: Já myslím značka.
1: Jo, v tom já se nevyznám. Hlejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
0: Tak to byl náš vůz.
1: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukradl?
0: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
1: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
0: No a co řidič?
1: No, ten by panečku koukal.
0: Já myslím toho, co tam byl.
1: Jo, toho, co tam byl, tak ten tam vůbec nebyl.
0: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
1: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
0: No. A nic se mu nestalo?
1: Ježiš, jak pak ne? Zmuchlal si auták. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
0: No jak to, že nemehlo?
1: Nemohlo.
0: Já vím, nemohlo. Mohl se těžce zranit, ne?
1: No a třeba ho to nenapadlo.
0: Myslíte, že dostal smyk?
1: Od koho?
0: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
1: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
0: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
1: No, to je fakt, to je čas, víte, soudruhu, blbej.
0: No, jednou přijde doba, kdy si budeme počasí řídit sami.
1: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
0: Myslíte, že se toho nedožijeme?
1: Jože, vy byste mi dal, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici.
3: A stará tam bude prodávat kytičky. No.
0: Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
3: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
0: Taková jako trochu lila, ne?
1: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
0: Číslo jste si nepoznamenal?
1: Depak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
0: A jak vypadal ten řidič?
1: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
0: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
1: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
0: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
1: No to pak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
0: Ale já myslím postavu.
1: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
0: A co obličej?
1: No tak v obličej měl takový jako Vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obyčejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
0: No dovolte. A potom odjel, že?
1: Ano, ano.
0: A to se ani neomluvil?
1: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
0: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
1: ale
0: co?
1: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
0: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
1: No pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
0: Jak to?
1: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
0: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
1: A víte, že to je možný?
0: No.
1: On trochu šišla.
0: No tak zkrátka nic blížšího nám říct si nemůžete.
1: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
0: Ano.
1: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
0: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
1: Ne, v tom autáku.
0: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
1: Ano, ano.
0: Tak můžete jít.
1: Děkuji, hostivé.
0: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
1: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
4: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie. Pojď, noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď, vlídná noci. Pojď, lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu... Jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orlíčky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netahám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespearea. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení ten týž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
5: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempo, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá tomu klavíristovi, dáte si něco k pití? On pá, no dal bych si 2 deci vína. On pá, prosím, za chvilku jsou tady. On pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pá, ne, ale nemám kam dávat drobný.
6: V jedný malý farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoubá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakým stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do těch umpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, umpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, umpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpěvavým hlasem pronese O, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
7: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, Hompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, Hompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
8: Řeknu vám, dnes není mnoho příležitostí, jak přijít ke koruně. A chce-li člověk udržet životní standard a žít takzvaně na vysoké noze, to jest kouřit kentky, vést po bystrech světácké hovory a posunovat se po Praze vozy taxislužby, kterým my, domorodci barových stoliček, přezdíváme rychlé gumy, musí se člověk opravdu hodně otáčet. Záviděl jsem proto všem, kdo si v předvánočním schonu vylepšují svoji finanční situaci prodejem čehokoliv, ale hlavně pak kapru. Mrzelo mě, že já, ačkoliv jsem od Třeboně a děda prý vlastnil dokonce rybníky s vodníkem, nemohl jsem se do žádné party, která ovládala pražské kádě, dostat. Až v loni se na mě usmálo štěstí. Vánoce byly přede dveřmi, sněhové vločky tančily za okny mé mansardy a některé i uvnitř. Zrovna jsem přemýšlel, jakou chorobu si mám vymyslet, abych nemusel jít do továrny pomáhat honit plán, když se rozdrnčel domovní zvonek. Z naději, že mi listonožka nese peníze, i když nevím odkud, jsem vystřelil ke dveřím. Za nimi byl šéf káďařů z Jungmanova náměstí, zvaný Šupina. Potřebujeme tě, Algéno, řekl bez pozdravu. Kapři táhnou na Prahu a Tonyho vzali zelení páni do přírody na bojové cvičení. Zítra v 7 ráno u sedícího klasika. Spolehni se, Šupino, pronesl jsem šťastně. Ale pamatuj si, že se nesmíš bát zimy, Algéno. Tony vydržel víc než sněhulák, řekl ještě Šupina na odchodu a sjel neuvěřitelnou rychlostí po zábradlí do přízemí, což pro něj nebyl problém, protože vždy v únoru dělá na Matějské pouti šéfa tobogánu. Ten jsem prožil jako v mrákotách. Konečně přijdu k penězům a budu žít, jak se říká, ve vatě. Večer jsem jako obvykle na chvilku zaskočil do Alfy na Dýzu, abych zachytil Cvrko a prohlédl si u vchodu pořadatele kaskadéry, kterým závidím postavu a inteligenci. Všichni mi gratulovali. Zpráva o tom, že jsem se dostal k šupináčům, se zřejmě rozkřikla. Barman mi namíchal drink. Ledu ti moc nedávám, zítra ho budeš mít dost. Druhý den ráno, již před 7, jsem dorazil k sedícímu klasikovi. Šupina se dvěma kumpány si již hráli s kapry v kádích a co chvíli je krmili. Později jsem pochopil, že do nich cpou kameny, aby byly kapři těžší. Kdyby se na Vánoce místo kaprů prodávali sumci, určitě by kolem Jungmana zmizela dlažba. Ty budeš u váhy, Algéno, řekl Šupina.
9: Dobře, ale já vážení moc nerozumím, namítl jsem provinile. To je právě dobře. Pamatuj si, že i kilový kapr váží u nás nejméně 3,5. Potom vzal nůž, rozporcoval menšího kapra na velké kusy a krví zamazal stupnici na váze. Podíval jsem se do kádě. Zdála se mi poloprázdná, ale pak mi došlo, že většina kaprů plave pomalu u dna. Kamen je zřejmě táhli dolů. Nahoře byli jen ti jedinci, co po Šupinově manipulaci plavali břichem vzhůru. Měli bychom je vyndat, navrhl jsem. Ti jsou přeci leklí. Zbláznil ses, reagoval Šupina. Proč myslíš, že jsem tě dal k váze? No to opravdu nevím. Tobě se přece jako feťákovi třesou ruce až k ramenům. V tvých prstech bude i leklý kapr čilejší než živý. A tak jsem získal další přezdívku Živá voda. Šupina se podívá na hodinky a tvořící se frontu. Za 5 minut zahájíme rybí show. Dopili jsme grog a oblékli si zástěry. Vyndal jsem z ruksáčku, který jsem si přinesl na peníze, gumové rukavice a začal si je navlékat. Šupina se na mě podíval. Živá voda, na ty rukavice zapomeň, ty klidně můžeš půjčit Jungmanovi. Ale vždyť mi bude zima, je 6 pod 0, to je právě ono. Musíš mít pořádně červené ruce a stále naříkat, to je zima, to je mráz, to je zima, to je mráz. Pamatuj si, tím jednak odvedeš pozornost od váhy a potom, když budeš přesvědčivě sténat, vzbudíš soucit a baby nebudou hledět na korunu. Popřáli jsme si navzájem štěstí a zahájili prodej. Hodil jsem do sebe pár algen aby leklí kapři byli co nejživější, a začal jsem vážit. Je nějakej malej, ozvala se paní s podezíravýma očima. Malej, ale těžkej, paní. Máte štěstí, toho budete jíst až do tří králů. Uklidňoval jsem babu a už balil prcka do novy. Seš skvělej, pochválil mě Šupina. A než mi na váhu podal dalšího kapra, dal mu ještě v kádi pořádně napít. Chvíli to šlo dobře. Hlásil jsem 3,5, naříkal na mráz a oživoval leklouše. Jakýsi důchodce se síťovkou požadoval kapra malého. Šupina se rozčílil. Malý nevedem. Důchodce přistoupil ke kádi a holý ukázal do vody. Zvažte mi tohle, ten nemá víc než kilo. Pane, já si nenechám urážet naše ryby. Tenhle macek má nejmín 2,5, potěr nevedem. Jestli scháníte něco do akvária, tak si zajděte do Zverexu. Naschledanou. Tak já bych si ho vzala, ozvala se paní, co byla na řadě. Šupina mi hodil kapra na váhu. Pani, ten se mrská, co? A má rovný 3 kila, ohlásil jsem suverénně. Vždyť měl mít 2,5, to víte, paní, voda zkresluje. Ale naše váha nelže. Ale abych vám ušetřil práci, tak vám ho zabiju. A praštil jsem leklouše paličkou do hlavy. Náhle jsem zaslechl u kádě hádku. Tady si vedu manžela jako svědka. Kuchala jsem rybu a našla jsem v ní tohle. Křičela paní v kožichu a vyndala z papíru kámen jako vejce. Paní, příroda je mocná čarodějka, nenechal se zaskočit Čupina. Někdo tam má šutr, jiný perlu. To snad mají škeble, ozval se manžel svědek. Seš nějakej moc chytrej, reagoval Šupina na kvašeně. Hlavně si odveď tu svoji škebli. Vypadá jak indián z východoněmeckého filmu. A neruš vánoční prodej. K mokrému pultu se přikolébala stěží udržovaná dáma neurčitého věku. Jak poznamenal Šupina, něco mezi 50 a smrtí. Tohle si dovolíte prodávat lidem, vyndala z tašky rybu. Nemá ploutve. Pani, zahleděl se Šupina na její smutný chrup. Nikdo nejsme komplet. Já mám taky reklamaci, hrnul se k pultu student v důchodkách a ukazoval svýho kapra. Co s ním, ozval se Šupina na půl úst. Je silně odřenej na hřbetu. Mladej, nezdržuj, k jídlu je dobré a na výstavu s ním nepůjdeš. Fronta se zasmála. K večeru jsme měli finito. Prodali jsme všechny kapry a skoro všechnu vodu. Přistupte ke mně, učedníci moji. Já neměním vodu ve víno, já ji měním rovnou ve smetanu, zvolal Šupina a podal nám každému modrou bankovku s bedřichem. Následujte mě, jdeme na večeři. Vesele jsme vykročili, protože nikdo z nás učedníků netušil, že se jedná o večeři poslední. Manžel od východoněmeckého indiána se ukázal jako jidáš. Celé odpoledne sledoval náš prodej kaprů přestrojený za vánoční stromeček. To, co jsme považovali za prskavky, byly fotoblesky. Stromeček bohužel fotografoval nejen nás, ale hlavně váhu. A ta nás položila. U výslechu se mi třásly už nejen ruce, ale třásl jsem se celý. Veselé Vánoce na Jungmanově náměstí skončily smutně. Už sedí nejen klasik, sedíme i my se Šupinou.

0: Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve Stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli. Jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve Stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve Stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal: "To já jsem neukradl, to udělal Fritý nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo?" My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc. No my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům. A dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šeraufra to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let. A teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme: "Okamžitě opuste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolně ruce." A oni: "Kolik vás je?" "Hodně." Tak oni ho pustili, utekli, Šeraufra uvolnili a on přišel za námi a říká: "Rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svíně, no." Ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěný a teď my jsme mu řekli: "Hele, přepadli nás skauti." A on: "Sekírky do ruky." Všichni jsme vzali sekírky a teď: "Kde jsou?" Říkám: "U jídelny." Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? No říká: "Jdeme zpátky, proč?" "Proběhli u lesa." "Dobře." No si šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. "Kde jsou teď?" Říkám: "Nevím, čekej tady, my se jdeme podívat." Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu, a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celtu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo: "Oh no, oh no, oh no," podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká: "Počkej, půjdeme na příslech, jo." Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo: "Oh no, oh no." Franta: "Moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo?" A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo? A hodil to do toho stanu, jo? Ještě chvilku se ozývalo: "Oh no, oh no, ty, my tady máme ježka." Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká: "Jste ale prasata." Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase: "Oh no, oh no." Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal:
1: dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínku, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozblátil si verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok. Jo? Tam udělal kotce, nutrie a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo. Jako, jo? On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku. Ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písnička. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli tu premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil a oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že mě děláte legraci, ne? A říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to? A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říká, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film Mackinovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečku. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, tak jsem na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu. A pan dirigent Belfín udělal. Stop.
2: 24. takt banjo hraje Cis, proč?
1: Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
2: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
1: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
2: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
1: Jsem tam jinak dal prsty.
2: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
1: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, znám základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
3: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Vester, já vás zabiju.
1: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomír, a podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
3: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western, nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
1: On bych měl jodlovat.
3: Zajodluj!
1: On říkal, já nevím, jestli...
3: Zajodluj!
1: Jodlady,
3: no správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
1: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak skamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
3: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště. No.
1: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslíte si, jo? Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vás jako řekne, to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a teď já se jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš, a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne, je mrtvý, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To z toho takovýhle úžasnosti, který jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, že jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byly tisíc, co byly deseti tisíc, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, jo. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Roris a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špač. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu. Což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázni. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. A on přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal oznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali.
Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska, jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slunečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli. Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On si na něho dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, šágo.

Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo? Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi: brat generál. Tím ho dostal, že jo. Ty piješ, já piju. Za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlídnete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl: Was macht der Spindelkopf mit mir? Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli: Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni: Sieg! Heil! Jo? No, to bylo neskutečný vlastně. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil: Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, duto ranena. My jsme všichni stuhli, co je. Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká: ať to nespívá. Já říkám: já to vyřídím. On odešel, já říkám: Franto, nemáš to zpívat. Já říkám: proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám: to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, duto ranena. No, do pěti minut, jo, do pěti minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. Divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdenál Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu tata. Plán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenál ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali: Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říká: čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká: čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd, a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a říkal:

0: je to auto venku.
1: My říkali, to je naše.
0: Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo plamenek, jo.
1: Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní buce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čovoli, barik je zrušený. On si živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Mě tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo? Protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve 4. poschodí, on, čo voli, vyzdu ti ty voli lovi, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on, bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zas někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Vokurková, až prošli všichni nájemníci, kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten ožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Půjčně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstříhli, nalepili to tam. Jeli jsme na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo? Tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam. Jo? Čili to mělo i svoje výhody. No, jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velitel těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam nebylo, tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo. A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Ty vypadáš jak Džugašvili, jo. Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak co jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál. Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
2: Zabiju.
1: Co?
2: Zabiju ho.
1: Cože?
2: Zabiju ho!
1: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on byl, hrál do té doby Miru Milovný a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přeme dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravém boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal. A tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu. A nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Teď se jí ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613 a bychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši kompletně, ano. A Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře? Teď si trhněte nohu, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádnej Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádnej Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo. Jožko Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt, keď vyhrál kvadrienále, nebo, či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Jožko odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt, Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká, rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava a ty si uvedomíš, že za svoj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, že jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, že jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle na provázku, které asi neznáte, ano, znám. My jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? Říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo? S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, že jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj. Ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáňky, proboha, kde jste na to vzal, čověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě 1000 dolarů si vezet s sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinor taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už bylo hotové, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že? Pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už? Ne, to asi nebylo ono. Jsme druhou Ötterget. No už možná jsme jeli třetí. No tak to ještě, jo. Pak jsme jeli čtvrtou. Teď to bylo nějaký delší. Přijel, to byla konečná, že jo. Jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v téhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili, jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme vždycky poslechli všechny, aby jsme se nehrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, tak když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, 1x1 cm, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt dělal. Ty tam všichni se otočili tím směrem jako a tam stál ten náš náměstek a dělal do toho ticha, jo. Teď to pohledal a udělal jenom.

No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečný, až se nám udělal takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě, jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila, opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový... U ní zvláštně, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo. Jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 7 a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, ale dejte mě, počkejte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
2020. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou. I ten život i přede mnou utíká. Hodiny jenom tukou.

jen, už musím státi, podo mě chodějí celou noc v zloději, a než se nadějí, jsem okraden. Taky následující den nestojí za moc, po celý ten den se zase těším na noc. Leč závis bledá, mi spáti nedá, pršou mi střevíce a venku skučí vichřice. Zavánice bolí mě velice plíce, za mrazu sup plednou mi líce, od všeho znám jenom rup. To pro mě není dobré znamení, den ke dní čekám na poslední odzvonění. Tak jsem si koupil ty

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel. A jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená. Protože se potom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil. Neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Jde na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je po hnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest, to ne, za trest ne, to není to vhodné slovo, půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžem zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužáku, je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na Loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor vál. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnoš řekl 4 slova, Josef tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posunkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil. Že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, a ano, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my, tedy naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Laudon. No vidíte, a už abych platil 50 korun.
1: Vážení přátelé, teď budu chvilku mluvit pravdu. V roce 1864 prožila Praha velikou slavnost. Toho roku uplynulo 300 let od narození Williama Shakespearea a umělecká beseda uspořádala v Novoměstském divadle velikou přehlídku všech shakespearovských postav. Mě překvapilo, že v těch kostýmech, těch Romeů, Julií, Hamletu a tak dále, nechodili herci, ale významní představitelé tehdejšího kulturního a politického života. A byli na to pyšní. My slavíme, jak víte, 30 let divadla. Rozhodli jsme si tedy, že oslavíme podobně Járu Cimrmana, jako tenkrát naši předkové Shakespearea. Bedřich Smetana složil k té slavnosti pompézní, velice krátký, krásný pochod. Krátký taky. Ale my jsme z něho udělali smyčku, takže nebojte se, že dojde hudba. A nazval ho pochod k slavnostem Shakespeareovým. Původně jsme uvažovali, že pozveme na jeviště také představitele kulturního a politického života, ale dopadlo to bídně. Tak například jsme si říkali, že stevarda s nožní zubní vrtačkou, by mohl krásně představovat Miroslav Macek, ale on nechtěl. Policejního inspektora Trachtu jsme nabídli panu Rumlovi, ten chtěl. Ministr Vodička nechtěl. Tak pan Ruml sedí v publiku. O roli děda Vševěda se dost nechutně popral Václav Klaus s Milošem Zemanem. Miloš Zeman dokonce i zkoušel a říkal to docela hezky. Podívejte se, já jsem s obrem hovořil. Jedinou jistotou byl ministr Josef Lux. Ten chtěl vystoupit v dvojroli prince Jasoně a Drsoně. Ale jako z udělání odjel na služební cestu po církevních stacích. Tak jsme museli ustoupit od toho nápadu a říci si, že všechny postavy zahrajeme my. Je to komplikované. Největší drama se bude odehrávat za touto reviálkou. Prosím, zvedněte ji, abyste viděli, kolik kostýmu tam čeká. Těch postav je 70 a nás je 14. Prosím tedy, abyste omluvili délku této přehlídky a vyšli vstříc režiséru Polesnému, který to natáčí pro televizi a který se obává, že pro televizního diváka to bude nesnesitelně dlouhé. Dokonce označil přehlídku za největší zhůvěřilost v dějinách divadla. Já bych mu pomohl tím, že bych vás požádal, abyste sice tleskali, když se vám to bude líbit, ale velice krátce, ale intenzivně. Nech tedy zazní první tóny Smetanova pochodu a s nimi první kroky Cimrmanových postav.

0: Vážení přátelé.
1: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohleto, jo? Jste dělal na mě?
0: Tohle.
1: Jo.
0: No na koho jinýho?
1: Jste já, na mě mávnul.
0: Já jsem mávnul, abyste jako šla, rozumíte?
1: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mě?
0: No a co?
1: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
0: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
1: No tak mě teď nejde o vaše končetiny, mě jde o vaši hlavu.
0: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan se trošku bolí za krk.
1: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
0: Fajn.
1: Já bych potřebovala poradit.
0: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
1: Ano.
0: Tak copak, doma něco neklape?
1: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
0: Jo.
1: A ten syn chodí do sedmičky, víte? A je to velice chytrý kluk, jenomže má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z EDŠku.
0: Chápu.
1: V tom jsem právě potřebovala poradit.
0: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte? To by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
1: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte?
0: To jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
1: Já jsem ho přivedla.
0: No to jste měla právě.
1: No ne, já jsem ho přivedla sem.
0: Jo, vy ho tady máte.
1: Aha,
0: no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
1: Jindřišku, pojď.
0: Tak to je on, jo?
1: Tak to je náš Jindříšek. Hezky se narovne, Jindřišku, to je náš kluk.
0: Jindra, viď?
1: Jindra, no.
0: Tak čím bys chtěl bejt?
2: Já nevím, naši se ještě nerozhodli.
0: Aha, no tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš bejt vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
1: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
0: To je nápad dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností.
1: Jistě,
0: tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta?
2: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
1: Ještě nebrali
0: přepony a odvěsny, už má Anu, už má trošku Anu. A jaká je to věta?
2: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
0: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
2: Rozvitá,
0: správně. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
2: Jan Neruda, dědova mísa, v kamnech praská, dědek každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
0: No, tak to stačí.
1: My to umíme celý.
0: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
2: Gerlachovský štít.
0: Jo. No a jak ti to jde v tělocviku?
1: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestyď se a ukáž.
0: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
1: Tak hezky, tak.
0: Dobrý. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
1: Že kluk sebou umí mrsknout.
0: To je fakt, ano.
1: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
0: Kufr?
1: Mám tady kufr, víte?
0: To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
2: Provazolescem,
0: a to je výborný nápad.
2: Mně to tak moc nejde.
0: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát. Tadyhle, pojď, zkus. Zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned. Ti budu takhle... No, poslouchej, to je... na začátečníka to je výborný na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou tohle přímo. To je výborný.
1: To jsou Jindřiškovi hračky, víte?
0: Takhle, já myslel původně, že má se sestřenice květinářství, víte?
1: Ne,
0: a ona balanc.
1: Balanc, ano.
0: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, no. To mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
1: No, to bylo...
0: Výborně.
1: Ano, tak. My máme...
0: A co to bylo? Kouzlo. Pozor. Moment, já se podívám.
1: Pozor.
0: Je to prázdný?
1: Čarova.
0: Je to prázdný, ano.
1: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
0: No, tohle, to bylo prázdný.
1: Tam je to.
0: Je tam textil.
1: Budete koukat, co to tam je. No, hlejte. To je více. No.
0: A hezky si kluk hraje, poslouchejte.
1: Víte, no. Up, up, up, up, up, up.
0: To máte v rodině, poslouchejte.
1: Víte to? To je teď pět. Pět je jich. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo. Tak. No. A teď. A teď. No. Tak. Teď. No. No. Děkuji. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
0: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
1: Jo,
0: to je možný. Teda poslouchejte, kluky, je zručné.
1: No, no. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo, to jo. No.

0: Tak Jiříšku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: co... Velice šikovný chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít studovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. No. On umí čarovat, on umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: Tak to by bolo. Pozri, aj voda je tu červená. Ty kokot.
3: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marzu?
4: Hele, jestli sem ze země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marzu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
3: A nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
2: Alebo Slováci jako první dobili Mars. Kozmonaut Chrobák zadovážil na rudou planetu trávu a lebedu. A jste v ryti.
4: No, tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku. Ale asi vám nedochází, že jsme na Marsu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný novinový titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Počujete ten zvuk?
3: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden z neslyšitelných zvuků. Ultrazvuk, infrazvuk, nebo hukot v kládě.
4: Já taky slyším nějaký bzučení.
2: Jaj. Chalani tu pod oknom mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
3: Já nevidím, jak vypadá.
2: Jo, popiš nám ho. Vyzerá jako můj starý otec.
3: Takže je starý? Má vrátské bílý vlasy?
2: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má... Větmi kolies a volá aký pásiči, čo? A co oči, jaký má oči? Ako můj starky, také silné okuliare, zazerá ako kokot a dvíhá hore a dole umelú ruku, rovnako ako kokot můj starky.
3: Vylezeme ven, bude dobrá a bude s ním řeč, a nebo je debil a dáme mu nakládačku. Teda, pokud je tady sám.
4: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
2: Otváram východ z modulu.
4: Opatrně, nemáme schůdky.
3: Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
2: Ale jsou tu schodíky.
4: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
3: Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana.
2: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako se mi v skafandri všetko humpála.
5: aha. Tam je můj starký Marťan.
4: Přicházíme v míru.
2: Čo to trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
3: Sám seš, kokot, a na jiný to svadíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, agora.
4: Hele, asi neslyší furt hrabe pazourou v tom červeném prachu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Ako můj starký. Počkaj, nie je to azda on? Štefan, ovce ti utekajú. Nič, toto by počul.
3: Ty seš debil. Co by tady dělal tvůj dědek?
4: Co by tady dělal? Já bych se už nedivil. Včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
2: Štefan, starky můj.
3: To není on. A už nežve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem nebo nás nacpe do zkumavky.
4: Evidentně nás ještě neviděl.
3: Hele. S laserem nebo nás nacpe do zkumavky.
4: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil,

0: Ale hlavu ti roztrpil ti hovedo. Já jsem tě za každým varoval, vravil jsem ti, že ještě raz tě střetím, dobijem tě, svíňar.
1: Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě.
0: Tu máš, Štefan, tu máš.
2: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není on, ne? A navíc jsem řekl, pokud na mě zautočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Je to marťanský robot. Organismus by rval bolestí a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
0: A kolku takýchto oných tu může běhat? Stovky alebo tisíčky?
2: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, který ho si dostřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
1: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
0: Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video.
2: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
1: Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
0: Ale či se bude podobat na starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chcete, alebo ní.
2: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
1: Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
0: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volaču na mozgu.
2: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
0: Že vraj až zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
1: Je pěkný hajzl, ale měli bychom se už nějak pohnout. Nerad bych tady ještě víc zestárnul.
2: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejstem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
0: A čo s tím oným roztrypaným?
1: Měli bychom ho pohřbít. Je to vlastně regulární oběť kosmického výzkumu.
0: Je to tu samý gráter, aspoň kopat nemusíme.
2: A vy třeste si o 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějaký debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
0: Já ti můžem zarecitovat. Například Fraňo Krála.
1: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasvěť ty mi sluko zlatvé.
2: Hotovo. Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku. Aha.
1: Hotovo.
2: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže... Jedeme.
3: Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi naším hospodářstvím a Rumcajsovým lesem Řáholcem?
4: No, tak je to jednoduché, nevím.
3: Nevíte, ne. No. No, on není žádný rozdíl, víte, protože v našem hospodářství se taky občas ozývá manko, Ježišmarja, manko.
4: No. No tak to je fakt, že ekonomicky na tom nejsme nejlíp.
3: Nejsme nejlíp, opravdu. Naši ekonomickou situaci asi nejlépe vystihuje poměrně krátký vtip. Taky jednoduchý. Jo. Pepo, půjč mi 100. Dobře, ale od koho?
4: A všímá si toho i Evropská unie.
3: No hlavně, že naši politici se mají dobře. Jo.

0: Viděl jste ten film z jejich života?
1: Jaký?
0: Pelíšky se to jmenuje. No ne, takže nám občanům je někdy tak, že máme problémy. Prosím, toho Čeku nese, ale představte si, kdyby našim politikům se nějak mělo víc špatně, kdyby třeba čekali na výplatu a tak, to bych z teky neusnul, opravdu.
1: Ne, to je
0: takhle
1: pravda.
0: Vím, že jsou v pohodě a můžou na nás připravit další boudy.
1: Ale já vám řeknu, že já jim nezávidím jejich výhody, já bych jim dokonce odpustila i občas, že udělají nějakou chybu, ale mě štve, že ty chyby si nedokáží přiznat.
0: No to říkáte správně, a víte, co mě fascinuje?
1: Co?
0: Proto na vás tak zírám, jo? Že to říkáte zrovna vy, když vy jste stejná jako oni.
1: Já.
0: Co pak vy přiznáte někdy nějakou chybu?
1: No já jsem žádnou neudělala, víte,
0: aha,
1: to je
0: jo,
1: tím.
0: Já zapomněl, vy žádný nemáte, vy jste nechala na Slovensku, zapomněl jsem. No ne, onehdy, jak jsem říkal, že hrajeme ten tenis, to skutečně na zájezdech hrajeme, to dopoledne posilujeme imunitu, tak jsme hráli v Karlových Varech a paní Bubilka nebyla ten den v náladě, protože na ní vyšla řada, musela koupit míčky. Tak to je vždycky nervózní, cokoliv, když kupuje, tak je velmi nervózní. A tak si tak hlídala pohledem ty míčky, najednou vidí míček na vedlejším kurtu, tak tam začala cupitat. Pán, co tam hrál, povedal, dobrý den, děkuji, že jste nás přišla navštívit. Ona povedala, ne, já tady mám míček. Ne, paní Bubilka, to je můj míček. Ne, pane, to je můj míček, já je poznám, já mám takový kulatý, víte. Pán povídal, no já dneska taky hraju s kulatýma, navíc je mám podepsaný. Paní Bubilka vzal ten míček, povedal, to je zajímavý, jak se na můj míček dostáváš podpis.
1: No to byl teda příměr, opravdu.
0: No, seděl. No, já vám řeknu jiný. Víte, jaký je rozdíl mezi televizní politickou diskuzí a pivním dýchánkem?
1: Netuším, jaký.
0: Po pivním dýchánku bolí hlava jenom chvíli.
1: No ne, ale po listopadu opravdu tady politici tvrdili, že do 10 let tady můžeme mít Švýcarsko.
0: No, nelhali politici. Můžeme a nemusíme. No, a vyšlo to druhý, nemáme ho. A dlouho mít nebudeme. Ale na vině jsou taky Švýcaři. Oni mrchy si to ženou pořád dopředu, kašlou na nás. Ne, aby zabrzdili, ne, aby zařadili zpátečku a řekli si, Češi jsou za námi, počkáme, sedneme si v klidu. Ne, oni furt dopředu. A přesto, že jdou dopředu, tak my v některých ukazatelích jim šlapeme na paty. Co? V některých ukazatelích jsme možná lepší.
1: Se vám zdálo, ne?
0: Ne, nezdálo, ne. To je fakt. Třeba tyhle ty díry. Vemte si, oni mají díry v ementálu, my je máme daleko větší. Ale v ekonomice samozřejmě. Nebo laviny. Oni mají laviny jenom na horách v zimě, my máme laviny průšvihů celoročně. Víte, co je to průšvih?
1: No vím, no třeba Zetor. Škodovka plzeňská, že? No, Vítkovice, no dál ČKD, anebo teďka nejnovější IPB.
0: No, to je přímo průser.
1: Ale no, tak prosím vás.
0: Ne, promiňte, to jsem
1: ujel, já
0: tam měl prachy.
1: Pedagog.
0: Nemohl jsem zůstat u průšvihu, tak hezky to opíšu, já jsem hloupý. Já jsem jak ta paní učitelka, který zbyly nějaký minuty na konci hodiny, tak povedal, žáci, máme ještě trochu času, tak to odlehčíme. Zná někdo nějakou takovou pěknou, ale opravdu hádanku? Vyskočil Pepíček a povedal, no, když chcete pěknou hádanku, paní učitelko, já vám jednu řeknu. Jestli pak víte, paní učitelko, co to je? Je to černý, jo, úplně celý je to černý. Tatínek si s tím často hraje a uprostřed to má dírku. No, paní učitelka zrudla, protože Pepíček byl známý z prostějáku. A dětičky, jděte si na chodbu, já si to tady vyřeším s Pepíčkem. Zavřela dveře a povídala, Pepíčko, a pozor na to, ale teď jsme tady sami. Tak co to je? No, co by to bylo, paní učitelko, gramofonová deska? Tak paní učitelka si odychla, otevře dveře a volá, pojďte děti dovnitř, je to dobrý, je to gramofonová deska, není to naše paní ředitelka.
1: No, ne, počkejte, ale... Co je to teda ten průšvih podle vás?
0: Podle mě. No. Průšvih je třeba zjištění, který udělala agentura Titany, která zjišťovala, jaké je rozložení naší společnosti.
1: Jo, jak to vypadá?
0: Bledě, paní Bubulka, bledě. Máme ve státě pár vyvolených a miliony vyvalených.
1: A proč se ta agentura jmenuje Titanic?
0: Protože první průzkum, který dělala, byl průzkum, kdyby v současné době ztroskotal Titanic, kdo by měl naději na zachránění?
1: Kdo?
0: Herečky z pobřežní hlídky vyšlo.
1: Jo, no. To umějí tak dobře plavat.
0: To nevím, ale nadnášel by je silikon, víte? A potom by se také zachránili, kdyby tam byli všichni čeští politici.
1: Co asi mají silikon?
0: Ne, to snad, možná jedna, ne, to tady nejde o silikon. České politiky by nadnášely duté hlavy.
1: Ne, ale podle seriózních průzkumů agentury STEM a IVVM přes 80% našich občanů není spokojeno se současnou politickou situací. Co zjistila agentura Titanic?
0: Agentura Titanic tento průzkum nedělala, ale dělala obdobný. Dělala průzkum, jestli lidé mají raději erotiku nebo politiku.
1: Jo, jak to vyšlo?
0: Vyšlo to tak, že mladí lidé mají radši erotiku a starší lidé mají radši politiku.
1: Proč?
0: Protože rozčilovat se ještě mohou. A je to pravdivý průzkum, já to vím podle sebe.
1: No. Zatleskali takové sebe kritice.
0: No, ještě Čech musí.
1: Ne, no prostě Česká republika se v současnosti změnila na jednu obrovskou čekárnu. Všichni čekáme, kdy už konečně bude líp.
0: Ano, máme před sebou velkou budoucnost, ale malou perspektivu. Mm. Mezi naší ekonomikou a mezi českou pohádkou je jediný, ale podstatný rozdíl. Česká pohádka začíná slovy bylo, nebylo, česká ekonomika začíná slovy bylo, není a dlouho nebude.
1: Počkejte, ale něco máme už teď. Co? Stále dražší benzín.
0: No, to máme. Ale to jsou občané to je, už jo. Dost teda naslobení, že jo?
1: No. No.
0: Z toho se stará dojedině škofin. Víte, co je to za firma?
1: No, jen ta prodává auta na leasing.
0: No, správně, no. No a teď budou prodávat na leasingy pohonné hmoty. Tak jsem čet noviny od příštího týdne, když budete tankovat a budete si brát plnou nádrž, tak vás budou obsluhovat u pumpy čtyři lidé.
1: Čtyři lidé? Ano. Proč?
0: Pumpař, ten vám to natočí, pak tam bude psychiatr, ten vás okamžitě prohlédne, jestli jste duševně zdravá, když si berete plnou nádrž. Policista, ten s váma se píše protokol, kde jste na tu plnou nádrž brala prachy. No a pak tam bude komunista, ten si vás zapíše do evidence, až Grebeníček se dostane ve státě k moci, aby vám mohl hned napařit daň z přepichu.
1: Počkejte, já jsem v novinách četla něco jiného.
0: Co?
1: No, že ten benzín už je tak drahý, že už lidé nejezdí tolik na chalupy jako předtím.
0: No, divíte se,
1: no, nedivím,
0: to je rána
1: no,
0: do rozpočtu. No, ale stejně Češi jsou koumáci, přijdou na všechno. Já mám dva kamarády, nějaký Nováka, Procházka, oni mají chaty vedle sebe. A ty mezi sebou uzavřeli opoziční silniční smlouvu o spolupráci. Procházka tahne na laně Nováka v pátek na chatu a v neděli Novák tahne na laně Procházku do Prahy. To je dobrý, ne? To vám řeknu. Zase, teď jsem si uvědomil, já jsem jim slíbil, že to nikomu nepovím, nerozšiřujte to. Nebo jestli na to přijde vláda, tak okamžitě mertlík napaří daň na lana.
1: Jo, a taky stále telefonní poplatky jsou dražší. A to je prostě průšvih, protože to ohrožuje zavedení internetu v širší míře.
0: Nevím, co to je
1: internet, co internet.
0: Nevím, ale vím, že k něčemu je to dobrý. Ta jeden třeba doktor tím léčí koktavost.
1: Čím internetem?
0: No ne, tím zdražením telefonních poplatků.
1: Jak?
0: No, on zavede Koktavio k telefonu a řekne mu, aby v rámci léčby zavolal do Austrálie a objednal tam klokaní maso. A jak to začne vyzvánět, tak mu pošeptá, jo, samozřejmě, ten hovor platíte vy. No, Koktavio se tak vyděsí, že začne mluvit plynule. No, zdravej. Je to dobrý způsob léčby a pojišťovna to nehradí.
1: Prosím vás, jak jste přišel na klokaní maso?
0: Jsem si vzpomněl jako i dětský vtip, jaký je rozdíl mezi klokanem a českým občanem.
1: Jaký?
0: No, klokan si může vyskakovat i s prázdnou kapsou.
1: Ne, ale podle průzkumu za největší průšvih naši občané považují to, že je u nás stále vysoká kriminalita a že politikům, kteří slibovali, že ji sníží, se to nedaří.
0: Prosím vás, že se sníží, kdyby aspoň zůstala na stejný úrovni. Kriminalita se zvyšuje, ta pořád roste. Vás už taky přepadli?
1: Ne, mě ne.
0: No vidíte, že jsou ještě rezervy. Až vás přepadnou, to teprve bude potom hrozný, protože to už budeme vidět, že berou všechno, víte. No. Hleďte, já jsem tuhle na Václavském náměstí viděl, jak policista srazil kriminální živel na zem, kleksi mu na záda a chtěl mu za zády spoutat ruce. A ten mafián křičel, prosím tě, co blbneš ty idiote, já jsem policista ve službách mafie, jo? A proto tě zatýkám, ty blbečku, já jsem mafián ve službách policie, no. Takhle to vypadá.
1: Jo, jo. Proč se u nás podle vás transformace tak zabrzdila, zkomplikovala?
0: Proč se zabrzdila? No. No, protože politici koukají, kde co lítá, ale hlavně, aby to pak letělo k ním, víte, jim jde hlavně o tu jejich kuličku, majetku a na stát kašlo. Já vám na to odpovím taky otázkou, jaký je rozdíl mezi zvířaty a politiky?
1: Nevím. No.
0: Zvířata každoročně vyvádějí své mladé. Hmm. Politici jenom vyvádějí. Hmm. Taky každoročně a fest.
1: No, teda nejste velký optimista.
0: No, nejsem. To. Já se řídím výrokem, který pronesl Macko Omluvič, pan Zeman. Jo? Ten prohlásil, že optimista je jenom špatně informovaný pesimista. To je chytrý výrok. No on taky není od pana Zemana, to je výčet z Inspiromatu, tam je to, jo. Ale to jsem tuhle vám slyšel, že pes pana Zemana, oni teď bydlejí spolu, teda nejen oni dva, teda celá ta rodina v Kramářově vila, to je krásná vila naproti Pražskému hradu, když si Kramář to tam stavěl na truc, jo. A teď teda tam žije pan premiér a ten pes tam tak hlídá z bodyguardy a chodil po zahradě a našel tam láhev od Becherovky. Tak tomu čichá, tak nevím, teď jsem zmatený. Voní to jako můj pán a není to můj pán.
1: Optimista nejste, nechtěl byste být realista.
0: No já jsem realista.
1: Jste realista.
0: No teď občané, to nevíte, jak se dělí u nás v republice na tři skupiny. Optimisté se učí nebo doučují anglicky, pesimisté si opakují ruštinu a realisté si vyřizují zbrojní pas. To jsem já, zatím mě to dali na špuntovku, ale lepším se každým dnem.
1: Takže vy nevěříte panu Zemanovi, který zrovna dneska podle všech těch ekonomických ukazatelů, které dneska vyšly, tvrdí, že nejhorší už máme za sebou.
0: Ne, já nevěřím ani těm ukazatelům, ať se nezlobí, no, já se rozhodím, co vidím.
1: Ona je pravda, jestli dovolíte tady trošku vážně, ano, že vyšla taková malinká zpráva, která už nikdy potom se neopakovala dneska, že ten hrubý domácí produkt za první čtvrtletí sice stoupl o 4,4%, ale po odečtení všech takových těch opravných položek, jo. Takže kdyby to bylo opravdu reálné, tak je to jenom asi 1,1.
0: No, strašit mě nemusíte, já vím, že se máme blbě. Já prostě panu Zemanovi nevěřím. On tím výrokem, že nejhorší máme za sebou, mi připomíná tu manželku, kterou manžel přistihl po návratu ze služební cesty v posteli s úplně nějakým cizím chlapem, ještě k tomu nebyl zrovna oblečený. A manželka místo, aby se omlouvala, padla na kolena, tak na manžela zaútočila. Vidíš, teď si definitivně dokázal, že mě nemiluješ. Ty prostě víc věříš tomu, co vidíš, než tomu, co já ti říkám.
1: No, pan Zeman také tvrdí, že vymahatelnost dluhů se zlepšuje.
0: Jo.
1: No,
0: můžete to říct ještě jednou, to je dobrá zpráva.
1: No, vymahatelnost dluhů prý se zlepšuje.
0: To rád slyším, tak mi vraťte 20 korun, víte?
1: Tak se tady nebudeme snad zabývat drobotinou.
0: Ne? No ne, drobotina, možná pro vás včera to bylo 10 korun.
1: To bylo na kafe do automatu.
0: Mě to je jedno na co, půjčka, mě to nezajímá, za co to rozházíte. Helejte, předtím jste se rozšoupla za 60, že jo? Já to sčítám, nemyslete si.
1: Jo.
0: No jistě, já mám před 280 korun, to dělá k dnešnímu dni, takže před svědky bychom to tady mohli vyrovnat, jo?
1: No tak teď nemám.
0: Nemáte, dobrý, nevyžaduju to, ale budu vám přezdívat Bubu Kampelička. Protože tam taky občan vloží peníze a zbydou mu mnohdy oči proplášť. Stejně to mě štve, s kým já tady spolupracuju. Ona si snad myslí, když jsme Slovensku vrátili miliardy a odpustili jim zlato, že já ještě budu fedrovat 280 korun. Ani mě nenapadne, tam to byly státní prostředky, tohle je můj soukromý kapitál.
1: Jsem vás, co se tady mumláte.
0: No ne, já si tady ujasňuju, s kým tady spolupracuju.
1: No, stejně, to je výhra vaše.
0: No, jak pech vám řeknu. Kolik je Slováku? 5 milionů, že jo? A já kápnu zrovna na vás, no to já vám, teda,
1: co já?
0: Nejšívaný.
1: Já si tohle vybrala z 10 milionů.
0: No, no, tak vy jste si nevybrala, prosím vás. No. Vy jste se přitočila, no. No, no rozeberem jindy, no. Jste využila toho, že blbě vidím, no, prosím.
1: Mariano. Tak no co prostě jste chtěla? Vymahatelnost dluhu se zlepšuje.
0: Jo, no, no to jsme viděli, jak teď na vašem příkladu. Nesmíte věřit všemu, co vám politici nakukají, prosím vás. Politici šířej optimismus, samozřejmě, protože víte, co má jediný? Půjď sebe záchovy, tak nemůžou vést pesimistické řeči. To je jako kdybyste věřila taxikářům v Praze, že vás vezou k cíli nejkratší cestou. Já jsem tuhle potřeba z Davis na Vinohrady a viděl jsem Karštejn.
1: No, vidíte, i tak politici tvrdí a všichni ministři, že se dokazuje, že stále k nám jezdí hodně zahraničních turistů.
0: Ale to je blbost, turistika klesá. Do Klatov pro maso si jezdí Němci, prosím vás. Jo, jestli oni nemyslej, ty sezónní dělníky z Ukrajiny.
1: Ne.
0: Tak to jako se drží na úrovni.
1: Ne, normální, devizáky.
0: Devizáky, jak říkáte vy holky?
1: Ale...
0: Devizáky? No tak to ustupuju, to jako vy musíte mimo devizácích přehled. Tak když myslíte, tak si to můžeme tak sehrát, jako jestli myslíte. Jestli oni ty devizáci tady neprovozují tu turistiku dva v jednom.
1: Škrytuji jako dva v jednom.
0: No dva v jednom, no jako šampon s kondicionérem. Za jedny peníze dvojí účinek, to neznáte. Podívejte se na mou hlavu, já to používám. Hleďte, nemám sice moc vlasů, ale ty, co na hlavě mám, jsou čistý a ty, co mě opustili, byli v kondici. No. No.
1: Co společného šampon dva v jednom s turistikou dva v jednom?
0: No devizák sem jede za jedny prachy dvakrát.
1: Jak dvakrát?
0: Poprvé a naposled. Přeci se sem nebude vracet, když vás vidí. Tady, chci říct, když to vidí tady. Zahrajem si to, budete hrát nějakou anglickou dámu.
1: Já, anglickou
0: dámu. To je blbost, to je opravdu, to jsou seriózní dámy, to nesehrajete. Budete hrát nějakou, vy jste poděs. Budete hrát americký šídlo, jo?
1: Nějaký. Oh, yes.
0: No, jed bych a není co, hejte. Já budu hrát českýho reportéra, na mě musíte česky, víte?
1: Yeah.
0: Já přijdu k letadlu a vyspovídám vás před podletem.
1: OK, baby.
0: No. No, tak to už vám stačí málo. Tak, ze mě, já nejsem devizář, mě nemusíte lichotit. Tak, madam, s jakými pocity se loučíte, jako když jdete z Prahy, líbilo se vám tady?
1: Oh, yes, Prague je velice krásné město, ale doporučovala bych všem, aby si Prague prohlíželi na videokazetě, protože ve skutečnosti Prague připomíná americký thriller.
0: To myslíte vážně? No, vám se tady přihodilo vážně něco nelibého?
1: Ano, přihodilo se mi. Napřed přepadli restauraci, kde jsem právě obědvala. V tu ránu jsem byla pod stolem a představte si, když jsem vylezla, mezi tím mi číšník odnesl předkrm za 600, do kterého jsem sotva ďobla. A to nebylo všechno. V obchodním domě mi uřízli kabelku, takže mi z ní zůstal jenom boltec.
0: Ucho, říkám.
1: Ucho, ano, ucho. Pak na Václavském náměstí, když jsem si prohlížela svatého koně Václava,
0: ne, tak jsem... Ne, Václav, kníže je svatý, kůň je normální mrcha.
1: Mrcha?
0: Mrcha od mysl Besa.
1: Mrcha?
0: No, no,
1: tak když jsem si prohlížela mrchu od svatého Václava, tak jsem od holé lepky dostala dvě rány pěsti.
0: Proč dvě?
1: No jednu od radosti, že vaši hokejisti zase vyhráli mistrovství světa. A druhou od zlosti, že vaši fotbalisti nevyhráli.
0: Tak to je smůla. No. Kdyby vyhráli, taky byste dostala dvě, ale obě od radosti. No, no, takže opravdu se vám tady nelíbilo?
1: Teď jsem spokojená.
2: Teď se cítím dobře, protože vím, že nejdražší část cesty domů z hotelu na ruzinské letiště taxikem mám už za sebou.
0: To není možné, kam cestujete.
2: Do Austrálie.
0: No, tak to vás hezky natáhli. A opravdu jste tady neměla nějaký pěkný zážitek? Vy se sem nevrátíte už?
2: No co, vypadám jako blbec, abych se vracela, no, nebo co?
0: To nechci komentovat, vy se opravdu nevrátíte.
2: Ne, komentuj, baby.
0: Tak měla jste aspoň jediný pozitivní zážitek?
2: Oh yes, měla. I have jeden beautiful, nádherný zážitek. Představte si, pokusili si mě znásilnit v parku. To mi v mých 60 letech strašně zdvihlo sebevědomí. Je jasné, že je ještě o mě zájem.
0: Sehrála jste to dobře, paní Bubilko. Takže vidíme, jak na tom jsme s turistikou. Můžete hrát i v budoucnu podobné scénky, ale
1: no,
0: prosím
1: vás.
0: No, to by
1: se vám tak hodilo.
0: Ne, ale o jednu vás prosím. Vy nesmíte těch scének využívat k tomu, abyste si snižovala věk. Teďka vám 5 let zůstalo za prsty, že jo? Pojďte.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
4: Nudle.
3: Jaký nudle? Máme pivo?
4: Pětivaječný. Nemáme.
3: Co nemáme?
4: Pivo.
3: A ty si ho nekoupila?
4: Ne.
3: A prosím tě, co je to s tebou?
4: Nic.
3: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
4: Ale se ti jen zdá.
3: Ale nezdá. Nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
4: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
3: Co nic? Jaký nic? Na co narážíš?
4: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak... Ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
3: Počkej, moment, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
4: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
3: No, co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
4: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co... Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
3: Tak moment, moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. No. Že ti nebylo 18, ale 22.
4: No,
3: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
4: O 20. A co sem taháš Kalába?
3: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
4: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
3: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
4: Čoch, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
3: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale co pak mám čas?
4: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
3: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
4: nebo,
3: hezky.
4: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
3: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
4: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
3: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
4: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
3: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš?
4: Co to...
3: Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
4: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
3: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
4: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
3: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
4: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
3: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout a že pak nebude všecko tvoje.
4: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
3: Co to?
4: No, on byl vždycky gentleman, no.
3: Ale to není možný.
4: No, je.
3: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky, já vždycky o něm jenom dobře.
4: No, no. hrál.
3: Jen si vzpomenu.
4: No právě.
3: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
4: No jo, no tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
3: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
4: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
3: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
4: mě
3: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
4: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
3: Bětko, ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, jsem tvůj, no. Jsem tvůj.
4: Von Kalát neumřel.
3: Já jsem tvůj, já jsem tvůj, já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
4: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
3: Ty mě jen tak zkoušíš.
4: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
3: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
4: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: Zadina, Ponovrš, Ink Medulína, Vejvara,
1: no.
0: Cákňás.
1: Co?
0: Cákňás.
1: Jo, to není hezké jméno.
0: Bude ticha?
1: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
0: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
1: Jdi, neříkej.
0: No, podívej. Tak tadyhle.
1: No.
0: Raimund Pytlík.
1: Pytlík.
0: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
1: Aha.
0: Čekatel Pytlík. Pánové.
1: Jo.
0: Hergo Matildo.
1: Co?
0: Nech ten svetr. Ale... To má noc času dost.
1: Ale no jo.
0: Tak nech ten schod.
1: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
0: Dobrý. Co s tím...
1: Počkej, no.
0: Profesorem Zadinou.
1: Zadinou.
0: Zadinou.
1: Počkej, jak je starý?
0: 1,80.
1: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
0: Ale on neporád. To je prosina.
1: Jo, tak.
0: Přikládá foto.
2: Aha. Dovolíš, tati.
0: Počkej.
1: Ukáž, jaký je.
0: No, ne. Buď zrovna sebou cuknul,
1: no,
0: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
1: Podívej originál. Se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
0: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšpik, jo?
1: No, a říkám, že ne.
0: Co teda vlastně po mně chce?
1: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
0: Tak Zadinu, Zadinu pryč.
1: Jo, jo, jo. Co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
0: Hleda kružítko.
1: No.
0: Ale Matildo, no. Matildo. Ale tadyhle, tadyhle, no. Poslouchej.
1: No.
0: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé... Je to bojící žádosti.
1: Jo, tak.
0: Ten chod teda drápe,
1: jo, drápe.
0: Ale sloh.
1: Má, víš?
0: Soch má.
1: No, je to fajnový.
0: Vynasmažím,
1: Co?
0: Vynasnažím se,
1: jo.
0: Bych jako...
2: Manžel?
0: Nesklamal důvěru, jo. Ve mě skladenou.
1: Jo, skladenou.
0: Skladenou.
1: Jo, tak.
2: S projevem.
0: S projevem nejhlubší úcty.
1: Jo.
0: Ink, Medulína.
2: Inženýr, mám inženýr.
1: No, to je prýma, inženýr.
0: Inženýr, Medulína, Ivo. Civilní geometr.
2: Geometr, tatínku.
1: A ty tomu nerozumíš.
0: Co nám do toho podá kafráš?
1: No jo, počkejte, počkejte.
0: No.
1: Civilní.
0: No.
1: To je teda takovej ten...
0: Civilní, no.
1: Civilu.
0: A když to sám píše, tak je to civilní.
1: No tak to nic, ne. Kde pan honem pryč od civila? Nechcem.
0: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
1: Ale teď on měl nohy do...
0: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
2: Ale vtlach mě vyflápal na javy.
1: Ale mlč ty pořád.
0: Ty jsi ale vychovala fracka.
1: Dolores, nebuď drzá, ty.
0: Hergo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
1: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
0: A prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
1: No jo.
0: On se opováží nabídnout to... sňatek mý dceři.
1: Jo.
0: Dceři velkou zedáře.
1: No jo.
0: Špatně polkná je v troubě.
1: My máme holku.
0: Řeknu tě, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
1: Prekekec.
2: Prekekec?
0: Jo. No. Tovární výroba... Klozetových míst, Engros.
2: Ježišmarja, tati, to ne, to by byla postud.
1: Než to, počkej, to je náhodou prýma existence.
0: Artikl, který frčí porád.
1: Ano, ano. To je prýma. No jo.
0: Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
1: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
0: 650,
1: jo.
0: Vdovec, dceru má vadnou.
2: Vadnou.
1: No to
0: vdanou,
1: by...
0: pardon.
1: No tak, vdanou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
0: Dávno se vybláznil, to je
1: no,
0: hotový.
1: No, aspoň by se Dolores držel doma.
2: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
1: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
0: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
1: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
0: Abych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
1: A to je hezký. Aha.
0: Tak poslední slovo.
1: No.
0: Rekekec nebo ne?
1: Rekekec ne! Počkej! Nebo si zabiju.
0: Rucinal! Zkusíme teda ještě jeden inzera.
1: Dobře.
0: Ale na posadě, Dolores.
1: Jo.
0: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
1: Trdlo!
3: No, je nejvyšší čas. No, noc je ještě mladá, však noci přibývá. Bude finále. Já se budu infiltrovat mezi vás. Budu čekat vzácného hosta, kterého všichni poznáte, protože ho si nemůžete splést. Je to jeden z nejlepších budoucích předchůdců mnoha. Je to muž s pihami ve vlasech, Petr Nárožný.
4: Nechte toho, na potlesk jsem zvyklý. Dobrý večer, vážení přátelé, vážení diváci. Možná, že právě teď, v tuto chvíli si oprávněně kladete otázku, zdali jsem přijel do Brna, do této manéže, jenom proto, abych zde byl dodatečně deformován. Myslím, takový ty gumičky a ty drátky. Jakoby nestačilo to, co krutá matka příroda na mě spáchala do dnešní chvíle, jakoby se zrovna právě na mě mstila za to, že jsme jednou poručili a doteďka to neumíme zastavit. Ne, ne. Ne, ne, ne, ne. Já jsem přišel proto, abych se vám předvedl jako zázračný střelec a nebál bych se použít toho slova šarostřelec. Proto číslo, které chci předvést, se jmenuje trefně Wilhelm Tell. Vážení přátelé, milí diváci, nechte toho. Za několik málo okamžiků uvidíte, co se stane a co je možné, když v jednom jediném člověku, v muži, v daném případě ve mně, se začne snoubit odvaha, chladnokrevnost, orlí oko, ocelová paže. A to vše se spojí s neúprostnými železnými zákony balistiky. Rád bych jenom upozornil, že číslo Wilhelm Tell, tedy střelecké číslo, je pro diváka o to atraktivnější a o to efektnější, je-li podstavcem pro cíl, nebo chcete-li pro terč, je to jedno, živý člověk, živý nosič. Prosím, hlaste se. Dámy vylučují, je to, abych tak řekl, chlapská, mužná záležitost. Chce to srdce. Nedá se nic dělat, vyberu si sám.
5: Já bych chtěl dovnitř.
4: Tak ty to určitě nebudeš. No. Pojďte třeba vy. Pojďte mezi na... Nebo raději ne. Te vypadáte inteligentně. Bystrý člověk. A moje zkušenost je taková, že bystrý člověk, když nevidí spalnou zbraní, často domýšlí, co by se mohlo stát a bývá neklidný.
5: Já jsem taky inteligentní. Jsi taky inteligentní, víš. No.
4: No tak pojď. Že na těch nohou můžeš chodit. Kde to máš přidělaný, ty nohy? Neuvěříte, no nic. No. Řekni divákům své jméno. Představ se.
5: Bulek.
4: No. Nazdar, Bobši.
5: Bulek.
4: Kolik říkám, Bobeš, Bobeš. Bobši, dávej dobrý pozor. Dívej se sem. Budeš mi dělat asistenta. Je to jasný?
5: Je, lidi. Lidi, gratulujte mi. Já budu dělat asistenta. Já budu dělat sáka. Já jsem vědecká síla. Dobrý večer, pane profesore.
4: Dobrý večer.
5: Já jsem váš nový asistent.
4: Ano.
5: Bulek.
4: Nazdar, Bobši. Ty jsi šťastný člověk, že máš ze všeho takovou radost. No, nic. Bobši. Ono asistent je možná trošku velké slovo. Ono budeš spíš takový, řekl bych, podstavec, procíl, protéč, rozumíš? Stojan. Stojan Stojanovič. Je to jasné. Živý podstavec. Lebenträger.
5: No,
4: ano, no jistě. Seš v tom doma. Já vyznačuju metu. Ne, já vyznačuju metu. Tady bude meta. Ajeje, to bude těžký. Bude těžký. To zajímavé, že se vždycky hlásí takovýhle lidi. Ty nejradši spolupracují. No, postav se. Ale počkej. Ty stojíš jak skládací lehátko. Postav se. Zafixuj se. Tak. Ne tak. Tak, hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus, achse. Hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus, achse.
5: To je divný pták. Hučku dolů!
4: Cílem, terčem, bude toto jablko, epfl. Pokud je někdo důsledný a píše si to, pozdní kožovitý delicius český nechutný. Má tu hlavu jako kobra. Snad nemá krční páteř, ten čo. On to ukous. On to ukous. To není na jídlo. To není na jídlo.
5: A co to je?
4: Na hlavu. Ty na hlavu?
5: Že na hlavu.
4: To je strašný. Vy jste štěstí, že nevidíte zblízka, co dělá. On to jazykem tlačí z nosohltanu. A z těch mezizubních prostor to vypadá příšerně neesteticky. To má být hezký číslo, ten Wilhelm. Tel, to nemůžeme takhle. Na mě někdo utřel prach. Já toto jablko vložím tedy na hlavu. Promiňte, koule na kouli někdy těžko drží. Já vkládám toto jablko na hlavu.
5: Promiňte, bůh.
4: To není možný. To není možný, prosím vás. Nemá tady někdo u sebe kladivo. Jestli mi rozumíte, Bácamr. Někde tomu také říkají domlouváče.
5: Profesore, profesore.
4: Co pak?
5: Já jsem našel tady...
4: Co?
5: Takovou plošku. Takovou...
6: No bravo!
5: Takovou plošenku.
6: Výborně! Ano! Bobeš našel plešku, no. Bravo, gratuluj. A radost, cukr.
4: Byla jenom moučka. No nic.
6: Já vkládám toto jablko na plošku.
5: Plošenku.
4: Kde pak je? Ale i malá.
6: Aha. I s průvodčím jsem to dělal a šlo to. Protože nebude.
4: Na dětský hlavice to drží. Bobši drží. My jsme udělali 21. Drží, Bobši drží. Bobši.
5: Bolek!
4: Ale Bolek, teď se nebudeme hádat. Drží.
5: Bobeš.
4: Nebudeme se hádat. Fixuj se. Nedýchej. Vážení přátelé, ticho, klid. Nedýchejte, omezte látkovou výměnu. Já jdu na metu.
5: Profesore, můžu dýchat? Drží.
4: Na metu. Bobši, na metu, nebo tě umlátím pažbu. Na metu. Já si to odsedím, je to jedno. Vrať se na metu. Je to jasné. Se odreagoval. Kde je jablko? Ukaž, kde je jablko. Tam není jablko. Tam není. Tady je jablko. Tady je.
5: Jsem blbej.
4: Toto děláš hodně hezký, tu skutečnost. Připravím ručnici pod příslušným elevačním neboli zdvihovým úhlem. Ty se teteliš a jablko spadlo. No pochopitelně. Musí spadnout. Ty se totiž nesmíš tetelit. Je to jasný?
6: On kýve!
5: Já se kýve!
6: On se...
5: Já se kýve!
4: Nesmíš se kývat. Bobši, nesmíš se kývat. Už se nikdy nebudeš kývat. Nebudeš!
5: Nebudu!
6: On se vrtí! Já to jablko...
5: Profesore, jak jsi říkal, že se jmenuje Koženka Nechutná? Už vím proč, profesore, vy jste rozdupal terč.
4: Jsem rozdupal jabko, kvůli tobě. Přitom na tom nic takový krásy a to mě tak pěkně. Dejte sem jabko, prosím vás. Dejte sem nějaký pořádný, normální jabko. No. Co na tom je? Vrtím, kejvám. Proč jabko nespadne? Protože se nevrtím ani nekejvám. Proto jabko drží. A co ty? Ty jsi já jsem ty. Postav se tam, vystřel. Mě to jedno vystřel. Já žádám o střelbu. Střelbu, jsem tady. To prase vystřelilo. Já to prase zabiju. Já vemu takovýto železný, dám mu to mezi nožičky.
7: Pro děti, prosím vás, podepsat.
4: Komu to bude?
7: Děti, jo. Petruška Pavlinka.
4: Já to měl tak připravený, víte. Jedu sem, abych udělal lidem radost a on pak přijde.
6: Tady to máte. Já kdyby ho dostal pod ruku, já vám řeknu, já bych se s ním... Já by ho... Ne, takhle pomalu by ho kroutil, aby... No jistě, já vám řeknu, teď srdečný Janince, já vám řeknu, vypadám jako prase. Teď jsem napsal srdečně prase. Radši to něčím přelepte. To není možné.
3: Můžu se s váma vyfotografovat, fotku udělat?
6: No, jak se jmenuješ?
3: Bobeš.
6: Ale to Bobše mi nepřipomíná, Bolko. Já ho dostat pod ruku. Já by ho snad opravdu zabil. Kdo nás bude fotit? To je paní? Tvoje paní? Že ti není podobná? To je dobře.
8: Místo X, čas HMV na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmino, sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký, neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, před ním i po něm, stále o mne musí pečovat 2 až 3 parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák. Ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo, a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení.
9: Vážení přátelé, jednou jsme byli s divadelní fakultou na západě, ve Francii, ve městě Nancy. Jo, a to bylo v době, kdy jsem se zároveň učil francouzsky a mělo to nedozírný následky. Protože tehdy já jsem tam byl ubytovaný v penzionu s mým kamarádem a spolužákem Pavlem Pavlovským, který je dneska šéfem činohry divadla v Plzni. A tenkrát nějak z ničeho nic, nevím, jestli z té změny vzduchu, nebo co, dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo zelený, nebo prostě nějaký dostal, popadli ho. A odvezli ho si, představte, do nemocnice. A my spolu předtím byli na manželských postelích. Nám dali, i když jsem normální, by jsme byli oba. Jo, ani on nebyl nějak, že by po mně něco chtěl. A představte si, ta tragédie, najednou oni ho odvezli a teď já jsem dost taky trošku choulostěj, nebo se bojím nějaký, že kdyby něco, jo. A teďka jsem si říkal, co já udělám ho odvezli. A já, abych to samozřejmě člověk myslí stejně přeci jenom nejvíc na sebe, abych to nedostal taky, tak jsem si říkal, sakra, musím udělat základní opatření, musím, aby mě vyměnili ručníky a to. No a, jak, a šel jsem za tím šéfem toho penzionu a teď si představte v té mý tehdejší francouzštině, no ono se to moc neřekl, tak jsem si plet dvě slova, které vůbec ani zvukově spolu nesouvisejí. Já nevím, jak jsem si to mohl splíct. Slovo strop se slovem ručník. Vůbec nechápu. Dodnes máš to naprosto něco jiného. Strop je le plafond a ručník je la serviette, čili to nemá nic společného. Já nevím, no. A ne, no, to snad je, no, a to je jedno. Teď jsem za ním šel, si představte, a říkám tomu, dával jsem se ještě záležet na výslovnosti, a říkám tomu šéfovi toho hotelu, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já chci, prosím, vyměnit strop ve svém pokoji. Jsem mu řekl, domění, že... Říkám ručí. Se na mě tak podíval, pán. Et pourquoi, monsieur? A proč, pane? Já pán, parce que mon camarade est malade. Protože můj kamarád je nemocen. Hompa, a proto vy chcete vyměnit strop ve vašem pokoji? Hompa, ano. Sesa. To je samozřejmě. Samozřejmě, jakože u nás je to běžná věc. No ne, hygiena jsem si říkal, jako aby si nemysleli, jo? Já byl tady v tom východním bloku, že jo, takže aby si nemysleli, že jako tady jsme stoli za opicema, nebo co. On pá, a kde je váš pokoj? Pán, prosím, tak jsme šli, teď jsem šel to, otevřel jsem dveře u svýho pokoje, on tam vešel a najednou já koukám, on čumí na strop. Říkám, co čumí na strop, proč nevemeru, když teda neposlal pokojskou nebo to, tak proč neveme to sám, teda ty ručníky a nevymění je, když už teda je tak láska, že tam kvůli tomu jde. A on čuměl na ten strop a najednou povedal, ce n'est pas possible, monsieur, to není možné, pane. Já si povám, ty člověče. Proč by to nebylo možné? Já si říkám, takhle s náma tady nebudou zacházet, jo. Proč by to... A já vám, monsieur, ženu, u nás, jo, u nás to možné je. A kde to je u vás? Já vám, dan na Čekoslovakii. Tak jestli u vás to možné je, víte, tak u nás to možné není. Já si říkám, ty hajzle, ty si myslíš tohle, je to možný tohle, co? Ta, a teď on se otočí a odchází takhle na tu chodbu, já jsem za ním vylít a zařval jsem na ním, mon kamarád je malád, můj kamarád je nemocen. On se otočil a pán, ne váš kamarád, vy jste nemocen.
10: To si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Julii, a když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nemáte.

0: A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší, vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko. Ale hlavně jsme tam zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A přijeli jsme na Jižní Moravu do nějaké obce vinařské a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystají takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, a to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines 3 takové butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde už s demižonkem. To už jsme jen přestříhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne 3-4, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdcerivně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobné, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do tý Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i fousíska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínková. A řekli, jej, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím z lidí byli vyhladověli, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalývali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dal tu polívku a protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček, on věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali, tak a ta, jak se ti lidi smáli, jak Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lukše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete, my ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel, tenkrát bylo zřítěm jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak je nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama, jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla, to si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínek, tady je lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělali takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slávie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen 6 nebo 2, najednou 12, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co bych vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme uměli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiných, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. máje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá ze mě kouli.

0: víte, tak tam byla kašinová zeměkoule a my kolem stáli Korejci a tak dále, já hrál Černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný Černok šel zase po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
1: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme již majzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou, ale stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Františka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělém věku a tam byly samý děti, který skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslí, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půhovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, a vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte paže, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhleté hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho Moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ním měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, a pán napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. A furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se, a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže. A musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, tak jí prosím. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabarety, juniales a tak dál, poplácávali neustále po zádech, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčka akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal milostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej, steplý čo, ej, čič máchlý, ej, děl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě řvali jako na fotbal, Menšíku, přijde, ej, veselé, a to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělal zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milosti, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt mě, už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v té němý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok. A že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s tím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravena. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

Nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblih něco je. Lze na něm alespoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlévá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až dopoledne. Pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která při pohledu na ty koblihy se baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslit na takové věci. Přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím čeho ještě. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nijak omezeni v osobní svobodě. Saturnin totiž takovým člověkem opravdu je. Dívám se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil, musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn, události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout. A měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi 2 roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy. A vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně